0: dítko? Na exkurzi? Tak,
1: jako školní dítko jsem sem nikdy nezavítal, protože jednak teda bych vám vlastně oficiálně taky popřál k narozeninám, i když jsem o tom nevěděl. Ale jelikož teda vlastně jsme tak přibližně stejně narozený, tak si můžete uvědomit, že pro nás ze Žižkova byl obrovský výlet do zoologické zahrady, když to byl kraj města. A ocitli jsme se náhle na venkově, že? Takže Kokořínu, to pro nás byla strašná dálka, to bylo jako Afrika. A takže jsem se dostal až daleko později, když jsem začal jezdit na kole a to bylo tak přibližně, protože zase asi jsme vyrůstali tak ve stejných poměrech, my jsme byli chudí děti, takže to jsem si pořídil až v 9. třídě kolo. No a pak jsem se tak dostal Karlštejn, Kokořín, to, co jsem stačil objezdit. Ale jinak vám řeknu, že jsem sem hrozně často jezdil se svýma dětma. S těma prvníma.
2: Ano.
1: S těma klukama, co mě později pak seznamovali s mojima dalšíma ženama.
2: Pardon, můžeme udělat i pořádek v těch dětech? Kolik...
1: Tak pořádek v dětech uděláme. Tak moje první dítě je Jan, tomu je dneska skoro 30. Potom druhý dítě je Jakub, tomu je 25, ten mě seznámil s Aničkou. Pak mám další dítě, to je Míša, ty je 10. No a teď s Aničkou máme další dítě, to je Harry a tomu bude 10.
2: Tak to bychom měli vyřízeno k dennímu pořádku, jak říkal Vlasta Burian.
1: A jinak teda Kokořín krásnej.
3: Kolik děti mi ohlásil.
2: Jo, tak ohlásil tolik.
3: A jinak nevím, ono to po každý vždycky nějaký dopis přijde, že jo? Takže vlastně já nevím, kolik jsou mimo, že jo? Já taky jsem ohlásila svůj přístup.
1: Ne, žádný mimo nejsou.
2: Vy byste vždycky mohla, když tak říct ještě tu verzi, kterou znáte svýma očima a poopravit eventuálně manžela. Tak nemusíte taky vědět všechno. Ale mluvili jsme se na čtyřech dětech.
1: Ale jako podivu teda i do toho Kokořínského údolí. I dokonce. Abych to odvrátil. Tak. Ty i Anička jsem zavítala, než znala mě.
2: Vážně?
1: No.
3: Já jsem tady byla v Kokořině. Pochopitelně jeho syn mě sem přivez, aby mi ukázal, jak je Česká republika krásná. A tady mi vlastně říkal, že mě chce seznámit s takovým opuštěným starým chlapem. Že jo? Takže mě připravoval na to. Pardon, já nechtěla urazit můj pane, ale tak to bylo.
2: Udělal dobře, že vás seznámil. My jsme u té školy, respektive já jsem začal tou školou, já si myslím, že bychom měli začít těma školníma letama a začnu u Anife. Chodila jste ráda do školy a co jste se učila ráda a co jste se neučila ráda?
1: Chodila jste vůbec do školy?
3: No já jsem si myslela, že on, že to řekne můj manžel, on je totiž takový jako jemně jedovatý nebo hodně jedovatý. No, chodila jsem do školy. Pochopitelně nebyla jsem v tak až velká škola, byla jsem ve vesnické škole, chodila jsem ráda. Nechci se chlupit, jakože jsem chlupit, jakože...
2: Dobře, ale já
1: chlupit.
2: Rozumím.
1: Chlupit, no.
3: Nechci se chlupit, že jsem byla jako dobrá žačka, ale jsem chodila ráda. A všechno jsem měla ráda. Nejvíce mám měla ráda historii, protože byl pan učitel moc hezký chlap, ale byl taky zase starý. Byl takový opravdu starší a já od té doby už mám takovou tu uchylku na ty starší chlapy. Takže jsem chodila ráda do školy. Dokonce jsem nechtěla se vrátit domů, chtěla jsem tam zůstat.
1: No a ještě dál si chodila potom.
3: No, já ne... Chcete jít dále?
2: No jo.
3: No jo, tak dobře. Tak já jsem chodila do školy, chodila jsem do, jak se říká, základky, jsem ve vesnici a potom z vesnice mě matka nakopla do města. Takže musela jsem, chci, nechci, já strašně jsem chtěla dělat školu malování, protože vždycky v malování jsem byla dobrá. Jenomže moje maminka, protože dělá v nemocnici, tak dělala ortopedku a moje teta chirurg, takže vždycky chirurg, nebo jak se říká, takže vždycky jsem, máma říkala, ne, žádná škola malování, žádná škola jako umění, budeš prostě doktorka. Já jsem říkala, Mati, nechci vůbec. Ona říkala, ne, tam půjdeš. Pochopitelně, že jsem šla, dělala jsem biotechnologickou školu a se z 4 roky, jak se říká, dělala na stavba, abyste mohli pokračovat jako doktorku, jenomže já jsem nepokračovala, že jo, v tom. Dělala jsem jenom ty 3 roky a matce jsem zkazila prostě ten její, ona strašně to chtěla udělat, a takže to její štěstí jsem zkazila, takže jsem neudělala tu biotechnologickou školu jako až do konce. Takže doktorka se mnou nestala, ale mám ráda dělat takovou, pracovat, pardon, jsem uchylná z krvi a ze stá. A když něco, jako když je zranění, ráda mačkám, dělám. Takový věc, to jo, to mi zůstalo. Ale potom jsem dělala počítače, protože na dnešní dobu potřebujeme počítače, jenomže já jsem dělala takové věci, úplně jinou školu, než teď, co dělám, že jo. Dělala jsem biotechnologii, dělala jsem malování, dělala jsem počítače a skončila jsem u tanci, že jo. Takže teď vlastně tancuju a na to nemám žádnou školu. To mě učili babičky, dětkovce doma a tetičky.
2: K tomu se dostaneme, k tomu tancování. To bude úžasný. Chcete to nějak doplnit, pane Vyskočile?
1: Ne, ne, já zase se to dozvídám všecko tak jako postupně, abych pravdu řekl. My se seznamujeme, vlastně my se pořád seznamujeme. Já se vždycky něco dozvím a ono to tak pomalu leze ven a já se vždycky zhrozím.
2: S čím jste si jako děti nejraději hráli?
1: No tak to úplně říct nemůžu, že jo?
2: O vás jsem si to myslel.
1: No dělají to všichni chlapečkové, jim se nedá nic dělat.
2: No já nejsem. Jsem měla hračku nějakou hezkou,
3: ne,
2: že jo?
3: Ne, chyba. Já jsem asi byla stejný jako on. Ale já hračku jsem neměla. Já totiž taky jsem z chudé rodiny. Můj manžel říká, že je z chudé rodiny, ale když moje švagrova vždycky vypráví, jak jako, on totiž měl strašně hodně tatínka, který hrál na klavír a to. A prostě vlastně oni byli z bohaté rodiny a potom se stali chudá rodina. Ale já jsem se narodila prostě chudá. A tak to asi zůstane, protože jsem si vzala chudého chlapa. No tak to jo. Já jsem neměla totiž hračky. Jediná nejlacinější hračka bylo, já jsem se totiž narodila v Bulharsku a jsem Turkyně. A jediná
2: hra... Jak je to možný, pardon, to mě vysvětlete, to se... já jsem taky v tom tápal. Jak se může někdo narodit v Bulharsku a je Turkyně?
3: No, naši dědkovci a babičky, kterým válčili Osmanci, Osmanlí, takže oni řezali ty hlavě.
2: Jo.
3: No. Ano? Tak ty se dostali do Bulharska, tak tam byli 500 let, že jo? 500 let žili v Bulharsku a bylo tam osmansko-otomanská stát, takové říše. Takže vlastně tam, ale pochopitelné, že moje předky 500 let tam nežili. Asi 100, 150 let maminky strany tam byly a potom z tatínkovy strany přišli tam v roce 1914. No a tam jsem se vlastně narodila a tam mi zůstalo jako kořeny, jako z maminky a tatínka. Ale právě kořeny jsou v Turecku, pochopitelné. A máme velký bordel v tom.
2: U nás se říká turecké hospodářství.
1: To neříkejte před Aničkou, nebo se strašně rozčílí. Protože, a říká, a docela má pravdu, protože tak znám dobře český národ a tu a tam i do politiky zabrousím a Anička vždycky se rozčílí a říká, vy říkáte turecké hospodářství, my máme sklizeň 3x za rok, já bych vás chtěla vidět, tak vy byste to stihli.
3: Vrátme se k té hračce. Já totiž u nás bylo tehdy v Bulharsku jediná hračka, nejlacnější, to bylo opice taková černošklivá a na to vlastně byl kolotoč a ta, když zmačneš knoflík, ona furt se točila. A já vždycky jsem čekala matka, že přijde a Vánoce, že budou a že dostanu nějakou panenku. Vždycky jsem si přála panenku, neměla jsem panenku. Každý rok tu opici, nesnáším opici, to musím říct, žádnou hračku jsem neměla, měla jsem tu opici. A jinak jsme si dělali sami hračky na tu dobu. Když si mluvíme s manželem, tak dost často vycházíme na to, že já žila jsem pochopitelně měl 30 let později, ale měli jsme stejné poměry, jako když on se narodil. Takže vlastně stejně staré jsme, když tak se podíváte.
1: Anička vždycky říká takové hezké věci, že někam přijdem do muzea, tuhle jsme byli v nějakém muzeu, kde ukazovali staré lampy a ona říkala, vy to máte v muzeu, my s tím doma svítíme.
3: Ano.
2: Chtěl jsem se vás zeptat, poznal jste Aniččino rodiště a rodiče její?
1: No, ne, zatím nepoznal, jenom teda poznal jenom z takové fotografie, jenom z dopisu. Ono je to právě složitý tím, že teď zase trošku na tu vážnější notu, oni tam byli takový velmi složitý poměry, kdy v roce 80 si všichni, si Todor Živkov vymyslel, že všichni budou Bulhaři, což nejjednodušší způsob byl, že všichni přejmenovali, že jo. Takže tam byly takový ty jako až velmi děsivý věci. Já jsem se to ku podivu dozvídal, já jsem vždycky trošku aniž se nevěřil, když to popisovala. A teď jsem se setkal s kolegou, který v Bulharsku hrál divadlo, protože si vzal ženu Bulharku a opravdu potvrdil mě, že v tu dobu tam prostě byly tanky na ulicích a zákaz vycházení a tak. A že se tam děli takové věci, jako že prostě kdo se nechtěl nechat přejmenovat, že mu zhrábli buldozerem barák a děti dali do dětského domova a tak dál. A kdo se taky nedal přejmenovat, tak si kopal hrob a ráno, když se Turci právě modlej, muslimové, tak se ho zeptali, jestli se teda dá přejmenovat a když ne, tak už tam byl a o spoustě lidí se tam neví, že o spousta lidí utekla do Turecka. A právě Anička má příšerný, nestrašlivý, jak to nazvala tím slovem? Nevěstinec, tak tohle to má ve jménech, protože má jedno bulharský jméno, pak si vzala turecký jméno, neustále nosí sebou papír, že to jméno, který přidělili, který s ničím nesouvisí, je jedna a tatáž osoba s tureckým jménem. Dítě se jmenuje ještě podle bulharského jména, což naprosto pro, nejenom pro naše úřady, ale když jsme chtěli jet do Itálie teďko a Italovi jsme vysvětlovali, že je to skutečně její dítě, ale jmenuje se jinak podle toho bulharského jména a že ona podle toho bulharského jména je ta jedna a tatáž osoba, jako je na tom pase, tak nás dělá. A vyřešil to jedině tak, že řekl prostě, dobře, tak jí dáme vízum a dítě musí jet do Sofie na italské vyslanectví. Tak jsme řekli, tak nic, tak nikam nepojedem. Zavolali jsme jednoho kamaráda, vyřešili jsme to, ale prostě... takže musím vám říct, že nakonec jsme se přes kolegu Martina Stropnického, který dneska pracuje v diplomatických službách, dostali až na bulharského konzula, což se nám nakonec ukázalo jako velmi příjemný pán, protože jinak jako Bulharům trvá rok, než třeba vyměnějí pas a napřed nechtějí vyměnit pas, že ho všecko posílají, no to mi nedělá, do Sofie. Do Sofie. Česko do Sofie. Kor teda, jakmile padne turecký jméno. No a nakonec ten konzul řekl, vy tam ani s těma třema jménama a každým pasem jiným nejezděte tam. První blbej policajt vám sebere ten pás a zůstanete tam půl roku, než se dostanete zpátky. Nejezděte tam, dokud to nebudete mít vyřešený. Takže proto jsme tam nebyli. Jo. Jinak já bych tam strašně rád se podíval. Ale... Samozřejmě řešíme to, protože teda by měla Anička dostat český občanství, ovšem to je zase další pozoruhodná. No, to je ovšem, to není jen tak. Kdybyste si chtěli vzít cizinku, tak pozor na to. Jako sice na té matrice vám řeknou, jo, tak teď dostane automaticky český občanství, přijdete na cizineckou policii a tam řeknou, ne, ne. Vy jí musíte složit 197 tisíc na konto, a nebo podepsat, že se o ní budete 5 let pečlivě starat. Takže to jsem já podepsal. Takže kdyby si to Anička rozmyslela, tak já se o ní stejně musím 5 let starat. A potom po těch 5 letech se začne teda rozhodovat, jestli dají český občanství nebo nedají český občanství. Takže je to velmi složitý. Mezitím Bulhaři zase poslali další pas, ve kterým ovšem nenapsali Vyskočilová, ale Vyskotchilová. Takže má další jméno a je v tom ještě větší zmatek, než byl.
3: Oni věděli, protože Vyskotchilová vypadá jako Vysuchilová. Takže věděli, jaká jsem, tak proto mi dali to jméno, že jo? Takže máme takový...
2: No tak,
1: takže to k tomu zmatku.
2: Vysvětlili jste to.
4: Já si z toho nedělejte, já taky ne.
3: Já jsem to nedokončila, on totiž zná maminku jenom po telefonu a po dopisech.
2: Jo.
3: Vždycky ty dopisy musím tlumočit, což pochopitelně tlumočím i prospěch sobě. Ale když volá po telefonu, tak to nemůžu, protože on, když jsem mu nadávala bulharsky, tak to rozuměl a mi říkal, já rozumím, že mi říká starý osel, vymyslí si něco jiného. Teď jsem začala nadávat turecky, ale máma, když volá po telefonu, tak to

0: Sice moje žena mě říká můj pane, ale jenom před lidma. A nosí za mnou tašky, taky jenom před lidma, jenom než zajdeme za roh. Ale jak jsem si všiml, tak paní Suchá říká tady Ondřejovi šéfe.
1: Takže nejsme daleko od sebe.
2: Taky jenom tady a jenom chvilku. No, tak teda.
0: No, ale když jsme u toho, víte, když jsme u toho mytí nohou, tak vám, pánové, něco řeknu. A teď se ženský dobře taky poslouchejte. Přesně je to tak podle toho pořekadla. Ona, ta česká ženská, vždycky hledá toho chlapa, aby si našla orla. A když si najde toho orla, tak mu začne přistřihovat ty křídla, aby jí neuletěl. Pak zjistí, že mu ty křídla už tak přistřihla, že s takovou opelichanou slepicí doma nebude a jde hledat orla, jo? Kdežto přece jenom ta muslimka, ta říká, ne, ty set, to není mužská práce, ty set, to udělám já. Ne, to ty nedělej, to je mužská. A někdy ten pocit toho paši je pro nás pány velmi příjemný.
1: A má to tak být.
2: To je krásný. Tak slyšela jsi to, jo? Tak, já pokračuji. Ivane, jak jste spokojen se znamením, ve kterém jste se narodil? A věříte horoskopům?
0: No, tak já jsem takový přízemní, že moc na ty horoskopy teda nevěřím, ale já nevím, s kterým znamením mám být spokojený. Já jsem celkem spokojený. Já jsem se narodil 21. května a to je právě den, kdy se převrací bejk z blíženců. Takže jak se mě to hodí? Někdy jsem bejk a někdy spíš blíženec.
2: To je dobrý. A vaše znamení?
3: Moje znamení je ryba a podle čínského horoskopu jsem tygr a můj manžel je pes. A v čínského horoskopu je řečeno, že tygr a pes žijí dobře, ale pes ho strašně moc provokuje. A to znamená, že tygr se naštve a dá přes, jak se říká, držku peskovi. Ale jedna věc je tam řečena a podškrtnata dvakrát, že tygr nikdy neumírá vlastně smrti. Vždycky umírá násilnou smrti, takže vždycky si dávám pozor na toho psa. Ale podle horoskopu jako jsem ryby a musím říct, že tam je řečeno, že ryby jsou naivní lidi, což u mě asi ta naivita už skončila, ale moc tomu taky nevěřím. Já věřím spíš čarodějnici u nás a u nás existují čarodějnice opravdicky. Ne tady jako když v nějakým pořádech řeknou prostě přijde čarodějnice a umí karet a tarot a nevím co. Všechno je prostě podvod. Já jenom se podívám na oči na toho člověka a vím, že lže. Ale u nás existuje opravdu lidi, kteří vám udělají takový, jak se říká, magie. No, magie se dělá a existuje na jiště a to nedělá každý. Ono to dělá jenom určitě lidi a to dokážu, tak tím lidem věřím, protože mně se to stalo, já jsem nevěřila a jsem zažila jednu věc, která nebudu ji říkat a můj manžel ji zažil. V době, kdy jsme zažili, tak on zažil něco takového, co ještě pokračovalo. Takže já u nás spíš věřím. Když mi řeknou, to se stane a mi to řekne pravý člověk, tak věřím tomu. A jinak na horoskopy ryby a takové věci nevěřím vůbec.
4: Děkuji.
0: Mimochodem, když teda jste u těch horoskopů, tak jsme se setkali s jednou naší kamarádkou a nebudu říkat kterou a nebudu říkat v kterým časopise. To říkala, no já jsem psala horoskopy do jednoho časopisu 4 roky, nevím o tom ani ně. Každý týden jsem to musela vymyslet.
2: Řekne-li se, Ivan vyskočil u příslušníků starší generace, to někdy vyvolává zmatek. Nevadí vám, že jste dva Ivanové vyskočilové a nekomplikovalo vám to někdy život?
0: Tak mně to nevadí, ale řeknu možná věc, která i mě samotného trošičku tak jako zklamala, že pán vyskočil, když jsem se poprvé já objevil někde ve filmu a tak, tak tenhle pán, který píše takový hezký knížky, jako vždyť přece letat je snadné, mě psal, abych se dal přejmenovat. Což teda, jak si jsem říkal, že nevím proč a že jsem si mě tak pojmenovala moje maminka, že teda spolu celkem nemáme nic společného. A k krásně na to,

0: Krásně na to reagoval Láďa Menšík, s kterým jsem tehdy, já jsem točil asi svůj druhý film a v předklonu jsem vcházel do auta, v kterým seděl Láďa Menšík a hned prostě ahoj, tady zázala Ládiček, veštěřka Ivane, prostě tak, jak Láďa Menšík přistupoval k lidem. Bez toho já jsem říkal, co ty s tím Ivanem vyskočil? A jsem říkal, no nic, on mi akorát píše, abych se dal přejmenovat. Tak mu napíš, aby se dal přejmenovat on, že seš slavnější. Přitom já jsem točil svůj první film, že? A pak povídá, a vůbec, teď on se může psát doktor.
1: Ale vlastně já s tím jménem, abych to dokončila, můj manžel totiž je takový skromnej. On, můj manžel neví, odkud měl to jméno, vyskočil, odkud jim to přišlo, tak já to tak na tebe prozradím.
0: Jo, to je pravda,
1: no. A můj manžel,
0: nedávno.
1: Můj manžel začal psát knihu, možná pro vás známo, že jo, manželky a jiné lásky, že jo.
0: A, ne, no. já to vysvětlím, to já řeknu. V naší rodině,
1: Bylo, nebylo?
0: Bylo, nebylo. Moje babička byla baletka a měla nemanželské dítě mého tatínka. A byla baletka v německém divadle, čili dnešním Smetanově divadle. A tam se traduje, že zatímco na scéně zpívali Viljo, ach Viljo, tady, da, da, da, tak ona dělala mýho tatínka za scénou. Asi vyhnula jenom tu krátkou sukničku. A říkalo se, že to udělala s nějakým strašně slavným zpěvákem, který zpíval ve vídeňské opeře a tak dál. A říkalo se, že ten správný zpěvák byl Pavel Ludikar. A to jsem já vykládal, my máme jakovýho kamaráda společního tamhle s Radvítem Novákem, Jardu Someše, a to je chodící encyklopedie. A říkal, počkej, ale jak se jmenovala vlastně tvoje babička za Svobodná? Já jsem říkal, no já nevím, protože nějak rodiče se rozvedli, když mě bylo dva roky, že jo, a vůbec jako tak se to rozdělilo, ta větev. A on říkal, teď on se nemenoval Ludikar, to bylo přezdívka, on se jmenoval Vyskočil. On se skutečně jmenoval Vyskočil. Takže já nevím, jestli se vlastně ten tatínek jmenoval po něm, nebo že má babička už je dávno mrtvá, tatínek je dávno mrtvý, takže jako nemám kde to zjistit. Ale možná, že něco tam z té větve nějak je. Že mně se teda taky strašně líbí baletky.
2: To je tak úžasný poslouchat vaše rodokmeny a to, že já počítám, že ještě za půl hodiny se zase vrátíme k nějakému příbuzenstvu. No, vysvětlil se to dobře. Anife, jaké míváte sny?
1: Hrozně. Hrozně. Ne, jako já asi jsem se radila se s psychologem, ale ne psychologem, že jdu k panu Cimickému a radím se, to ne. S kamarádem, který říká, že je psycholog, ale to je úplně obyčejný člověk. Já mám takový sny, že večer, když se mi zdá film, dívám se na film Mlčení jehňat, jak například a ten kanibal a to, tak potom mám kanibalské sny, že já jsem ten kanibal a to jsou hnusné sny. A ten kamarád mi říkal prostě, že to je asi pod sebe záhovy nebo něco takového. Nějak mi to vysvětlil blbě stejně. A prostě tak mám hrozně sny. A mám někdy erotické sny a ty erotické sny jsou hrozný, protože vždycky jsem v taková situace, kdy musím opustit Ivana a vždycky brečím a vždycky Ivan mě probudí a mě utěšuje. No a potom mám takový hezký sny, kde jsou u nás a mluvím jako u mě v rodině domů a u maminky tatínka a mluvím turecky. A problém vlastně turecky a teď začaly se mi zase vrátit z turecky sny. A nejčastější sny, které mám, a to mají asi všechny tyhle, které žijí v jiném státě, jsou takový, že já se vrátím zpátky domů a já tam nechci, tam je to strašně špatně, jako ti takový azylanti, nebo jak se jim říká česky, Evička Našit, moje švagrova, emigranti. Moje švagrova, která odešla do Švýcarie v době komunismu, tak má úplně stejný, emigrantský sny se jim říká, ano. Tak ty jsou moje nejčastější sny a strašně se bojím od těch sny, abych se nevrátila a nikdy zpátky nemůžu se vrátit k Ivanovi. A nikdy prostě, tohle to je, to, mám hrozný sny prostě.
0: Ježišmarja.
1: Hezky nemám, musím říct opravdu, asi jsem zkažená, nemám hezky sny. U nás se takhle říká.
2: Tak si berte prášky nějaký.
0: Říkejte.
1: Já musím říct.
0: Ale já mám hezký sny, barevný sny vždycky a takový euforický, občas prostě. I lítám, ale občas mám takový sen a to mě jako, to pak mám krásnou náladu a to jako vždycky vidím z vejšky, třeba vidím jako město a většinou je jaro, jo. A já jsem měl sen a to bylo v roce v roce opravdu na začátku ledna 89. Ne, ani ne, no prostě vůbec netušilo se, že se něco stane. A představte si, že mě se zdálo, já byl na kopci, bylo jaro, kvetly tam jabloně. Z toho kopce jsem já viděl jako nakonec Evropy, kde bylo moře, v kterém se houpaly koráby, jako na obrazech starých Holanďanů. Měl jsem nádherný pocit a v tom tam zastavil trabant. Z toho trabantu vylez Němec a mluvil na mě německy, ale já německy vůbec neumím, a mluvili jsme a já jsem na ně křičel jako, to je krásně, co taky u vás rušej komunismus, a on říkal, taky, a objímali jsme se, já to vyprávěl čestný slovo v divadle S.K. Neumanna a za 3/4 roku nebo rok potom se to stalo. Takže to byl můj sen, který si do dneška pamatuju.
1: Jo, já mimochodem ty sny, když říkám, a to se mi opravdu uskutečnilo, já od svých 6 let, což je doba, když začíná člověk jako už pamatovat věci, mně se po každý zdal sen, louka, lesík, a v toho lesíku jsem já a tam je barák. A nikdy jsem nevěděla, co to je. A potom bylo takové jako bouřka a tak dále. Nikdy, a to místo prostě vždycky se mi zdalo takové jako hodně známý. A teď se mi to stalo, a to se mi opakovalo asi, jo, po každý.
3: To místo jmenuje?
1: No, ne, to místo, no, jak se jmenuje, tak to, a to nebyla jsem vůbec, nevím, jak se to jmenuje, jako to místo. A vždycky tam bylo takové jako furt v mozku se mi opakovalo slovo Tachov, Tachov, Tachov. Nikdy v životě jsem neslyšela o Tachově. Nikdy v životě prostě jsem nevěděla, že to je v České republice. A když jsem teď přišla s manželem, jsme měli v Tanvaldu jako vystoupení, to před týdnem, a tam bylo, že manžel říkal, podívej se tu zkrátka, ta cesta, dal mi mapu, a kde byly úplně takové jako městečka, vesničky a všechno. A já první věc, co jsem udělala takhle, a to bylo Tachov, takže já vlastně něco tam budu mít, asi jsem proto v České republice.
3: Tam je městečka Tachov mimo ještě našeho města Tachov.
1: A já vůbec nevím, tak to je jediný sen, který se mi zdal, dostala jsem se v Čechách, konečně vím, kde to je, a strašně chci tam se dostat.
0: A samozřejmě mě nutilo, abych tam zajel, že jo, že určitě tam dřív bydlela, že to je reinkarnace a takový ty pitomosti, no.
1: Já věřím tomu.
2: Ivane, čím vás dovede Anife rozesmát? A Anife, čím vás dovede rozesmát Ivan? Kdo začne?
0: No tak, lejte, s Anife se v podstatě smějete furt, jo. Protože, jako když vám vykládá, že ta paní už je taková starší, že měla už krematorium, jo. Místo klimakterium, tak, tak prostě k těmhle věcem dochází furt. Prostě to, z, jako když vám ráno říká, no, přesně, Ivanku, v noci byla zima, viď? V noci byla zima, teď na těch autěch je slanina.
3: Místo jinovatka.
0: Tak občas prostě prskáme smíchy, a to dokonce už teda s Harrym, který už ovládá češtinu pomalu líp než já. Takže to těmahle věcma, já nevím, no tak legrace sní je pořád, no. Nudný to sní rozhodně není teda.
1: No, já teď řeknu, z čeho by mě rozesmál Ivan. Je to pravda, že já se nesměju, jako když by mě rozesmál, ale rozesměj mě s tím, když začne dělat doma jako tanečníka a zpívá. To je hrozný, opravdu, když se jenom na ní díváte, jo, ten velký chlap, jak tančuje jako umírající labutě. Tak to, nebo umírající labutě byly, ne? Tančící labutě, umírající, tak vlastně on tohleto mi tancuje. A ještě k tomu, co najde, tak si to dá na hlavě. On prostě strašně se zdobí, že jo. A takhle mi to tancuje, tak to vždycky mě rozesměje, že jo. A nebo ten jeho zpěv, jo, dneska... Zrovna dneska ráno zpíval nějakou hroznou píseň. Co jsi zpíval?
0: Pravda, hroznou píseň, já jsem jí zpíval, protože už mě zlobila, jak jsem jí zpíval, že všechno jsem udělal pro tebe a žádná jiná už nesvede, abych pro něj dělal to, co pro tebe.
1: No tak to recitoval, on to nespíval. Píseň, no. Takhle to bylo, takže vlastně on nespívá, on myslí, že krásně zpívá, ale vlastně tam to, a vždycky se rozesměl, tak tohle to vždycky mi udělá radost. Nebo udělá mi velkou radost. Když a se směju a úplně mám pocit takový jako, jak se řekne, nevím, když manžel řekne rusky například, Цыпленок знамена козу. Я рекам Иванку, цыпленок русский знамена куджатко. А он мне рекне, не-не-не, коза, то есть коза. Я рекам, ты сеш коза, жадна коза то не не, то просто слепице, курже, маленький, конец. А не ведь же радость мне делала, а се страшный хек там, где он делал хибу. Když se podívá na slovník, udělal chybu, no, tak mám...
4: Tak to je škodolibá radost, něco jiného.
0: Ale nejvíc Aničku rozesměju, když je nejvíc vsteklá, což je teda asi tak každých 5 minut, protože oni jsou vsteklí kvůli všemu. A když ona třeba křičí jako... Kam si dá to dřevíčko? A já jí řeknu, neříká se dřevíčko, říká se polínko.
1: No tak to mě nerozesměje.
0: To se vám směje, to jo, je to vidíš, neuvěřitelný. Jo. To se směje vždycky se Kyrkou v ruce a běhá kolem baráku. Pak se smějeme oba.
1: Ty má lásko.
2: Ivane, já bych teď... zabrousil mezi vaše kolegy. Ve své knížce Manželky a jiné lásky, kterou jste napsal s Radvítem Novákem, vzpomínáte například na vztah, který jste měl s Pavlem Landovským, nebo máte. Povězte nám něco o Pavlu Landovském, který mimo jiné byl i tady a zabloudil, přijel na hřbitov, to jenom na okraj.
0: No... Tak když už jste mluvil teda o té knížce, tak samozřejmě můj kolega Radvít Novák tamhle sedí a díky jemu ta knížka je vtipná, protože on má takový krásný a vtipný jazyk a já mu za to děkuju. A já jsem psal takový ty nesmysly a on to pak dával do spisovné češtiny. Ale s Pavlem Landovským, no víte, já jsem měl Landáka strašně rád, já ho hrozně mám rád, teda, protože on byl pro mě něco, co já jsem v životě jako nepoznal. Já jsem to teda psal v té knížce, ale já jsem si poprvé, když jsem se s ním setkal, tak já jsem si myslel, že to je ten homosexuál, jo. Protože on přišel, jak se máš, a teď byl tak někoho družnýho, jsem v životě neviděl, jo. Až potom mě teda došlo, že to jsem se strašně splet, že to není ono. Protože Pavel Landovský, ten jako mě otvíral život, ten mě ukázal, o čem to je.
1: A
0: my jsme spolu točili film Pavla Juráčka Každý mladý muž. Bydleli jsme spolu v Plzni a my jsme vlastně, to byla ta první povídka je o tom, jak takovej starý mazák veze mladýho bažanta k doktorovi. A teď samozřejmě ten starý mazák ho strašně uráží, že jo, a vůbec se s ním nechce bavit a nakonec to teda končí tím, že starý mazák mu dá svoje lehké boty, aby teda jemu bylo jako to smíření. Ale ten Pavel, no to byl tryskající život, který mě prostě zatáhl do všeho a to, co jsem tam nepsal v té knižce, že třeba mě jako ukazoval, jako říkal,
5: jsme šli od někud a znáš tajemství třetí ruky? A no, co to je? Podívej.
0: Teď tam stáli takhle dva a objímali se. Stoupni si. Takhle stáli dva a objímali se, jo? Tady je ten objímající se, jo? A Pavel říkal, podívej, jo? Teď si stoup takhle k tomu rohu. A teď začal po ní jezdit. A teď já jsem koukal, že teď ona byla čím dál tím říčnější, až si najednou všimla, že teda je tam ještě, že je tam jedna ruka navíc. A teď jsme utíkali, že a měli jsme z toho srandu. No prostě Pavel mě otevřel dvířka do života a vykládal všechny takový ty krásný historky z divadla, protože on vlastně byl odtlučený tou šmírou, že jo. A říkal, jo, to u nás, v Teplickém divadle, jo. To bylo nádherný. Tam měli baletky, tam měli přehopsat jeviště a než vylítli na portál, tak jedný vypadlo ňadro. Samozřejmě ostatní kolegyně ji hned chytili a přes celý jeviště šlo ňadro. A vůbec prostě měl tyhle ty krásy, takový ty zážitky a to. Já jsem teda na něj opravdu koukal jako na svého mistra a do dneška si myslím, že ten Pavel, přestože teda, jak jsem já si ho nazval, jsem říkal, jak může být v tomhletom nosorožci tak jemná duše a taková životní moudrost, která v tom Pavlovi opravdu teda je, a to v klobouk dolu. psal jsem v té knížce krásnou věc, že on poprvé napsal tu hru Hodinový hotelier a Pavel Juráček, prostě ten typický intelektuál, že ten jemný člověk, říkal, no on mi pořád strkal do ruky nějaký papíry. Ale já jsem si říkal, no přece já nebudu číst něco od člověka, který píše ryba s měkkým i. No a on napsal takhle nádhernou věc. No. Takže to, myslím, že ten vztah zůstal a Pavel nakonec vlastně tu naši knížku křtil, což opět se projevil jako Pavel. A Kali řekl, v tvým případě a Novákově křest, to je blbost, ne? To musíme tu knížku obříznout.
2: Přednedávnem nás opustil Jiří Sovák. Vy jste s ním točil Plavení hříba. Hrál tam vašeho tátu. Jaký vztah jste měli mezi sebou ve skutečnosti?
0: No, naštěstí. Říkám naštěstí, my jsme měli vztah moc hezký. On mě měl rád a já jsem ho měl teda taky rád. A on, myslím si, že Sovák byl zas úplně druhý extrém toho Ládi Menšíka. Láďa Menšík byl strašně hodný člověk a v hereckých kruzích myslím si, že to je až nevídaný. Láďu měl totiž každý rád. No a herci, jak známo, se zas mezi sebou tak nemilujou, jo? Ale toho Láďu měl každý rád. S tím se prostě, on měl schopnost bavit se jak s panem doktorem, tak s bábou od kráv a prostě on ke každému měl přístup a on prostě mohl vypustit ty nejhorší slova, jemu to každý odpustil. Ale když to pan Sová, ten má prostě krásný, trefný, sarkastický humor, takový ten, co prostě sedne a myslím si, že kdyby si mě neoblíbil, tak bych to měl s ním hodně těžký, jo? Protože bych nechtěl být terčem jeho humoru. Ale Sovča prostě byl bezvadný. No. Já myslím, že kdyby jsme tady na něj nostalgicky vzpomínali, že by to ani nerad slyšel, on byl nádherný, že známý jsou ty jeho historky, jak prostě zničil naprosto letadlo z Moskvy, že jo? Když teda tam nastupovali všichni papaláši, tak Sovča si koupil bramborový salát. Nastoupil do toho letadla. To letadlo začal. Já. Vzal ten pytlík. A zase seděl dál. Najednou udělal taky. A sežral to z toho pytlíku. Jo.
6: Půl letadla se poblilo. Prostě.
0: A to on prostě dokázal. Jo. Jezdili jsme se šoférem, který jezdil příšerně pomalu a přitom byl na to strašně pyšný, jaký je báječný řidič. Jo. Sovča seděl vzadu vždycky a pojídal. No. Frede, to není jízda, to je karosovaná chůze. Nebo tu krásnou moudrost v jediné větě, když ten Bočan mu povídá, ty Jirko máš noviny? A on povídá, v době komunismu, že jo? Ne, to si radši vymýšlím sám. A to byl Sova. To prostě, to je Sova. Jo. Hráli v té době, že jo, hráli Rozrušená země, jo. V Národním divadle, tam prostě nebyl text, tam se střílelo z kulometu Maxima, běhali a padali tam prostě. Ten se včera na to koukal, no. A už nevím, kdo to režíroval, příšerně rozčílený prostě jako se otočil na to Sováka a říká, no co je, Jirko, co tomu říkáš? Říká, nic, výborný, výborný. Ještě bych takhle v tom třetím jednání hodil mezi lidi 40 kilo krvavých jater. A tyhle ty trefy se prostě jemu rodily v hlavě. To jsou ty věci, které mě vždycky napadnou, až když jako jsem 2 měsíce po ty události. No? To byl Sovák. Miloval jsem ho. A
6: ještě se k němu musím vrátit, protože to je věc, kterou jistě všichni pánové pochopí, že to... Já myslím, že dámy ne, víte, to je, tak, to je jenom takový ten mužský syndrom, že jsme seděli takhle ráno, jsme čekali na plavení hříba, jsme seděli na té ohradě pro koně a koukali jsme, tam šla takhle ta skriptka, tak po ní koukal a já povídám, hezká, že jo? On říkal,
5: pro mě už nemá cenu souložit.
6: A já jsem jako si myslel, jako, že už nějak jako nemůže, nebo to...
5: Protože mi to nikdo nevěří.
6: To se nedá popisovat. Já snad myslím, že tak, co můžete použít. A na to jsem opravdu pyšnej. Já jsem byl u založení herecké asociace a byl jsem i u toho, že, nebo lépe řečeno, já bych řekl, že s Vaškem Postráneckým a Tomášem Töpferem je velká moje zásluha, že dneska je cena Thálie a už jsem od toho pryč a už to ani nikdo neví, ale já jsem na to pořád hrdej, protože díky mně to taky je a myslím si, že hodně díky mně, protože jsem podle toho běhal. A já jsem opravdu pyšnej na to, že se nám povedlo dát před smrtí za celoživotní dílo cenu panu Kemrovi. A nakonec v loni jsme ji dali panu Sovákovi a jsem byl celý šťastný, že on to dostal a on byl taky šťastný, že to dostal. A já si myslím, že to je to nejhezčí, čím jsem se mu mohl odvděčit. Nebo aspoň kouskem z toho, abyste nemysleli, že si myslím, že celá zásluha je moje, to ne. A hodně jsem na tom dělal.
2: Když jsem se vás ptal na Pavla Landovského, tak asi bych mohl jedním dechem ještě vyslovit další jméno, a to Jiří Hrzan. Jak vzpomínáte na svůj vztah s Jiřím Hrzánem? A...
6: No, Jirka, to víte, my jsme začali, vlastně já jsem přišel v roce 68 do činoherního klubu, no a padnul jsem teda do té party, která tam tehdy byla neporušená a s Jirkou Hrzánem jsme zrovna zkoušeli. No a Jirka Hrzán jedna, která může za to, že jsem se poprvé oženil. Za druhý teda mě byl samozřejmě, byl mě za svědka na té mojí první svatbě, která tam jsem měl měsíc, manželství, které trvalo jeden měsíc. To bylo takový rekordní. A tak no tak jednak na něj vzpomínám jako na bezvadného kolegu a Jirka jak byl takovej...
5: Jirka jako je flér, víte, kouřil vždycky ty dlouhý doutníky. Vždycky vlastně seděl a jak byl takový malej, tak jako se jako hodně štajfoval a všecko prostě uměl a všecko zvládnul.
6: A samozřejmě já jsem na něj koukal jako na pána Boha, že jo, protože já jsem přišel ze školy a pro mě to byl pan někdo a on hned mě tykal a všude mě sebou vodil a byl takový třeštěný kluk. A no, já nevím, no, hodně jsme spolu kamarádili, že bychom jako až tak, jako že bych měl Jirka tyhle ty historky, to ani tak ne. On měl spíš takový, on byl jako frajer, on prostě všecko zvládnul, všecko uměl. A jednou si ho pamatuju, když tam režisér Krejčík zkoušel Penzion pro svobodné pány, tak režisér Krejčík je známý tím, jak prostě příšerně vztekle a bije herce a Petra Kostku on kousnul do ucha, že jo. Nejlepší historka, kterou o něm nejvíc miluju, je, když točili na Karlově mostě nějakého našeho klasika, já nevím, jestli to byl Neruda nebo co, a toho pána já jsem zažil, to byl u kamery, byl takový pán služba, který vždycky tlačil ten vozej, jmenoval se pan Kantor, s tím jsem já točil taky svůj první film a ten byl obrovský, snad 2,5metrovej chlap s takovýhlema ramenama a ten tlačil ten vozej, na kterým seděl Krejčík, že jo, a tam v davu, jako v komparzu si přivydělávala paní toho Kantora. A Krejčík kouká a říká, oni mi tam ty komparzisti chodí, a co tamhle ta kráva v tom klobouku, já ji zabiju jich. A teď se říčela takhle ušrstě na ní ty krávo. A no, za ním běžel ten Kantor, který toho Krejčíka takhle otočil, že ho povídá, tak ta kráva, to je moje paní. Krejčík, těšilo mě. A přesně takhle prostě seděl Jiříček Hrzán za Krejčíkem, kouřil ten svůj příšerný doutník a Krejčík.
5: Smrti. No co tomu říkáte? No, že kdybyste na mě, pane Žzer, řval, jako řvete na ty najvišti, tak bych vám natrh prdel.
6: Takže...
7: No. Aničku nesmíme přeskakovat, že jo? Já tady mám... Teď jsem zmatenej, vám řeknu.
3: Teď co můžete, no, být, co můžete pouštět, že jo?
7: Ne všecko. Já jsem tady si vypsal z profilu československých filmových herců o vás takový jako... Ivan Vyskočil patřil v 70. a 80. letech k nejzaměstnávanějším mladým filmovým hercům. Jeho počáteční nesmělí a zakřiknutí chlapci vyspěli v průběhu let v mladé muže, nefalšovaného, někdy trochu drsného, ale přitom romantického charakteru. Takové jsou nejen jeho postavy kladné, ale i postavy negativní. A v té souvislosti mě zaujala věta, v detektivkách hrál jak lidi, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, tak i pracovníky bezpečnosti. Šlo vám líp pro následování padouchu anebo padoušství? Na co jste se těšil víc, když jste jel na Barrandov?
1: On hrál věčnou hajzlové, že? Že?
3: Ne.
1: Ne? Já jenom takhle ho pamatuju, že?
7: Hajzlí pronásledoval.
1: Jo.
6: Krásně je, že mě radil kamarád Čestmír Řanda, kdybyste mě zaskakovali nějakou složitou otázkou, abych udělal. Co to?
7: A je to tady, víte, jo?
6: Já bych vám pravdu řekl, nevím.
7: Správně.
6: Já nevím, protože ono vždycky na každý té figuře něco je a na každý té figuře si člověk musí něco najít. Já jsem hrál všecko možný, tak, jak se to v té době hrálo. I ty pracovníky bezpečnosti. Kriminalisty, všecko možný. No, já nevím, já jsem... To je takový zajímavý, víte, třeba v Brně jsem hrál vždycky vrahy a dvojčata. Vrahy a dvojčata. Teď znova, teď tam třetí, dělám s Moskalíkem Četnický humoresky a zase já hraju dvojče a vraha. Jeden z nich je vrah. No, dělá se to dobře.
7: Hezký, tak dělá se to dobře. Na vás.
6: Poslední dobou hraju bývalý manželi. To taky nevím, jak se to tak prostě. Teďko dělám s Hanušem, s panem Hanušem, to je stejná kombinace, jako dělali ten Život na zámku, tak dělám v seriálu Šípková růženka zase bejvalýho manžela. V hotelu Herbig jsem měl předtím bejvalýho manžela. Takže zaplať pán Bůh, i dneska teda mám ty práce, zaplať pán Bůh, nějak se to teďko docela dobrý. Ale předtím, no já nevím, víte, to víte, jako ty... Hajzlové, jak říkala tady Anička, oni jsou takový barvitější a takový, jako je to takový,
1: mizerové.
6: Je to takový, jako šťavnatější a může tam člověk ukázat, ale...
8: Vážení a milí, povídání s Ivanem Vyskočilem a jeho ženou Anife tady nekončilo, naopak. Jenomže my se spolu budeme muset pomalu rozloučit, neboť čas se navršil. Jak posezení s manželi Vyskočilovými pokračovalo, to si budete moci doposlechnout až za týden ve stejnou dobu. Končí tedy první část veřejné rozhlasové nahrávky Nostalgického muzea zábavy ze 16. září letošního roku. Přeji vám dobrou noc, pěkné sny a příště nezapomeňte. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Polovinu života strávil v nuceném exilu, ale na svou vlast nikdy nezanevřel. Jeho hlas mohli za války slýchat posluchači československého vysílání BBC. Později se redakce jeho časopisu Svědectví stala kulturním centrem české emigrace. Dnes pro vás v životopisech máme příběh žurnalisty, spisovatele a politika Pavla Tigrida.

0: Jednou bude napsána seriózní historie politického exilu. Mohla by být zajímavá a pokud bude pravdivá, pak bez romantiky, o žádných tajných službách ani o velkých penězích.
1: Pavel Tigrit. Jednou bude nejspíš zařazován k nejvýznačnějším českým novinářům druhé poloviny 20. století. Vždyť už dnes, 10 let po smrti, je legendou. Proklínanou a demonizovanou jedněmi, obdivovanou druhými. To je ale jenom malá část z jeho bohatého a dobrodružného života.
0: Tigridů je několik a mých životů je taky několik. Když vzpomínám na sebe jako na dítě a studenta v první republice, tak to je první život. Pak je ten druhý život v Londýně za války jako mladý novinář, pak třetí život, návrat na 3 roky do republiky, o které jsme věděli, že nevydrží. Pak čtvrtý život, nová emigrace, Amerika, Mnichov, Paříž, svobodná Evropa, svědectví. A po víc než 40 letech nový návrat, život pátý.
1: Přišel na svět rok a den před vznikem samostatného Československa. Tehdy ještě ovšem nebyl Tigridem, ale Pavlem Schönfeldem. Dávný předek rodiny Jan Schönfeld vydal koncem 18. století první české noviny a Pavel Tigrid sdílel vlastně podobnou cestu. Sám ale tuto osudovou souvislost se svým předkem spíše zlehčoval.
0: Já na to předurčení moc nevěřím. Spíše věřím na osud, ale na takový, k němuž se člověk postaví raději čelem než zadkem, smím-li se takto vyjádřit. Odejít do exilu je v podstatě svobodné rozhodnutí a plynou z něj neúprosné důsledky.
1: Narodil se v židovské rodině, po matce i po otci. Pravověrným se ale nestal. Jeho otec, inženýr chemie, měl k víře daleko. Byl masarykovcem a přesvědčeným ateistou.
0: Rodem patřil do Semil. Mimochodem tam jeden z rodově bližších Schönfeldů, totiž Tigridův pradědeček, vařil pivo jako nájemce semilského pivovaru.
1: A z téhož rodu byla ovšem také manželka spisovatele Antala Staška. A proto byl Pavel, vzhledem ke svému dalšímu názorovému vývoji, poněkud paradoxně spřízněn také se Staškovým synem, spisovatelem a novinářem Ivanem Olbrachtem.
0: Byl jsem vlastně z rozbité rodiny a tak si mě půjčovali babičky a tety. Otec se rozvedl, když mě bylo 5-6 let, byl jsem mu přidělen, poněvadž moje matka, dej jí pánbů věčnou slávu, byla velice krásná paní, ale trošku záletná, což tatínek neměl rád. Oženil se podruhé, když mi bylo 10 let. Dostal jsem sestru jen o 0,5 roku mladší a tím jsme vždycky šokovali. Nijak jsem tím rozvodem netrpěl. Macechu jsem měl ohromně rád.
1: Nebýt 2 děsivých totalit, které se za jeho života přehnaly Evropou, možná by Schönfeld zůstal Schönfeldem a stal se právníkem, jak si přáli jeho rodiče.
0: Nepamatuji si na střední škole, a to jsem se jmenoval Schönfeld, že by na mě někdo pokřikoval. Ostatně otec mě dal pokřtít, protože si v roce 1917 myslel, že to budu mít v Rakousko-Uhersku lepší jako křtěný katolík.
1: Prošel gymnáziem, začal studovat práva, dokončit jemu však nakonec znemožnila okupace. Už ve škole ale tíhl ke svobodnějším profesím. Ještě na gymnáziu založil s Jiřím Ortenem divadelní kolektiv mladých. Zajímavý tím, že na představení chodili vážení kritikové, jako třeba Jindřich Vodák či Vítězslav Nezval.
0: Hráli jsme, co jsme přečetli, od klasiků po vlastní slátaniny. Já se stal režisérem, protože jsem neměl žádné herecké nadání a nic jsem si nepamatoval. Všichni jsme se učili u Jindřicha Honzla a Voskovce s Verichem. Všichni jsme byli sextáni a septimáni, usmrkanci vzhlížející k idolům.

0: Kromě divadelní aktivity byl Pavel Schönfeld také členem redakční rady studentského časopisu a samozřejmě i jeho přispěvatelem. Byla to dobrá parta, například básník Hanuš Bon, vynikající překladatel z angličtiny Jiří Valia, dlouholetý kamarád, pozdější rozhlasový režisér, interpret a překladatel Josef Schwarz Červinka. Sladký čas studií, lásek, prvních veršů, recitovaných po studentských kavárnách.
1: V Praze na Zbořenci byla kavárna s milým vrchním, který vždycky říkával: tak, pane Červinko, kolik pak přiznáte rohlíků? Pepík odvětil: no, 4. A pan vrchní: tak to máme 7 rohlíčků. A nebo když jsme si dávali sodovku jako studenti bez krejcaru: pánové, toto je kavárna, to není vodárna.
0: Než Pavla přijali do studentského časopisu, napsal v sekundě báseň Žlutá řeka a časopis jí otiskl, přestože podle autora byla hrozná. Pozvali ho, za stolem seděl tehdy už opravdový básník Hanuš Bon. Pavel svou báseň podepsal Tigrit. Při hodině zeměpisu zaměnil řeku Tigris za Tigrit a zalíbilo se mu to jako pseudonym.
1: Bon se mě zastal a povídá: heleď se, chlapečku, jak se opravdu jmenuješ? Já na to: no, Schönfeld. A Bon: tak to je v pořádku, pojď mezi nás.
0: Schönfeld postupně začal psát krom studentského časopisu i do Melantrichského AZ-u a v létě, když byli páni redaktoři na dovolené, ujal se dokonce divadelní kritiky.
1: Když člověk vzpomíná na Masarykovu první Československou republiku, tak najednou neví, jestli vzpomíná na to, jak jsme se vyřádili a jak to bylo dobré pro študáky, a nebo je to sentimentalita, že jsme byli mladí, drzí, všechno jsme věděli a všechno uměli.

0: divadelním kolektivu mladých byla jejich poslední inscenací Calderonova hra přepsaná Pavlem Schönfeldem tak, že španělští policajti měli bílé punčochy a krátké lederhosen.
1: Vyznění bylo trapně jasné. Šli jsme do politického divadla, jakkoliv špatného, ale přece jenom. Prostě Němci rozbíjeli republiku, tečka, hotovo, byli to nacisti.
0: Pavel pracoval u firmy svého otčíma Paříka, aby si přivydělal a měl k dispozici motorku Javu 125. Tehdy už nebydlel u rodiny, ale s kamarádem Švarcem, se kterým 15. března 1939 pozorovali na Václavském náměstí defilující Wehrmacht. Tehdy Pavel vyslovil větu, která se stala téměř motem jejich dalšího směřování.
1: Pepíku, tohle pro nás není. Věděli jsme, že to je konec. Konec československé samostatnosti. Začátek nesvobody a strachu. A že musíme pryč. Ani snad ne jako Židé, ale v tom, co v oněch šedivých březnových dnech začínalo, jsme prostě nechtěli zůstat.
0: Rodiče, jak Pavla, tak Pepíka Švarce, je v té myšlence podpořili. Pavel objevil jakési komando Wehrmachtu, kde bylo možno získat takzvaný Durchlassschein, cosi na způsob výjezdní doložky pro čerstvě zřízený stát Slovensko. Tak trošku pod bodem doložky získali a navíc zjistili, že po příslušném vyplnění platí i tak říkajíc opačným směrem, na Německo. Zamířili k Albionu, protože Anglie do konce března 1939 nevyžadovala vstupní víza. Způsob, jakým se ubírali do vyhnanství, byl ovšem poněkud netypický.
1: 27. března jsme si na Masarykově nádraží koupili jízdenky třetí třídy. Jenže my dostali ještě jeden bláznivý nápad, že část cesty projedeme na motocyklu, který jsem dostal od svého otčíma. Po menším handrkování nám dovolili vzít si ho jako midgepek, čili spoluzavazadlo.
0: V Praze se k ním chtěli přidat ještě dva nebo tři přátelé, ale už to nestihli. Dvěma se podařilo později svízelně uprchnout přes Polsko. Jedním z nich byl bratr Jiřího Ortena, Ota Ornest.
1: A Jiří, který zůstal doma, si zapsal do deníku. Verbují mě daleko, daleko a ke smrti. A já dosud nevím, nezůstanu-li trpný. Ale jenom proto trpný, že jsem zatím tady k čemu si přirostl, od čeho odtrhnouti se je těžké, velice těžké.

0: Můj život je tak dlouhý, že mladí lidé to nemohou ani pochopit. A tak ohromně různý tím, že jsem byl dvakrát v emigraci a dvakrát jsem se vrátil do země, kde jsem se narodil, jejímž jazykem mluvím a většinou jsem jim i psal.
1: Říká protagonista tohoto životopisného příběhu český novinář Pavel Tigrid v knižním rozhovoru s Petrem Kotikem nazvaném Mně se nestýskalo. Poprvé, zůstaneme-li u této Tigridovy metafory, se mu nestýskalo během první emigrace v Londýně. Ostatně vždyť mu bylo teprve 22 let a jeho rozhodnutí odejít bylo svobodné.
0: Ano, individuální, riskantní, ale svobodné. Protože také můžete zůstat s riziky, která na sebe berete. Byl to skok do neznáma, ale jakmile byl proveden, najednou se všechny možnosti otevřely. Pochopitelně jsme nečekali, že budeme redaktory či hlasateli BBC, nýbrž mnohem spíše těmi číšníky, těmi zedníky, těmi uprchlíky. Když někdo spadne do úplně cizí země bez halíře, musí prostě začít tam, kde člověk bez halíře, případně i bez jazyka, začíná.
1: Zpočátku sice opravdu našel práci jenom jako dělník a číšník, ale už v roce 1940 se stal hlasatelem československého vysílání BBC a redaktorem rozhlasového programu československé exilové vlády v Londýně. První exil dal Pavlu Tigridovi mnoho. K ziskům nepochybně patřily novinářské a postupně i vydavatelské zkušenosti. Kromě rozhlasové práce začal totiž Tigrid v Anglii vydávat česky a slovensky kulturní zápisník a později k němu přidal i Review 42 v angličtině.
0: V emigraci ve válečném Londýně se všechno vydávalo česky nebo slovensky a vláda pak anglicky vydávala Central European Observer, takový plátek pro československou propagandu, který se nám, mladým, moc nezdál.
1: Tigrid dostal nabídku dělat s šikovným organizátorem Walterem Bergerem revue v angličtině. Hubert Rybka z ministerstva zahraničí přidal peníze a časopis začal vycházet.
0: Psali pro nás i angličtí autoři jako Stephen Spender a dokonce Bernard Shaw, když jsme je drze obeslali žádostmi. Revue byla krásně dělaná. Představovali jsme v ní českou kulturu a literaturu. F.X. Šaldu, Vladimíra Holana, Zahradníčka. V britských intelektuálních kruzích měla snad určitý vliv. Ale nakonec zašla na úbytě a já nemám bohužel jediný výtisk.
1: Britská válečná zkušenost silně zapůsobila na Tigridovo formování. Za kanálem zkusil v míře dosud nepoznané svobodu projevu, úctu k jedinci i k tradicím, občanskou odhodlanost. Chodil v tu dobu s věřící Angličankou a zřejmě i díky tomu v jeho světonázoru posílila křesťanská dimenze nad víceméně pomíjeným židovstvím.
0: V BBC pracoval i spisovatel Graham Greene, zvláštní konvertita z protestantství ke katolicismu. Když byly nálety, nedalo se nikam jít. Sedávali jsme v krytech a Greene mě ke konverzi přivedl. Já sám, ač žid, na židovské náboženství nikdy nechodil. Ani jsem se o něm nepoučil. Židovství pro mě vlastně začalo Hitlerem, kdy jsem si uvědomil, že podle rasových teorií jsem nepřijatelným členem společnosti. A začal mě dojímat osud Ježíše Krista. Miluj bližního svého, miluj svého nepřítele, což mě zaujalo možná právě jako žida.

0: Největší profesionální školou Tigridovy první emigrace byla samozřejmě práce v BBC, ať už nejprve hlasatelská, tak později i redaktorská.
1: Prošel jsem školou BBC, na kterou přísahám a nezapomenu. Naučili nás to podstatné, jak se dělá novinařina a jak se nedělá. Takže když se pak v mém druhém exilu hledal šéf šíleného podniku jménem Svobodná Evropa, byl jsem vlastně jediný s touto zkušeností.
0: Ale nepředbíhejme, jsme pořád v Londýně, ve věhlasné BBC, u skupiny převážně mladých českých nadšenců, kterým se začalo přezdívat Rybkovi hoši. Dovolme si tedy malou odbočku. Hubert Rybka byl významný český politik, poválečný poslanec a ministr, novinář a historik. Před válkou psal do deníků Národní osvobození a Lidové noviny. V roce 1935 se stal členem Československé strany národně socialistické a po Mnichovské dohodě působil jako státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí exilové vlády v Londýně.
1: V BBC nás mimo jiné učili, a myslím, že je to pravda, že rozhlasový profesionál nemá mluvit k mase. Má si vždy představit jednoho posluchače a k němu se obracet. Nikdy ne k národu, nikdy ne k masám. I později ve Svobodné Evropě, dokud jsem tomu mohl zabránit, jsem vymycoval, ba zakazoval mluvit k národu, a dokonce k národu dolů. I když samozřejmě leckdy lecos

0: neodvislé, za které odpovídal vládní ministr, v případě československém státní tajemník na ministerstvu zahraničních věcí Hubert Rybka.
1: Samozřejmě objevovaly se spory mezi vedením československé sekce BBC, Angličany a našimi ministry, kteří rádi míchali fakta a komentáře, což bylo BBC naprosto nepřípustné.
0: Komentáře byly komentáře a zprávy byly zprávy a žádný hlasatel a redaktor by se neodvážil říct, co si o té zprávě myslí, jako jsme toho velmi často svědky doma v Čechách. V Británii se to také dělo. Vysílání vyjma vojenské cenzury cenzurované nebylo, ale ex post se řeklo: pánové, tohle jste přehnali, tady jste si něco přidali, zkrátka takové ty ryze české nepřesnosti, trošku ty špatné zprávy přihladit, že...

0: Zdůrazněme na tomto místě, že kromě domácích studentských časopiseckých začátků a londýnské kapitoly BBC, Pavel Tigrid skutečně žádnou novinářskou školu neměl.
1: Nejsem reportér. Nebaví mě jít na fúnus, na svatbu nebo na manifestaci a udělat z toho reportáž. Vždycky jsem byl jenom komentátor. Dělal jsem v rádiích 8-10 let, jak se říká, proti hodinám. Naučil jsem se psát. Jinak se píše pro rozhlas a jinak pro noviny. A v BBC nás učili, že rozhlas je průměr. Dobrý průměr, který stačí. Slovo proletí a zítra už o něm nikdo neví, na rozdíl od novin.
0: Jako hlasatelé a komentátoři vysílali Rybkovi hoši kryti pseudonymy. Na konci války se přece jenom chtěli posluchačům představit pod svými pravými jmény, protože si mysleli, že si to zaslouží. Jenomže holokaust sice skončil, ale antisemitismus v Čechách...
1: Rybka nás vyslechl a pak řekl: mládenci, nic proti tomu, ale uvažte i tohle. Víte, že nejsem žádný antisemita, ale bojím se, že to asi nelze tvrdit o lidech doma. Vy jste skoro všichni kluci židovský a to by možná na posluchače nemuselo vždy dobře působit. Oni třeba nevědí, co víme my, že Židé v Evropě měli jen dvojí volbu – utéct nebo zahynout. Svá jména jsme tak v posledním vysílání z Londýna neodhalili. Pseudonymy nám zůstaly. V životě i na dokladech.
0: Z Langsteina se stal Hronek, z Firta Firt a ze Schönfelda Tigrid. A když dostali v březnu 1945 do ruky košický vládní program, první politický program poválečné vlády, rozdělili se na dva tábory. Jedni říkali, že kdo se vrátí domů, bude v lepším případě do 3 let zpátky v exilu. Ukázalo se, že nebyli daleko od pravdy, jenomže ti, kteří domů chtěli, jako Tigrid, namítali.
1: To se nedá nic dělat. Vypadá to sice, že komunisté vezmou moc do rukou, ale když jsme celou válku hlásali, aby lidi šli do odboje, tak máme povinnost se vrátit. A to jsem také učinil. Přiletěl jsem domů v červnu 1945, protože si mě... Prosím pěkně, speciálně mě vyžádal komunistický ministr financí Václav Kopecký. Skutečně jsem dostal telegram. Ať se Tigrid vrátí, čekáme na něj v rozhlase. Kopecký.
0: První Tigridová reakce ještě za redakčním stolem BBC byla samozřejmě, že něco takového snad ani není možné, ale...
1: Nakonec jsem díky tomu opravdu odletěl dřív než ostatní. Po přistání nám

0: Vybalili rudý koberec a k tomu vyhrávala hudba. Koukal jsem, pro koho to dělají, protože se mnou letěly jen nedospělé dcerky generála Ingra, nějaké maminky a pár takových lidí jako já. A pak jsem pochopil. Jsme vítězové, i když vlastně nevíme proč. No, nebyli jsme jimi dlouho.
1: Hned po příjezdu do Prahy zamířil Tigrid do rozhlasu na Vinohradech, ale mezitím se ukázalo, že jde o omyl. Kopeckému, který prožil válku v Moskvě, kdo si řekl, že Pavel Tigrid má školu BBC a že je to takový levý sociální demokrat. Současně ale z Londýna dorazil jeho komunistům nakloněný kolega Hronek, který se záhy stal ředitelem rozhlasu. A všechno zřejmě uvedl na pravou míru.
0: Takže když jsem se u něho ohlásil, řekl mi, pane Tigride, to je nedorozumění, pro vás tady nic není. Přiznám se, že jsem toho člověka neměl rád, protože příliš rychle přesedlal ze sociální demokracie na komunisty.
1: Vítěz byl tedy doma. Po prohraném boji o rozhlas ho čekal šok neskonale horší. Celou jeho židovskou rodinu vyvraždili nacisté.
0: Už v Londýně jsem věděl, že je zle, ale pořád jsem předpokládal, že aspoň někdo se zachrání. Tohle jsem ale nečekal. Bylo strašně těžké se s tím vyrovnat.
1: Že ho nepřijali do rozhlasu, Pavlu Tigridovi nakonec vlastně tak moc nevadilo. V Londýně byl veden jako úředník ministerstva zahraničních věcí. V Praze ho uvítali dokonce jako ministerského radu a svěřili mu anglický odbor. Tigrid ovšem pokoušel i novinařinu.
0: Zpočátku pár nepolitických článků do Lidové demokracie. Jenže brzy mě pozval můj šéf a řekl, příteli Tigride, to nejde. Nemůžete jako úředník tohoto ministerstva psát do novin. Zeptal jsem se, co takový pan Goldštikr a paní Sekaninová, kteří píšou do Rudého práva. Tajemně se na mě podíval a řekl, my si rozumíme, ne? Psát jsem nepřestal a pak tedy údajně na příkaz Gottwalda mě z ministerstva museli vyhodit. Načež mě moje žena nabádala, ať je zažaluji, a to se táhlo až do února 1948.
1: Se svou celoživotní partnerkou a spolupracovnicí Ivanou se Tigrid seznámil až v Praze. Na ministerstvu se stala jeho sekretářkou a aktivně ho pak provázela léty exilu i českou změnou poměrů po roce 1989.
0: Všichni tři jejich potomci, Gregory, Debora a Kateřina, mluví velmi dobře česky a po sametové, či jak sám Tigrid ji raději nazýval, poklidné revoluci, až do otcovy smrti pobývali často v Čechách. Naposledy v roce 2010, když se před ostravským jazykovým gymnáziem odhalovala jeho bysta, umístěná na Žulovém soklu po soše Lenina.
1: Výborný historický vtip. Je to sranda, že vyšroubovali Lenina a místo něj postavili tátu. Smála se při slavnostním aktu dcera Pavla Tigrida, Debora Tigridová. Táta měl ohromný smysl pro humor a myslím, že by se mu to strašně líbilo. Přizvukovala jí i druhá dcera, Kateřina Tigridová.

0: Tigrid si o budoucnosti nedělal žádné iluze. Vlastně ještě v Londýně dokonce zvažoval, zda se do sovětizovaného Československa vůbec vrátit.
1: Nakonec se stal jedním z představitelů radikálně protikomunistického křídla v Lidové straně a kritickým komentátorem poměrů na stránkách Lidoveckého tisku. Svými komentáři v Obzorech a v týdeníku Vývoj posuzoval situaci v naší zemi očima přísného demokrata. Samozřejmě se tak dostával do konfliktu s počínající komunistickou totalitou.
0: A právě v Obzorech publikoval v listopadu 1945 také článek, který je dodnes hoden obdivu. Žid Pavel Tigrid, kterému nacistické Německo vzalo celou rodinu, se zastal Němců deportovaných v rámci odsunu za hranice.
1: V době záboru našeho pohraničí, okupace a války se pro mě Němci v úvozovkách rovnali nacistům v úvozovkách. Prostě to byla totální válka proti totálnímu zlu. A když se v Londýně někdy kolem roku 1942 přišlo s myšlenkou odsunu, byli jsme my mladí velice pro. Němci se provinili, republiku zradili, vyhnat.
0: Podle Tigridových slov o tom mladí exulanti vlastně moc nepřemýšleli. Co řekl prezident Beneš, to platilo a on měl přece vždycky pravdu.
1: Ovšem po návratu, když jsem viděl, co se děje v lágrech, například v Hagiboru, kde bylo soustředěno několik tisíc Němců z Prahy určených k odsunu, pochopil jsem, jaká nehoráznost a nespravedlnost je kolektivní vina. A tam jsem začal o odsunu pochybovat.
0: Jak mnohokrát upozorňoval, neprotestoval tehdy proti odsunu jako takovému, ale proti podmínkám, kterým byli Němci vystavováni. Kritizoval útrapy, kvůli nimž tehdy mnoho lidí, včetně dětí, umíralo. Nezabíjíme děti, ať jsou kterékoliv národnosti, napsal tehdy Tigrid. Podobnými názory si ovšem mladý novinář rychle nadělal spoustu nepřátel.
1: Postupně jsem svůj názor na odsun nebo na vyhnání Němců, nevím, jak to nazvat, měnil. Ale přitom ne zas nějak zvlášť vehementně. Vždyť já jsem měl rodinu vyvražděnou nacisty, včetně vlastní i nevlastní matky, včetně dětí, bratranců a sestřenic poslaných do plynu. Takže jsem se ocitl v podivné situaci, jako už několikrát v životě. Že jsem bránil něco, nebo aspoň pochyboval o něčem, o čem bych vlastně z hlediska přísně morálního pochybovat neměl. Ale jinak to asi nešlo.
0: Byla to zkrátka špatná doba pro lidi s diferencovanějšími názory. A na poli tehdejší politiky vůči Němcům to zřejmě platilo zvlášť. Možná proto stojí za to připomenout na tomto místě charakteristiku francouzského politologa Jacquesa Rupnika. Pavel Tigrid byl jedním z mála symbolů kontinuity s českou demokracií před druhou světovou válkou a velký patriot, který nastavoval české společnosti zrcadlo.
1: Jestli na něco vzpomínám s jistou hrdostí, tak na tohle období. Bylo nás totiž mezi novináři jen pár, kteří jsme bojovali proti hrozbě, jež se v únoru 1948 bohužel vyplnila.

0: Tigridův přítel z britské ambasády Cecil B. Parrott mu nabízel novinářský výjezd, když Rudé právo napsalo, že v britské zóně v Německu uprchlí a odsunutí Němci trpí v koncentračních táborech. Tigrid měl zjistit, jak to opravdu vypadá. Nejprve cestu odřekl, kolem 19. února 1948 pak přišla opakovaná nabídka.
1: Jel jsem nechav doma ženu, kterou pak, naštěstí jen na krátký čas, dokonce zavřeli, aby mě vydíráním donutili k návratu. Komunistická policie mě přišla domů zatknout, nevěděla totiž o mém výjezdu. Já měl ještě schovaný diplomatický pas, který jsem si nechal z dob úřadování na zaminy.
0: Nakonec se oba po mnoha peripetiích a ilegálním manželčině přechodu hranic zorganizovaném Brity šťastně sešli v uprchlickém táboře. Nějaký čas žili ve Frankfurtu nad Mohanem a v rámci Mezinárodní organizace na pomoc uprchlíkům pomáhali zejména českým letcům z Británie, kteří z Československa utíkali bez papírů.
1: Pomohli jsme stovkám z nich dostat se zpátky do Anglie. Výbor české sekce té uprchlické organizace přitom působil v jedné místnosti kolem jediného psacího stroje. Ale byla to dobrá akce, při které vznikl i vtip. Nemáte tu, prosím vás, nějaké občerstvení? Ptali se čekatelé na pas. No, můžeme ti otevřít okno. Byli jsme bez peněz.

0: Politická emigrace je vysoce riskantní záležitostí. Její cíle daleké, její výhledy nejisté. Nemá zázemí, k němuž by se mohla odvolat, demokraticky vytvořených institucí, jimž by mohla předkládat své plány a své sváry. Přitom o obojí není nouze.
1: Píše Pavel Tigrit ve své knížce nazvané Politická emigrace v atomovém věku a dodává se sobě vlastním smyslem pro humor.
0: Bůh nás chraň od exilových spolků a exilových sporů, píše své matce ze sibiřského exilu Lenin, který důsledně odmítal hrát šachy a utrácet čas v nekonečných debatách s ruskými exulanty.
1: Pavel Tigrit po odchodu z Československa nad šachovnicí čas rozhodně neutrácel. Živil se jako novinář na volné noze, psal například pro Irish Times a jiné noviny a s manželkou žili v Mnichově. Právě tam se chystal vznik velké rozhlasové stanice s podstatně rozšířeným vysíláním Svobodné Evropy. Pavel Tigrit přijal oficiální nabídku, aby stanici rozjel jako šéf.
0: Každý novinář by v té chvíli zíral a já nebyl výjimkou. Měl jsem před sebou neuvěřitelný projekt vysílání v různých řečech určeného pro komunistické státy. Čechoslováci měli být první. Vysílání mělo začít na středních vlnách 18 hodin denně ve třech blocích. Bez váhání jsem souhlasil a tam byl zřejmě prvopočátek mého sporu s Ferdinandem Peroutkou. Američani si ho hrozně vážili, ale o tomhle mu nic neřekli, protože věděli, že není radioman. A on si zřejmě myslel, že jde o nějaký Tigridův trucpodnik.
1: Tigrid Mnichovskou Svobodku rozjel, pak si však dal mladicky nerozvážné podmínky pro její pokračování a když mu je Američané nesplnili, rozhodl se v Mnichově skončit.
0: Rozhodli jsme se pro Ameriku. Konec konců byl jsem zaměstnancem americké společnosti, ale mimochodem, ani my šéfové jsme tenkrát nevěděli, že celý projekt Svobodné Evropy platí CIA. Opravdu nám to neřekli.
1: Pak nastal problém s americkým vízem. Při pohovoru na americkém konzulátu v Mnichově přivezli před Tigrida celý štos udání, že je komunistický kolaborant.
0: Ta udání napsali většinou ti, které jsme ve Svobodné Evropě nemohli zaměstnat. Mohli jsme tenkrát přijmout 120 lidí, ale žádostí bylo ke 3000. Lidé seděli v lágrech a dostat je z lágru do Svobodné Evropy s bytem, platem a trvalým zaměstnáním, to byla výhra v loterii. Takže lidé, kteří místo nedostali, kteří práci neuměli, začali udávat ty, co práci dostali. Prostě ošklivé věci, které také tvoří část všech emigrací světa.
1: Potvrďte mi tuto informaci, že jste za války v BBC vítězoslavně mluvil o vítězství u Stalingradu a tedy i o Stalinovi. Jste levičák nebo pravičák? Věříte v Boha?
0: Vízum jsem nakonec dostal, ale chci jen dokumentovat, že i ředitel podniku, který tajně financovala CIA, dostal potřebné doklady s velkými problémy. Taková byla doba.

0: tak či onak, ukázalo se, že Amerika na pana ředitele Tigrida vlastně ani moc nečekala. Jak se dozvěděl mnohem později, příčinou byl incident ještě ve svobodné Evropě se slovenskými kontrolory, které chtěl opít, aby se jich snadněji zbavil.
1: Zkrátka mě ocejchovali jako člověka, který se špatně snáší s minoritami. A v Americe, když se špatně snášíte s minoritami, tak vás nikde nevezmou. Nakonec jsem tedy zase skoro 3 roky pingloval, jako kdysi v Londýně.
0: Počátkem 50. let ve Spojených státech amerických republikánská administrativa vystřídala demokratickou, zatímco v zemích komunistického bloku vládl nejtužší stalinismus. Politika osvobození podmaněných evropských zemí, formulovaná republikány před prezidentskými volbami 1952, byla plná kategorických imperativů.
1: A politická emigrace byla u vytržení. Vždyť tu vrcholní představitelé největší velmoci konečně hovořili o pojmech práva a bezpráví, mravnosti a nemravnosti, svobody a otroctví. Naděje politických exilů však opadly stejně rychle, jak vznikly. Ukázalo se, že tu asi nešlo o víc, než o předvolební heslo, jež mělo ovlivnit americké voliče polského či maďarského původu.
0: Schizofrenická situace politických exilů je tu na snadě. Emigrace musí být, anebo aspoň předstírat, že je, na straně dobra proti zlu. Může bojovat o svou věc vesměs jenom v relacích mravních, které však v prostředí, v němž jsou aplikovatelné, mohou být platné jenom částečně. A nebo vůbec, což jsou mimochodem opět Tigridova slova z jeho politické emigrace v atomovém věku. Pavel Tigrid se postupně probojoval zpátky do svobodné Evropy, redigoval knihy v publikačním oddělení a pak působil i ve společnosti Walker and Company, což bylo vlastně nakladatelství předchozího prezidenta svobodné Evropy, sama Walkera. Pendlování mezi irským barem, redakcí a nakladatelstvím ovšem nebylo žádnou zlatou klecí, jak tvrdila česká média.
1: Emigrace a exulantství jako společenský jev je v zásadě mravní protest proti nespravedlnosti, surové moci, nesvobodě, korupci. Žádá si tudíž především etických měřítek. A před nimi emigrant obvykle neobstojí, aspoň pokud na místo pravdy nenastoupí legenda.
0: Píše Pavel Tigrid v knize Politická emigrace v atomovém věku a připomíná i závist.
1: V centroklepu, čili centrální drbárně, bydlel například Ferdinand Peroutka i my a mnozí jiní, protože majitel domů byl Čech. Když jsme nezaplatili činži, neřval a odepsal ji. Ale směšná emigrantština už propukala. Říkalo se, u Peroutků mají v tomto týdnu podruhé guláš, kde na to berou?

0: Rok 1956 je rokem zrození nepochybně nejvěhlasnějšího, nejúčinnějšího a komunistickým režimem nejnenáviděnějšího exulanského periodika – Svědectví. U jeho zrodu stály podle Pavla Tigrida dvě základní myšlenky. První, že skupina soustředěná kolem vznikající redakce vlastně nechce dělat časopis emigrantský, ale časopis pro domov, ačkoliv nebylo ještě jasné, jak se bude do Československa šířit. A druhou myšlenkou bylo pokusit se o dialog s reformními komunisty.
1: Vzpomínám si, jak jsme šli za naším bývalým velvyslancem u OSN Jánem Papánkem, který nám dal $1000. V tiskárně Sokol nám pak vytiskli první číslo, a to včetně provolání o komunikaci s domovem. Spolutvůrci Jiří Horák a Radomír Luža byli sociální demokrati, kterým se ta strategie líbila spíš z nějakých poloideologických důvodů, kdežto já jsem cítil, že se tady vytváří přelomová situace, když už komunisté veřejně pochybují o svém díle.
0: V 50. letech ovšem naši exulanti v New Yorku nepotkali živého Čecha z českých zemí. Asi i to bylo jedním z důvodů, proč Pavel Tigrid stále silněji toužil po návratu do Evropy.
1: Newyorské nakladatelství, kde jsem pracoval, potřebovalo svého evropského člověka, protože v Brugách výhodně tiskly umělecké publikace. Nakonec jsme se rozhodli pro Paříž, odkud jsem do tiskárny v Brugách pravidelně dojížděl.
0: Menší vzdálenost k domovu ovšem ani v době přesídlení redakce do Paříže neposílila iluzi brzkého návratu. Cesta domů zůstávala zavřená, nikoli pro Svědectví, ale pro jeho tvůrce.
1: Nelze sedět na plotě, trochu doma, trochu venku. Když se člověk stane emigrantem a trvá to desítky let, je nutno přijmout tu zemi, kde se usadil. Přijmout ji se všemi chybami. Lidé, kteří tu svou novou zem přijali i se všemi chybami a nedostatky, které se najdou všude, nejlépe přežili a zpravidla byli zároveň nejlepšími českými a slovenskými vlastenci, uplatnili se ve svém oboru a tím Čechům venku dodali lesku.

0: Politika v klasickém pojetí je především zápas o moc, do něhož ovšem patří i právo poslat vládu k čertu, když tuto vládu už nikdo nechce.
1: Můj bože, jak nadčasové, vidíte. Těmito zkušenostmi častuje starší vypravěč někdy v 70. letech svou mladou posluchačku, aby jí pomohl orientovat se v dilematu, zda zvolit odchod do exilu nebo zůstat v normalizované československé realitě. Ano, je to snad nejpopulárnější z knih Pavla Tigrida, vydaných u nás po roce 1989. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, která vznikala už mezi lety 1965 až 1975.
0: Ostatně právě takový koncept není u Tigrida nikterak náhodný. Když v Americe a potom v Paříži redigoval a psal své svědectví, pozorně vždy hledal zpětnou vazbu a naslouchal tomu, co si lidé doma myslí.
1: A přes tu dálku a skrze železnou oponu si čím dál tím víc rozuměl především s mladými lidmi.
0: Jestli v něco věřím, tak na generační směnu. Prostě musí dorůst nová generace, která je dějně nepopsaný list. Poněvadž já představuji generaci, která v podstatě všechno prohrála, ale zároveň ne s ostudou. My jsme prohrávali, jak to šlo.
1: Říká Pavel Tigrid v knižním rozhovoru pod názvem Mně se nestýskalo. Mimochodem, soudíte, že se mu mělo stýskat? A po čem? Po rodině, kterou mu nenávratně vzali nacisté? Po komunistech, kteří jej zbavili občanství a máchali v tendenčním tisku a, co je snad ještě horší, v primitivně rasistických karikaturách?
0: Zemědělské noviny z 48. roku veršovaly. Odešel Tigrid za hory tajně a podle plánu hledat si nové obzory do země SS-manů. A Mladá fronta zase pojednala vítání nových emigrantů starými. U břehů Spojených států přistává loď, na přídi stojím já, Pavel Tigrid, s pitvorně zdůrazněným semickým původem. Kaftan, pejzy, bratka, náušnice.
1: Ale zůstaňme ještě u dominantního tématu Tigridova druhého exilu. Byla jim samozřejmě reví svědectví. Její fenomén jako neoficiálního emigračního centra vznikl ovšem až po přestěhování do Paříže.
0: Teprve tam se do svědectví začalo regulérně chodit. Redakce sídlila v domě, kde dole bylo koňské řeznictví. V prvním patře čítárna a redakční místnosti, kde se vařilo kafe a občas se nalévalo i víno. Návštěvníci z domova ale začali opravdu chodit až od konce 60. let.
1: Reví dosahovala v té době až 20-tisícového nákladu, z něhož se většina pašovala do Československa. Za pražského jara se ovšem svědectví odmlčelo. Oficiálně proto, že Tigrid nechtěl komplikovat situaci československým reformátorům. Ale souviselo to do jisté míry i s dalším Tigridovým tehdejším projektem. Koncem roku 1967 ho požádalo nakladatelství SOI o knihu o politice v Československu. Mezitím přišlo pražské jaro a po něm okupace, a to celé téma mimořádně spopularizovalo. Bestseller vyšel v mnoha jazycích nákladem 80 000 výtisků.

0: Uplynuly celé dvě další dekády a přišlo to, co čekal málo kdo. Rok 1989. Takhle na něj vzpomíná novinář, jeden z našich předních mediálních analytiků a tehdy rovněž emigrant Karel Hvízděla. Jedna z častých otázek, kterou jsem po roce 1989 dostával, zněla: kdy ti došlo, že komunistický režim se hroutí? Na ten moment si pamatuju docela přesně. Někdy během roku 1989 mi z Paříže volal Pavel Tigrit a zeptal se mě:
1: co bys tomu říkal, kdyby byl prezidentem Václav Havel?
0: Odpověděl jsem: počkej, na to si musím sednout. A řekl jsem něco v tom smyslu, že by to bylo dobře a že to bychom se asi oba jistě vrátili. Na tohle téma, a to už samozřejmě necitujeme Karla Hvízdělu, máme ovšem pro změnu jednu repliku typicky tigridovskou.
1: Nakladatel Aleš Lederer, syn dlouholetého Tigridova přítele Jiřího Lederera, totiž zase vzpomíná, jak chtěl, aby Tigrid kandidoval na prezidentskou funkci v době, kdy ještě nebylo jasné, zda Václav Havel bude o prezidentství usilovat po svobodných volbách. A Pavel mu řekl: žid a emigrant na Hradě, to by Češi neskousli.
0: Vydávání svědectví bylo po převratu přeneseno do Prahy, ale Tigrid v 91. roce, tehdy jako člen prezidia poradců prezidenta Václava Havla, přenechal sestavování časopisu jiným. Vyšla pak ještě dvě svědectví, poslední s pořadovým číslem 93 si na podzim roku 1992 zvolilo téma Nacionalismus, novodobá droga. Vzadu na obálce stálo věcné redakční sdělení: všechno má svůj čas, i tato reví. Přijdou jiné, jinak pojaté, jinak zacílené. Typická Tigridova dikce.
1: Stělesnění odporu proti jakékoliv totalitě, vzor tolerantního politika, gentleman, výjimečný publicista. Přestože většinu života prožil za hranicemi své vlasti, nikdy pro ně nepřestal pracovat, přemýšlet o ní a komentovat události, které se v ní odehrávaly. Na sklonku kariéry byl poradcem prezidenta Havla.
0: V letech 1992 až 1994 dokonce českým ministrem kultury. Patrně prvním, kdo připustil, že by bylo nejlepší takové ministerstvo zrušit. A až do své smrti 31. srpna 2003 váženým komentátorem politického dění u nás. Vzdor tomu, anebo možná právě proto, je v běhu Tigridova života a v jeho postojích řada momentů, z nichž některé občas vyvolávaly v Čechách a na Moravě spíše nechuť a odmítání. Leč on takto smířeně promlouvá ke své mladé posluchačce v kapesním průvodci Inteligentní ženy.
1: Dnes už je to jinak. Je to všechno za mnou. Na nepřízeň osudu si stěžovat nemohu, spíš naopak. Mohl jsem už aspoň dvakrát být na onom světě, poprvé rukou nacistů, podruhé rukou komunistů, a opravdu už nemám žádnou ctižádost. A nemám také co skrývat. Laskavý osud mi umožnil vyhnout se moc velkým omylům, ideologickým izmům jsem se vyhýbal a oni mě. K velkým lumpárnám či neúměrným hmotným statkům jsem nebyl připuštěn. A navíc mezi námi jsem na stará kolena zjistil, že absolutní pravdy jsou ošemetné a patrně vůbec neexistují. Mám podezření, že za každou pravdou vykukuje jiná, při bližším ohledání neméně závažná.

0: Jeho život byl samý paradox, ale nejsou to bizarní postmoderní paradoxy svévolných koláží, řekl nad Tigridovou rakví na hřbitůvku ve francouzské Mérisy Petr Pithart. Všechny ty paradoxy mají jeden společný jmenovatel. Věrnost sobě samému. To doba šílela. Pavel stál klidně na svém místě. Nepanikařil, jasně myslel a usmíval se. Trošku posmutněle, chápavě, ale nebylo to nikdy přezíravé pousmání vševědoucího. Vždyť se také usmíval i sám nad sebou. To bylo tajemství člověka, který prožil polovinu života v nuceném exilu a pak se vrátil domů s jistotou toho, kdo se vrací jenom z víkendu a poslepu nahmátne v ještě temné chodbě vypínač.
1: Mérisy je francouzská vesnice, kde žijí a o které v Praze říkám, že jedu domů. V Mérisy jsem skutečně doma, poněvadž ve Francii žijeme víc jak 32 let a protože jsem tady přesně to, co jsem. Nemusím nic předstírat nebo spíš někoho zaskakovat jako v Praze, kde lidé ode mne chtějí vědět víc, než vím, než mohu dát. Co bude, co se stane, co udělám já, abych něco zachránil. Místo, aby se ptali sebe, co zachrání oni. Přístup dosti český. V Čechách jsem taky pořád ve střehu, abych nebyl fouňa, co přijel ze světa, co všechno ví lépe, poněvadž byl na západě. Houbec. My na západě jsme 40 let žili v emigraci, žili jsme jenom jinak, měli jiné možnosti, jiné šance. Neříkám, že vždycky lepší než moje generace doma. Ta pochopitelně buď zahynula na nacisty nebo komunisty, kolaborovala, nebo prostě přežila a umřela, a to většinou. Takže v Mérisy jsem doma, protože tu mám rodinu a sebe tu znám daleko víc než v Praze. Tady jsem prostě děda na venkově s fajfkou a se psem.

0: cyklu Životopisy jsme vám dnes představili novináře, spisovatele a politika Pavla Tigrida. Účinkovali režisér pořadu Petr Horák a Michal Mašek, který celý pořad připravil.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Milí přátelé, jsme rádi, že vás můžeme přivítat při další schůzce pod světly ramp. Na jejímž začátku vás zdraví její autor Jiří Kasal. V té dnešní budeme pokračovat v galerii velkých a výrazných hlasů, které ozdobily leckterý muzikál, film nebo koncertní arénu. Tentokrát mám na mysli velmi kultivovaného zpěváka, jehož vliv přiznává i náš Karel Gott. Tím je Johnny Mathis.
1: Teacher, teacher, there's so much I'm longing to know, 'cause my heart has

Zahajovací vizitka Johnnyho Mathise, jeden z jeho největších hitů, v jehož názvu stojí učitel, Teacher, Teacher, naznačila nejzřetelnější rysy zpěvu tohoto muže, vynikající techniku a vkusnou uhlazenost, jimiž bez nesnází přecházel přes několikery žánrové hranice. Ovšem, to jsou hodnotící slova spíše typická pro běložské zpěváky než pro ty vyšlé z černošského etnika. A z tohoto důvodu byl Johnny Mathis, jenž si nejvíce liboval v melancholických baladách, od počátku své dráhy s mnohem větším nadšením přijímán běložským publikem.

Když se barva slunce mění v modrou, o tom zpíval Johnny Mathis. Jeho život se začal odvíjet ve městě Gilmer ve státě Texas od data 30. září roku 1935. Zakrátko se jeho rodina přestěhovala do pověstné poštovní ulice v San Francisku. Když mu bylo 8, koupil mu otec laciné piano za $25. Ale aby tento nástroj dostal do dveří bytu, musel jej nejdříve rozebrat a pak zase složit. Dlouhou dobu se Johnny Mathis nemohl rozhodnout, zda hlavním smyslem jeho života bude hudba nebo sport. Na střední škole hrál basketbal, ovšem nejvíce vynikal v atletice. Běhal přes překážky a skákal do výšky. Dokonce se v roce 1956 zúčastnil v posledně jmenované disciplíně národní kvalifikace na letní olympijské hry v australském Melbourne. Johnny ani nenastoupil dráhu učitele angličtiny a tělocviku, k čemuž získal plné vzdělání. Shoda okolností jej zpátky dovedla k muzice.

Very much in love, v skutku zamilován, byl Johnny Mathis v minulé písničce. Počátky hvězdné kariéry tohoto zpěváka spadají do roku 1956. Vedení úctyhodné nahrávací společnosti CBS si původně myslelo, že v něm nalezlo novou jazzovou hvězdu, ale po prvních nahrávkách, které s Mathisem pořídilo, změnilo názor a přisoudilo mu jemně nasládlý baladický repertoár. A na vavříny nemuseli šéfové dlouho čekat. V roce 1957, tedy přesně před 50 roky, slavil Johnny Mathis obrovské úspěchy s písničkou, která ostatně náleží k těm nejvydařenějším svého druhu v 50. letech. Její název je vskutku vzletný. Wonderful, wonderful, tudíž nádherné, nádherné. Někdy se procházíme při pobřeží a dýcháme ten chladný, slaný vzduch. Ty se na mě otočíš s polibkem v očích a já cítím s ničím neporovnatelné vzrušení v srdci. Je to nádherné, nádherné, má lásko.

zazněla vůbec nejznámější píseň Johnnyho Mathise, která byla také umístěna na album jeho největší hitů Johnny Mathis Greatest Hits. I když tato deska vyšla už v závěru 50. let minulého století a mohla proto mapovat jenom rané Mathisovo období v roli zpěváka, dočkala se až neuvěřitelně dlouhodobého ohlasu u posluchačů. Na americkém žebříčku dlouhohrajících desek se držela plných 490 týdnů, za což si vysloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordů. V tomto ohledu Johnnyho Mathise překonala v 70. letech anglická rocková skupina Pink Floyd. Z rekordního Mathisova alba si ještě zahrajeme jednu v 50. letech oblíbenou skladbu It's Not For Me To Say.

Johnny Mathis se svému publiku od konce 50. let ještě mnohokrát svými nahrávkami připomněl. Mezi jinými jmenujme alespoň Misty. Avšak na piedestál hitprádové slávy vystoupil znovu až po téměř 20 letech. Stalo se tak spíše překvapivě. Mathis se radil se svým producentem Jackem Goldem, jak se vzepřít řadě slušných na vysoké úrovni daného žánru stojících písniček, jimž ale chybělo kouzlo všeobecné přitažlivosti. A hle, zrodil se nápad naspívat duet se zpěvačkou Denise Williamsovou, do té doby působící v podpůrném sboru i u nás známého Stevieho Wondera. Denise byla nabídkou ohromena a to se mělo ještě opakovat. Po druhé, ležíc na hotelové pohovce, slyšela píseň, která byla jejím a Mathisovým společným dílem. Tento zajímavý duet z roku 1978 nesl částečně protimluvný název Too Much, Too Little, Too Late, což znamená příliš mnoho, příliš málo, příliš pozdě.

Zahrali jsme vám další z velkých Mathisových hitů, který tak zároveň uzavřel připomenutí této salóně vyhlížející osobnosti historie pop music. Přáli bychom si, kdybychom vám tím udělali alespoň malou radost. Přátelé, autor půlhodinky Světla Ram, Jiří Kasel vám děkuje za poslech a přeje kupu tolik potřebného štěstí. Mějte se hezky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem. U poslechu Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Moc se mi líbí tenhle citát. Divadlo je společenství lidí, kteří se sešli, aby se dotkli snu. To kdysi řekl francouzský herec a režisér Louis Jouvet a tuhle myšlenku si za svou vzala i velice sympatická mladá herečka, která už sedí se mnou ve studiu, Aneška Ruselová. Vítám vás, Tandemu, dobrý den.
3: Dobrý den, taky všechny moc vítám.
2: Zajímavý je i Anešči názor na odbornou hereckou průpravu na škole. Říká, že ani sportovec nemůže jet na olympiádu skákat na lyžích, jestliže to předtím nikdy nedělal. To je velice moudré, s tím se nedá nesouhlasit. Tak, my si dáme na úvod Tandemu zahrát a pak si budeme povídat o divadle, seriálech i filmu. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
4: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Aneška Rusevová, hostem dnes Tandemu, koukala jste, celá překvapená. Čím jsem vás tak zaskočil?
2: No, že jste našel tyhle věci, které jsem říkala.
1: No a řekla jste to, stojíte za tím.
2: Někde jsem to řekla, ale teď jsem přemýšlela, jestli jsem to někde neměla napsaný.
1: Aha.
2: Nějaký práci možná dokonce.
1: Je takhle. A stojíte si za tím, jako
2: stojím,
1: jo?
2: Stojím, no.
1: To by byla škoda, kdyby...
2: Ne, já... nestojím, jenom mě to strašně překvapilo, že jste to takhle řekl. A potěšilo.
1: A myslíte si dokonce i to, co jsem říkal potom, že ta odborná herecká průprava je nezbytná?
2: Já si myslím, že jo. Si myslím, že je dobrá. Je to dobré jí mít. A samozřejmě netvrdím, že nemůžou lidi být talentovaní a můžou samozřejmě točit i bez školy a taky se to děje a jsou to vynikající herci, takže samozřejmě jako to, ta možnost tady je, ale stojím si za tím, že když je ten herec dobře vybavený z té školy, že je to dobře.
1: Tak dá se na čem stavět, že jo, jak se říká, no. No, tak u vás se dalo stavět, tak říkajíc na tom třeba, že jste měla vlastně v herectví už v genech. Tatínek Radan Rusev.
2: Ano.
1: Slavný český herec, velice známý, s charakteristickým hlasem.
2: Ano, přesně tak. Já myslím, že ten hlas byl pak možná ještě známější jako takový, než vlastně třeba táta, který bohužel třeba neměl tolik příležitostí hrát jako ve větších filmech. Docela by mě zajímalo v dnešní době těch seriálů, ke kterým asi možná dojdem, jak by se chytil, kdyby tady dneska byl a jestli by hrál v hodně seriálech. Já si myslím, že asi jo.
1: No, helejte se, záporáci jsou pořád potřeba. On teda úplně nevynikal fyziognomii jako Kladěz. Jako kněze nevím, jestli by mohl hrát.
2: To taky nevím.
1: Ale jako záporák by se teda chytil moc krát.
2: Takže nebyl třeba tak úplně prošiřit, to jsem chtěla říct, že nebyl možná zase úplně pro všechny lidi tak strašně známý, ale myslím, že ten hlas i to v českém znění dále hrál Radan Rusev.
1: Jo, takhle.
2: Myslím, že třeba z toho dabingu hodně lidi si pamatujou.
1: A to je pravda, to je pravda. A jak to bylo u vás v rodině? Podporovali vás vaši v těch vašich tendencích už od dětství, že byste chtěla hrát?
2: Vlastně jo. Já myslím, že docela jo.
1: Jo.
2: Jak jindy slýchám, že jako hlavně, abys to nešla dělat. A to,
1: tak to
2: jako,
1: u vás nebylo?
2: No, jako spíš maminka pak byla, jakože ať neblázním, ať prostě si udělám gimpl, ať nejdu na konzervatoř, což si teda povedlo, jako to mě donutila, že jsem musela si dodělat maturitu na gymnáziu, že na konzervatoř
1: mě pustila. A pak teprve jsem šla na damu.
2: A pak teprve jsem šla na damu.
1: Jenomže, já teď mám veliké, jenomže velkým proloženým písmem. U vás... Málem došlo k tomu, že z jednoho představení jste měla takový trauma, že jste s tím herectvím ani nezačala. To bylo trauma z představení Kouzelný cirkus v Letárně Magice.
2: Jo.
1: Nevím, jestli je to pravda, ale mně se to tak zalíbilo, že prej to s váma málem seklo úplně malou holkou.
2: Oni rodiče mě právě jako tím, jak docela mě podporovali, nebo podporovali mě tím, že mě do toho divadla hodně brali vlastně. A mně se tam strašně líbilo a vlastně furt jsem chtěla dokola chodit na ty představení, vidět je znova. A znova. A moje maminka Marcela Benoniová, choreografka, bývalá tanečnice, tenkrát pracovala v Letárně Magice a já jsem teda furt chtěla chodit na ten Kouzelný cirkus. A je pravda, ale že mě vždycky museli vyvést, protože tam, nebo kdo to zná, na vlastně v úvodu toho představení, nebo chvilku po začátku, praskají velký vajíčka, z kterých
1: a
2: se rodí ty klauni.
1: Klauni z toho lezou.
2: Ano. A to vždycky to byly hrozný rány, já jsem byla malinká, strašně jsem se toho bála, takže vždycky oni mě tam jako přivedli, pak mě na chvilku vyvedli, až prostě jako praskly ty vajíčka a pak mě tam zase vrátili.
1: Od té doby nemáte ráda praskající vajíčka. No
2: to
1: tak
2: naštěstí
1: se to na vás neblaze nepodepsalo. Vy jste absolvovala potom damu.
2: Ano.
1: A nejenom damu, ale máte taky docela zajímavé herecké školství a to v Německu.
2: Ano, to je taková moje
1: pochlubte se.
2: Specialita.
1: A jak jste se k tomu dostala?
2: No, já jsem jako vždycky tíhla jako asi od toho gimplu k cizím jazykům, kde jsem měla takovou rozšířenou výuku němčiny, hodně jsme do toho Německa jezdili a taky s rodičema jsem dost jezdila, nebo s mámou pak jako do Francie, takže jako k tomu cestování a k tomu poznávání prostě i toho umění jinde jsem měla vlastně z rodiny sklony. No a zajímalo mě to prostě, protože se objevily pak různě ty možnosti přes ten Erasmus i vlastně na damu studovat v zahraničí, tak mě to strašně zajímalo, no a protože jsem teda měla z toho gymnázia docela dobrou tu němčinu, tak pak se prostě objevila možnost jet na stáž na Hochschule für Schauspiel Kunst Ernst Busch do Berlína, což je jedna z nejlepších, nebo někteří říkají, že nejlepší herecká škola v Německu. A asi tomu tak skutečně vlastně je. A byla to úžasná zkušenost. Já jsem tam byla na jeden semestr, tak se mi tam zalíbilo, že jsem tam zůstala ještě i na druhý semestr. Mi to dovolili, i teda na Pražské Damu, i tam mi dovolili tamní pan ředitel, že tam můžu zůstat. No a je to jedna z největších jako zkušeností v mém životě.
1: No co vám to dalo?
2: Tak za prvý hrát v jiném jazyce, než v mateřském, je docela, to je to takový můj největší nějaký, jako co jsem musela překonat vlastně, protože když jsem tam přijela, tak jsem si říkala, no to se zbláznila, že jo, tak jako sice umíš jakž takž mluvit německy, ale jak můžeš hrát jako v němčině, a teď jsem dostala první monolog, měla jsem se ho naučit nazpaměť a teď jsem tomu vůbec nerozuměla, protože to najednou byla vlastně zase úplně jiná němčina než ve škole, že jo. A teď pak jsem třeba dělala Klitajmestru Orestu, že jo, a v němčině, no tak to vlastně jsem hledala skoro každý slovíčko ve slovníku, abych prostě opravdu tomu dobře rozuměla.
1: A to by ale slabší natura mohla utíct od toho.
2: No
1: úplně.
2: Já jsem první měsíce měla takový, že jsem se zbláznila, že to je nesmysl prostě, ale měla jsem skvělý tam prostě pedagogy, který mě strašně podporovali, ať to jako zkusím a že to musím zvládnout, a to já jsem si vzala jako takovej úkol, to já tak vůbec mám, že vždycky, když něco musím jako zvládnout, tak to prostě musím zvládnout.
1: Jo, vy jste taková ale natura, no to je docela dobře.
2: Jo, myslím, že jo, no, že se nedám jako úplně strašně.
1: To je dobrý vklad do života, to vám řeknu. No a co, jaký je výstup z toho německého studia? No. Dá se říct, že dneska by se nepoznalo, kdybyste promluvila německy na Němce, nepoznal by Němec, že nejste Němka?
2: Poznají, jo. Jako, nemyslím si třeba, že okamžitě poznají, odkud jsem, jakože říkají někteří, du sprichst fast akcentfrei, ale
1: Tohle je tam krásně. No.
2: Ale je to jenom skoro, že mluvím jako bez přízvuku, mám přízvuk, pozná to Němec.
1: Jo, pozná to, jo. No, ale možná, že si říká třeba, že jste od někud, já nevím, co.
2: Mě často říkali z Holandska, jestli nejsem.
1: A jo, takhle.
2: A nevím vůbec, na čem to, jako jestli chrochtám to. Ale
1: no, to je pravda.
2: A nebo Francouzska taky, no. A nebo naopak, a nebo ze začátku, než já jsem tam měla jakoby tu jevištní mluvu vlastně v té němčině, tak to mě hodně pomohlo. A když jsem přijela, tak jsem měla daleko silnější ten přízvuk. A to se samozřejmě ptali, jestli nejsem z Ruska, no, tak to většinou.
1: No, jo,
2: oni
1: jo,
2: to
1: jo.
2: Tak jako házejí do jednoho pytle.
1: Nic jiného nenapadá, no. Tak, my si za chviličku budeme povídat s Anežkou Rusevovou spíš o tom, co hraje u nás, než v Německu.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak Anežka Rusevová už nám tady popovídala o tom, jak studovala v Německu, jak si zdokonalovala jazyk německy. Umíte anglicky taky a francouzsky, jak jsem si přečetl.
2: Trošku hůř než německy, ale domluvím se.
1: Tatínek, jestli se nepletu, má kořeny někde v Bulharsku.
2: Bulharsku,
1: ano. A bulharsky neumíte?
2: Bulharsky neumím a nikdy jsem tam nebyla, trochu se stydím.
1: Vy jste nebyla v Bulharsku? Vy jste nepátrala po kořenech tatínka?
2: No musím.
1: No to musíte.
2: Mám to za úkol.
1: No jistě, to je potřeba. Vy jste taková zvídavá, ještě navíc taková cílevědomá. No, tak zkrátka, dobře, teď k vaší kariéře. Vy jste, jestli se nepletu, od roku 2016 členkou Městského divadla Kladno?
2: Ano,
1: jste tam ve stálém angažmá. A myslím si, že si nemůžete stěžovat na nedostatek příležitostí.
2: Já si nestěžuju.
1: Že ne? Ne. No ani tak nevypadáte teda.
2: Mám skvělého šéfa a pana ředitele. Vlastně v roce 2016 mě oslovil Jaroslav Slánský, umělecký šéf Nový kladenského divadla. Já jsem měla velkou radost, protože po mnohých útrapách, kde jsem nějak měla slabší roky, že jsem po té škole nemohla úplně najít práci, tak konečně někdo mě jako oslovil teda takhle na stálou práci, tak to jsem byla moc ráda a opravdu si nestěžuju na nedostatek rolí, mám tam krásné role.
1: Tak povídejte,
2: no, tak
1: co hrajete
2: moje
1: zrovna?
2: Asi nejoblíbenější, nebo rozhodně nejoblíbenější a největší role, kterou tam hraju, je Štěpka Kilianová v Petrových lampách od Jaroslava Havlíčka. Měli jsme premiéru v režii Petra Svojtky, teďka loni v červnu teda, takže to hrajeme poměrně čerstvě a máme to moc rádi a to je zatím asi největší role, jakou jsem hrála. No.
1: Vy jste taková pozitivně jaksi naložená neustále a zrovna tahle ta role je poměrně dost taková docela tragická.
2: Jako já jsem pozitivně naložená, ale mám za sebou nějaký jako životní, myslím, útrapy, takže ono mě to tak jako...
1: Jo?
2: Že to tak
1: takže
2: jako
1: máte z čeho čerpat.
2: Já myslím, že jo, no tak to dětství bylo takový jako trochu smutný, třeba tím, jak umřel ten táta, že jo,
1: brzo
2: a tak,
1: pravda,
2: takže
1: no.
2: A pak další nějaké ještě záležitosti, takže ono se to tak hezky jako nakumuluje. To taky říkal ten Louis Jouvet, že herce dělá všechno, co kdy jedl, pil, viděl, s kým spal, co zvracel, jako, že se to tak jako formuje prostě všechno.
1: Jasně.
2: Jako ty zkušenosti jako životní.
1: Tak a pak se najde příležitost nějaký role, kdy se to může ven.
2: Přesně
1: no,
2: tak.
1: Ne, ono. No,
2: tak,
1: tak Petrelejové lampy. A co dál? V čem tak, vás ještě můžeme vidět?
2: V čem mě můžete ještě vidět?
1: Nakladně.
2: Ještě hrajeme mnoho povyku pro nic. Tam hraju hlavní roli Beatrice v režii Zdeňka Bartoše. To bude brzo končit, tak to, aby si diváci pospíšili.
1: Ano, já si to tady očkrtávám.
2: To bude mít v derniéru v dubnu. Pak hrajeme krásnou inscenaci Romance pro křídlovku, kterou režíroval Miroslav Hanuš. Tak tam hraju tu Tonku.
1: Ano, to je ta, co jí hrála Miriam Kantorková. Ano, nezapomenutelná. Ano,
2: ano. Ano, tak...
1: A máte tam taky takovou tu expresivní scénu v tom splavu?
2: Mám tam tu.
1: Vážně,
2: mám.
1: Jo? Jejda. A i takhle jako bez toho textilu?
2: No.
1: No teď jsme udělali velkou reklamu.
2: Pan režisér na tom stál.
1: I pro ty, kteří chodí na představení jenom z té vizuální
2: nevím,
1: stránky.
2: Já nevím, jestli je tam co vidět.
1: No, nechte na hlavě, jak se říká. Dobře. A Romance pro křídlo, krásná věc, Hrubínova. Mám tady poznamenáno ještě, nevím, jestli všecko platí. Donaha ještě pořád hrajete?
2: Ano, Donaha hrajeme. To je
1: mnoho povyku
2: musikál,
1: pro nic.
2: To jsem říkala.
1: Ano, Brouhlavě.
2: Brouhlavě.
1: Ano.
2: Teďka připravujeme nové samozřejmě také inscenace, tak teď jsme měli premiéru v prosinci Apartma hotelu Placa.
1: Ano.
2: Babičku
1: učitel...
2: jsme měli premiéru.
1: Babičku, to jako podle Němcovy?
2: Podle Němcovy celou babičku, hlavní roli Zuzana Mixová. Já tam hraju paní Proškovou.
1: Paní Proškovou, aha. No. Já myslel paní Kněžnou, že byste si střihla.
2: Ne,
1: dobře.
2: Ne.
1: A ještě učitel tance tady mám poznamenáno.
2: A teďka učitel tance začneme zkoušet teď v únoru.
1: No tak prosím, tak to jsou všechno velice aktuální záležitosti.
2: Ano.
1: No, ovšem my nemůžeme opomenout, a to samozřejmě vůbec ne, vaše televizní aktivity.
2: Ano.
1: Víte, ono je dobře, když člověk se chytí v nějakém stálém angažmá, protože, co si budeme povídat, režiséři těch televizních seriálů už nečerpají jenom z pražských divadel, jak to bývalo dřív, ale objíždějí i oblasti, což je dobře,
2: ano.
1: Protože dřív si, tak říkajíc, oblastní herci ani neškrtli.
2: Ano, to
1: a museli,
2: je pravda,
1: museli
2: to je
1: žít ze svých skromných jaksi gáží.
2: A nebo naopak bych řekla, že i teď zase využívají divadla toho trendu nebo té pomoci toho, že lidi jsou známí z televize a zase spíš třeba třeba někdo dostane obráceně angažmá v divadle, protože je vlastně známý z televize a dělá divadlo.
1: To je reklamu. Pravda, to je pravda. Ano,
2: to
1: ano,
2: tak
1: ano.
2: Jako se začíná se to tak hezky symbioticky.
1: Ale jo, nic proti tomu, nic proti tomu. Čili u vás to vyznělo třeba ve vaše role v Kriminálce Anděl, ve Vinařích.
2: Ve Vinařích to byla taková zásadní role.
1: Zásadní, no, taky, no.
2: Tam jsem jako bych řekla, že poprvé na mě bylo víc tak jako poukázáno, nebo že jsem na sebe asi upozornila. Protože jsem byla za tu ošklivku takovou.
1: A, jo, no. No, naprosto neoprávněně. Atentát.
2: Atentát, to jsem měla asi nejradši.
1: Jo, a ohnivý kuře. No a ulice.
2: A ulice.
1: A ulice, že to je asi pravděpodobně teď v centru jaksi dění, ano, myslím, televizních diváků, víte.
2: Tak prý je to stále nejpopulárnější.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Anežka Rusevová je dnes hostem Tandemu. Už jsme tady zmínili tu takovou opravdu smutnou událost, že jste brzo přišla o tátu. Kolik vám bylo asi?
2: 12.
1: To je samozřejmě velice jaksi nemilé a zasáhne toho mladého člověka, spíš to dítě, velice nepříjemně. Ale táta vám nepochybně zůstává v paměti jako takový váš dětský hrdina.
2: Ano.
1: Vy jste se někde dokonce jaksi zmínila o tom, že takový dva opravdu idolové herečtí jsou jednak Boris Rezner a jednak táta. Je
2: jo,
1: to pravda?
2: Jo,
1: tak
2: pravda,
1: to platí, no. To zůstává.
2: To
1: ale víte, na co se vás ještě chci zeptat, Anežko? Člověk mívá samozřejmě ty idoly takové, jak si ty profesní, o kterých jsme se zmínili, ale taky takové idoly dětské, to znamená, které čerpá z knížek, z filmů a tak. Teď mám na mysli takové ty různé rychlé šípy, Vinnetouové a podobně. Tak kdo to byl u vás?
2: No, to právě jsem nad tím jako přemýšlela, ale já nějak teď to nemůžu v rychlosti.
1: A nikoho jste nevymyslela, že by nikdo nebyl?
2: Ale spíš až třeba jako později, ale no později, no, tak nějak jako třeba, co jsem začala nějak brát rozum, jsme se hodně koukali, ale to je takový hrdina legrační, jako
1: no a co? Hrdina,
2: no. No, prostě máme rádi Četníka ze Saint-Tropez.
1: No jejda, no úžasný.
2: Takový můj hrdina.
1: Vážně jo, čili Louis de Funès.
2: No, protože mě rozesměje, jako vždycky.
1: To je vidět, že jste pozitivně naladěná a pozitivní osoba.
2: Snažím se.
1: Tak Louis de Funès. Aha.
2: No, tak jako to mě teď tak napadlo, no, já přemýšlím. Jako pak jsem samozřejmě měla ráda třeba toho Medvídka Pů, protože táta tam zaznaboval toho oslička i jáčka, takže prostě to jsem ráda se na to koukala.
1: Jo, ano, no, ano, ano.
2: Ahoj, Pů.
1: No, ale víte, proč se vás tam? Protože takové tyhle ty dětské idoly nebo dětští hrdinové zůstávají v člověku a někdy ho tak trošičku i utvářejí, protože ne, že by se jim snažil jaksi přizpůsobit a být jako oni, ale naladí ho. To znamená, kdyby vaším hrdinou byl, dejme tomu, jak se jmenuje takovej ten v Batmanovi, ten negativní hrdina.
2: Vidíte, že nevím.
1: No. No vidíte.
2: Třeba Batman nebyl můj hrdina.
1: Ne, zrovna ne, jo. Aha.
2: No, jako zrovna Batman.
1: Tuším, Lex Luthor se jmenuje, ale to je ve Supermanovi. Takový ten grázel, jo. A nebo Joker, že jo. Tak kdyby byl takový hrdina váš, tak bych se na vás musel koukat trošičku podezřívavě.
2: Tak to vidíte, že ani vlastně neznám třeba Batman. Jako znám Batmana, ale nějak to nebyl můj hrdina.
1: To vás nezasáhlo, tyhle ty
2: tyhle ty fantazie různý, tohle to tak jako není moje.
1: A když už tedy jsme u toho, na které filmy se třeba ráda koukáte?
2: No, tak jako na všechno možný, no, různý romantický. Tak
1: romantický?
2: Někdy i romantický.
1: Jste romantická duše?
2: Já myslím, že hodně, ale různý i dramata a prostě tak.
1: Aha, co jste viděla v poslední době dobrýho?
2: Já jsem v poslední době viděla, přemýšlím, nějaký překvapivě německý seriály nový a filmy a...
1: Mimochodem, sledujete ty německý seriály v originále?
2: Samozřejmě.
1: Vážně, jo? Ano. To znamená, že si pustíte německou stanici?
2: Ano.
1: Jejda, ne, no tak to jste první tady.
2: Tak třeba ten Babylon Berlin, který teďka běží na české televizi, tak to mě hodně zajímá.
1: Ten je mimochodem velmi dobrý a teď nevím, on je
2: má to dvě řady, já myslím, že tam je to dabovaný na té české televizi.
1: Aha. No ale vy to sledujete
2: na německý. Já jsem se na to podívala teda v němčině. No.
1: Aha,
2: no,
1: aha.
2: Tak to třeba mě se hodně líbilo. To přišlo jako skvělý dílo, no.
1: Jo, jsou němečtí herci podle vás jaksi dobří?
2: Já si myslím, že jsou.
1: Jo.

0: Já myslím, že oni mají právě velkou i tu vybavenost, jako o tom, o čem jsme mluvili na začátku, že jsou hodně dobře jako vybavení herci vlastně, no.
1: Teď nevím, čím myslíte vybavení, jako?
0: No, jako hereckým vzděláním, aha, jo, jako prostě, aha, pohybovou stránkou, mluvní, takhle to myslím.
1: Já myslel tak jako fyzicky vybavení.
0: Jo, tak, a tak to neříkám, to třeba ne, ale já jsem to myslela spíš tou hereckou průpravou. Teda.
1: Já vám rozumím.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: No, teď jsem docela zvědav, kterou že písničku, jakou hudbu má ráda Anežka Rusevová a kterou si nechá u nás v Tandemu zahrát, protože vy máte samozřejmě exkluzivní příležitost, jako každý náš host, si prostě poručit a na nás je, abychom vám vyhověli. Tak jestli pak to bude něco třeba z té německé provenience, já nevím, nějaká Nina Hagen třeba, nebo něco takového.
2: To je zajímavé, ale ne, tak to zase nebudu trápit českého posluchače němčinou. Ne, já jsem vybrala Ninu Simon Feeling Good, protože tak nějak...
1: Zase jsme u toho feeling good, zase prostě ta pozitiva, no, pozitivní stránka.
2: Se snažím.
1: No to je dobře. Tenhle ten tandem je veskrze pozitivní, to je správný, to já mám radost.
2: Protože svět je takovej někdy smutný a nespravedlivý a
1: vy jste optimistka.
2: A trápí mě to právě a tak se
1: trápí
2: snažím.
1: Trápí vás to? Ale jste optimistka.
2: Jako trápí mě, co se děje ve světě, no.
1: Vážně?
2: Ale snažím se být optimistka.
1: A přispíváte třeba nějakým způsobem, vy asi tušíte, jak to myslím, k tomu, aby ten svět nebyl tak úplně jaksi negativní?
2: No, myslím, že se o tom teď hodně baví, nebo snažím se nad tím hodně zamýšlet právě, jako čím by člověk mohl přispět a docela se snažím touhle otázkou nějak
1: zaobírat. No, k čemu jste došla třeba?
2: No, zatím jsem...
1: Co třeba nějaká...
2: Zatím někdy mám trošku pocit, že to je všechno takový jako... Zbytečný rozhodně ne, ale že prostě jsme slabí hrozně někdy jako proti nějaký nespravedlnosti.
1: To je možná tak... chyba, že si připadáme slabí, protože když nás bude
2: ale
1: víc, tak
2: nebudeme
1: slabí.
2: Právě, že přesně tak.
1: Co třeba nějaká charita, zúčastňujete se taky různý?
2: Jo, snažím se.
1: Ano. Já si myslím, že člověk, když dosáhne určitého nivo, myslím teď jaksi společenského, tak je asi trošičku jeho povinností
2: ano,
1: přispívat.
2: Tak nějak...
1: Taky to tak cítíte?
2: Cítím to tak.
1: To stejně. Jsem rád. Tak dáme si Feeling Good.
3: Birds flying high, you know how I feel.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Myslím si, že tak, jak se nám zatím v tandemu Anežka Rusevová projevovala, tak si myslím, že je nepochybně velice družná a i na jevišti s vámi musí být radost pobít. Jakou máte vy představu o vašich kolezích? Takhle, jak by měl kolega na vás třeba na jeviště reagovat? Já jsem si tady poznamenal, se kterými kolegy jste si třeba jaksi hodně, jak se říká, zavonili, že už třeba s hereckými pedagogy Jaroslavou Adamovou nebo Michalem Pavlatou, že se vám výborně spolupracovalo. Ale třeba i v tom Německu, jo, tady jsem si poznamenal taky, co? Režisérka Agathe Chion, Nina Helmut, jo?
2: Ano.
1: Tak to je, pro vás je to asi hodně důležité, abyste jaksi dobře komunikovala herci a režisér.
2: Ano, určitě, tak to jsou část té práce, když pak se ty lidi úplně nepotkají při tom zkoušení, tak taky už jsem to zažila, tak pak ta práce prostě není tak radostná. No, pak se tak nesmíju, jako dneska.
1: No, třeba, to je pravda.
2: A taky brečím. Což nebudu brečet v rozhlase, že jo, ale i brečím někdy na zkouškách, no, když se lidi úplně nepotkají třeba, tak...
1: Počkejte, brečíte, když...
2: Když mi to nejde, nebo když takhle. Prostě se nějak to nepotká třeba někdy to zkoušení s tím režisérem a on chce něco jiného, než jak já to cítím, nebo najednou mám pocit, že to nejde v země nějak jako dál, nebo tak.
1: Jste si ale pochvalovala tu spolupráci s vaším uměleckým šéfem.
2: Ježíš, to ale to se vůbec netýká jeho. A to on
1: dobře
2: ví. Ne. To jsem jako mluvila o něčem jiném. Ale, nebo tak, že se to jako může prostě stát, zažila jsem to. A zrovna třeba paní Jaroslava Adamová, dej jí pan Bůh, tak ta mě teda dokázala pěkně rozplakat. Ale to, jo. No jej.
1: Ona byla ostrá, že?
2: Ona byla velmi ostrá, no.
1: Náročná.
2: Náročná a jako velmi prostě šla proti, aby to z toho člověka vydolovala, ale já jsem to neznamená, že jsem jí neměla ráda. To je takovej ten případ naopak, kdy
1: ano,
2: to člověka někam prostě posune a pak je za to člověk vděčný. Ale probrečela jsem hodně teda.
1: No, víte, co mě zajímá, když jste poprvé se postavila třeba před televizní kameru, ten pocit, když jste vůbec do toho studia poprvé šla, tak i přesto, že herec na divadle ostřílený, jak se říká, tak prostě to s ním lomcuje, co si budem povídat. Je, abych tam nesklamal, abych teď na mě bude
2: myslíte
1: vidět.
2: Myslíte teď před tou kamerou?
1: Třeba poprvé před televizní kameru. Jestli pak jste byla rozklepaná, jestli jste, jak jste reagovala na toho režisera a jestli se k vám choval vlídně.
2: Já jsem poprvé točila jako větší opravdu roli, to byla ta kriminálka Anděl s panem režisérem Ivanem Pokorným. A to třeba musím říct, že byl pro mě velmi výjimečný zážitek, nebo nevím, jestli to takhle chodí vždycky, ale on je takovej ten profík prostě, který si mě vzal stranou a řekl, já vím, že jsi dneska poprvé zřejmě před kamerou, já ti pojď sem, tady pojď, tohle dělá tohle. A on mi takhle prostě to se mnou všechno jako prošel a vlastně strašně pomohl. A myslím si, že se to dneska tak úplně neděje. Často jsem svědkem, kdy prostě přijdou mladí lidi před kameru a protože se to nikde skoro neučí, je sice jenom nějaký třeba kurz na DAMU dvoutejdenní nebo týdenní jako herectví před kamerou, ale vlastně jako takový se herectví před kamerou v podstatě nikde neučí. A člověk to přijde na ten plac a opravdu neví, jako co se vlastně. A teď má pocit, že když se to opakuje, tak je to špatně a že to třeba zhoral, nikdo mu nic neřekne. A ona to je jenom, že si představili kamery a dělají se jiný záběry, ale ty lidi to třeba opravdu neví. Že já jsem byla úplně jako šťastná, že on takhle se mnou komunikoval a že hrozně mi vlastně jakoby pomohl. To bylo
1: krásné.
2: To je
1: krásný. K nezaplacení.
2: A já ho do dneška mám prostě hrozně ráda.
1: No prosím, co jste tam hrála v tom tý kriminálce?
2: Hrála takovou znásilněnou recepční.
1: Znásilněnou recepční. No jo, no tak to samozřejmě na vás musel být vlídne, ještě když jste chtěla prožívat takový trauma.
2: No, hned druhý natáčecí den, to čili znásilnění.
1: No mimochodem, já jsem si někdy přečetl, že jste měla takovou nějakou zkušenost, je to pravda, že je nějaké krádež nebo něco, nebo přepadení?
2: Jo, tohle, jo.
1: Možná jste z toho mohla čerpat dokonce.
2: Ne, to bylo až, to je taková srandovní historka, jak nás okradli v Portugalsku.
1: Aha, no srandovní, to moc není, když vás okradli.
2: Nebylo to moc srandovní. Jsme neměli vůbec peníze, skýšli jsme na nádraží s kamarádkou. Úplně bez peněz.
1: Ale nebylo to teda s přepadením, to bylo...
2: Ne, to trošku si
1: záludná
2: asi někdo...
1: loupež, krádež, jo?
2: Byla to záludná loupež. No.
1: A připravili vás úplně o všechno?
2: No, my jsme neměli tenkrát peníze a trošku jsme cestovali tak jako na vlastní pěst a zbyly nám 200 euro a ten člověk, u který jsme bydlili, nám zřejmě těch 200 euro ukradl. No. A na kartě jsme tenkrát jako chudý studentky ještě nic moc neměli, tak jsme museli zavolat maminkám, aby nám poslali peníze.
1: Pardon, ale, se tak směju.
2: V pořádku, ale co bylo hezký, právě bylo, a to bylo fakt moc hezký, že jsme tam takhle seděli a plakali na tom nádraží v tom Lisabonu a přišla k nám slečna a zeptala se, jestli nemůže nějak pomoct, tak jsme jí vysvětlili, co se nám stalo a ona nás vzala k sobě domů přespat.
1: Vážně? V Lisabonu.
2: Lisabonu úplně
1: napsali jste si jméno, já si napíšu, jo, protože jo. Až budu v Lisabonu sedět na nádraží a budu plakat, tak vím, kam se obrátit.
2: To bylo moc hezké. Vlastně to bylo takový, jako že to bylo špatný, ale přišel někdo hrozně
1: dobrý. Dobrý člověk ještě
2: ano,
1: žije.
2: Ano, ano, ano.
1: Tuším, že Romero Lanto napsal.
2: Ano.

0: Přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Anežka Rusevová má práce až nad hlavu, by se dalo říct. Ale nestěžuje si, protože herec si nemá stěžovat, že má hodně práce, protože může přijít chvíle, kdy nebude práce žádná. Ano. To si budeme povídat, to se může stát kdykoliv. Ano. Ale vám to samozřejmě nepřeju. Máte spoustu rolí v divadle, máte i velice hezké příležitosti v televizi. Nicméně, něco vás určitě taky čeká. Třeba už něco přistálo na vašem, tak říkajíc, virtuálním pracovním stole, nějaký scénář nebo nabídka. Je to tak?
2: Víte o nějakým?
1: Tak já jsem teď trochu hauzíroval, no tak nevím.
2: No tak momentálně dělám to, co jsme tady všechno vlastně zmiňovali. Ještě mimo to mám nějaký další představení a tak dále.
1: Nějaký zájezdový třeba taky?
2: Já mám, ano, to hraju se skupinou Stage Art CZ, která je z Brna, vlastně pod vedením Petra Halberštata, a hrajeme představení The Naked True, odhalená pravda. Hrajeme to v Brně v divadle Bolka Polívky a taky ještě s tím různě jezdíme na zájezdy.
1: O čem to je?
2: O čem to je? O šesti ženách, který se rozhodli, že půjdou na lekce pole dance, jako tance na tyči, a vlastně se zpřátelej u toho a jsou tam takový životní peripetie, které vlastně se řešejí.
1: No, moment. Vy tam skutečně pole dancujete?
2: No.
1: No mimochodem, já si myslím, že tam můžete těžit z toho, že jste kdysi dělala závodně gymnastiku.
2: No, těžím. No. Sice teda na tý tyči toho moc neumím, ale tak snažím se. Museli jsme něco natrénovat, no. No a mimo teda tohle, jakoby já spíš mám takový sny pracovní, který jako, za kterýma se snažím nějak jako jít a který...
1: Tak prozraďte, no. Zůstane to mezi námi.
2: Dobře. No tak já bych furt ten film, no.
1: Nějaký film?
2: To je jako můj docela sen, no. To zatím, já jsem vděčná samozřejmě za veškerou práci, kterou mám a ty seriály a hlavně, že točím a to je skvělý, ale ten film, kdyby někdy nějaký vyšel.
1: Počkejte, to všechno, co jsem tady vypočítal, tak tam mezi tím žádný film nebyl. To
2: byl samý takový seriál, malinkatý role.
1: Tak čili něco většího. No, ale já si myslím,
2: ale tak
1: že...
2: ono to všechno jde, tak já to beru tak, že ty věci jdou postupně. Mě třeba Michal Pavlata furt říkal, vydrž, bylo mi 24, končila jsem školu, vydrž, tvůj čas přijde po 30. A já jsem furt naštvaně chodila, že prostě co budu jako 7 let dělat, nebo jako...
1: No.
2: A fakt jsem se protloukala jako různými i pracemi, prostě jako i mimo divadlo, protože to prostě nešlo. Ale všechno zatím se mi splnilo a vlastně to takhle nějak jako postupně jde. Nebo i já si zatím právě tak nějak jako houževnatě snažím jít, tak já prostě doufám, že mi štěstěna bude nadále nakloněna.
1: Myslete na to, co vám řekl Michal Pavlata, protože to jednou opravdu přijde.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chviličku si budu povídat s Anežkou Rusevovou a když už jsem to tady naťuknul, tak to doťuknu, tak říkajíc. Mě zaujala ta vaše kariéra té umělecké gymnastky. Umělecká gymnastika.
2: Dříve se to jmenovalo.
1: Moderní
2: umělecká gymnastika.
1: No moment, vy jste se tomu věnovala závodně poměrně dlouho.
2: 17 let.
1: Skoro. 17 let, čili jste musela být už na nějaké docela slušné úrovni.
2: No, jako na té republikový. Zjistívala jsem na mistrovství republiky.
1: Na mistrovství republiky.
2: No, ale nikdy jsem jako nebyla nějak jako medailistkou.
1: A co byla vaše doména? Republiky. Stuha, kruhy,
2: žkužele? Tam děláte všechno. Tam děláte jako, tam všechno. Musíte umět s každým náčením. No. A moje nejoblíbenější asi byla obruč a kužele.
1: To jsou takové ty, já si to tak představuju, takové ty pozice, kdy uděláte kotoul, mezi tím vyhodíte kužel.
2: Nejdřív musíte vyhodit ten kužel, pak děláte
1: takhle, ano, kotoul. Pardon, vyhodíte kužel, pak uděláte ten kotoul, ale musíte se dostat do pozice, kdy ten kužel zase chytíte, jako by se nic nestalo.
2: Ano.
1: Možná
2: ano.
1: Třeba za zády, ano. Nebo tak. To všechno jste uměla.
2: Uměla, no.
1: Hezky.
2: A to mě hrozně bavilo, to byl takovej můj svět, jako docela od těch nějakých prostě 8 let do takových 16, 17.
1: Víte co, ale to je navíc sport, na který se hezky kouká. I nám chlapům, jak se říká.
2: No, sice už dneska teda úplně nevypadám jako bývalá moderní gymnastka, ale skutečně jsem jí byla.
1: A zkusíte si někdy zacvičit ještě třeba?
2: Jo, a teď teda jsem toho měla tolik, já jsem ještě s tím oddílem vlastně, ve kterým jsem cvičila, jsem furt tak nějak jako zpřízněná s bývalou trenérkou, takže když je čas, tak jsem docela jezdívala s nima i na závody, to už je třeba teda taky pár let zpátky, že jsem ještě rozhodovala. A trošku jsem pomáhala trénovat, ale bohužel teda teď ten čas mi to úplně jako nedovoluje. No.
1: Teď nevím, kdo to o vás napsal, ale možná to byl nějaký dobrý kamarád, protože to je moc hezký, to, co o vás napsal. Stále dokáže ohromit svými pohyby.
2: To vůbec nevím, že někdo má
1: salon. A to je hezký, ne?
2: Asi, no,
1: to znamená, že byste ještě dokázala něco třeba.
2: Ale jo, já to jako udělám, akorát nevím, jestli se na to ještě bude jako hezky koukat. No,
1: no nepochybně, vůbec nepochybuju. Tak jako na divadle, když budete hrát, dejme tomu, v Městském divadle v Kladně, anebo v některém z televizních seriálů. Vždycky si myslím, že se rádi na Anežku Rusevou podíváme. Dneska jsme si určitě rádi poslechli u nás Tandemu. Díky.
2: Moc děkuji za pozvání. Děkuji.
1: Ať se daří. Tandem Jana Rosáka.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Z muzikantského nebe se na nás dívají autoři úvodní písničky a shodou okolností rozhlasoví kolegové Rudolf Miška a Jaroslav Navrátil. Jejich pochod má název A ty hudbo pěkně hraj a slyšeli jsme ho v podání vokálního souboru Lubomíra Pánka a české muziky s vedoucím Josefem Charvátem. A aby nám to i dál pěkně hrálo, zahrají nám smyčcový orchestr Karla Vacka, Veselka Ladislava Kubeše, Viktorky, dechová hudba Antonína Votavy, studiový orchestr Vaškomuzik a česká švitorka, kterou vede Ctibor Mestek. Nejdřív zazní starší nahrávka Vackovy polky Ale ne v podání dvojice Standa Procházka a Václav Pokorný. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

Se smyčcovým orchestrem Karla Vacka zpívali Václav Pokorný a Standa Procházka. Polku vystřídá Valčík, má název Jak to bylo dál a jeho autory jsou Jan Grund a Jaroslav Votava.

Kapelu Viktorky vystřídá dechová hudba Antonína Votavy a nabídne nám Bábinčin maršovský valčík a autoři Jaroslav a Petr Křičkové.

Bábinčin Maršovský Valčík s dechovou hudbou Antonína Votavy zpívali Věra Příkazka a Zdeněk Matouš. Před námi je známá staropražská písnička s názvem Báblinka z Podskalí. Jako autor je podepsán John Golwell. Se studiovým orchestrem Vaško Muzik zpívají Karel Hegner a Jaroslava Hrunková.

Před námi je poslední písnička. Tango Bílá orchidej napsali Alfred Fiedler a Robert Graf. A německý text, který napsala Helga Marie Gruber, do češtiny s jejím souhlasem převedl a upravil Václav Ševčík. S českou švitorkou, kterou řídí Ctibor Mestek, zpívají Josef Sochor a Bajotrio 81. Zbude-li trochu času, zazní ještě brilantní polka Miroslava Kolstrunka mladšího v podání Malé černé hudby, kterou řídí Jiří Tesařík. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Filmový, dabingový a divadelní herec Ivan Vyskočil slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Ivana Vyskočila připomenout v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, konkrétně do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, přijel 16. září roku 2000, shodou okolností v den mých narozenin, herec Ivan Vyskočil se svou tureckou manželkou Anifé. Netušil jsem, že to budou jedny z mých nejveselejších narozenin. No a vám už teď přeji, abyste se bavili stejně tak, jako my, onoho dne.

Vážení a milí, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a půjdu rovnou k věci. Vítám naše milé hosty, herce pana Ivana Vyskočila a jeho půvabnou ženu Anifé.

0: Vy jste se z toho krásně vyzul, z toho uvítání, protože jste řekl, Ivana vyskočila jeho paní Anife, jinak tedy vy jste se vyzul hezky z toho jména, já říkám...
1: Já právě jsem si říkal, že to nechám už, aby, já si můžu poprosit...
0: Oni totiž mají jméno místo rodného čísla, víte, protože v jejich kraji tam se nepíšou rodné listy, tam se dělají zářezy na břevno.
2: Není.
0: A všechno je to v tom jménu, takže Anička je Anife Ismet Hasan Ali Kočolu Ahmed Husein Vyskočilová.
2: Já jenom chci říct, že manžel říká zářezy na dveře, jenomže u nás lidi v lese prostě nemáme ani dveře. To ne.
1: Já začnu u vás, pane Vyskočile, protože jste Pražák a nejsme tak daleko od Prahy. Udeřím na vás v těchto končinách nebo v tomto pořadu takovou obligátní otázkou. Jsou to Klabe s Vltavou a hrad Kokořín. To bývala za našich mladých let častá místa školních výletů. Zavítal jste sem někdy jako školní dítko na exkurzi?
0: Jako školní dítko jsem sem nikdy nezavítal, protože jednak teda bych vám vlastně oficiálně taky popřál k narozeninám, i když jsem o tom nevěděl. Ale jelikož teda vlastně jsme tak přibližně stejně narozený, tak si můžete uvědomit, že pro nás ze Žižkova byl obrovský výlet do zoologické zahrady, když to byl kraj města. A ocitli jsme se náhle na venkově, že? Takže Kokořín, no to pro nás byla strašná dálka, to bylo jako Afrika. A takže jsem se dostal až daleko později, když jsem začal jezdit na kole a to bylo tak přibližně, protože zase asi jsme vyrůstali tak ve stejných poměrech, my jsme byli chudí děti, takže to jsem si pořídil až v 9. třídě kolo. No a pak jsem se tak dostal Karlštejn, Kokořín, to, co jsem stačil objezdit, ale jinak vám řeknu, že jsem sem hrozně často jezdil se svýma dětma, s těma prvníma.
1: Ano.
0: S těma klukama, co mě později pak seznamovali s mojima dalšíma ženama.
1: Pardon, můžeme udělat i pořádek v těch dětech? Kolik...
0: Tak pořádek v dětech uděláme. Tak moje první dítě je Jan, tomu je dneska skoro 30. Potom druhý dítě je Jakub, tomu je 25, ten mě seznámil s Aničkou. Pak mám další dítě, to je Míša, ty je 10. No a se Saničkou máme další dítě, to je Harry a tomu bude 10.
1: Tak to bychom měli vyřízeno k dennímu pořádku, jak říkal Vlasta Burian.
0: A jinak teda Kokořín krásný.
2: Kolik dětí mi ohlásil.
1: Jo, tak ohlásil tolik.
2: A jinak nevím, ono to po každý vždycky nějaký dopis přijde, že jo? Takže vlastně já nevím, kolik jsou mimo, že jo? Já taky jsem ohlásila svůj přístup
0: s jednou. Ne, žádný mimo nejsou.
1: Vy byste vždycky mohla, když tak říct ještě tu verzi, kterou znáte svýma očima a poopravit eventuálně manžela. Tak nemusíte taky vědět všechno. Ale mluvili jsme se na čtyřech dětech.
0: Ale jako podivu teda i do toho Kokořínského údolí. I dokonce. Abych to odvrátil. Tak ty i Anička jsem zavítala, než znala mě.
1: Vážně?
0: No.
2: Já jsem tady byla v Kokořině. Pochopitelně jeho syn mě sem přivez, aby mi ukázal, jak je Česká republika krásná. A tady mi vlastně říkal, že mě chce seznámit s takovým opuštěným starým chlapem. Že? Takže mě připravoval na to. Pardon, já nechtěla urazit můj pane, ale tak to bylo.
1: Udělal dobře, že vás seznámil. My jsme u té školy, respektive já jsem začal tou školou, já si myslím, že bychom měli začít těma školníma letama a začnu u Anife. Chodila jste ráda do školy a co jste se učila ráda a co jste se neučila ráda?
0: Chodila jste vůbec do školy?
2: No já jsem si myslela, že to řekne můj manžel, on je totiž takový jako jemně jedovatý nebo hodně jedovatý. No, chodila jsem do školy. Pochopitelně nebyla jsem v tak až velká škola, byla jsem ve vesnické škole, chodila jsem ráda. Nechci se chlupit, jakože jsem chlupit, jakože...
1: Dobře, chlup. Ale
0: Já chlupit. Rozumím, chlupit, no.
2: Nechci se chlupit, že jsem byla jako dobrá žačka, ale jsem chodila ráda. A všechno jsem měla ráda. Nejvíce mám měla ráda historii, protože byl pan učitel moc hezký chlap. Ale byl taky zase starý. Byl takový opravdu starší a já od té doby už mám takovou tu uchylku na ty starší chlapy. Takže jsem chodila ráda do školy. Dokonce jsem nechtěla se vrátit domů, chtěla jsem tam zůstat.
3: No a ještě dál si chodila potom.
2: No, já ne... Chcete na dále?
4: No jo.
2: No jo, tak dobře. Tak já jsem chodila do školy, chodila jsem do, jak se říká, základky, jsem ve vesnici a potom z vesnice mě matka nakopla do města. Takže musela jsem, chci, nechci, já strašně jsem chtěla dělat školu malování, protože vždycky v malování jsem byla dobrá. Jenomže moje maminka, protože dělá v nemocnici, tak dělala ortopedku a moje teta chirurg, takže vždycky chirurg, nebo jak se říká, takže vždycky se máma říkala, ne, žádná škola malování, žádná škola jako umění, budeš prostě doktorka. Já jsem říkala, já, Mati, nechci vůbec, ona říkala, ne, tam půjdeš. Pochopitelně, že jsem šla, dělala jsem biotechnologickou školu a se 4 roky, jak se říká, dělala stavba, abyste mohli pokračovat jako doktorku, jenomže já jsem nepokračovala, že jo, v tom. Udělala jsem jenom ty 3 roky a matce jsem zkazila prostě ten její, ona strašně to chtěla udělat, takže to její štěstí jsem zkazila, takže jsem neudělala tu biotechnologickou školu jako až do konce. Takže doktorka se mnou nestala, ale mám ráda dělat takovou, pracovat, pardon, jsem uchylná z krvi. A zjistá. A když něco, jako když je zranění, ráda mačkám, mám, dělám. Takový věc, to jo, to mi zůstalo. Ale potom jsem dělala počítače, protože na dnešní dobu potřebujeme počítače, jenomže já jsem dělala takové věci, úplně jinou školu, než te, co dělám, že jo. Dělala jsem biotechnologii, dělala jsem malování, dělala jsem počítače a skončila jsem u tanci, že jo. Takže teď vlastně tancuju a na to nemám žádnou školu. To mě učili babičky, dědkovce doma a tetičky.
4: K tomu se dostaneme, k tomu tancování. To bude úžasný. Chcete to nějak doplnit, pane Vyskočile?
0: Ne, ne, já zase se to dozvídám všecko tak jako postupně, abych pravdu řekl. My se seznamujeme, vlastně my se pořád seznamujeme. Já se vždycky něco dozvím a ono to tak pomalu leze ven a já se vždycky zhrozím.
4: S čím jste si jako děti nejraději hráli?
0: No tak to úplně říct nemůžu, že jo?
4: O vás jsem si to myslel.
0: No dělají to všichni chlapečkové, jim se nedá nic dělat.
3: No já nejsem. Měla hračku nějakou hezkou,
2: ne,
3: že jo?
2: Ne, chyba. Já jsem asi byla stejný jako on. Ale já hračku jsem neměla. Já totiž taky jsem z chudé rodiny. Můj manžel říká, že je z chudé rodiny, ale když moje švagrova vždycky vypráví, jak jako, on totiž měl strašně hodně tatínka, který hrál na klavír a to. A prostě vlastně oni byli z bohaté rodiny a potom se stali chudá rodina. Ale já jsem se narodila prostě chudá. A tak to asi zůstane, protože jsem si vzala chudého chlapa. No tak to jo. Já jsem neměla totiž hračky. Jediná nejlacinější hračka bylo, já jsem se totiž narodila v Bulharsku a jsem Turkyně. A jediná
4: hra... Jak je to možný, pardon, to mě vysvětlete, to se... já jsem taky v tom tápal. Jak se může někdo narodit v Bulharsku a je Turkyně?
2: No, naši dědkovci a babičky, kterým válčili Osmanci, Osmanlí, takže oni řezali ty hlavy.
4: Jo.
2: No.
4: Ano?
2: Tak ty se dostali do Bulharska, tak tam byli 500 let, že jo? 500 let žili v Bulharsku a bylo tam osmansko-otomanská stát, takové říše. Říše. Takže vlastně tam, ale pochopitelné, že moje předky 500 let tam nežili. Asi 100, 150 let maminky strany tam byly a potom z tatínkovy strany přišli tam v roce 1914. No a tam jsem se vlastně narodila a tam mi zůstalo jako kořeny, jako z maminky a tatínka. Ale právě kořeny jsou v Turecku, pochopitelné. A máme velký bordel v tom.
4: U nás se říká,
1: turecké hospodářství.
0: To neříkejte před Aničkou, nebo se strašně rozčílí. Protože, a říká, a docela má pravdu, protože tak znám dobře český národ a tu a tam i do politiky zabrousím. A Anička vždycky se rozčílí a říká, vy říkáte turecké hospodářství, my máme sklizeň 3x za rok, já bych vás chtěla vidět, jak vy byste to stihli.
2: Vrátme se k té hračce. Já totiž u nás bylo tehdy v Bulharsku jediná hračka, nejlacnější to bylo. Opice taková černošklivá a na to vlastně byl kolotoč a ta, kde zmačneš knoflík, a ona furt se točila. A vždycky jsem čekala matka, že přijde a Vánoce, že budu a že dostanu nějakou panenku. Vždycky jsem si přála panenku, neměla jsem panenku. Každý rok tu opici, nesnáším opici, to musím říct, žádnou hračku jsem neměla, měla jsem tu opici. A jinak jsme si dělali sami hračky na tu dobu. Když si mluvíme s manželem, tak dost často vycházíme na to, že já žila jsem pochopitelně o 30 let později, ale měli jsme stejné poměry, jako když on se narodil. Takže vlastně stejně staré jsme, když tak se podíváte.
0: Anička vždycky říká takové hezké věci, že někam přijdem do muzea, tuhle jsme byli v nějakém muzeu, kde ukazovali staré lampy a ona říká, vy to máte v muzeu, my s tím doma svítíme.
4: Chtěl jsem se vás zeptat, poznal jste Aniččino rodiště a rodiče její?
0: No, ne, zatím nepoznal, jenom teda poznal jenom z takový fotografie, jenom z dopisu. Ono je to právě složitý tím, že teď zase trošku na tu vážnější notu, oni tam byli takový velmi složitý poměry, kdy v roce 80 si Todor Živkov vymyslel, že všichni budou Bulhaři, což nejjednodušší způsob byl, že všichni přejmenovali, že jo. Takže tam byly takový ty jako až velmi děsivý věci. Já jsem se to ku podivu dozvídal, já jsem vždycky trošku aniž se nevěřil, když to popisovala. A teď jsem se setkal s kolegou, který v Bulharsku hrál divadlo, protože si vzal ženu Bulharku a opravdu potvrdil mě, že v tu dobu tam prostě byly tanky na ulicích a zákaz vycházení a tak. A že se tam děli takové věci, jako že prostě kdo se nechtěl nechat přejmenovat, že mu zhrábli buldozerem barák a děti dali do dětského domova a tak dál. A kdo se taky nedal přejmenovat, tak si kopal hrob a ráno, když se Turci právě modlej, muslimové, tak se ho zeptali, jestli se tady dá přejmenovat a když ne, tak už tam byl a o spoustě lidí se tam neví, že o spousta lidí utekla do Turecka. A právě Anička má příšerný, nestrašlivý, jak to nazvala tím slovem? Nevěstinec, tak tohle to má ve jménech, protože má jedno bulharský jméno, pak si vzala turecký jméno, neustále nosí sebou papír, že to jméno, který přidělili, který s ničím nesouvisí, je jedna a tatáž osoba s tureckým jménem. Dítě se jmenuje ještě podle bulharského jména, což naprosto pro, nejenom pro naše úřady, ale když jsme chtěli jet do Itálie teďko a Italovi jsme vysvětlovali, že je to skutečně její dítě, ale jmenuje se jinak podle toho bulharského jména a že ona podle toho bulharského jména je ta jedna a tatáž osoba, jako je na tom pase, tak nás dělá. A vyřešil to jedině tak, že řekl prostě, dobře, tak jí dáme vízum a dítě musí jet do Sofie na italské vyslanectví. Tak jsme řekli, tak nic, tak nikam nepojedem. Zavolali jsme jednoho kamaráda, vyřešili jsme to, ale prostě... takže musím vám říct, že nakonec jsme se přes kolegu Martina Stropnického, který dneska pracuje v diplomatických službách, dostali až na bulharského konzula, což se nám nakonec ukázalo jako velmi příjemný pán, protože jinak jako Bulharům trvá rok, než třeba vyměnějí pas a napřed nechtějí vyměnit pas, že ho všecko posílají, no to mino do Sofie. Do Sofie. Česko do Sofie. Kor teda, jakmile padne turecký jméno. No a nakonec ten konzul řekl, vy tam ani s těma třema jménama a každým pasem jiným nejezděte tam. První blbej policajt vám sebere ten pás a zůstanete tam půl roku, než se dostanete zpátky. Nejezděte tam, dokud to nebudete mít vyřešený. Takže proto jsme tam nebyli. Jo. Jinak já bych tam strašně rád se podíval. Ale... Samozřejmě řešíme to, protože teda by měla Anička dostat český občanství, ovšem to je zase další pozoruhodná. No, to je ovšem, to není jen tak. Kdybyste si chtěli vzít cizinku, tak pozor na to. Jako sice na té matrice vám řeknou, jo, tak teď dostane automaticky český občanství, přijdete na cizineckou policii a tam řeknou, ne, ne. Vy jí musíte složit 197 tisíc na konto, a nebo podepsat, že se o ní budete 5 let pečlivě starat. Takže to jsem já podepsal. Takže kdyby si to Anička rozmyslela, tak já se o ní stejně musím 5 let starat. A potom po těch 5 letech se začne teda rozhodovat, jestli dají český občanství nebo nedají český občanství. Takže je to velmi složitý. Mezitím Bulhaři zase poslali další pas, ve kterým ovšem nenapsali Vyskočilová, ale Vyskotchilová. Takže má další jméno a je v tom ještě větší zmatek, než byl.
2: Oni věděli, protože Vyskotchilová vypadá jako Vysuchilová. Takže věděli, jaká jsem, tak proto mi dali to jméno, že jo? Takže máme takový...
4: No tak...
0: Takže to k tomu zmatku.
4: Vysvětlili jste to.
0: Já si z toho nedělejte, já taky ne.
2: Já jsem to nedokončila, on totiž zná maminku jenom po telefonu a po dopisech.
4: Jo.
2: Vždycky ty dopisy musím tlumočit, což pochopitelně tlumočím je prospěch sobě, ale když volá po telefonu, tak to nemůžu, protože on, když jsem mu nadávala bulharsky, tak to rozuměl a mi říkal, já rozumím, že mi říká starý osel, vymyslí si něco jiného. Teď jsem začala nadávat turecky, ale mama, když volá po telefonu, tak to její volání spočívá v tím, že řekne, ahoj, jak se máš? Dobře, co dělá můj zeď? Sedí na křesle. No dobře, ale co dělá ještě? Čte knihu. A umila si mu nohy? Říkám, mami, já nejsem prostě na Balkáně, já jsem v Evropě. Ne, ne, ty prostě musíš to dělat. Tvůj muž je, tvoje babička, tvoje teta, tvůj druhý Allah, tvůj muž a všechno tohle to mi říkne. Já řeknu, mami, ty jsi byla úplně blbá, já ne. Já jsem prostě...
0: Sice, abyste si nemysleli, jo, sice moje žena mě říká můj pane, ale jenom před lidma. A nosí za mnou tašky, taky jenom před lidma, jenom než zajdeme za roh. Ale jak jsem si všim, tak paní Suchá říká tady Ondřejovi šéfe. Takže nejsme daleko od sebe.
4: Taky jenom tady a jenom chvilku. No, tak teda.
0: No, ale když jsme u toho, víte, když jsme u toho mytí nohou, tak vám, pánové, něco řeknu. Teď se ženský dobře taky poslouchejte. Přesně je to tak podle toho pořekadla. Ona, ta česká ženská, vždycky hledá toho chlapa, aby si našla orla. A když si najde toho orla, tak mu začne přistřihovat ty křídla, aby jí neuletěl. Pak zjistí, že mu ty křídla už tak přistřihla, že s takovou opelichanou slepicí doma nebude a jde hledat orla, jo? Kdežto přece jenom ta muslimka, ta říká, ne, ne, ty sed, to není mužská práce, ty sed, to udělám já. Ne, ne, to ty nedělej, to je mužská. A někdy ten pocit toho paši je pro nás pány velmi příjemný. A má to tak být.
4: To je krásný. Tak slyšela jsi to, jo? Tak, já pokračuji. Ivane, jak jste spokojen se znamením, ve kterém jste se narodil? A věříte horoskopům?
0: No, tak já jsem takový přízemní, že moc na ty horoskopy teda nevěřím, ale já nevím, s kterým znamením mám být spokojený. Já jsem celkem spokojený. Já jsem se narodil 21. května a to je právě den, kdy se převrací bejk z blíženců. Takže jak se mě to hodí? Někdy jsem bejk a někdy spíš blíženec.
4: To je dobrý. A vaše znamení?
2: Moje znamení je ryba a podle čínského horoskopu jsem tygr a můj manžel je pes. A v čínského horoskopu je řečeno, že tygr a pes žijí dobře, ale pes ho strašně moc provokuje. A to znamená, že tygr se naštve a dá přes, jak se říká, držku peskovi. Ale jedna věc je tam řečena a podškrtnata dvakrát, že tygr nikdy

0: lidi, kteří vám udělají takový, jak se říká, magie. No, magie se dělá a existuje na iště a to nedělá každý. Ono to dělá jenom určitě lidi a to dokážu, tak tím lidem věřím, protože já mně se to stalo, já jsem nevěřila a jsem zažila jednu věc, která nebudu je říkat. A můj manžel ji zažil. V době, kdy jsme zažili, tak on zažil něco takového, co ještě pokračovalo. Takže já u nás spíš věřím. Když mi řeknou, to se stane a mi to řekne pravý člověk, tak věřím tomu. A jinak na horoskopy ryby a takové věci nevěřím vůbec.
1: Děkuji. Mimochodem, když teda jste u těch horoskopů, tak jsme se setkali s jednou naší kamarádkou a nebudu říkat kterou a nebudu říkat v kterým časopise. To říkala, no já jsem psala horoskopy do jednoho časopisu 4 roky, nevím o tom ani ně. Každý týden jsem to musela vymyslet.
2: Řekne-li se Ivan vyskočil u příslušníků starší generace, to někdy vyvolává zmatek. Nevadí vám, že jste dva Ivanové vyskočilové a nekomplikovalo vám to někdy život?
1: Tak mně to nevadí, ale řeknu možná věc, která i mě samotného trošičku tak jako zklamala, že pan vyskočil, když jsem se poprvé já objevil někde ve filmu a tak, tak tenhle pán, který píše takový hezký knížky, jako vždyť přece letat je snadné, mě psal, abych se dal přejmenovat. Což teda, jak si jsem říkal, že nevím proč a že jsem si mě tak pojmenovala moje maminka, že teda spolu celkem nemáme nic společného. A krásně na to reagoval Láďa Menšík, s kterým jsem tehdy, já jsem točil asi svůj druhý film a v předklonu jsem vcházel do auta, v kterým seděl Láďa Menšík a hned prostě ahoj, tady zázala Láďiček, ještě říkají Ivane, prostě tak, jak Láďa Menšík přistupoval k lidem. Bez toho já jsem říkal, co ty s tím Ivanem vyskočil? A jsem říkal, no nic, on mi akorát píše, abych se dal přejmenovat. Tak mu napíš, aby se dal přejmenovat on, že seš slavnější. Přitom já jsem točil svůj první film, že? A pak povídá, a vůbec, teď on se může psát doktor.
0: Ale vlastně já s tím jménem, abych to dokončil. Můj manžel totiž je takový skromný. Můj manžel neví, odkud měl to jméno vyskočil, odkud jim to přišlo, tak já to tak na tebe prozradím.
3: Jo, to je pravda, no. A můj manžel
0: začal psát knihu, možná pro vás známo, že jo, manželky a jiné lásky, že jo. A,
1: ne, no. já to vysvětlím, to já řeknu. V naší rodině,
0: Bylo, nebylo?
1: Bylo, nebylo. Moje babička byla baletka a měla nemanželské dítě mého tatínka. A byla baletka v německém divadle, čili dnešním Smetanově divadle. A tam se traduje, že zatímco na scéně zpívali Viljo, ach Viljo, tady, da, da, da, tak ona dělala mýho tatínka za scénou. Asi vyhnula jenom tu krátkou sukničku. A říkalo se, že to udělala s nějakým strašně slavným zpěvákem, který zpíval ve vídeňské opeře a tak dál. A říkalo se, že ten správný zpěvák byl Pavel Ludikar. A to jsem já vykládal, my máme jakovýho kamaráda společného tamhle s Radvítem Novákem, Jardu Someše, a to je chodící encyklopedia. A říkal, počkej, ale jak se jmenovala vlastně tvoje babička za Svobodná? Já jsem říkal, no já nevím, protože nějak rodiče se rozvedli, když mě bylo dva roky, že jo, a vůbec jako tak se to rozdělilo, ta větev. A on říkal, teď on se nemenoval Ludikar, to bylo přezdívka, on se jmenoval Vyskočil. On se skutečně jmenoval Vyskočil. Takže já nevím, jestli se vlastně ten tatínek jmenoval po něm, nebo že má babička už je dávno mrtvá, tatínek je dávno mrtvý, takže jako nemám kde to zjistit. Ale možná, že něco tam z té větve nějak je, že mně se teda taky strašně líbí baletky.
2: To je tak úžasný poslouchat vaše rodokmeny a to, že já počítám, že ještě za půl hodiny se zase vrátíme k nějakému příbuzenstvu. No, vysvětlil se to dobře. Anife, jaké míváte sny?
0: Hrozně. Ne, jako já asi jsem se radila se s psychologem, ale ne psychologem, že jdu k panu Cimickému a radím se, to ne. S kamarádem, který říká, že je psycholog, ale to je úplně obyčejný člověk. Já mám takový sny, že večer, kdy se mi zdá film, dívám se na film Mlčení jehňat, jak například a ten kanibal a to, tak potom mám kanibalské sny, že já jsem ten kanibal, a to jsou hnusné sny. A ten

0: kamarát mi říkal prostě, že to je asi pod sebe záhovy, nebo něco takový. On nějak mi to vysvětlil blbě stejně. A prostě tak, mám hrozně sny. A mám někdy erotické sny a ty erotické sny jsou hrozný, protože vždycky jsem v taková situace, kdy musím opustit Ivana a vždycky brečím a vždycky Ivan mě probudí a mě utěšuje. No a potom mám takový hezký sny, kde jsou u nás a mluvím jako u mě v rodině, domů, a u maminky tatínka a mluvím turecky. A problém vlastně turecky a teď začaly se mi zase vrátit turecky sny. A nejčastější sny, které mám, a to mají asi všechny tyhle, které žijí v jiném státě, jsou takový, že já se vrátím zpátky domů a já tam nechci, tam je to strašně špatně, jako ti takový azylanti, nebo jak se jim říká česky, Evička Našit, moje švagrova, emigranti. Moje švagrova, která odešla do Švýcarie v době komunismu, tak má úplně stejný, emigrantský sny se jim říká, ano. Tak ty jsou moje nejčastější sny a strašně se bojím od těch sny, abych se nevrátila a nikdy zpátky nemůžu se vrátit k Ivanovi. A nikdy prostě, tohle to je, to, mám hrozný sny prostě.
1: Ježišmarja.
0: Hezky nemám, musím říct opravdu, asi jsem zkažená, nemám hezky sny. U nás se takhle říká.
2: Tak si berte prášky nějaký.
3: Říkejte.
0: Já musím říct.
3: Ale
4: to já mi mám takový, já mám hezký sny, barevný sny vždycky a takový euforický, občas prostě. Lítám, ale občas mám takový sen a to mě jako, to pak mám krásnou náladu a to jako vždycky vidím z vejšky, třeba vidím jako město a většinou je jaro, jo. A já jsem mám měl sen a to bylo v roce opravdu na začátku ledna 89, ne, ani ne, no prostě vůbec netušilo se, že se něco stane. A představte si, že mi se zdálo, já byl na kopci, bylo jaro, kvetly tam jabloně, z toho kopce jsem já viděl jako nakonec Evropy, kde bylo moře, v kterém se houpaly koráby, jako na obrazech starých Holanďanů. Měl jsem nádherný pocit a v tom tam zastavil trabant. Z toho trabantu vylez Němec, a mluvil na mě německy, ale já německy vůbec neumím a mluvili jsme a já jsem na ně křičel jako, to je krásně, co taky u vás rušej komunismus a on říkal, taky a objímali jsme se. Já to vyprávěl čestný slovo v divadle S.K. Neumanna a za 3/4 roku nebo rok potom se to stalo. Takže to byl můj sen, který si do dneška pamatuju.
0: Jo, já mimochodem, ty sny, když říkám, a to se mi opravdu uskutečnilo, já od svých 6 let, což je doba, když začíná člověk jako už pamatovat věci, mně se po každý zdal sen, louka, lesík a v toho lesíku jsem já a tam je barák. A nikdy jsem nevěděla, co to je. A potom bylo takové jako bouřka a tak dále. Nikdy, a to místo prostě vždycky se mi zdalo takové jako hodně známé. A teď se mi to stalo, a to se mi opakovalo asi, jo, po každý.
3: To místo jmenuje?
0: No, ne, to místo, no, jak se jmenuje, tak to, a to nebyla jsem vůbec, nevím, jak se to jmenuje, jako to místo. A vždycky tam bylo takové jako furt v mozku se mi opakovalo slovo Tachov, Tachov, Tachov. Nikdy v životě jsem neslyšela o Tachově. Nikdy v životě prostě jsem nevěděla, že to je v České republice. A když jsem teď přišla s manželem, jsme měli v Tanvaldu jako vystoupení, to před týdnem, a tam bylo, že manžel říkal, podívej se tu zkrátka, ta cesta, dal mi mapu, a kde byly úplně takové jako městečka, vesničky a všechno. A já první věc, co jsem udělala takhle, a to bylo Tachov, takže já vlastně něco tam budu mít, asi jsem proto v České republice.
3: Tam je městečka Tachov mimo ještě našeho města Tachov.
0: A já vůbec nevím, tak to je jediný sen, který se mi zdal, dostala jsem se v Čechách, konečně vím, kde to je a strašně chci tam se dostat.
4: A samozřejmě mě nutilo, abych tam zajel, že jo, že určitě tam dřív bydlela, že to je reinkarnace a takový ty pitomosti, no.
0: Já věřím tomu.
2: Ivane, čím vás dovede Anife rozesmát? A Anife, čím vás dovede rozesmát Ivan? Kdo začne?
4: No tak, lejte, s Anife se v podstatě smějete furt, jo. Protože, jako když vám vykládá, že ta paní už je taková starší, že měla už krematorium, jo. Místo klimakterium, tak, tak prostě k těmhle věcem dochází furt. Prostě to, z, jako když vám ráno říká, no, přesně, Ivanku, v noci byla zima, viď? V noci byla zima, teď na těch autěch je slanina.
3: Místo jinovatka.
1: Tak občas prostě prskáme smíchy a to dokonce už teda s Harrym, který už ovládá češtinu pomalu líp než já. Takže to, těma dvě věc má, já nevím, no tak legrace s ní je pořád, no. Nudný to s ní rozhodně není teda.
0: No, já teď řeknu, z čeho by mě rozesmál Ivan. Je to pravda, že já se nesměju, jako když by mě rozesmál, ale rozesměj mě s tím, když začne dělat doma jako tanečníka a zpívá. To je hrozný, opravdu, když se jenom na ní díváte, jo, ten velký chlap, jak tančuje jako umírající labutě. Tak to, nebo umírající labutě byly, ne? Tančící labutě, umírající, tak vlastně on tohleto mi tancuje. A ještě k tomu, co najde, tak si to dá na hlavě. On prostě strašně se zdobí, že jo. A takhle mi to tancuje, tak to vždycky mě rozesměje, že jo. Nebo ten jeho zpěv, jo, dneska... Zrovna dneska ráno zpíval nějakou hroznou píseň. Co jsi zpíval?
1: Pravda, hroznou píseň, já jsem jí zpíval, protože už mě zlobila, jak jsem jí zpíval, že všechno jsem udělal pro tebe a žádná jiná už nesvede, abych pro něj dělal to, co pro tebe.
0: No tak tu recitoval, on to nespíval. Píseň, no. Takhle to bylo, takže vlastně on mě zpívá, on myslí, že krásně zpívá, ale vlastně tam to, a vždycky se rozesměl, tak tohle to vždycky mi udělá radost, nebo udělá mi velkou radost. Když a se směju a úplně mám pocit takový jako, jak se řekne, nevím. Když manžel řekne rusky například, cipliónak znamená kozu. Já říkám Ivanku, cipliónak rusky znamená kuřátko. A on mi řekne, ne, koza, to je koza. Já říkám, ty jsi koza, žádná koza to není, to prostě je slepice, kurže, malinký a konec. A největší radost mi udělá se strašně chechtám, když on udělá chybu. Když se podívá na slovník, udělal chybu, no, tak mám...
1: Tak to je škodolibá radost, to je něco jiného. Ale nejvíc Aničku rozesměju, když je nejvíc vsteklá, což je teda asi tak každých 5 minut, protože oni jsou vsteklí kvůli všemu. A když ona třeba křičí jako... Kam si dá to dřevíčko? Já jí řeknu, neříká se dřevíčko, říká se polínko.
0: No tak to mě nerozesměje.
1: To se vám směje, to je neuvěřitelný. To se směje, vždycky se sekírkou v ruce a běhá kolem baráku. Pak se smějeme oba.
0: Ty malásko.
2: Ivane, já bych teď... zabrousil mezi vaše kolegy. Ve své knížce Manželky a jiné lásky, kterou jste napsal s Radvítem Novákem, vzpomínáte například na vztah, který jste měl s Pavlem Landovským, nebo máte. Povězte nám něco o Pavlu Landovském, který mimo jiné byl i tady a zabloudil, přijel na hřbitov, to jenom na okraj.
1: No... Tak když už jste mluvil teda o té knížce, tak samozřejmě můj kolega Radvít Novák tamhle sedí a díky jemu ta knížka je vtipná, protože on má takový krásný a vtipný jazyk a já mu za to děkuju. A já jsem psal takový ty nesmysly a on to pak dával do spisovné češtiny. Ale s Pavlem Landovským, no víte, já jsem měl Landáka strašně rád, já ho hrozně mám rád, teda, protože on byl pro mě něco, co já jsem v životě jako nepoznal. Já jsem to teda psal v té knížce, ale já jsem si poprvé, když jsem se s ním setkal, tak já jsem si myslel, že to je ten homosexuál, jo. Protože on přišel, jak se máš, a teď byl tak někoho družního, jsem v životě neviděl, jo. Až potom mě teda došlo, že to jsem se strašně splet, že to není ono. Protože Pavel Landovský, ten jako mě otvíral život, ten mě ukázal, o čem to je.
0: A my jsme spolu
1: točili film Pavla Juráčka Každý mladý muž a bydleli jsme spolu v Plzni a my jsme vlastně, to byla ta první povídka je o tom, jak takovej starý mazák veze mladýho bažanta k doktorovi a teď samozřejmě ten starý mazák ho strašně uráží, že jo, a vůbec se s ním nechce bavit a nakonec to teda končí tím, že starý mazák mu dá svoje lehké boty, aby teda jemu bylo jako to smíření. Ale ten Pavel, no to byl tryskající život, který mě prostě zatáhl do všeho a to, co jsem tam nepsal v té knižce, že třeba mě jako ukazoval, jako říkal,
5: jsme šli od někud, znáš tajemství třetí ruky? No, co to je? Podívej.
1: Teď tam stáli takhle dva a objímali se. Stoupni si.
6: takhle stáli dva a objímali se, jo? Tady se, tady je ten objímající se, jo?
4: A Pavel říkal, podívej, jo, teď si stoup takhle k tomu rohu.
6: A teď začal po ní jezdit. A teď já jsem koukal, že a ten jako to, a teď ona byla čím dál tím říčnější, až si najednou všimla, že teda je tam ještě, že je tam jedna ruka navíc. A teď jsme utíkali, že a měli jsme z toho srandu. No prostě, Pavel mě otevřel dvířka do života a vykládal všechny takový ty krásný historky z divadla, protože on vlastně byl odtlučený tou šmírou, že jo. A říkal, jo, to u nás, v Teplickém divadle, jo. To bylo nádherný. Tam měli baletky, tam měli přehopsat jeviště a než vylítli na portál, tak jedný vypadlo ňadro. Samozřejmě, ostatní kolegyně ji hned chytili a přes celý jeviště šlo ňadro. A vůbec prostě měl tyhle ty krásy, takový ty zážitky a to. Já jsem teda na něj opravdu koukal jako na svého mistra a do dneška si myslím, že ten Pavel, přestože teda, jak jsem já si ho nazval, jsem říkal, jak může být v tomhletom nosorožci tak jemná duše a taková životní moudrost, která v tom Pavlovi opravdu teda je, a to v klobouk dolu. Psal jsem v té knížce krásnou věc, že on poprvé napsal tu hru Hodinový hoteliér a Pavel Juráček, prostě ten typický intelektuál, že ten jemný člověk, říkal, no on mi pořád strkal do ruky nějaký papíry. Ale já jsem si říkal, no přece já nebudu číst něco od člověka, který píše ryba s měkkým i. No a on napsal takhle nádhernou věc. No, takže to, myslím, že ten vztah zůstal a Pavel nakonec vlastně tu naši knížku křtil, což opět se projevil jako Pavel. Kali řekl, v tvým případě a Novákově křest, to je blbost, ne? To musíme tu knížku obříznout.
2: Přednedávnem nás opustil Jiří Sovák. Vy jste s ním točil Plavení hříbat. Hrál tam vašeho tátu. Jaký vztah jste měli mezi sebou ve skutečnosti?
4: No, naštěstí. Říkám naštěstí, my jsme měli vztah moc hezký. On mě měl rád a já jsem ho měl teda taky rád. A on, myslím si, že Sovák byl zas úplně druhý extrém toho Ládi Menšíka. Láďa Menšík byl strašně hodný člověk a v hereckých kruzích myslím si, že to je až nevídaný. Láďu měl totiž každý rád. No a herci, jak známo, se zas mezi sebou tak nemilujou, jo? Ale toho Láďu měl každý rád. S tím se prostě, on měl schopnost bavit se jak s panem doktorem, tak s bábou od kráv a prostě on ke každému měl přístup a on prostě mohl vypustit ty nejhorší slova, jemu to každý odpustil. Ale když to pan Sová, ten má prostě krásný, trefný, sarkastický humor, takový ten, co prostě sedne a myslím si, že kdyby si mě neoblíbil, tak bych to měl s ním hodně těžký, jo? Protože bych nechtěl být terčem jeho humoru, ale Sovča prostě byl bezvadný. No. Já myslím, že kdyby jsme tady na něj nostalgicky vzpomínali, že by to ani nerad slyšel, on byl nádherný. Že známý jsou ty jeho historky, jak prostě zničil naprosto letadlo z Moskvy, že jo, když teda tam nastupovali všichni papaláši, tak Sovča si koupil bramborový salát. Nastoupil do toho letadla. To letadlo začal, já. Vzal ten pitlík. A zase seděl dál. Najednou udělal taky. A sežral to z toho pitlíku, jo. Půl letadla se poblilo, prostě. A to on prostě dokázal, jo. Jezdili jsme se šoférem, který jezdil příšerně pomalu a přitom byl na to strašně pyšný, jaký je báječný řidič, jo. Sovča seděl vzadu vždycky a povídal, no. Frede, to není jízda, to je karosovaná chůze. Nebo
6: Nebo tu krásnou moudrost v jediné větě, když ten Bočan mu povídá, ty Jirko, máš noviny? A on povídá, v době komunismu, že jo? Ne, to si radši vymýšlím sám. A to byl Sova. To prostě, to je Sova. Jo. Hráli v té době, že jo, hráli Rozrušená země, jo. V Národním divadle, tam prostě nebyl text, tam se střílelo z kulometu Maxima, běhali a padali tam prostě. Ten se včera na to koukal, a už nevím, kdo to režíroval, příšerně rozčílený prostě, jako se otočil na toho Sováka a říká, no co je, Jirko, co tomu říkáš? Říkal, nic, výborný, výborný. Ještě bych takhle v tom třetím jednání hodil mezi lidi 40 kilo krvavých jater. A tyhle ty trefy se prostě jemu rodily v hlavě. To jsou ty věci, které mě vždycky napadnou, až když jako jsem 2 měsíce po ty události. No? To byl Sovák. Miloval jsem ho. A ještě se k němu musím vrátit, protože to je věc, kterou jistě všichni pánové pochopí, že to... Já myslím, že dámy ne, víte, to je jenom takový ten mužský syndrom, že jsme seděli takhle ráno, jsme čekali na plavení hříba, jsme seděli na té ohradě pro koně a koukali jsme, tam šla takhle ta skriptka, tak po ní koukal a já povídám, hezká, že jo? On říkal, pro mě už nemá cenu souložit. A já jsem jako si myslel, jako, že už nějak jako nemůže, nebo to, protože mi to nikdo nevěří. To se nedá popisovat. Já snad myslím, že tak, co můžete použít. A na to jsem opravdu pyšnej. Já jsem byl u založení herecké asociace a byl jsem i u toho, že, nebo lépe řečeno, já bych řekl, že s Vaškem Postráneckým a Tomášem Tepferem je velká moje zásluha, že dneska je cena Thálie a už jsem od toho pryč a už to ani nikdo neví, ale já jsem na to pořád hrdej, protože díky mně to taky je a myslím si, že hodně díky mně, protože jsem podle toho běhal. A já jsem opravdu pyšnej na to, že se nám povedlo dát před smrtí za celoživotní dílo cenu panu Kemrovi. A nakonec v loni jsme ji dali panu Sovákovi a jsem byl celý šťastný, že on to dostal a on byl taky šťastný, že to dostal. A já si myslím, že to je to nejhezčí, čím jsem se mu mohl odvděčit. Nebo aspoň kouskem z toho, abyste nemysleli, že si myslím, že celá zásluha je moje, to ne. A hodně jsem na tom dělal.
2: Když jsem se vás ptal na Pavla Landovského, tak asi bych mohl jedním dechem ještě vyslovit další jméno, a to Jiří Hrzan. Jak vzpomínáte na svůj vztah s Jiřím Hrzánem?
6: No, Jirka... To víte, my jsme začali, když vlastně já jsem přišel v roce 68 do Činoherního klubu, no a padnul jsem teda do té party, která tam tehdy byla neporušená a s Jirkou Hrzánem jsme zrovna zkoušeli. No a Jirka Hrzán jednak teda může za to, že jsem se poprvé oženil. Za druhý teda mě byl samozřejmě, byl mě za svědka na té mojí první svatbě, která... Tam jsem měl měsíc, manželství, které trvalo 1 měsíc, to bylo mě rekordní. A tak jinak na něj vzpomínám jako na bezvadného kolegu a Jirka jak byl takovej,
5: Jirka jako je frér, víte, kouřil vždycky ty dlouhý doutníky, vždycky prostě seděl a jak byl takový malej, tak jako se jako hodně štajfoval a všecko prostě uměl a všecko zvládnul. A samozřejmě já jsem na něj koukal jako na pána Boha, že jo, protože já jsem přišel ze školy a pro mě to byl pan někdo a on hned mě tykal a všude mě sebou vodil a byl takový třeštěný kluk. A no,
1: Já nevím, no hodně jsme spolu kamarádili, že bychom jako až tak, jako že bych měl Jirka tyhle ty historky, to ani tak ne. On měl spíš takový, on byl jako frajer, on prostě všecko zvládnul, všecko uměl. A jednou si ho pamatuju, když tam režisér Krejčík zkoušel Penzion pro svobodné pány, tak režisér Krejčík je známý tím, jak prostě příšerně vztekle a bije herce a Petra Kostku on kousnul do ucha, že jo. Nejlepší historka, kterou o něm nejvíc miluju, je, když točili na Karlově mostě nějakého našeho klasika, já nevím, jestli to byl Neruda nebo co, a toho pána já jsem zažil, to byl u kamery, byl takový pán služba, který vždycky tlačil ten vozej, jmenoval se pan Kantor, s tím jsem já točil taky svůj první film a ten byl obrovský, snad 2,5metrovej chlap s takovýhlema ramenama a ten tlačil ten vozek, na kterým seděl Krejčík, že jo. A tam v davu, jako v komparzu, si přivydělávala paní toho kantora. A Krejčík kouká a říká, oni mi tam ty komparzisti chodí, a co tamhle ta kráva v tom klobouku, já ji zabiju jich. A teď se říkala, takhle už prostě na ní ty krávo. A no a za ním běžel ten kantor, který toho Krejčíka takhle otočil, že a povídá, tak ta kráva, to je moje paní.
7: Krejčík, těšilo mě.
1: A přesně takhle prostě seděl Jiříček Hrzán za Krejčíkem, kouřil ten svůj příšerný doutník a Krejčík.
5: Smrdí. No co tomu říkáte?
8: No, že kdybyste na mě, pane Žzer, řval, jako řvete na ty najvišti, tak bych vám natrh prdel.
1: Takže...
9: No.
2: Aničku nesmíme přeskakovat, že jo? Já tady mám... Teď jsem zmatenej, vám řeknu.
10: Teď co můžete, no, být, co můžete pouštět, že jo?
2: Ne všecko. Já jsem tady si vypsal z profilu československých filmových herců o vás takový jako... Ivan Vyskočil patřil v 70. a 80. letech k nejzaměstnávanějším mladým filmovým hercům. Jeho počáteční nesmělí a zakřiknutí chlapci vyspěli v průběhu let v mladé muže, nefalšovaného, někdy trochu drsného, ale přitom romantického charakteru. Takové jsou nejen jeho postavy kladné, ale i postavy negativní. A v té souvislosti mě zaujala věta, v detektivkách hrál jak lidi, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, tak i pracovníky bezpečnosti. Šlo vám líp pro následování padouchu anebo padoušství? Na co jste se těšil víc, když jste jel na Barrandov?
0: On hrál věčnou chajzlové, že jo?
10: Ne.
0: Ne? Já jenom takhle ho pamatuju, že jo?
2: Hajzli pronásledoval.
0: Jo.
1: Krásně je, že mě radil kamarád Čestmír Řanda, kdybyste mě zaskakovali nějakou složitou otázkou, abych udělal. Co to?
2: A je to tady,
1: víte,
2: jo?
1: Já bych vám pravdu řekl, nevím.
2: Správně.
1: Já nevím, protože ono vždycky na každý té figuře něco je a na každý té figuře si člověk musí něco najít. Já jsem hrál všecko možný, tak, jak se to v té době hrálo. I ty pracovníky bezpečnosti. Kriminalisty, všecko možný. No, já nevím, já jsem... To je takový zajímavý, víte, třeba v Brně jsem hrál vždycky vrahy a dvojčata. Vrahy a dvojčata. Teď znova, teď tam třetí, dělám s Moskalíkem Četnický humoresky a zase já hraju dvojče a vraha. Jeden z nich je vrah. No, dělá se to dobře.
2: Hezký, tak dělá se to dobře. Na vás.
1: Zase poslední dobou hraju bejvalý manželi.
6: To taky nevím, jak se to tak prostě. Teďko dělám s Hanušem, s panem Hanušem, to je stejná kombinace, jako dělali ten Život na zámku, tak dělám v seriálu Šípková růženka zase bejvalýho manžela. V hotelu Herbig jsem měl předtím bejvalýho manžela. Takže zaplať pán Bůh i dneska teda, mám ty práce, zaplať pán Bůh, nějak se to teďko docela dobrý. Ale předtím, no já nevím, víte, to víte, jako ty hajzlové, jak říkala tady Anička, oni jsou takový barvitější a takový, jako je takový,
0: mizerové.
6: Je to takový, jako šťavnatější a může tam člověk ukázat, ale...
9: Vážení a milí, povídání s Ivanem Vyskočilem a jeho ženou Anife tady nekončilo, naopak. Jenomže my se spolu budeme muset pomalu rozloučit, neboť čas se navršil. Jak posezení s manželi Vyskočilovými pokračovalo, to si budete moci doposlechnout až za týden ve stejnou dobu. Končí tedy první část veřejné rozhlasové nahrávky Nostalgického muzea zábavy ze 16. září letošního roku. Přeji vám dobrou noc, pěkné sny a příště nezapomeňte. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Krásné ráno, je tady start nového týdne a s ním také úvodní pohodář, respektive v dnešním případě pohodářka, kterou v našem éteru můžete slyšet často. Už desítky let totiž patří k nejvýraznějším hlasům české hudby. Zaslouženě se jí říká první dáma českého country. Věra Martinová letos slaví 40 let na hudební scéně a navíc přichází s novou písní Magnetické bouře, kterou pro ní napsal Tomáš Klus. Jaká je? Uslyšíte v pohodovém ránu za pár minut.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Říká se jí první dáma českého country, ale její písničky už dávno překročily hranice jednoho žánru. Věra Martinová dokáže zpívat o obyčejných věcech tak, že se v nich najde několik generací posluchačů. Teď navíc spojila hlas s Tomášem Klusem v nové písni Magnetické bouře, která vznikla původně jako dárek k jejímu jubileu. Jaké bylo setkání dvou rozdílných hudebních světů a co jí na téhle písni zasáhlo? A kam ji hudba táhne dnes, tak i na to se dnešní pohodářky Věry Martinové zeptám. Dobré ráno, vítám vás.
2: Krásný dobrý den.
1: Paní Martinová, Magnetické bouře, písnička, kterou vám Tomáš Klus původně napsal k loňskému jubileu, nakonec ale vyšla až letos. Tak jaká vlastně byla ta vaše první reakce, jak na vás zapůsobila píseň?
2: No, ono to vlastně se odložilo z toho důvodu, že Tomáš měl být vlastně mým hostem na mém jubilejním koncertu v pražské Hybernii, ale bohužel dostal těžkou angínu, takže tam nebyl, tak jsme to odložili. Původně měla teda mít ta písnička premiéru tam. Odložili jsme to o rok, ale vlastně je to dobře, protože shodou okolností Tomáš má letos 40. narozeniny a já mám 40 let vlastně solové kariéry, jo, takže je to takovej dárek teďka vlastně pro nás oba a vyšlo to senzačně. No, mně se ta písnička líbila hned od počátku, protože je optimistická, přitom není povrchní a hloupá. Je tam jako docela hluboký poslání přitom v ní. A dobře se pamatuje, jako rozhýbe člověka, což je v dnešní době fajn. Myslím si, že všelijaký skepse je všude tolik, že je potřeba spíš lidem trošku tu energii dodávat. A napsal jí strašně rychle, protože vlastně nejdřív se mě zeptal, jestli teda jo, tak jsem říkala, že samozřejmě jo, a za dva dny písnička dorazila, takže
1: no,
2: Tomáš je neuvěřitelná vychřice, jo. No a vy jste říkala o rozdílných žánrech, ono to tak není úplně docela pravda, že? Protože Tomáš je především písničkář. A sám říkal, že vyrůstal na Nedvědech, když v jeho věku všichni poslouchali Metaliku a Rammsteiny, tak on prostě miloval Nedvědy, jo. Takže my si vůbec nejsme, si myslím, ani v té muzice žánrem nijak vzdálení.
1: A bylo to tak, že Tomáš oslovil vás, že by pro vás chtěl napsat píseň?
2: Ano, to už bylo, ale v důsledku toho, že já jsem ho oslovila, jestli by mi šel zaspívat jako host na ten můj koncert, tak on mi potom volal a říkal, a nemohl bych napsat písničku, já říkám, samozřejmě, že mohl. No a takhle to celé prostě vlastně vzniklo.
1: On o vás navíc mluví velmi krásně, s obrovským respektem. Jaké to pro vás je to poslouchat nebo číst potažmo?
2: No tak samozřejmě, že mi to velmi lichotí a zvlášť, protože já mám Tomáše ráda už léta jako kumštíře, jako nesmírně chytrýho kluka, pohotovýho, vtipnýho. A když jsem ho měla možnost poznat i jako člověka, tak mě vůbec nesklamal, jo, protože je to člověk naprosto rovnej a přímej a to já mám moc ráda.
1: My si samozřejmě písničku zahrajeme po skončení našeho rozhovoru, ale já bych se teď možná chtěla zastavit u té čtyřicítky, ne tedy té Tomášové, ale vaší. Když si vzpomenete na začátek svojí kariéry, jaká byla Věra Martinová před těmi 40 lety, když šla, řekněme, ne úplně asi poprvé, ale když v počátcích přicházela na pódium před diváky?
2: No tak já jsem byla velká trémistka ze začátku. Já jsem kvůli tomu vlastně ani, přestože jsem vystudovala vlastně klasickou kytaru, tak jsem nikdy nechtěla klasiku hrát na kytaru, protože tam mě svazovala tak obrovská tréma, že prostě budu mít okno a tam se z toho nijak nevylžu, že jo. Takže jsem prostě tu kytaru měla vždycky jenom jako nástroj doprovodnej a ty doprovody jsem si dělala tak, že jsem věděla, že se z nich vždycky dostanu, když náhodou budu mít okno, jo. Takže já jsem ze začátku byla velká trémistka, jo. A tu pokoru teda, takovou tu pokornou trému mám doteď, jo, ale už to není naštěstí ta tréma jako ochromující, no.
1: Vy vlastně 40 let působíte na scéně, letos tedy máte jubilejní, řekněme, sezónu, hrajete s kapelou Meritum, tak máte nějaké speciální koncerty v rámci toho výročí 40.
2: Speciální, no samozřejmě, že je to průřez je tam víc těch starých písniček, je to tak zhruba půl na půl, protože lidi by mi to neodpustili, takže zase vzpomínáme tam na písničku Rodeo, zítra další vlaky pojedou, až na vrcholky hor a Mý blues a podobně, jo, že tam jsou věci, které prostě mě provázejí, dokonce ze začátku zahraju na začátku kousek písničky Harlekin, která vlastně byla mým úplně prvním singlem, jo, to byl takový úplně prvopočátek a tak jsem z toho měla strašnou velkou radost, že mám konečně tu platičku, i když malou, no. Ale jsou to normální koncerty po normálních městech, protože ten velký byl lodi vyberný, takže jsme nechtěli vlastně dělat. A já to nemám moc ráda. Já mám ráda ty divadla a menší kulturáky, kde je kontakt s divákem.
1: Když nekoncertujete a když třeba nenahráváte, tak co vás teďka baví?
2: Co mě teďka baví? Mě teďka baví, že už začíná konečně být takový to jaroléto a že budu moct jezdit na kole a hrát tenis a courat se po přírodě. To mě baví úplně strašně.
1: No tak možná, že vystoupáte až na vrcholky hor. Já vám popřeji, ať se vám daří. Ať se vám daří nejenom hudebně, ale také zdravotně a budu se těšit zase někdy u nás tady na Pohodě naslyšenou.
2: Já vám moc děkuju, samozřejmě zdravím vás a všechny vaše posluchače, přeju jim krásný léto.
1: Říká zpěvačka Věra Martinová, no a jak jsme si řekli, tak samozřejmě pro vás teď máme tu avizovanou píseň duet s Tomášem Klusem nazvaný Magnetické bouře.

8 hodin na 19,5 minuty, to je aktuální čas. Vy posloucháte pondělní pohodové ráno, dnes s datem 25. května. A my se teď vydáme do televizního, nebo respektive filmového světa. Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění v kategorii dramat. Snímek o komplikovaném vztahu matky a dcery vznikl v brněnském studiu České televize. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová. Porota ho ohodnotila těmito slovy. Máma je vyzrálé, působivé a emocionálně rezonující dílo, které v divákovi přetrvává ještě dlouho po závěrečných titulcích. Film vypráví neobvyklý příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které jsou po smrti jediného člověka, držícího jejich křehký svět pohromadě, nuceny dát se na útěk. Snímek propojuje prvky road movie rodinného dramatu a odehrává se ve dvou časových rovinách. Hlavním tématem letošního 42. ročníku byly sdílené okamžiky a také role regionálních médií při posilování důvěry komunit a společenské odolnosti v době rychlých změn. Tak mámě gratulujeme, v minulosti získali zvláštní uznání také například dokumenty Poslední naděje Věry Bílé anebo Slunovraty Petra Nykla. V roce 2021 zvítězilo ostravské televizní studio, a to s minisérií Herec v hlavní roli s Janem Cinou. Pokud jste film Máma neviděli, tak máte možnost ho shlédnout na i vysílání. Teď už ale zpátky k muzice. Naděja Urbánková je před námi.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, u dice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
2: Posloucháte Pohodové ráno a ještě nedávno před pár dny jsme si ráno vždycky přibalovali deštník nebo pláštěnku. Dnes to vypadá spíš na opalovací krém. Jaké bude počasí, to už je otázka na meteoroložku České televize. Alenu Zárybnickou, dobré ráno, vítám vás.
3: Pěkné ráno přeju, dobrý den.
2: Je to pravda, bude dnes opravdu tak krásně slunečno a teploty vystoupají opravdu vysoko?
3: Ano, ano, nic se na předpovědi nemění. Teď dopoledne jsou teploty kolem 16-17 stupňů Celsia a budeme listovat předpověďmi pro jednotlivé regiony a budeme brát posléze celé Česko. Najdeme tam vlastně hodnoty, které se mohou dotknout i té tropické třicítky. Maxima by měla být mezi 25 a 30 stupni, na severovýchodě Česka kolem 23. Na horách bude 21, na Šumavě 24. stupňů. Pokud se dnes tedy dostaneme nad tropických 30 stupňů Celsia, bude to třetí den roku 2026, kdy se tak stane. Ten včerejšek byl rekordně teplý, na 64% stanic spadaly rekordy. Uvidíme, jak moc to na rekordy bude dneska. Každopádně 25 až 30 jsou teploty hodně, hodně nad průměrem.
2: To je pravda, tak si ten opalovací krém a sluneční brýle nezapomeňte. To byla na Pohodě meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou.
3: Nápadně krásný den přeju. Chtěl bych

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Tak to byla v pohodovém ránu Marta Eleftheriadou a teď už je před námi bylinková lékárna. Dřín může být jen okrasnou dřevinou, ale dřín obecný má plody jedlé a dokonce léčivé. Tyhle keře a stromy jsou doma hlavně v Koreji nebo v Japonsku. U nás rostou ve výškách do 600 metrů nad mořem. Co dřín potřebuje, aby prospíval, tak to už nám řekne naše bylinkářka Eva Bucharová.
1: Dřín má rád sluníčko, z jara kvete žlutými květy. Snese i suší podmínky, protože má hluboké kořeny a ty si vláhu najdou. Keř může být vysoký i 2 nebo 3 metry. To sluníčko je pro něj důležité, aby plody, někdy se jim taky říká dřínky, hezky dozrály. Tmavě višňové plody jsou jedlé, hodí se na zavařeniny, syrupy, kompoty nebo na odvary. Dřín používají v tradiční čínské medicíně při léčbě cukrovky. Pozitivně ovlivňuje metabolismus cukrů, zároveň zvyšuje citlivost buněk na inzulín. Dřín pomáhá při léčbě nízkého krevního tlaku, při jaterních potížích nebo dokonce při nadměrném pocení. V lidovém léčitelství se dřínky doporučují při trávicích potížích, střevních problémech, a to akutních i chronických. Velmi chutný je dřínový kompot. Na jeho přípravu si nachystejte 1 litr teplé vody a v něm rozpustíte 0,5 kila cukru krystal. Omytými plody dřínu naplňte sklenice a zalijte je roztokem. Uzavřete víčkem, sterilujte 20 minut při 85 stupních Celsia a je to. Když zkombinujete dřínky s brusinkami a hruškami, máte výbornou přílohu třeba ke zvěřině. Z plodů si ale můžete vyrobit i sirup se spoustou vitamínů. Můžete je nakládat do lihu nebo si z nich vyrobit víno. Kromě vitamínů je v dřínu i hodně kyselin a pektinu. Má tedy dobré žalírovací schopnosti.
0: Nedalo mi to a dřín jedlý jsem si našla, respektive ty jeho plody, protože si vůbec nevybavuji, že bych to někdy viděla. Vypadají jako větší třešně, anebo spíš možná šery rajčátka. Tak pokud jste dřín taky neviděli, tak možná ho budete chtít ochutnat. Třeba i v receptu, který nám dnes v pohodovém ránu dala Eva Bucharová. V tuto chvíli posílám baletku Lenku, Milušku Voborníkovou a samozřejmě také přání pohodového rána s námi.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Proč nás strach brzdí v předcházení nemocí? Co se v nás odehrává, když víme, že bychom měli jednat, ale stejně váháme? Podle psychoonkologů cesta ke zdraví začíná v hlavě. A my v pohodovém ránu toto téma otevřeme hned po písničce.

0: Velká část Čechů nechodí na preventivní vyšetření. Upozorňují na to psychoonkologové. Ne proto, že by screeningové programy nebyly dostupné, ale kvůli strachu, studu anebo obavám z toho, co by museli změnit. Naše chování tak podle odborníků není čistě logické, ale takzvaně psychologické. Přitom právě včasný záchyt rakoviny může zásadně ovlivnit šanci na vyléčení.
1: Jsem měl kašel, člověk si řekl, že to nachlazení, že jo, dobře, to bude za nějaký ten týden, to bude v pořádku, jenže bohužel.
2: Vyšetření plic tehdy u 55-letého Leoše odhalilo nález, bral ho ale na lehkou váhu.
1: No a teda jsem váhal, to bude něco ze stvařování, dobře, jsou kuřák, ale paní doktorka říká, tak dobře, tak přijďte za 3 měsíce, no tak jsme teda přišli za 3 měsíce. Ono to o 3 mm vyrostlo.
2: Brzdil ho strach i nechuť jít do nemocnice.
1: Každý má strach. Jo, jako řekne si, já nemusím chodit k doktorům. Nevím, ale člověk si to neuvědomuje.
2: Rakovinu pacientovi ale odhalili lékaři včas, tedy ve stádiu, kdy mohli nádor operovat.
1: Zabralo to, no, nemám tam nic. Zebrali mě teda třetinu plíc. Cítím se jako dobře. Surát, říkám, no, každý by tam měl jít dřív jak já.
2: Sám přiznává, že nebýt manželky, k lékaři by nešel. Leošův příběh tak ukazuje, jak silně dokáže strach člověka zastavit. A přesně to potvrzuje i praxe psychoonkologa Martina Pospíchala z České onkologické společnosti.
3: Strach je s onkologickým onemocněním s rakovinou spojený. Je to takový ten dům na konci vesnice, kterému se všichni jako důmyslně vyhýbají. A právě to, co dneska dokáže věda nabídnout, je zachytit tu nemoc včas. A lidé si pořád tu nemoc spojí s tou konečností a to je paralyzuje.
2: Užitečnou technikou je podle Martina Pospíchala například zkusit si nahlédnout svoji aktuální situaci pohledem těch, u kterých se nemoc zjistila až v pokročilém stádiu. Nebo se jako společnost naučit, že lékařské prohlídky jsou běžnou součástí života.
3: Myslím si, že to, co by nám hodně pomohlo, je zvyk, že je to normální. Když my dva bychom se bavili, jestli chodíme k zubaři, tak většina řekne, to je normální, že se chodí k zubaři, stejně je normální třídit odpad.
2: Rozhodující chvíle tak často nepřichází až v ordinaci, ale mnohem dřív, ve chvíli, kdy člověk zvažuje, jestli na vyšetření vůbec půjde. Přitom například účastně zachyceného karcinomu plic dosahují 5letého přežití podle dat z Národního onkologického registru zhruba 2/3 pacientů. Karolína Burdová, Český rozhlas.

Raketou na Mars nás právě teď v pondělním pohodovém ránu vzala Věra Špinarová. Musím říct, že tohle je jedna z mých velmi oblíbených písní, tak doufám, že to máte podobně. No a jestli máte rádi Petra Spáleného nebo Hanku Zagorovou, tak vám dnes uděláme ještě taky radost. No a pak už po deváté tradičně tandem Honzy Rosáka dnes z roku 2019, kdy byla jeho hostem herečka Jitka Sedláčková. Já se na vás budu těšit zase ve středu v pohodovém ránu. Naslyšenou, mějte se pohodově a moc hezky s námi.

0: Tequila.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Jsem rád, že vás zájem o Tandem neutuchá a i dnes mám pro vás připravenou výraznou osobnost hereckého světa. Už na gymnáziu získala základy hereckého vzdělání pod vedením Ivana Vyskočila, následně vystudovala herectví na DAMU, v poměrně krátkém sledu pak strávila dvě angažmá v činoherním studiu v Ústí nad Labem a Národním divadle v Brně. V 89. roce pak na delší dobu zakotvila v divadle pod Palmovkou, pohostinsky hrála ovšem i na dalších pražských scénách, například Semaforu, Viole nebo divadle Bez zábradlí. Řadu výrazných příležitostí nabídlo i divadlo Březnické. Dnes si její herecké umění můžete vychutnat třeba v divadle na Jezerce. Hostem Tandemu je herečka Jitka Sedláčková. Já tě vítám.
3: Děkuji za přivítání. Ani nevím, že už tolik práce mám za sebou.
1: No, vidíš, to jsem ti tady projel. Tvoje kurikulum víte, takové v rychlosti, víš? No.
3: Ano.
1: Tak zase po delším čase se setkáváme u mikrofonu, tak už asi tušíš, že se budu ptát hlavně na to, co jsi dělala a jak jsi se měla. No a našim posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
4: Tandem Jana Rosáka.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jitka Sedláčková je dnes hostem Tandemu. Byla u nás v Tandemu už tuším
2: byla
1: dvakrát.
2: Byla jsem dvakrát, se domnívám, no. A klidně přijdu hned další den.
1: Já vůbec nepochybuju.
2: Ne, já sem chodím k tobě ráda, protože jak jsem teď opět zjistila, ty jsi vždycky skvěle připravený. A tak dobře se posloucháš i tady, že je to moc příjemný si s tebou povídat. Takže jsem tady ráda.
1: Ty mi děláš samozřejmě radost, ale já chci dělat radost dneska především tobě.
2: Tak děkuju.
1: Protože u tebe se pořád něco děje, tak si myslím, že ta častější návštěva by byla záhodná.
2: Proč ne?
1: Například v současné době hraješ několik výrazných představení.
2: Ano.
1: Já jsem na obou byl, takže viděl jsem jak mužem i s mužem, tak i je Uchvatná. A byl jsem z toho uchvácen. Tak prosím tě, vynechal jsem něco zásadního, co teď zrovna ještě děláš?
2: Tak mou vlajkovou lodí v současné době je opravdu hra je Uchvatná autora Kiltra v divadle Na Jezerce. Je to hra o nejhorší zpěvačce na světě, Florence Jenkins Foster. Inscenaci režíroval Jan Hřebejk. Lidé chodí, lidé fandí a já falešně zpívám o 106. Je pravdou, že je to probířský kámen, protože naučit se zpívat nejdřív dobře, potom špatně a ještě navíc to skloubit s autentickým herectvím, to je to, co po mně Jan Hřebejk chtěl, protože až do premiéry a opravdu až do premiéry za mnou chodil a říkal, prosím tě, nehraj, já mám strach, že se urveš a budeš hrát a jakmile ty začneš hrát, tak je to prostě v háji, nehraj. Takže já jsem si říkala, tak já jsem 30 let se něco učila, co bylo úplně špatně, učila jsem se hrát. No a teď tedy nehraju a vlastně a nespívám.
1: No prosím tě, to je právě zásadní, že ty nemůžeš v podstatě zpívat pořád špatně. Ty musíš občas jak si nasadit, což ty děláš, samozřejmě proto to říkám, občas nasadit naprosto správný tón a pak najednou sklouznout do toho falešna, což je v podstatě komika, i když je to vlastně i smutný.
2: Je.
1: To představení je takový tragikomický.
2: Já jsem ráda, že to Jan Hřebejk takhle pojmul, že vlastně to není ta postava, není karikatura. Já jsem pochopitelně na začátku nastoupila s takovým hrubým pilníkem, že jsem si říkala, no tak jdeme na tu komiku, pojďte. A teď on byl úplně zděšený na prvních zkouškách a řekl, no tak to mě teda nebaví tohle. A musíme rozlousknout oříšek tak, aby to zůstal člověk, aby to byl člověk, protože ta paní opravdu byla naživu, žila. To je skutečná postava. Tak jsme hledali její srdce, její duši. Hledali jsme člověka za tím nepravděpodobným. A opravdu mi to teda dlouho nešlo. Musím říct, že nespívat mě šlo rychlejc, než nehrát. A nespívat mě naučila Irena Pluháčková, to znamená, že jsme se naučili všechny árie dobře, pak jsme se je učili špatně a na tom představení už bylo několik významných zpěváků a chodí se mě ptát pro radu, jak to je, že zaprvé střídám rejstříky takovým způsobem, který je nevídaný. Potom, že tam hodím úplně jinou tóninu, pak že jdu o půl tón najednou. Jestli to mám takhle naučený a já totiž se musím přiznat, že já vůbec nevím, jak to vzniká, protože já neumím ani noty, nemám žádnou pěveckou průpravu a o to jsem svobodnější. Takže v podstatě ten hlas vnímám jako, já tomu říkám takový výtah ve mně, a já tím výtahem jezdím chvilku nahoru, chvilku do prvního patra, chvilku se to zastaví, pak najednou ten výtah jako zaškobrtne, pak dojede až nahoru. No, tak...
1: A můžu vám říct, vážení posluchači, že Jitka je vážně úžasná. Tolik tedy o tomto představení divadla Na Jezerce, a to jsem si chtěl ještě teď povídat o představení Můžeme i s mužem, tak to až za chviličku.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Poslechli jsme si písničku, jinak kdyby Jitka tady předvedla něco ze svého představení Je uchvatná, tak to by asi nešlo, jak no, si dát tam celou
2: to by
1: ary.
2: Nešlo a já to vlastně trošku z pověrčivosti nedělám,
1: to
2: protože chtěl to po mně i pan Šíp v jeho pořadu televizním a já jsem si říkala, že ne, že toho divadelního pána Boha nenaštvu, to prostě patří na jeviště.
1: To je naprosto správný, jasně. No, já jsem slíbil posluchačům, že si popovídáme o tvém dalším úžasném představení, tedy tvém. Představení, ve kterém ty hraješ
2: ano.
1: spolu s dalšími třemi kolegyněmi, úžasnými kolegyněmi.
2: Ano, úžasnými.
1: A bavíte publikum tak, že pláče smíchy. Můžu to potvrdit, byl jsem na vás v semaforu a plakal jsem. Mužem i s mužem se to jmenuje. Ten název je symbolický nebo je úplně...
2: Ten název byl inspirován, teď se mě ozvala autorka Sara Bidermanová z Paříže a říkala, ty jsi mě vyfoukla název a já jsem říkala, no tak to snad ne. A ona říkala, že jsme si o tom kdysi povídali, že mužem i s mužem, tak asi jsem se možná tenkrát nechala inspirovat, nevím vůbec, jak to vzniklo ten název. Ale je to samozřejmě příznačné, protože to celé představení, ve kterém účinkuje, nevím, jak to říct, protože on to takový performance, Vanda Hübnerová, Kateřina Kajra Hrachovcová, Dáša Zázvůrková a já. To jsme si sami napsali. Řada těch historek bohužel je pravdivých a ze života opravdu se staly.
1: Proč bohužel?
2: No tak oni jsou některý dotno. Moje historka zvířivé vany v hotelu, teda mě moc teda jako vtipná nepřijde, jako ze života. V představení možná ano. A stává se mi, já jsem nejstarší z té čtyřky a stává se mi, protože tam mám svůj autorský text 55+, to je pěkný hnus, bejvala jsem kus, zdobí mě korunka zubní a tak dále. Takže mě píšou ženy na Facebook, že má třeba dotyčná 55. narozeniny a že si chce nechat vytisknout pozvánku a jestli by se to tam mohla ten text dát. Takže tento můj text se stal citací
1: stala
2: na pozvánky. No, to snad ještě ne. Na narozeninové oslavy. Tak se mi to líbí. No baví nás to a dáli pán Bůh, tak chystáme dvojku. Ale dvojka by měla být lepší než jednička, to bude těžký, protože na nás opravdu chodí zástupy lidí. My už jsme hráli i pro 700 lidí.
1: 700
2: už jsme měli 700
1: kde to
2: lidí.
1: Bylo, prosím tě? Nějaký sportovní hale?
2: Ne, no tak to jsou ty velikánský sály na Ostravsku. Mm. A to musím říct, že zatím se nám jako daří, jezdíme po republice, opravdu pracujeme hodně, protože ten zájem je veliký a my chceme vlastně uspokojit zájem, chodí na to hlavně ženy, to se přiznám. Ale není to feministické představení.
1: Ale baví se i mužů, to můžu potvrdit. Ano, je
2: no
1: to
2: tak to
1: určitě,
2: jsem ráda.
1: No. Prosím tě, abychom nezůstali jenom u těchto dvou představení, tak se chci zmínit taky, že my dva jsme si spolu zahráli vlastně v takovém představení, které se tak hezky rozjelo a nějak tak trošičku usnulo.
2: Dokodrcalo.
1: Ano, dokodrcalo. Tři hoříšky
2: pro popelku. Mě to teda moc bavilo. Já jsem tam chodila velice ráda.
1: No.
2: A ty jsi hrál pana krále, já jsem hrála macechu a to byla velice výpravná show rodina. Myslím, že to představení Filip Renč udělal krásně a všechno se to zdálo být zalité sluncem. Diváci chodili, ale my jsme nevěděli jednu věc.
1: Když říkáš diváci chodili, tak je třeba říct, že chodili v podstatě v počtu třeba 2000 také, že? Zaplnili.
2: Když bylo kultury. Plno, tak to jsem byla překvapená, jak je Palác kultury. Za nás se to říkalo, teď už to není Palác kultury.
1: No, to je kongresové centrum.
2: No tak to je jedno, pakul jsme tomu říkali. No, blbý je, že prostě produkčně to selhalo a že jsme dopadli jak sedláci u Chlumce.
1: Ano, my jsme si před chvilkou o tom Cítku vyprávěli a tak jsme si říkali, že jsme začali v podstatě hrát za peníze a zjistili jsme, že hrajeme brigádu.
2: Ano, že jsme to věnovali na oltář.
1: Ano, nevím komu. No. Ale zahráli jsme si bezvadně.
2: Zahráli jsme si krásně a mě to teda bavilo, no. Mně se to moc líbilo a mrzí mě, že to nebude pokračovat.
1: A tam jsi si taky úžasně zaspívala.
2: No tak tam to teda byla velice těžká písnička. A to musím říct, že jsem potom ke konci jsem si říkala, že nevím, jak to zvládnu, protože přece jenom jsme byli tři alternace a nakonec to nějak dobře dopadlo a moc mě pomohla Jana Švandová, kterou považuji za jednu z nejlepších kolegyň, se kterou jsem se setkala u divadla, která vždycky, když měla zkoušku, tak mě to natočila, že jo, pak mě pomohla, byla mě fandit na premiéře, takový kolegyně mám ráda, no. Bylo to fajn.
1: Já mám stejnou vzpomínku na Oldu Kříže.
2: Ano.
1: Taky mě takhle skvěle pomáhá.
2: No, tak skvělý.
1: Hlavně dobří kolegové jsou k nezaplacení.
0: Český rozhlas Pohoda.
3: písničky a vzpomínky.
4: Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

be kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

0: Tandem Jana Rosáka. Jitka Sedláčková, kromě toho, že hraje v divadle, tak si občas střihne něco v televizi, v seriálu, anebo ve filmu. Dotočila si teď Špindl 2, jestli se nepletu?
1: No, přednedávnem jsem dotočila Špindl 2 a teď vlastně točíme pokračování Poldi 3.
0: No, já už se v tom trošičku nevyznám v těch číslech, ale každopádně důležité je, že Špindl se odehrává opravdu ve Špindlu a i na lyžích. A ty jsi tam střihla přímo, ale právě reálnou jízdu, žádný double.
1: Ne, začali jsme točit 18. března, to já mám narozeniny a rozhodla jsem se, že teďka už budu navždycky 55+, že už vlastně nebudu sdělovat další čísla, prostě 55+, jsem už navždy.
0: Hele, po 70 se tě to pustí a začneš si přidávat.
1: Dobře, OK. Tak zatím jsem 55+ a takže jsme točili, byl nádherný den a bylo ve scénáři, že účastnice ženského

0: Mně došlo v tu chvíli, že já jedu tu sjezdovku jako jediná z těch hereček bez dabla. A takže mě teda vyvezl krásný horský muž na skútru nahoru. Stoupla jsem si nahoru v lyžích, které nebyly ani moje, v botech, které nebyly moje, čili jsem nevěděla ani, jak je to seřízený. A řekla jsem si tak, že milá Jitko, dneska máš narozeniny 55+, a ty to sjedeš a tím ty narozeniny oslavíš. A musím říct, že jsem teda poprosila ty mladé dívky za mnou, ty dubly, aby nejeli rychle, že pojedu pomalu, aby se mi něco nestalo. Takže jsem jim frnkla, prostě nemohli mě, vůbec mě nestíhali a já jsem prostě to sjela, jela jsem nádhernou sportovní jízdu.
1: No, říká se, že jsi to vyšila úplně.
0: Vyšila jsem to, z mýho pohledu jsem to vyšila. Byla jsem pochválena a tak jsem oslavila ty svoje narozeniny. Hned jsem si otevřela šampáňo a byl to krásný den.
1: Sedláčko, když se prej teď říká Šifrinová, prej.
0: No ale pozor, teď mě říkal režisér v Poldovi, asi se to rozkřiklo, asi budu kaskadérka na starý kolena, protože mi říkal, jezdíš na kole, ne? A já jsem říkal, jak na kole? No, sjedeš nějaký takový terén na kole. A já jsem říkal, ježišmarja, jo, jezdím na kole. No, takže teď mě čeká další heroický výkon.
1: Počkej, a v Poldovi, prosím tě, ale hraješ policajtku nebo hraješ obě?
0: Ne, v Poldovi hraju barmanku. Seriál Polda je v hlavní roli David Matásek, milovaný, protože vypadá tam opravdu senzačně. A David je skvělý kolega a já tam hraju ve všech těch dílech, zatím ve všech těch seriích jsem byla jeho taková letitá kamarádka, barmanka, ke který on se chodí svěřovat do hospody.
1: Barmanka, co jezdí na kole?
0: Ta pojede za ním na kole. A jmenuje se Vanda a musím říct, že ta role se tak jako rozvíjela a najednou je z ní nádherná role z té barmanky. Má jedinou nevýhodu, že je pořád v hospodě, takže mám málo natáčecích dnů. To bych prosila, abych jich měla víc. Načež mě režisér volá, že v té třetí sérii konečně vyjdu z hospody, pojedu na kole a dokonce se snad stanu účastníkem nějaký zápletky. Ale na Poldu se moc těším, protože se těším na režiséra Fujta a těším se na Matáska a na celý ten kolektiv, protože tam je to opravdu fajn.
1: Tak my se těšíme na tebe v Poldovi, jasně.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ani dneska, to znamená v tandemu s Jitkou Sedláčkovou, nepřijdete o písničku na přání, tedy Jitka o ní nepřijde, to znamená, může si přát něco, co ráda poslouchá, nebo někoho, koho ráda poslouchá. A já už to vím, kdo to bude.
2: No to je jasný. No,

0: vlastně...
1: Naše kamarádka společně.
0: Ano, je to naše kamarádka, hlavně já tu osobu mám velmi ráda a velice si ji vážím. Je to zpěvačka, herečka, tvůrkyně a veslařka Dáša Zázvůrková a já bych teda si moc přála, jestli byste mohli pustit její autorskou písničku, to jsou opravdu její začátky, která se jmenuje Zpověď. A pozor, Dáše, vychází 9.9. druhá deska a ta deska, teda musím říct, co jsem slyšela, je teda fantastická.
1: No, ona byla úžasná i jako moje manželka.
0: Ano, to je
1: my
0: pravda.
1: My jsme si právě v Oříšcích pro Popelku zahráli královský pár.
0: To je pravda.
1: A byla úžasná. Šli jsme k sobě i vejškou.
0: Ano, ale i krásou a hlasem a prostě byli jste úžasný pár. A já jsem tam, jak jsem byla ta macecha, tak jsem přece si potom vymyslela, že z vaší krásy omdlím. Takže jsem tam omdlela, akorát jsem si neřekla, aby mě někdo chytil. Takže tak jako tam se děly různý věci.
1: Drobná nehoda, no. Dobře, tak teď dáme Dáše slovo a bude v hlavní roli.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: V Tandemu je dnes hostem Jitka Sedláčková. Už jsme si popovídali, respektive ona nám popovídala o tom, jak ráda hraje na jezerce. Já si myslím, že by bylo docela dobře a že si to zaslouží, aby si teď trošičku o divadle na jezerce popovídala, protože myslím si, že Honza Hrušinský tam udělal opravdu úžasný kus práce a dělá ho pořád.
2: Ano.
1: Vznikla tam taková velice zvláštní, příjemná atmosféra, která uchvátí i diváky, kteří přicházejí. Berete to i vy jako herci takhle?
2: Určitě je to divadlo rodinného typu. Ono to místo je krásný. Ono prostě takovýhle bílý divadýlko v parku, vynikající restaurace, opravdu teda doporučuju všem, ať si tam zajdou i třeba mimo divadelní představení. Jan Hrušinský, přestože to je soukromé divadlo, drží poměrně vysokou laťku toho divadla. To je fakt. Je tam řada vynikajících inscenací. Shylock, už je tady zas teďka novinka Pánský klub. Já hraju Saturninovi, tetu Kateřinu a ve velice oblíbené aristokratce ožralou kuchařku, kde mám natrénováno, ne vařením, ale já jsem milovnice vína. Já miluju víno a koukám na tebe tak jako významně, protože ti tím chci říct, aby si mě pozval k vám na festival vína.
1: Už jsi pozvaná, samozřejmě, to je hotová věc.
2: No, tak já tak na té jezerce to mám ráda právě pro tu rodinnou atmosféru, protože ty inscenace jsou komornějšího typu, jezdíme na zájezdy a já si vážím toho, že jsem dostala tu ohromnou šanci si zahrát Florence Jenkins Foster, protože to bylo riziko od vedení divadla, ale i od režiséra, protože tam nevíš nikdy, jak tohle to dopadne a taky se to mohlo výrazně pokazit. To
1: prosím
2: tě, je fakt.
1: To je představení, kde samozřejmě, jak si máš kolegy, i když to stojí to na tobě, stojí to na postavě Florence, ale ty jsi velice jaksi silná i v představeních, který v podstatě ani nepotřebují kolegy. Já se pamatuju na Uvaděčku, kterou si hrála i u nás
2: Vyletářku. Já že bych vyhledávala monodramata, protože já mám ráda právě si s někým povídat v divadelní šatně a pít s ním víno. Ale hrála jsem vlastně monodramata, k tomu mě inspirovala Gábina Vilhelmová, která už teda bohužel nežije a se kterou jsem měla tu čest sehrát XX představení, Kdo se bojí Virginie Woolfové, v Řeznické, Jiří Bartoška, David Matásek, já a Gábina právě. A ona mě inspirovala k monodramatům. Takže já jsem dělala Biletářku Arnošta Goldflama, pak jsem dělala Tonku Šibenici dělám, ale v Tonce hraju, což je monodrama, to režíroval Jarda Dušek s Ivetou Duškovou, to hrajeme moc let a stále úspěšně a pustila jsem se do jednoho z nejtěžších monodramat a to je Jean Cocteau, Lidský hlas.
1: Jsme
2: hráli 3 roky velice úspěšně, no, to režíroval Boris Hübner, ale vypršili nám autorská práva, tam jsem právě přizvala ke spolupráci Dášu Zázburkovou.
1: No ty v podstatě, jak si hraješ ráda monodramata, i když seš vlastně velice družná a
2: jsem spíš kamarádský člověk, ale já vyhledávám témata, já vyhledávám role, já prostě se mnou to je těžký, jo? Jak se říká, není malých rolí a já tvrdím, že to jsou těšínský jablíčka, že prostě herec, takovej ten, který to fakt miluje, tak si chce užít tu velkou roli. Já tam prostě vidím tu škálu, ty možnosti, já to prožívám, já se stanu tou postavou skutečně. Já tomu fakt věřím, že jsem Florence Jenkins Foster na ty 2 hodiny. Já nepředstírám nebo nepředvádím, jak Jitka Sedláčková hraje roli. Já se nebo cítím se být tou postavou skutečně.
1: Tak ale k tomu si se musela propracovat, to je jasný. Ale myslím si, že se ti to povedlo. Moc.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: háčku samozřejmě do tebe.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: Mimochodem, když jsme tady mluvili s Jitkou Sedláčkovou o hře Mužem i s mužem, tak myslím si, že nejsem jediný, koho napadlo, že to je představení, které je jako stvořený pro televizi. Nejednali jste náhodou
3: no,
2: s nějakou televizí?
3: No, podívej se, je to otázka teďka jednání. On ten materiál sám osobně by se musel velice zpracovat, není to pro to divadlo, je to dostatečné, pro televizi by to musel někdo uchopit a zpracovat to ještě jinak, ale je pravda, že tady takový určitý nabídky jsou a uvidíme, jestli to klapne, protože těch nabídek je víc na to zpracování televizní. Je to hodně práce a musí se najít jaksi dobrý autor a člověk, který by do toho jaksi se ponořil, protože napsat si to, my si to umíme napsat takhle pro divadlo. Nám to vydrží přesně na ty 2 hodiny, ale teďka to chce rozpracovat ty linky a tak dále, ale je tady taková nabídka, je to pravda.
2: Ty chceš říct, že to je jaksi pevný scénář? Já jsem měl za to, že tam je ale opravdu minimálně 50% improvizace.
3: Ne, 50% tam teda není v žádném případě. Jestli tam je improvizace, tak procent 10.
2: Tak to tak ale dobře vypadá. Jako
3: no tak je to takový autentický, protože jsou to naše opravdu příběhy, které jsme si napsali, ale samozřejmě jsou tam určitý odchylky, ale má to pevný řád. Víme přesně, co jde po sobě, co máme udělat. Má to, jako udělat to představení bylo hodně těžké, protože pořád jsme neměli žádný materiál, nevěděli jsme jak na to a vlastně jsme byli v šoku, jak nás diváci přijali. Vůbec jsme nečekali tu odezvu, která přišla a pravděpodobně jsme zaplnili díru na trhu.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Docela by mě zajímalo, Jitko, jak ty se, jak si udržuješ fit a čím se bavíš, když nehraješ divadlo. Mám takový pocit, že dost asi čteš, protože jak jsi říkala, že vyhledáváš dost často nějaké nové texty.
2: No, ke mně ty nápady chodí tak nějak z hůry. Já vždycky někde na něco narazím a to prostě řeknu si, já to udělám a udělám to. Ale když mám teda volno, teď jsem si dala za úkol, že začnu trošku žít, protože já vlastně žiju, ale neužívám si. Protože hodně pracuju. Protože mám za sebou období, kdy jsem tu práci neměla.
1: A takže si toho vážím.
2: Takže si toho strašně vážím a vlastně si to děsně užívám, že pracuju. Ale když mám volno, tak já to volno trávím venku. Mě je strašně dobře venku.
1: Co tě myslíš venku?
2: No, venku
1: jako
2: je
1: v přírodě.
2: V přírodě. Venku je v lese, venku
1: ne
2: je na zahradě.
1: Teda.
2: Ne, venku je prostě vůbec na vzduchu. Nebýt jako uzavřená v místnosti, ať je to moje chalupa v Želivu na Vysočině nebo můj byt v pražský. Já prostě mám kvalitní běžecký boty, starý tepláky s gumou dole, děravý tričko a mažu prostě. A to já opravdu v tom Želivu denně dám těch 10 kiláků, že opravdu já se zruším, úplně zrubu. Výběhy do kopce, do schodů a pokouším pořád tu fyzis, co vydrží. Ale já to nedělám pro krásu postavy nebo pro svalovinu, já to dělám pro to vyčištění si hlavy a protože mám tu energii a já tak prověřuju to zdraví. Prověřuju ho sama na sobě. To znamená, že mě nejvíc baví, když opravdu si můžu vzít tyhle ty boty a mazat. Jsem ráda s přáteli, ráda, když jsem na chalupě, si povídám. Jsem poměrně dost sama. Ono se to o mě moc neví tohle, protože nemám rodinu žádnou, mám syna, jediného milovaného, skvělého Filipa, který už má zase svůj život, má svou úžasnou partnerku, takže za to jsem šťastná.
1: Co dělá Filip?
2: Můj syn pracuje v televizi jako asistent režie, pohlíží, víš, chtěl by být pomocným režisérem, takže má výborného učitele, pracuje na seriálech a je nesmírně šťastný a jeho přítelkyně Karolína je maskérka a já je oba dva mám moc ráda, ta jako dvojice se mi velice líbí a myslím, že prostě mám z toho prostě ohromnou radost. A přeju si, aby jim to vydrželo, protože jsem svého milovaného syna odevzdala do dobrých rukou. No a já vlastně ten svůj čas trávím rozjímáním, ochutnáváním dobrého vína, běháním, pak jsem s přáteli a někdy jsem i s nějakými muži.
1: A výborně, ano. Nebudu pátrat v této oblasti, protože nerad se ptám na takovéhle věci, nejsem žádný bulvár samozřejmě,
2: ano.
1: Ale moc ti přeju, Jitko, to, co jsi tady v podstatě zmínila, aby jsi byla šťastná, aby ti život přinášel štěstí, krásné role, radost ze syna, z jeho rodiny a tvých přátel. No a tenhle ten rozhovor, který teď už pomalu končí, bude navazovat, ale to už jenom separátně, intimně mezi námi na našem festivalu vína, kde si nalejeme dobré červené.
2: A to se moc těším, protože já si dám jak bílé, tak červené, ono je potom z toho ve finále růžové, ale musí být hlavně dobré. A já všem přeju hlavně, aby byli zdraví.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Zpíval, hrál na klavír a komponoval hudbu, hlavně pro brněnské divadlo Na provázku, ale současně také pro film anebo pro televizi. Pocházel ze severu Čech, ale většinu svého krátkého života prožil na Moravě. Přestože neskládal hity, jeho písničky a nevšední texty v sobě mají cosi nezapomenutelného. Nabízíme životní příběh skladatele a divadelníka Jiřího Bulise. Pěkný poslech.
3: Jiří Bulis, poprvé.

0: Zkrátka hudebník Jiří Bulis. Jak vlastně rozmotat klubko jeho životního osudu? Možná, že by to chtělo pamětníka. Někoho z oné fronty na lístky, která tehdy stávala před pokladnou divadla na provázku, tedy nejprve to byla Husa na provázku, pak musela Husa pryč a dnes už je tam díky bohu zase. Ale to jsem jaksi odbočila. Důležitý je ten pamětník.
1: Asi bych se měl představit. Jmenuji se František, nebo radši Olda. Tak třeba Olda. Tedy ve skutečnosti vlastně bezejmenný člověk, něco na způsob neznámého vojína, náležející oné generaci, která prožívala své mládí v časech velké naděje, zklamání a dusné, nekonečné dočasnosti. Tím intenzivněji jsme si tehdy užívali večery, třeba v Brněnském domě umění, kde padala předem definovaná schémata a my, herci i diváci, jsme prožívali vzácné okamžiky svobody. Že to zní pateticky? Možná, ale já to jinak říct nemůžu.

0: Jedním z těch, kteří dávali o něm představením hudební tvář, byl Jiří Bulis. Vždycky jsem si myslel, že o něm po letech budu vyprávět třeba nějaké samozřejmě krásné a mladé dívce. Jenže teď se bojím, že by se mne zeptala, který je jeho největší hit a kolik CD mu vyšlo. A já bych v tu chvíli musel říct, že hit se nekonal ani jeden a že za autorova života nevyšla na gramofonové desce ani na CD jediná nahrávka. A přece to všechno stálo a dodnes stojí za to.
1: Slyšíš letět saně?

Ony nahrávky, které ke vzpomínkám patří, vyšly jako alba v roce 1998 a 2005. Mnohé z nich strávily předtím dlouhá desetiletí na nejrůznějších magnetofonových páscích, třeba i v dost nevyhovujících podmínkách. A je to na některých z nich znát. Ale i to je dnes možná poněkud nechtěnou součástí jejich půvabu.

0: Vždycky jsem si myslel, že Jiří Bulis byl od narození Brňan. Ba ne. Na svět přišel v severních Čechách. Narodil se 3. října 1946 v Chomutově. Tam také v roce 1964 maturoval. Ale v té době už vlastně byl divadelník. Jako student v roce 1961 totiž založil v Chomutově divadlo v Podloubí. Pochopitelně skládal pro ně hudbu. Nejúspěšnějším kusem byl kabaret Růže a dvě kosti stehení z roku 1963. Měl tehdy úspěch na přehlídce Volkrův Prostějov, tleskali mu návštěvníci stálé ochotnické scény v Bratislavě a velkým svátkem bylo jeho uvedení ve slavné pražské poetické kavárně Viola.
1: Život nejsou žádný čáry, není třeba přemýšlet. Stačí koupit noviny a ty v kruhu rodinném prostudovat. A hned víme, co se stalo, bavíme, co se tuší. To, že je život nápadně podobný novinám, dokládám takto. Každej na mě zírá, kde kdo otevírá, kde kdo si mě kupuje a ve mně si škrtá. Kde kdo mě obrací, každej ve mně asi něco hledá a je pak zklamanej.
0: Bulis byl poněkud neposedný duch. Jeho jméno se záhy objevilo v souvislosti s malými scénami v Domě osvěty v Mostě a v litvínovském docela malém divadle. Hned po maturitě přichází Jiří Bulis do Brna studovat hudební výchovu na pedagogické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, dnešní Masarykovy univerzity. Mezi léty 1966 až 71 studuje skladbu na Janáčkově akademii muzických umění u Miloslava Ištvána.
2: Tak to o tom čase skladatelových brněnských začátků vypráví jiný skvělý muzikant, Miloš Štědroň.
3: Jiří Bulis přišel do Brna, samozřejmě všichni jsme to zaregistrovali a samozřejmě se dostal nějak do okruhu, my jsme byli všichni spojeni ideou nové hudby a vůbec novými kompozičními technikami, jak se tomu tehdy říkalo. A to už bylo vlastně od poloviny 60. let, daleko dřív, dokonce naši učitelé, to znamená Ištván, Píňos, Kohoutek, Jan Kapr, který dojížděl z Prahy, tak ti byli už od přelomu 50. a 60. let zasaženi tady tímto děním, že a tím průlomem po pádu stalinismu, který proběhl tak jaksi nějak nepozorovaně, tak od roku 56, tak do roku 60, tak vlastně tohle to všechno tady nazrávalo. A Bulis přišel už do té atmosféry, která panovala na škole, to znamená, ta škola byla velmi progresivní, daleko progresivnější než v Praze, proto třeba spousta předních pražských skladatelů posílalo své syny, pokud to podědili po otcích a oni studovali tady. No a teď k Bulisovi. Tak Jiří byl samozřejmě nepřehlednutelný už svou postavou, dvoumetrovou skoro, že? Takže já jsem s ním přišel do styku jednak prizmatem Janáčkovy akademie muzických umění, kde on s námi vystupoval jako Famulus. Potkali jsme se na dějinách hudebního experimentu, tak se to přesně jmenovalo, v Praze a na Moravě. To bylo dílo, které vytvořili Josef Berg a Alois Píňos. A Famulové byli Arnošt Pársch, moje maličkost a Jiří Bulis. Jiří Bulis hlavně z toho důvodu, že prostě byl velice vysoký a vždycky, když nějakou rekvizitu ukázal, tak to bylo velice dobře vidět. Režíroval to dokonce sám Evžen Sokolovský a bylo to v roce 68, to si pamatuju naprosto přesně.
0: Zájem o moderní klasickou hudbu pak vedl Jiřího Bulise do Německa. V Darmstadtu navštěvoval kurzy pro novou hudbu. Následně se v něm přece jen ozval muzikant Kantor. Dost možná, že to souviselo i s existenční prózou života. Od roku 1972 vyučoval klavírní improvizaci na konzervatoři v Kroměříži.

0: Já to tedy nemohu dost dobře posoudit, ale dívky v té době oceňovaly Bulisovu zajímavou, velmi štíhlou tvář, nahoře zakončenou bujarou kšticí, česanou na pěšinku a dole na bradě pěstěným špičatým plnovousem. To bylo v době, kdy se Jiří vrátil z Kroměříže do Brna. S konečnou platností ho totiž upoutala skladba. Hudba pro divadlo, později také třeba pro film. Vy teď určitě čekáte na velkou éru divadla na provázku. Já bych si ji však rád nechal až na zítřek.
1: Jak celý můj život uplynul, chci ti říct,

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Jiří Bulis, podruhé.

0: Procházková síň brněnského domu umění se stala divadelním sálem. No, sálem. Prostor hlediště vymezen černou hadrou, tedy, pardon, draperií. Sedělo se různě a střední plocha prvorepublikových parket byla scénou. Děli se na ní pozoruhodné, pro nás tehdy nevídané věci, vonící svobodou duše. Je pochopitelné, že Jiří Bulis u něčeho takového nemohl chybět. Psal se rok 1973, ale víc než já vám poví Miloš Štědroň.
1: Samozřejmě na provázek Bulis přišel tak, že ho tam zaměstnal víceméně Polívka a Polívka byl takovou volnou součástí provázku. On byl člen uměleckého souboru. Zpočátku se dá říct, že hrál v inscenacích, to znamená, že například byl součástí inscenací Evitálské, abych připomněl aspoň takové ty jeho největší výkony, tak hrál v Máji, potom hrál v Alence, tam měl nezapomenutelnou roli Bílého jezdce, kde jezdil dokola neustále na tom kole, které vlastně představovalo nějakého koně nebo něco takového. Už velice dobře byl znám z Pospišilovy inscenace Dona Kichota. No a potom, když začal pomýšlet na začátku 70. let na samostatné věci, tak to byla Strašidýlka především a potom to byl Pepe, byla to Am a Ea a tam vlastně poprvé v Amovi a E se objevil Jiří Bulis jako skladatel s tou krásnou swingovou melodií svojí a tím se stal vlastně dalším skladatelem provázku.
0: Osobnost Jiřího Bulise byla pro divadlo na provázku jako stvořená. Skladatel s mimořádnou invencí, který měl nevšední cit pro text i situaci, výtečný klavírista se vzácným darem improvizace i příležitostně upotřebitelný herec. Teď nevím, jak bych se přesně vyjádřil. Možná, že bych měl říct, že nebyl povrchní. Spíš by se hodilo trochu staromódní slovo – hloubavý. Když se lidé z provázku sešli, třeba po premiéře, a halasili jeden přes druhého, jak už to při hereckých sešlostech bývá, Jiřího hlas jste v tom mumraji zaslechli zřídka. Dokázal však sedět u klavíru a hrát do bílého dne.

0: Skladba Jiřího Bulise byla součástí zážitku z představení Am a Ea, Peca versus Čorba, Seance, Trosečník, ale především pocitově, ne, chtěl jsem říct, spíš citově exponované inscenace Poslední leč. Pak přišel slavný kus Šašek a královna.
1: Zdá se, že život Jiřího Bulise se odehrával snad jenom u klavíru. Mám nicméně zcela dámskou otázku. A co láska?
0: Jmenovala se Nina. Byla vysoká, štíhlá, se světlými vlasy vyčesanými vysoko do uzlu. Řekl bych, že maličko zádumčivá, což se ostatně Kýrkovi naprosto hodilo. Víte, to nebyla žádná oslnivá kráska typu modelky, třeba že postavu na to vlastně měla, ale působila neobyčejně přívětivě a mile. Možná se dá říct, že poněkud plaše. Stala se Jiřího ženou.

0: milence.
1: Za krátký čas byl Bulis v divadle Na provázku nepostradatelný, nejen jako muzikant, ale byl pověřován i jinými, s nadsázkou řečeno, závažnými uměleckými úkoly.
2: No a Jiří Bulis samozřejmě byl využíván nejenom hudebně, ale také jako herec pro jeho vysokou figuru, tak například hrál krásnou roli Alenčiny nohy. Protože byl tak veliký, tak bral vlastně na ramena Alenku, což byla Milada Janderová, a dohromady měli asi 3,5 metru, nebo já nevím kolik, no prostě byli až skoro do stropu, a to byl úžasný efekt, a to se dokonce objevilo i v televizi, protože jsme tehdy jako perspektivní experimentální mladé divadlo se dostali do takzvaného televizního klubu mladých. To si pamatuju jako dnes. No a tady bych měl říct příhodu, to se dá zase přesně datovat, protože když jsme jeli na ten televizní klub mladých, tak jsme jeli jako chudé divadlo, ještě jsme jezdili vlakem, neměli jsme vlastní autobus nebo nějakou prostě autobusovou dopravu. A tak jsme jeli všichni z Brna. A jako dnes si pamatuju, že jsme seděli s Jiřím Bulisem a s Polívkou v jídelním vagóně, jak jinak, a tam neustále opakoval Polívka, protože Jiřímu se právě narodila dcera a jmenovala se Lucie, a to je známá dramaturžka dnes, která působila u divadla, a nevím, jestli ještě pořád někde působí, protože jsem ji dlouho neviděl, ale znal jsem ji dobře velice. A Polívka neustále opakoval, protože on je takový muž ritornelu, on má rád vždycky nějakou floskuli, kterou opakuje, a tak pořád říkal, že to je krásné jméno Lucie, to bude znít báječně, to bude v italštině Lucia Bullis, že, a pořád to opakoval, jako dnes to slyším v tom jídelním voze. Takže jsme oslavovali a zapíjeli jsme tu Lucí, když jsme jeli na ten televizní klub mladých, kde Jiří hrál ty nohy Alenčiny.
1: Říká Miloš Štědroň. Divadlo Na provázku nebylo pak od konce 70. let jedinou scénou, na níž zněla Bulisova hudba. Jezdil spolupracovat do divadla pracujících, dnes městského divadla Zlín, píše pro pražské Davidské divadlo, má veliký úspěch v inscenacích Ivo Krobota v Činoherním klubu. Pamětníci, jako jsem já, si jistě vzpomenou na vynikající sezóny loutkového divadla Drak v Hradci Králové. Ani jejich pimperlata se bez Jirkovy vtipné muziky neobešla. Já jsem Jiřího Bulise vždycky vnímal jako dvorního skladatele brněnských avantgardních autorských divadel. Až nedávno jsem se dozvěděl, že jeho aktivita patřila třeba taky televizi. Složil totiž hudbu pro více jak 30 televizních filmů a inscenací. Faust, Hedvika, Jan Houslista, Zjasněná noc, Komtesa Mary a taky pro tehdy populární seriál Bakaláři. Teď si určitě říkáte, že jsem při své skoro už stařecké hlavě zapomněl na kapitolu jednoho kouzelného prostějovsko-brněnského, vlastně původně oficiálně hanáckého divadla, tedy pak hadivadla, aby to nebylo tak jednoduché. Ba ne, to jsem si schválně nechal na zítra, abychom se měli na co těšit.

0: Dobrý den. Vítám vás dnes už po třetí v putování labyrintem života a především tvorby skladatele, klavíristy, ba i autora textů a příležitostného herce Jiřího Bulise.
1: Včera jste slíbil, milý Oldo, další znamenitou scénu, která by bez Jiřího Bulise nebyla tím, čím byla. Možná se dá říct, čím je.
0: Hadivadlo, tedy původně Hanácké divadlo v Prostějově. Vzpomínám rád na hry, bylo jich 5,5, Guma, Návrat ztraceného syna, Panoptikum, Pouť k milosrdným, nebo taky inscenaci s názvem Písek, s neuvěřitelně vroucným tématem maminky. Ten večer ve mně zanechal stopu, která nikdy nevymizí.

0: Hadivadlo mám spiato s osobností Arnošta Goldflama. Jeho poetika je neopakovatelná. Stejně jako následující vzpomínka. Vrací se hodně zpátky. Vlastně až před divadlo na provázku.
1: No, já jsem se s Jirkou Bulisem seznámil vlastně za kuriózních okolností, protože tehdy v 60. letech v Brně se dělali takový hudební happeningy, to dělali pedagogové jamu se svými posluchači, často se to odehrávalo v domě pánu z Kunštátu a tam přišli vždycky v závěsu skladatelé, teda Berg, Piňos, Štědroň, Bulis, Emrt a tak dále a hráli novou hudbu. To byl velký boom toho umění progresivnějšího, novýho, tak to bylo i vždycky plno. Já nevím, tam byly taky třeba takové akce, že třeba trumpetista se ozval ze stromu nebo tak, což byl začátek takové té nové vlny v umění, toho živého umění aktivního a moderního. No a jak oni tak chodili v tom zákrytu, tak z toho čouhala postava Jirky Bulise jako takového podivného pavouka, který tak mává těma rukama a kráčí, a tak mě zaujal. No a potom, když jsem sám šel studovat, tak jsem hrával malé role na provázku, a v inscenaci Evy Tálské Alenka v říši divů nebo Alenka za zrcadlem jsem se s Jirkou Bulisem setkal, protože jsem tam hrál malinkou roli a on taky a bojovali jsme spolu, já je nevím, jako krab s někým, tak on dlouhej a já malinký, že, nebo malej proti němu, kulatej, bylo to jak Don Quixote a Sancho Panza. No a tam jsme si začali pak vykládat, potom, když dělal Bolek Polívka a má Ea, tak on k tomu dělal nádhernou hudbu, která mě velmi hned zaujala samozřejmě a já jsem chodil se dívat na zkoušky a tak dále, takže tam jsme se skamarádili. No a když jsem potom začal sám režírovat, tak samozřejmě okamžitě mě napadlo, že musím oslovit jeho. A to jsem taky udělal na škole ještě tady v brněnském slavným tehdy amatérském divadle v té X-ce, potom v Hadivadle hned do prvního kusu, který jsem tam inscenoval do Ondráše, no a potom jsem s ním vlastně celou dobu až na jednu snad nebo dvě inscenace jsem spolupracoval vždycky s ním a musím říct, že vždycky on udělal takovou hudbu, tak vlastně opravdu divadelně, proto divadlo ideální, nebo takový krásný písně, že vždycky to přesáhlo moje očekávání.

0: jeden král vyhraješ, vsadíš si zás.
1: Jiří Bulis tehdy rád chodil do kavárny, vlastně cukrárny, Kolbaba. Byla na Kounicově, tehdy Leninově ulici, a já jsem ji znal ještě z dob předbulisovských, neboť jsem bydlel v sousedství. Šlo se po schodech do suterénu. Zlatým hřebem funkcionalistického interiéru obloženého hladkým mramorem byl kruhový bazének v podlaze, v němž plavaly červení karasy. Ty tam už Bulis zřejmě nezažil. Tohoto místa se dotýká také Večer v Hadivadle, zkomponovaný v roce 1997, tedy několik let po skladatelově odchodu do muzikantského nebe.
2: Tady bych jaksi jenom pro pořádek měla poznamenat, že ona cukrárna už zase existuje. Ale to je teď vážně vedlejší. Důležité jsou Bulisovy písně. Točí.

Rád bych vás teď pozval do kina. Ony první filmy s Bullisovou hudbou vyrůstaly ze zvláště zdařilých polívkových inscenací Na provázku. Poslední leč v roce 1981 v režii Vladimíra Sýse, o 6 let později Šašek a královna s režisérkou Věrou Chytilovou. Následovala spolupráce s Miloslavem Lutherem na filmech Štěk, Chodník cez Dunaj a Svědek umírajícího času. Bullis se také setkal s Fero Feničem, a to na filmu Zvláštní bytosti. Psal se rok 1990.

Nelze se o těch filmech nezmínit, toho račte uznat. Na druhé straně je mi v tomto okamžiku líto, že tak neobyčejné snímky se nám teď jaksi zcvrkly ve výčet titulů. Nic na plat, z rozhlasu biograf neučiním, byť bychom se snažili sebe víc. Já vím, vytratil se nám pan režisér Juraj Jakubisko a jeho filmy Sedím na konáři a je mi dobré a lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. A pak tu zřejmě opět hrál šťastnou roli tandem Polívka Chytilová. Mám na mysli Dědictví a neb kurva Hoši Guttag. Vždycky, když se na ně dívám, tak si znovu představuji, jak se asi při jeho natáčení všichni skvostně bavili. Kdo ví, možná, že vůbec ne, že je to jen iluze laika.

Já jsem teď málem zapomněl na vavříny. Za film Šašek a královna dostal Jiří Bully cenu za nejlepší filmovou hudbu. Jak vlastně ale v oněch letech Jiří Bully žil? Vím, že život s hudbou, a v Jiřího případě to není fráze, on hudbou skutečně žil, znamenal cesty. Mimochodem, právě jeho scénická hudba byla oceněna také v Maďarsku, Finsku, Polsku, Německu a ve Francii. Tam se zvlášť líbila muzika ke klauniádě Peca versus Čorba. Putoval však zejména po Čechách a Moravě. Jak to k živobytí komedianta přece patří.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Jiří Bulis, po čtvrté.

0: neznámý pamětníku, jak to utíká. Je tu naše předposlední bulisovská schůzka.
1: No právě, jak si mám pocit, že mi čas ubíhá mezi prsty a že v onom bludišti života Jiřího Bulise ani nedokážu všechno zachytit. Tak například jsem se od profesora Miloše Štědroně dověděl o skladatelově vážné hudbě a musíme se navíc trochu vrátit i v čase.
2: Jiřím nemá mnoho skladeb symfonických, ale jsou nesmírně zajímavé. On se zajímal o Sternenhocha od Ladislava Klímy a napsal takovou orchestrální, v podstatě by se dalo říct, skladbu, která je tím inspirovaná. Nevím, jak bych to nazval, asi bych řekl, že to je nějaká imáž nebo něco takového. A kromě toho psal spoustu věcí komorního charakteru a takové věci, které byly na pomezí happeningu, a vystupoval s námi na expozici experimentální hudby. To byla báječná věc, která vlastně se nějak rozvinula od roku 1968, leč měla krátké trvání, protože byla potom zardoušena nově nastupující normalizací, takže se odvinuli vlastně dva ročníky a ten třetí už pak zanikal.
1: Vlastně tento klasický, tedy vážný žánr, nebyl v Bulisově tvorbě nijak okrajový. Svědčí o tom například skutečnost, že jeho kompozice pro sólový trombón, nazvaná Soukromé poselstvo, byla vybrána jako povinná skladba pro účastníky mezinárodní soutěže Pražské jaro 1978. Já jsem se však dnes těšil na písně a šanzony Jiřího Bulise. Psal je na texty svých přátel, velkých světových básníků i na slova svoje. Zpívali je třeba Hana Hegerová, Marta Kubišová, Marie Rotrová, Slávek Janoušek. Neopakovatelně je však podával především autor sám, hlasem zcela neškoleným, za to plným citu a prožitku.

0: Už dlouho myslím na to, jak to vlastně říct. Je to těžké vyslovit, ale když bylo Jiřímu 33 let, potkala ho velká osobní tragédie. V tu chvíli prý už svítalo. Jeho žena Nina šla možná z nějakého večírku. Chtěla k rodičům do Tišnova? Namířila si to po železniční trati, po kolejích. A pak jel vlak. Třeba, že Jiří se svou paní tehdy nežil, událost ho zcela zdrtila. Potřeboval dokonce lékařskou pomoc. A zpíval od té chvíle ještě teskněji než dřív.
1: Stůj při mě, když tě poprosím.

0: naděje, záchrana ve sto neštěstí. V této bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé době přiměstuj.
1: Šanzony Jiřího Bulise, jak už zaznělo v prvním díle skladatelova životopisu, se nikdy, naštěstí, nestaly hity. Jejich literární a hudební hodnota je však možná, nebo spíše právě proto, nesmírná.
2: Ke stylu Jirky Bulise a k jeho literárním zájmům, tak říkajíc, a vůbec k jakési šanzonové linii u něho, tak co je asi největší dílo, které zanechal, tak to jsou šanzony, písničky, které samozřejmě registrují odborníci na to. Největším odborníkem na Bulise je Jan Beránek, který se nyní jmenuje Dalecký. Pokud vím, tak soustředil veškeré jeho nahrávky. Na základě jeho snahy vlastně vznikla celá bulisovská diskografie. Jiří měl velkou lásku a tou láskou byl vlastně ruský romans. V době, kdy se moc ruské umění nenosilo, no tak samozřejmě byla taková reakce, že po roce 68 se šmahem všecko ruské odmítalo a vylívalo se dítě s vaničkou, jako vždycky, že prostě nedokázali jsme nějak pochopit, že je v ruské kultuře spousta obrovských věcí, které stojí za to zachovat. A Jirka vždycky to tady pěstoval, to znamená, když byly večírky, tak hrával jednak věci, které dělal na Jesenina, jednak měl sám velice pěkné texty, kde prostě nějakým způsobem se vcítil tady do té nostalgie a do té melancholie ruské, která mu velice vyhovovala. Dokonce mám některé rukopisy Jiřího, mám třeba sbor, jeden, který je na biblický text, na evangelium, a který ani nevím, jestli se provozoval, ale spíš si myslím, že ne. Potom Jiří psal také pro Jana Beránka a to byla velice pěkná věc komorní, která je natočená a která vyšla i tiskem.
1: Herec František Derfler zakládá roku 1988 v Brně nové divadlo. Divadlo U stolu. Narodila se aktivita, která se chce podílet na návratu svobody české kultury. Šlo vlastně o společenství přátel, kteří chtěli scénicky číst nebo inscenovat texty autorů, jejich jména byla vymazávána z české literární scény. Na zrodu divadla se podílejí filozof Josef Šafařík, spisovatelé Antonín Přidal a Milan Uhde a výtvarník Rostislav Pospíšil. V této společnosti nemohl chybět nezávislý muzikant.

0: Psal se 17. listopad 1988. Zvláštní datum. Večer v sále na brněnské Šelepově ulici, tedy na Šelepce, má v podání Hadivadla premiéru slavný Büchnerův Vojcek v překladu Ludvíka Kundery a v režii Ivo Krobota. Vedle velkého Albana Berga se na hudební tváři inscenace podílí také Jiří Bulis. Jeho popularitě napomáhá i recitál pro Českou televizi Ostrava. Píše hudbu pro film Fera Feniče Zvláštní bytosti a taky se vrací ke starým přátelům textařům, k Janu Vodňanskému a Zdeňku Šlajsovi. Začínají se otevírat nové obzory.
1: To zázračně čilé a vždy pohotové svítání. Připravujeme sny pro malé kapesní vítání.

0: sobotové svítání.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Jiří Bulis, popáté a naposled.

0: Naše vzpomínky na osobitého hudebního skladatele, klavíristu, autora textů a trochu i herce Jiřího Bulise jdou do finále. Život se sice ubíral ve starých stopách, ale přece se něco změnilo. Jiří spolupracuje s televizí, filmem, jezdí z místa na místo. To podstatné však zůstalo. Některé jistoty pevné jako kotva z dřívějška a hlavně přátelé. Mezi nimi opět Miloš Štědroň.
1: Jiří prostě byl stálou součástí divadla a patřil k tomu polívkovskému vlastně jakémusi týmu, takže jsme se potkávali v divadle pořád. No a kromě toho Jiří byl velice společenský člověk, takže když ho chtěl někdo najít, tak ho našel u očku vedle televize, kde prostě seděl a popíjel jeho oblíbený vaječný koňak a jedl jakési trubičky. To já nevím, protože já jsem tam vždycky jenom prošel velice rychle a nebyl jsem v té době ještě stálým návštěvníkem kaváren, to až v pozdním věku.
0: Když se v Brně otvíral kabinet Můz, Jiří Bulis přinesl zajímavý dárek. Vydal soukromým nákladem kazetu svých songů ve vlastní interpretaci.

0: pak sobota, neděle a žádnej svátek.
1: 12. května roku 1993 je Jiří Bulis opět na cestě z Brna do Ostravy.
2: Na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí nezvládl řízení a v troskách svého auta umírá. Bylo mu 47 let. Poslední rozloučení se skladatelem se pak uskutečnilo v Prostějově. Jedna pozoruhodná kapitola moderní české hudby se předčasně uzavřela.

0: teď si uvědomuji, že jsem s tou uzavřenou kapitolou vlastně neměl tak úplně pravdu. Neboť Borisova hudba žije snad víc, než je obvyklé u jiných autorů, na českých jevištích v různých podobách dál. V Hadivadle se v roce 1997 narodilo představení nazvané Proklatec a neb Soaré s písněmi Jiřího Bulise ve zmizelé kavárně Kolbaba, o níž jsme se už zmínili v jednom z předešlých dílů. Večer získal dokonce cenu Alfréda Radoka za hudbu. O dva roky později se na scéně Klicperova divadla v Hradci Králové objevuje v režii Vladimíra Morávka inscenace Mariša, popravdě však Mařka, čili Tomáš za to bestio. Opět s Bulisovou hudbou a následně opět s cenou Alfréda Radoka. Skladatelovi šanzony se objevují jako dominanta večera nazvaného Kabaret Prévér Bulis, který uvedl režisér Jan Borna spolu s Jaroslavem Duškem v roce 2005 na scéně Pražského divadla v Dlouhé. Na stole přede mnou stojí sklenička s vaječným likérem. Trochu ze sentimentu, na památku. Bulisovy oblíbené trubičky tu ale nemám. Za to znovu a znovu poslouchám jeho hudbu. Vyšla na CD s názvy Tiché písně a Works, věci. Z archivu a pozůstalosti je dali dohromady Jiřího staří přátelé, mezi nimi Jan Beránek a Břetislav Rychlík. Něco takového jsem ještě neslyšel. Kroutil prý hlavou zvukový mistr, když ony staré nahrávky čistil. Já se teď necítím povolaný cyklus o Jiřím Bulisovi ukončit, to prostě nejde. Vždyť jsem jen o ním bezejmenným pamětníkem, kterého tlačila tvrdá židle v hledišti provázku, poté co si vystál frontu na lístky. Někdy jsem ho slyšel hrát v klubu na klavír. Měl na sobě svůj oblíbený takový kropenatý černobílý svetr. Nebo se tomu říká norský vzor. Poslední slovo, tedy spíš vzpomínky, budou patřit pánům Štědroňovi a Goldflamovi. Ostatně bez jejich osobního a osobitého svědectví by se tento pořad vlastně ani nenarodil.
1: Když Jiří zahynul nečekaně, tak si pamatuju, že jsme právě slavili přechod provázku z toho starého prostoru, to znamená z Domu umění, do toho nového, do CEDu, čili do Fanalova paláce na Zeleném trhu. No a tehdy vím, že Bolek Polívka byl naprosto z toho zničen, plakal a říkal, že z hodou okolností se to spojilo se smrtí Zdenka Pospíšila. Že? Takže měli jsme celý ten přechod nějak poznamenaný tady tímto a vůbec jsme neměli radost z toho přechodu na to nové působiště, které bylo velkolepé po všech stránkách technicky, prostorově a bylo to poznamenáno tady touhletou tragickou atmosférou, která nějak vyplývala z té smrti dvou lidí, kteří byli neodmyslitelně spjati s provázkem a kteří vlastně vytvořili jeho design.
2: Život mě přeběhl.

0: třeba jsme si dali schůzku, že mě to přehraje ty písně nebo ty melodie a vždycky to bylo lepší, než jsem si vůbec mohl pomyslet. Takže jsem s ním mnohá léta spolupracoval a mnohá léta jsme si vyprávěli od věcí soukromých, rodinných, problémech a tak dále, až po ty umělecké historky a prožili jsme spolu, abych tak řekl, bouřlivé večery, ať už tady v klubu brněnského městského divadla, tehdy Mrštíku, kde jsme hulákali ty Bulisovy písně a byli jsme takhle tak kamarádi, že když se pak tragicky zabil v tom autě, mluvil jsem na jeho pohřbu, když jsem ho viděl v té rakvi, nechtěl jsem se jít podívat, pak jsem šel přece jenom a když jsem ho viděl, tak jsem se úplně takovým vzlikavým pláčem rozbrečel, jak když umře někdo strašně blízký, no a on teda taky mě strašně blízký byl.
1: Nekonečný válčí, nekonečné

0: cyklu Životopisy jsme se dnes podívali na osudy hudebníka a divadelníka Jiřího Bulise. Pořad připravila Zuzana Ledererová, v režii Lukáše Kopeckého četl Vladimír Hauser, zvuk hlídal Josef Daněk.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tady je Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Konec měsíce května nám klepe na dveře, je tady poslední květnové pondělí 25. Věřím, že víkend s letními teplotami jste si užili dle svých představ. Kolotoč na pohodě právě začíná. Pro milovníky bylin máme připravený recept na omeletu s uzeným a kerblíkem. V hobby rubrice si řekneme, kdy nejlépe sklízet bylinky a jak je pak uchovávat. A za malou chvíli se vypravíme do zpřístupněných podzemních vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Ať se vám dnešní společná hodina pěkně poslouchá, třeba při poslechu melodie Dlouhé týdny čekání v podání Nadi Urbánkové.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: I dnes pro vás máme na Českém rozhlase Pohoda zajímavou pozvánku. Vezmeme vás do zpřístupněných podzemních vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Čeká nás potemnělá podzemní katedrála, ve které se ozvěna vrací dlouhé desítky sekund. Spolu s mluvčí Turistického informačního centra Brno Hanou Bánovskou se do mysteriózních prostor vypravil s mikrofonem redaktor Zdeněk Truhlář.
1: Krásným revitalizovaným parkem přicházíme k návštěvní budově nad vodojemy. Ta vypadá poměrně nově.
2: Ano, je nová, ale je to kopie bývalého domku strážného, která byla při revitalizaci a rekonstrukci areálu znovu vybudována.
1: Nacházíme se v nejstarším ze tří vodojemů na Žlutém kopci. Z jaké doby pochází?
2: Tento vodojem byl vybudován v roce 1874 a jako taková reakce na stále se rozšiřující a zvětšující se město Brno. Takže byly potřeby větší zásoby pitné vody a proto byla vypsána v roce 1869 soutěž, kterou vyhrál anglický stavitel Thomas Dockery. A ten vybudoval jak vodovod, pisárecký vodovod, který sem přiváděl vodu, tak tento první vodojem.
1: V čem je právě tento vodojem unikátní?
2: Tento vodojem se vyznačuje zajímavým nosným systémem, který je tvořený cihlovými zdmi, které byly pak odlehčeny takzvanými tlamovými okny. Tento projekt právě projektoval anglický stavitel a podobné stavby najdeme doteď v Anglii.
1: Jak jsou tyto prostory objemné? Kolik se sem vlezlo vody?
2: Celý tento první vodojem má rozměry 45x45 metrů a výšku 6,5 metru a vlezlo se sem 9,5 milionu litrů vody.
1: Nyní už vstupujeme do druhého brněnského vodojemu, který má také cihlové klenutí. Jak je tento vodojem starý?
2: Tento vodojem byl vybudován v roce 1894. Tentokrát stavitelem byl brněnský architekt Emil Procházka. A je zase trochu jiný než všechny ostatní. Má rovnou podlahu vylitou betonovou a z ní vyrůstá 70 pilířů z páleného cihlového zdiva.
1: Vstoupili jsme do třetího největšího vodojemu betonového. Ten je jak starý?
2: Tento byl postavený v roce 1917 a tvoří ho dvě vzájemně přiléhající nádrže vybudované z monolitického betonu. Celkem tady najdeme 87 betonových pilířů a tam jedna nádrž měla rozměry 35x30 metrů, druhá větší má pak rozměry 45x30 metrů a celkem obě nádrže udržely 15 milionů litrů vody.
1: Kdy se vodojemy přestaly používat pro zásobení vodou?
2: Vodojemy byly odpojeny od vodovodní sítě v roce 1997, takže není to tak dávno úplně.
1: Tento betonový vodojem oplývá také nebývale dlouhou ozvěnou. Máte to nějak změřeno, jak dlouho se tady zvuk ozývá, než tedy se stlumí úplně?
2: Měřili to tady odborníci a uchem slyšitelná ozvěna je nějakých 24 sekund a přístroji naměřili až 56 sekund.
1: A protože já tu mám také přístroj, tak si to také vyzkouším. Dostáváme se zpět na povrch. Kdy se mohou lidé přijít vodojemy prohlédnout?
2: Vodojemy jsou otevřené vždy od středy do neděle mezi 10. a 18. hodinou. A pokud máte zájem, tak čtyřikrát denně probíhají také prohlídky s průvodcem, které je ale potřeba rezervovat většinou online, protože jsou velmi rychle vyprodané. Prohlídku těchto podzemních katedrál mohu jenom doporučit. Přijďte se taky nechat uchvátit touto tajemnou architekturou, kterou najdete jenom pod zemí a jenom v Brně.
0: Říká mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská, která úchvatnými prostory někdejších brněnských vodojemů na Žlutém kopci provedla redaktora Zdeňka Truhláře.

0: Tentokrát probereme v jazykovém koutku výraz, který se do naší mateřštiny nedostal z angličtiny, ale původ slova pochází z latiny. Významů má hned několik, proto radši předávám slovo kolegovi Vladimíru Šťovíčkovi a odbornici na češtinu.
1: Dnes budeme odpovídat na dotaz, kdo je insitní autor. Na pomoc nám přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Přesněji řečeno, zastavíme se společně u významu slova insitní. Dotaz, který jsem dostala, jeho autorka komentovala slovy. Insitní, to je asi něco jako ineditní, ne? Musíme odpovědět, že vůbec ne. Slovo insitní se v češtině rozšířilo především v průběhu 90. let minulého století. A jak latiníci asi dobře odhadnou, jeho původ souvisí s latinským spojením in situ, tedy na místě, v místě, na správném místě. Dané spojení se užívalo v terminologickém významu v řadě vědních oborů, především v archeologii nebo přírodních vědách. A označoval se tak výzkum probíhající na daném místě v přirozeném prostředí. V souvislosti s pronikáním slova do dalších oborů došlo jednak k posílení významu původního, označujícího vše, co se děje na určitém místě, a jednak k významovému posunu. Například ve výtvarném umění tak označujeme, že něco je bez úprav, bez stylizace. Slovo insitní pak nabývá významu naivní, nejčastěji ve spojení naivní umění, galerie vystavující insitní autory a podobně. Ve stejném významu je slovo insitní užíváno i v divadelním prostředí, například insitní drama. Tento význam můžeme hodnotit jako neutrální. Akademický slovník cizích slov pak uvádí význam slova insitní jako laický, neodborný, naivní. Insitní proniká také do jiných sfér umění či politiky, nejčastěji s významem amatérský. Setkáváme se také s kontextem insitní politik nebo insitní autor, v němž přídavné jméno nemá lichotivý význam. Osobně jsem zaznamenala i spojení insitní lingvista, tedy lingvista amatér, bez patřičného vzdělání či rozhledu.
1: Takže sečteno podtrženo, je tedy lépe být označen za autora ineditního, nevydávaného oficiálně, pouze samizdatově, než za autora insitního.
2: To určitě. Snad můžeme závěrem ještě připomenout, že významem slova insitní se zabýval podrobněji Josef Šimandl v časopise Naše řeč nebo Pavla Loucká v časopise Vesmír.
1: Jazykový koutek pro nás přichystala Helena Chýlová. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tolik dnešní informace z jazykového koutku a teď už na pohodě další porce dobré muziky. Nejprve v podání Hany Zagorové, následovaného Pavlem Hamelom, a těšit se můžete na další recept, a to bude omeleta s uzeným a kerblíkem.

0: kuchyních našich předků našlo uplatnění téměř vše zelené, co na jaře rostlo. Třeba i kerblík bylinka, která se používala ke zlepšení chuti masa, do polévek i omelet. A ty si teď vyzkoušíme podle více než 100 let starého receptu. Slovo má v kolotoči pravidelně sběratelka receptů Vladimíra Jakoubějová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Dnešní povídání věnujeme další oblíbené bylince našich babiček, kerblíku. Dnes je tato bylinka poměrně neznámá, ale naše babičky dobře věděly, že má celou řadu pozitivních účinků na lidské zdraví. Kerblík pochází ze západní a střední Asie, ale znali ho už Římané. Dnes ho lze nalézt téměř na všech kontinentech, do divoce roste i u nás.
2: Naše babičky tuto jednoletku, která vypadá trochu jako petržel, také pěstovaly před zahrádkách domů nebo na záhumenku. Často i v troulíku za oknem.
1: Je to asi proto, že kerblík obsahuje celou řadu léčivých látek a proto si ho oblíbily taky babky kořenářky, které ho podávaly na podporu trávení, na žaludeční bolesti a potíže, při průjmech a zvracení, k jarní očistě jater, ledviny a žlučníku, na vysoký krevní tlak, na různé infekce i nemocné klouby. Hospodyně také věděli, že kerblík je nejen dobré oléčovadlo, ale že zároveň pěkně voní a překvapí i svou chutí, která asi nejvíce připomíná anýs, takže je příjemně sladká. Používali ho ke zlepšení chuti různých druhů masa, hlavně skopového, kuřecího a ryb, či pečených brambor a přidávali ho taky do polévek společně s hovězím vývarem, smetanou a vaječnými žloutky. V jarních měsících s ním ochucovali různé vomasty, omelety i nákypy, domácí tvarohové sýry nebo tvaroh bramborám na loupačku. Nejchutnější byl čerstvý, ale často se sušil i do zásoby,

0: těstíčka spolu s nasekanými dvěmi hrstěmi kerblíku. Pak z toho upečeme na másle omelety, které nakonec zavineme a podáváme.
1: Pokud vám kerblík roste třeba na zahradě, můžete si omeletu udělat. Opět se zaposloucháme do pohodových písniček, které záhy vystřídá zábava z rozhlasového archivu Jiřího Hubičky.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Ladíte kolotoč, kde si teď můžete poslechnout další pokračování naší zábavy z rozsáhlého rozhlasového archivu. Dnes to bude scénka v podání herce, kterého známe především z komediálních rolí.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Vážení posluchači, za dva dny, tedy 27. května, si budeme mít možnost připomenout 83. narozeniny herce, především komediálního herce, ale také scénáristy a režiséra Luďka Soboty. Jeho herecká kariéra poté, kdy vystudoval Pražskou Damu, začala v souboru divadla Y, kde pod vedením režiséra Jana Šmita začal vytvářet svou později velmi oblíbenou figuru trochu přitroublého a zmateného Poplety. Tu dovedl k dokonalosti později na scéně Pražského Semaforu, kde působil po řadu sezón ve skupině Miloslava Šimka. Později dokázal, že mu je vlastní i velmi přesvědčivé stvárnění charakterních rolí. Nejznámější je v tomto směru postava předsedy klubu T.J. Houslice Václava Orla z oblíbeného seriálu Okresní přebor. Dnes chci připomenout onu původní, řekněme tradiční podobu Sobotova komického herectví. Uvedeme si scénku z roku 1979, ve které herec provede instruktáž, jak zašít díru v punčoše.
3: No podívejte se, dnes bych se do toho obul rovnou, jak zašít sobě punčochu, když díra leze ven. Je to první téma, které jsem zvolil. No podívejte se, přátelé, jak na to. Nejprve se porozhlédneme, že? Zdali máme manželku. Když manželka chybí, provedeme operaci sám. Tak jak na to? Vezmeme do jedné ruky jehlu, že ano? A do druhé nic. Teda nic, chci říct nic. Ano. A plivneme, přátelé. My plivneme na konečky, ano, tedy prstů, na konečky prstů, a my zažmouláme libovolný, řekněme, třeba tento konec nítě tak, aby byl, jak my říkáme, nikdo neví, ano, homogénní. A to je jedno. A nyní se díváme do ucha, co tam máme, abychom mohli prorazit z jedné strany tam a z druhé zpátky ven. Ano. A zase plivneme a zase zažmouláme, aby vzniknuvší chuchvalec zabránil, aby tam ani zpátky. A nyní k vlastní díře. Ta díra, to je pro nás filozoficky vzato, že? Určitý prostor, kde momentálně není nic. Nic. A my musíme dosáhnout toho, abychom postupně, až mi ten prostor začneme obklíčovat, aby tam nebylo, ale už vůbec nic. Tak jak na to. Taky si vezmeme náprstek, že ano, radši na všechny prsty si narveme náprsky, radši i u nohy, taky něco na sebe, protože zimní kabát raději bych doporučoval, protože, přátelé, my zde máme krevní oběh, že ano, který kolotem, klokotem nahoru, dolů, pata, špička, celá noha, občerstvuje všechny okončetiny, že ano, jehla, která přiznejme si to otevřeně, nemá žádný rozum. Jo? Vniká do tělesné dutinky a to ostrým hrotem napřed, že ano? A ještě nakonec by se nám mohla zúčastnit obíhačky, že? A ještě a mohla by nás taky píchnout, pěkně píchnout. No tak, tak to bychom jistě neradi naše počínání korunovali. A nyní dále, taky se do toho dává takový hříbeček, teda, to nevím na co. No ne, ale dává se to do té bunčochy. No a nyní dále, ta díra stále ještě zejo. A my ten prostor začneme obklíčovat, my nabodneme oko, jedno oko, druhé oko, podle toho, kolik jich máme, že ano? My ty oka k sobě přimuřujeme, že ano? My vidíme, že vítězíme, my nakonec ještě zvítězíme, nakonec natáhneme punčochy a pak ještě taky někdy natáhneme bačkory. A je to vítězství člověka nad dírou.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
0: Další rozhlasové vzpomínky a perličky uslyšíte zase za týden. Já mám na Luďka Sobotu osobní vzpomínku, kdy jsme před lety jezdili společně s Luďkem a Daliborem Jandou v jednom programu. Dnešní scénka, kterou jste slyšeli, zabrala na diváky vždy. A už za chvíli se můžete těšit na hobby rubriku, ve které si řekneme, kdy nejlépe sklízet bylinky a jak je pak uchovávat.
4: Kup mi den, kup mi noc.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Kdy nejlépe sklízet bylinky a jak je pak uchovávat? Téma pro naši hobby rubriku, kterou nás provede redaktorka Jolana Nováková. Prospěšné zahrádkářské tipy nazbírala u Jarmily Skružné z Botanické zahrady v Praze Troji.
1: Kdy nejlépe bylinky sklízet?
2: Asi bychom měli vždycky vědět jednak, jakou bylinu sklízíme a jednak, kterou část z ní sklízíme. Dá se určitě říct, že rostliny s obsahem silice mají většinou obsah silice největší těsně před květem. Platí to o mátě, platí to o levanduly, takže to jsou rostliny, které většinou kvetou v červenci a je dobré je sklízet tedy přesně v tuto dobu, těsně před rozkvětem. Ale pak jsou rostliny, ze kterých sklízíme třeba kořen a kořeny se sklízí vždy buď v podzimní termínu, anebo potom v předjaří.
1: Když si budu chtít natrhat meduňku, mátu nebo něco podobného třeba do nějakého pokrmu, který připravuju, tak kdy nejlépe? Ráno, v poledne, večer, za slunečného dne, za deštivého dne?
2: Určitě je dobré sklízet za sucha, protože po dešti dobře víte, že v zahradě je všechno plné částeček zeminy, ty rostliny nejsou čisté, ale pak jsou zase rostliny, na které si musíme za slunečného počasí dávat pozor. K takovým patří třeba routa, která se používá ve středomořské kuchyni jako koření nebo jako léčivá rostlina. A to jsou rostliny, které jsou fotosenzibilní, to znamená, že citlivují naši kůži na sluneční záření a to potom může dojít k dermatózám. Takže zase jsou rostliny, nedá se to úplně vztáhnout na všechny léčivé rostliny, které naopak se za slunečného počasí, teda se jich vůbec nemáme dotýkat.
1: Já po vás vždycky chci to ze všeobecnění a vy se tomu bráníte a já si stejně nedám pokoj. Takže ráno, večer, v poledne asi ne?
2: Tak já budu pokračovat v tom, že se to ze všeobecnit nedá. Jsou léčivé rostliny jako třeba divizna, kterou sklízíme dopoledne, protože po obědě už ty květy jsou odkvetlé a neměli bychom co sklízet. Takže zase je potřeba vědět, co sklízíme, proč to sklízíme a měli bychom tedy i vidět tu denní dobu.
1: No a jak s nimi pak, s těmi bylinkami, naložit? Nasušit?
2: Které používáme třeba jako zelené koření, už jsme jmenovali mátu, ale třeba saturejku, rukolu, petrželku, pažitku můžeme používat samozřejmě v čerstvém stavu a potom samozřejmě rostliny se budeme snažit uchovat i na dobu, kdy je nemůžeme takhle jednoduše sklízet v zahradě, to znamená na podzimní období nebo zimu. A pak je vhodné je buď sušit. Měli bychom zase vědět, že rostliny při sušení natě, pokud hovoříme o natích nebo listech, nepotřebují vysoké teploty, naopak se musí sušit třeba při 30 až 40 stupních, takže ideální je taková provzdušněná půda, kde se větrá, kde je zároveň stín, kde to pofukuje, ale kde se třeba hodně nepráší, měli bychom i na tohle dbát. A nebo lze samozřejmě ty rostliny třeba i zamrazit v kostkách ledu, kdy třeba pokud bychom chtěli ochutit nápoje v létě, tak je to velmi efektní, kdy třeba květy brutnáku můžeme takhle krásně zamrazit, nebo listy meduňky, které potom dají zase tomu nápoji zvláštní aroma i vzhled. Takže těch možností je spousty a záleží na nás, na našich možnostech, pro co se rozhodneme.
0: Říká Jarmila Skružná z Botanické zahrady hlavního města Prahy. A pokud nemáte vhodný prostor, kde bylinky rozložit, variantou může být sušička rostlin.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Písecká galerie Dragoun chystá profilovou prodejní výstavu obrazů Františka Ringočecha. Originálního tvůrce, hudebníka a divadelníka představí i jako malíře s nezaměnitelným rukopisem, v jehož obrazech se potkává naivní umění, humor, nadsázka, fantazie a osobitý komentář. Malíř se zúčastní vernisáže 20. června. Výstavu si budou moci zájemci prohlédnout do 8. srpna. Ringo, vlastním jménem František Čech, se narodil 9. července 1943 v Praze. Vystudoval hru na bicí nástroje na Státní konzervatoři v Praze a v 60. letech minulého století se stal součástí české hudební scény. Spolu zakládal hudební skupinu Olympic, později působil ve vlastních hudebních formacích a prosadil se také jako textař. Kromě hudby se výrazně uplatnil také v divadle a literatuře. Je autorem divadelních her, knih, fejetonu i scénářů. V roce 1983 založil Čechovo prozatímní divadlo, kde spojil roli autora, herce, režiséra a vypravěče. Tak ať už se vypravíte na tuto nebo jinou výstavu, přeji příjemné zážitky. Pohodový poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: naši českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Karel V. roznáší guláš. Mexický, o korunu dražší. Pro mne, za mne i indický. Knedlíky jsou oschlé. Maso pravděpodobně z Bernardína. Chcíplého, na záškrt. Mně na tom teta nesejde. Já jsem se s panem Pickem nedohodl. A to mě tíží. To mě křeše. Ježíš Maria Josef. Já jsem se tady na Balkáně totiž pozdržel. Předevčírem týden. V pátek. Pan Picek nevidoucím zrakem mhoural na televizi a přemítal. Při mém třetím rumu na mne koutkem oka zašilhal a objednal si také druhý. Zazdil ho do piva. Co by pan Picek oslavoval, podivil jsem se. A proč by konec konců neoslavoval? Radosti stáří jsou rozličné. Vypadl mu ledvinový kamínek, dočetl se, že život na Marsu je možný, nebo podobně. Bylo před 10:00, zbyli jsme tu sami. Každý na svém vysezeném místě, Karel V. na nás káravě zahlížel, štamgasty roztrpčuje, když se na ně před zavírací hodinou káravě zahlíží. Poručili jsme si rum, já 4., Picek 3. Šoustli jsme ho do sebe, zaplatili jsme. Okrášlil jsem se čepicí a odcupitel jsem na pisoár. Picek taktéž. Mlčíce, vymočili jsme se. Vyšel jsem z domovské restaurace a stanul jsem uprostřed vozovky na dešti hvězd. Paráda, prosím, nedozírno, věčnost. Otočím se a pan Picek stojí vedle mne. Ne v povzdálečí, přímo vedle. Slyšel jsem jeho dech, to bylo naprosto neobvyklé, ba k nevíře, porušení všech vžitých obyčejů. Přistihnout nás takto kdokoliv ze stálých hostí anebo z personálu úžasem by skoprněl. Pan Picek, kam lidská paměť sahá, se při odchodu z restaurace nikdy s nikým nezdružoval. Odcházel sól. Vyčíhal si příhodný okamžik a nespatřen se vytrácel. Prchal jako zajíc. Zavalitý a nemotorný zajíc s velkým čenichem. Proto jsme ani nevěděli, kterým směrem bydlí. Jistě, že v Rychnově nad Kněžnou jsme se mimo děk zblížili, ale to byl chvilkový rozmar v mimořádné situaci. Pak se to vypařilo. Náš vztah se znovu přizpůsobil vžitému obyčej. Za ten rychnovský poklesek jsme se v skrytu drobítek styděli. Zdravili jsme se, zahřívali jsme svoje vysezené místo, jak se patří spolu nepromluvili, dojedli, dopili, zaplatili a mezi tím, co jsem dokuřoval, či zdobil se čepicí, pan Picek se vytratil. Je opilý? Nebyl opilý. Stál uprostřed vozovky, čímž se hrubě prohřešoval proti dopravním předpisům a slyšitelně dýchal. Astma. Diagnostikoval jsem. Hvězdy sršely. Je jich tam na nebi jako štěnic, povídám co nejledabilej, abych té krom obyčejnosti srazil tipec. Nezbožňuju dojímavé scény u hospodských vrat. Doprovodím vás, řekl pan Picek. Skoprnil jsem úžasem. Loudali jsme se směrem severozápadním k Příčné ulici. Je to 2620 kroků, mám je odpočítané. Pan Picek kráčel s nosem svěšeným k městskému dláždění. Snad počítal dlažební kostky. Ludvík Jagiellonský, povídám na zdař Bůh, utonul v močále i s koněm. Drzost, řekl si pro sebe pan Picek. Neposlouchal mě. Nám jednou zapad do bahniska kanónek, dál bodře rozprávím, v Haliči. Uvázeli jsme na něj lano, zapřáhli tank a kanónek jsme vysvobodili. Byl od bláta, že by ho vlastní máma nepoznala. A vlezlost, řekl si pro sebe pan Picek, s medvědem po telefonu se dohovoří snadněji. Za Jagiellonců halt nebyly tanky, v tom je ten vtip. Neumdléval jsem. Jaká drzost, že jdu s vámi, řekl asi po 100 krocích pan Picek a nepatrně ke mně zvedl svůj chobot. Vy máte rád štěnice? Tím mínil sebe. Nebyl v nejlepším rozpoložení. Moc ne,
Jenomže vy mě štěnici nepřipomínáte, spíš toho koně. Konverzoval jsem o stopéro, francouzský destriér. Byli to těžcí koně, jezdilo se na nich do války. Do války. Přemítavě pokýval pan Picek čichovým orgánem. To jo, opět jsme ušli cirka 100 kroků. Víte, já jedu pořád, stále ještě kýval, ustavičně. Teď už to se ví pospátku, jinu jsem kůň. A nahrbil se a nemotorně imitoval koně, jenž nese skvostného a vítězného rytíře. Ten kůň byl velice těžký, ten kůň klopítal únavou a kopyty se bořil do země. Rytíř ho švihal skvostným bičíkem a zatínal mu skvostné šporny do slabin. Ale ne, pan Picek na mou duši nebyl opilý.

0: Pan Picek na neštěstí nebyl opilý. Dneska si to vyčítám, že jsem načal řeč o válce, jenže on na ní bez toho myslel ustavičně. Pan Picek ji měl v sobě zarostlou, jako trn v patě. Ne v patě, ne, v srdci. A já? Vyhrál jste v matesu? Odskočil jsem za zhonem do humoru. Humor je moje hlubina bezpečnosti. Častokrát se do ní vnořím až na samé dno. Tudíž až po kolena. Nehluboká hlubina. V čem? Nespolupracoval pan Picek. Dosud stále byl kůň. Koně nesázejí do lotinky. Zdá se, že něco oslavujete, naléhal jsem. Nikterak se mi ovšem nezdálo, že by pan Picek pěnil povznesenou náladou. Ale někam odvést řeč jsem musel. Není zdrávo drásat se nitroválečnými zážitky. To jo, konečně přisvědčil. Jmeniny? Příchod jara? V skutku osobitý humor. Bylo 29. září. Výročí, suše odpověděl pan Picek. Nezdíleje se mnou moje bujné veselí. Narozeniny Evžena Savojského? Rozlaholil jsem se jak trhovec. Za mlada na koleji, aby byl důvod k napití, jsme slavívali kde jaké výročí. V září to bylo, pamatuju, mimo jiné úmrtí Jaroslava Vrchlického, narození Albrechta z Valdštejna, bitva u Lučence, bitva u Borodina a bitva na Marně. Já jsem studoval dějepis na data, já mám pamatováka. Pili jsme všelijaké dryáky, chemici na ně v Cimře sestrojili celou fabriku. Pálili samohonku, bůh ví z čeho všeho, hádám, že i z komářího sádla. Sichr v tom byl metylalkohol, ale co jeden nevydrží, když je mu 28 a je po válce. Jaké je s dovolením vaše výročí? 40. zkrátka odpověděl pan Picek. Nějaká rodinná událost? Jo, zkrátka odpověděl. Kdybych si to byl Trouba aspoň odečetl. 1984 minus 40, ale kdež pak já. Žertoval a žertoval. Pradědův sňatek? Koupě panství? Ne. Cesta, jízda. Pořád tam jedu i teď. Na koni? Vlakem. A kam? Kéž by mi býval jazyk zdřevěněl. Z Terezína do Auschwitzu. Vyhověl mé zvídavosti pan Picek. A bylo jasno jako po dešti. A bylo po humoru. Ušli jsme dalších 200 kroků. Pan Picek se zastavil a utkvěl na mě přemítavým pohledem. Vypadalo to, že nyní on si žádá odpovědi. 4 miliony, řekl. Mrtvých, řekl. Mimo jiné můj otec, řekl. Moje matka, strýc David, sestra Judita. Jí bylo 12. Sestra Verunka, bylo jí 6. Mně bylo 18. Já jsem byl práce schopný. Bohužel. Proto jste přežil, tiše jsem namítl. Ano, řekl pan Picek a bylo znát, jak se nutí k rozvaze a umírněnosti. Ani on jistě nezbožňoval dojímavé scény. Pracoval jsem v zelinářské zahradě, pak ve skladu. Třídili jsme kabáty, kufry, papuče, spodní prádlo. V polovině ledna začala evakuace zmatek. Zavrteli jsme se do těch roztříděných hromad. Já byl v pánských kloboucích. Kránu jsme vylézeli a šmejdili jsme po lágru kvůli potravě. Nakonec bylo všude pusto, prázdno. Leželi jsme v magazínu na podlaze, nebyli jsme v stavu sehnout. Z hladu. 27. ledna nás zachránili vojáci. Byla sobota, vojska prvního ukrajinského frontu. Vy jste byl voják? Přikývl jsem. Urazili jsme posledních 100 kroků, příčná 12. Tu i onde se v oknech svítilo. Odkud si zněla sladká hudba? Lidé. Přežili jsme, konstatoval pan Picek. A to je štěstí, na to já. A v tom ta lampa pukla, skleněná ze vzácného skla, rubínového, broušeného. Rozprskla se na kvadrilion střípků ta lampa. Ta usmíkaná lampa v dutině hrudní, za 6. až 9. žebrem, páně Pickovým. Chňapl mě za klopy, jeho rozvaha ztratila balanc a spadla, jako by snajper se střelil. Rozčílil se, rozlítil se, byl menší nežli já a prskal mi do obličeje.
1: Seru vám na to štěstí. Zvysoka. Oni jsou tam, v Auschwitzu. Je z nich popel, je z nich bláto na poli. A já žiju, žiju a žiju do zblbnutí, žiju. Svinstvo, člověče.
0: Život není svinstvo. Zařval jsem na něho, seč jsem byl. Umlkl, pustil moje klopy, svěsil nos. Jak chcete, ale mě to netěší. A odcházel. Vzdaloval se, zašel do tmy.

Panu Pickovi jsme dali vytisknout parte, složili jsme se na ně, já sesumíroval text, konzultoval jsem ho s přítomnými štamgasty i s Karlem V. a s oběma kuchařkami. Dejdar s Pouchem obstarali výrobu a distribuci a zkontrolovali, jeli i s pohřbem všechno v pořádku. Bylo to celkem v pořádku, pohřební služba u nás funguje spolehlivě. Nezbytné údaje, zejména o stránce finanční, jí už poskytl zeťák Pickovi Bytné. Dejdar při té příležitosti objednal za nás kytici, i na ní jsme se dodatečně složili, nebyla drahá. Parte je vylepené všude po městě, leckde i v krámech, na dveřích nebo ve výkladní skříni, i tady na Balkáně, na stěně za výčepem, aby si lidé povšimli. Jsme na to parte hrdí. Nebýt nás, sešel by pan Picek ze světa a nedochovalo by se o tom žádného oznámení. Vytratil by se a záhy by chyběl rozhodný důkaz, že tady byl. Nalepím ti sem to parte, Františku. Text je stručný. Ba chudý, připouštím. My jsme toho však o panu Pickovi víc nezjistili. VČT jsou nejspíš východočeské tiskárny. Citát je z Platóna, Apologia, obrana Sokratova. Ne, nečetl jsem ji. Kdysi jsem si ty věty odkud si opsal do notýsku. Představoval jsem si, jak jinak nežli s humorem, že se mi mohou hodit na parte. Přepustil jsem je panu Pickovi. Ale už je čas, abychom se rozešli, já na smrt, vy k životu. Kdo však z nás jde k lepšímu údělu, není známo nikomu, leda Bohu. Právě jsme povečeřeli, vrátili jsme se z Pardubic, z kremace. Vlak přijíždí v 18.02, jednou se přesedá. Bylo nás z Balkánu na kremaci 5. Ostatní čekali návštěvu, bolili je zuby a tak podobně. Nás 5 a dvoučlenná delegace závodní organizace ROH z OPBH, 7 lidí. Všechno bylo celkem v pořádku, obřad kraťonký, hudební doprovod jsem sám osobně vybral. Hráli z Amplionu, zasvíti mi ty slunko zlaté, spektrální třída G, tak to jde furt. Hlad mám jako vlk, přiznal se pan Pouch, když jsme v Chocni přestupovali do motoráku. Napadlo mě, co bude s popelem. Zpráva krematoria sdělí písemně termín, kdy lze vyzvednout schránku s popelem zesnulého. Komu sdělí? Motoráček sebou cukl, vyjížděli jsme z Chocně. V Chocni nejsou příliš významné historické památky. Renesanční zámeček, barokní kostel s roztomilou baňatou zvonicí. Věži ze sklonku 12. století se to arci nevyrovná. Svojšín je starší než Choceň. Jakasi žije cůň. Už je jí 24 pryč. Třeba se rozvedla, je v Plzni, v Mariánských lázních, přechodné ubytování, v podkroví hotelu. Blížencům bylo v září 3,5. A kdo je po večerech ohlídá? Z nádraží jsme namířili rovnou na Balkán. Měli jsme všichni hlad jak vlci. Kuchařky pro nás rezervovali vydatnou večeři, svíčková na smetaně, masa 150 gramů. Pan Pouch snědl 8 knedlíků. A u Pickova stolu někdo seděl, jako by nic. Loupnu okem po Karlu V. a ten jenom krčí rameny. Na věky stůl být neobsazený nemůže. Zákon ekonomiky. No ano, pochopitelně. Mladík, přeměřil jsem si ve Třelce, ke 30 v tmavomodré kombinéze, bavčí a pietonik, šofér, ocajchoval jsem si ho přes polní. Vzal ho nešť. Karel V. mi servíruje lžíci, abych vyjedl omáčku. Dopil tonik, zamáčkl cigaretu, pozbíral si své krámy, krabičku spart, sirky, klíčky, šofér. Toulavé plemeno. Před Balkánem stojí zaprášený nákladák s vlekem. No, buď si šofér od nákladáku. Vyjedl jsem omáčku. A teď turečka, bendil jsem si, po turečkovi čtvrt decák rumu nebo slivovice. Až podle okolností není vyloučeno, že se sednem.
čeština má i svá úskalí, Františku. Například nesnese se sestrou. Pohřební parta. Přitrousí se kuchařky, otřou si ruce o zástěru a budou se vyptávat. Slušnej pohřeb, chudák, pan Picek, tak už to má odbitý. Jsou v Pardubicích banány? Šklebí se na mne hledci svého cizinče. Připomíná mi někoho maturitní ročník 1975-1977 jako Cůňa. Absolvoval vysokou pedagogickou a nad první učitelskou gáži se mu rozbřesklo, že šofér od nákladňáku bere i dvakrát tolik, vzal ho děs. Ale co si společného s Cůňou, jako by tu bylo, nebo je to má obsese? Kdyby nebyl nakrátko sestříhaný, kdyby se mu nartu vlnil hebký knírek, kdyby se pod montérkami zastříbřila vestička, panenko svatokupecka, Viktor Marš, ty jsi mě tu scházel, nádhero. A zrovna dnes přistoupil k mému stolu, hyena obchází naše stoly, až umřem, bude u nich sedat se svými kumpány, střídání generací. Pěkně děkuju. Teď mě pozdraví bonjour, nebo úctivý hlubosklon, pane profesor, přivolá si Karla, osloví ho garçon, s nosovkou a s přízvukem na druhé slabice a pozeptá se, jaký zde v této tratorii vedou koněk. Martel, Hennessy, padej nádhero, odprejskni emailem.

Dobrý den, řekl docela obyčejně. Bonjour, zaskočen jsem zakoktal. A zmaten jsem neovládl svou pohostinnou pravici, jež ho zval, aby si přisedl. A on si přisedl. Nový job, schopil jsem se a vyzývám ho na souboj, poukázav na jeho modráky, on se však neurazil. Co je se Zuzkou? Zeptal se trochu provinile a zcela míru milovně. Není mi známo, odsekl jsem. Na dobro se odstěhovala, vdala a odstěhovala, loni. Svojšin jsem zatím zapřel, ať se fešák namáhá. On ale podumal, kousl se do palce, palec byl od čmíru a potom ten začernalý palec obrátil dolů k zemi. Prastaré gesto. Poražený gladiátor prosí schromážděný lid římský o holé bytí. Lid římský nespokojen si o produkcí obrací palce dolů k zemi. Rozsudek smrti. Kruci, povídá, ulomil filtr a znovu zapálil. Neobtěžuju. A proč by odprejskával? Vyslechnu si, jak se tuží můj bývalý žák, svižný a pružný dědic této země. Můj kardinální pedagogický neúspěch zmužněl milovníček a nechová se jak onuce. Otrnulo mu, veze v nákladňáku pašované hodinky. Židle byla volná, řekl jsem rezervovaně a usrkl. Jsem si turečka hustého protekčního pro členy funebrální expedice. To venku je váš nákladňák? Můj, přisvědčil. Soukromý? Pravím výsměšně. Nahmatal jsem jádro pudla. Byl jsem na stopě, černá jízda. Ne zrovna nutně pašované hodinky s vodotryskem, skutečnost bývá méně dobrodružná. Veze soukromému zákazníkovi soukromou fůru písku, cementu, střešní krytiny, státním, respektive družstevním vozidlem. Meloušek za stovečku, není-li ten cement i odcizený, denně stovečku, měsíčně 3 tisícovečky. Pružný šofér od nákladňáku bere sumárum 3x tolik, co učitel, i 4x. A už se sesedli. A kuchařky se přitrousily s boučníkem, švestkový koláč. A já tu mařím čas s recidivním švencířem, hoštaplírkem, nedávno z basy vylezlým. ČSAD, odvětil, jako by se nechumelilo, kurážný mladý muž. Povedli se nám, dědicové. Budu o něm vyprávět panu Pickovi na onom světě, na Marzu. Sedí, víte, Pingl a šofíruje nákladák. To je co, už od jara. Změna je život, pane profesor. Točit pivo a čumět na náves, i hrobník si vás zhnusí, že jste basista. Špatenka a kámoši jsou svině. A Zuzka je pro mě zabitá i s klukama definitivně. Já to vím. A po druhé si sbírá svoje sparty a sirky. Pojedu, povídá. Po půlnoci jsem v Plzni. V Plzni? Nechápu. Co zas lže o Plzni? Říkal jsem, ne, ČSAD Plzeň, moje mateřská základna. Vy žijete v Plzni? Tu je to jadýrko. Dolízá za cůňou od města k městu, šmejt. Cůňere z práce, on na ní čeká na schodech. Se většině divíte. Ukážu vám občanku, je tam i adresa. Přes den ale většinou nejsem doma, jezdívám tuhle štreku do Ostravy, do Bruntálu, do Olomouce, ráno tam, k večeru zpátky. V pondělí náhradní volno. Mě jedno kriminálu dost. Touhle dobou už bývám mezi Prahou a Berounem, jenže mě vylítla trubka ke vstřiku, vypadla matice na čerpadle, víme? Zali to myšlí. Hrabal jsem se v tom 2 hodiny. Jedu Sopavy.

o pohřbu Štamgasta. Mareš se lehince podmračil, pak ale zřejmě usoudil, že proti věku není léku a že ve mně hlodá skleróza. Abych byl co nejdál, povídá schovývavě, když už to potřebujete vidět a nekřičte na mě. Ne v Mariánkách, já byl v té ulici, Příčná 26, asi tak před měsícem. Jel jsem ze Svitav, vezl jsem soustruh a obrážečku a nedalo mě to, a že se podívám na kluky, jestli budu mít štígro, půjdou ze školky. A nešli. Vartuju před domem, nejdou a nejdou. Číhnu na zvonek, ne, zazvonit jsem se nechystal, to by nemělo cenu, jenom jsem zavadil očima, bylo tam cizí jméno, Pacák Jindřich. Může bejt, vdala se mu, týroval jsem, ale pak mi to připadlo srandovní, že by byla Pacáková. Kluci, že by byli Pacáci, tak ona se přece vdala. A nikam jinam. Alimenty jí posílám sem? Zbytečně si je postrkujou z pošty na poštu. Ona se vdala do Mariánek? Znělo to věrohodně a bylo to věrohodné. Odpust šoféry od ČSAD, Mareši Viktore, Kajuse, přeju ti všecko nejlepší, vydrž. Tohle je slibná štreka, ale svojšin ti, nehněvej se, zatajím. Nevedlo by to nikam. Blíženci nemůžou mít dva otce. Jejich otcem je Josef Švarc. Josef Švarc není srandovní. Cuňa se nerozvedla a není v Plzni, není v Mariánkách. To jsou zase moje iluze. Josef Švarc je Eisenboňák a o blížence se postará. Neodpovídal jsem mu a on pochopil. Zvedl se, podali jsme si ruce. Máte recht, řekl. K čemu bych jí byl? Výborně, Mareši, ta písnička se nespívá o nás. Ta písnička se zpívá o Cůně. Šťastnou cestu, povídám já. Normálka, povídá on. V noci se dobře jede. Zbyl na mne růžek koláče. Venku naskočil motor. Trambus. Křáb do muzea, odborně se zaposlouchal pan Dejdar. To byl příbuznej? Ne, odbyl jsem stroze jeho všetečnost. No, že jste na sebe ňafali. I neňafali. Trambus. Být to Fiat Ritmo, vyjadřoval by se uctivěji. No, ať si. Normálka. Zapili jsme pana Picka slivovicí, přetáhli jsme zavírací hodinu, očka se mi klížila, putoval jsem domů, u Pacáků se svítilo Příčná 26, čtvrté patro, levé krajní okno. Ulicí odcházel pan Picek, klopítal únavou, vzdaloval se. Byl to perný.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Pokaždé chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S českým a československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 18. ledna roku 2003 zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. Setkání bylo, jak tomu tak bývá, velmi pohodové, velmi milé, i velmi zábavné, ba i velmi dlouhé, o čemž se ostatně budete moci sami přesvědčit nejenom dnes, ale ještě jednou příště. Tolik slovo na úvod a teď už prosím, račte vstoupit.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta Pavlínu Filipovskou. To bylo antré, co, Pavluša?
1: Bylo krásný. A tvoje krásná žena Johana, ta se tak snaží a tak mladě houká, protože mě moje dcery to taky naučily, že tleska dneska to je staroba. To už bylo. Tudle jsem se přistihla, že jsem to dělala nepravě, protože tam byli samí lidi slušní, takový, který tleskali, jak jsme tleskávali my. A já jsem co se mi to stalo. No, ale tak, ne, já úvodem bych řekla taky vážení. Já jsem tady jako záskokář. Už to samo od sebe je nervák. Za druhý to mám vysoko a mě to hrozně táhne. Nešlo by to takhle, jako abych si mohla trošičku udělat komod. A navíc jsem vám chtěla říct, já jsem vám dneska, tak ráno jsem se probudila a říkala jsem si, to bude strašný, v těch Šemánovicích vždycky je legrace, je tam dobrá pohoda, je to takový, ty lidi hodný přijdou a chtějí milou tvář, rozesmátou, optimistickou, dobře naladěnou. A já jsem vám taková, jsem si říkala, zaprášená na těle i na duši. Taková, vy mě budete muset si dneska oprážit a vytáhnout na světlo boží, protože já jsem opravdu zdevastovaná osoba. Já to říkám furt, nebej tý metaxi u vchodu, tak jsem ani nedosedla dnes.
0: Takže... No tak tohle zrovna rozhlasové posluchače moc nezajímá, ale...
1: Já to taky neříkám jim, já to říkám tady kamarádům přítomným, aby byli tolerantní a smáli se, i když nebude čemu. Ale víte co, smějte se Ondrovi, to je nejlepší. To já dělám celý život, on to těžce nese, ale má to úspěch.
0: Pavlínko, prosím tě...
1: Jo, to už jsme začali opravdu teďko.
0: No jistě... Poslouchej, když jsi začala tím ránem, když jsi přišla do koupelny a podívala se do zrcadla, co jsi to řekla?
1: Jo, takhle.
0: Svoji obligátní větu?
1: No jo, no tak to mě citujou mistři, že jo? Jak Bolek Polívka, on se mi i přiznal. Říkal, já jsem to tuhle musel říct, bať to je krásný.
0: To je tak krásný, tak to řekni.
1: Ty bys to neřekl jako Polívka? Řekni to.
0: Jo, přátelé, jak to dělá Polívka? Já vám něco řeknu o Pavlíně Filipovské. Ona prý ráno, když přijde k zrcadlu, podívá se do toho zrcadla, tak řekne, neznám tě, ale umyju tě. To se samozřejmě chytilo hned v naší rodině, takže tam se neznáme po ránu, ale myjeme se. Tak.
1: No ale víš, že tohle vlastně, ono to se u nás vlastně tak dědí tohle, protože třeba... Moje dcera Pavlína je alergická na to, když jí někdo řekne, že je mi podobná. Já se jí nedivím samozřejmě, ale nemusela by hned tak řvát na každý. A ona třeba, když někde náhodou je nějaká fotografie, já jsem zezadu a ona amfas, tak oni říkají, ježiši, jako sestřičky. No to, a ona to ne... Ona to bytostně nenávidí a teď už se přes tuhle tu hrůzu přenáší jakoby humorem, ale má stažený koutky, skoro neotvírá pusu steky, ale říká to jako, že to je veliká legrace, protože ona říká, že opravdu někdy takhle po ránu, když se koukne, tak se lekne, jak je mi podobná. A já říkám... Pavlínko. A to myslíš, že je velká jako legrace, že říká, ale Pavlínko, vy taková krasavice inteligentní. A oni to, ku podivu, nikdo nevymlouváte, to hrozně. Ale já vám řeknu upřímně, a to teď to, a to není ani humor, to je fakt. Já vám jsem strašně úplně tragicky podobná tatínkovi. Já až na talent mám po něm všechno. Ne teda, ne úplně všechno, něco mám po mamince, ale jinak jako opravdu jsem mu až tragicky podobná. A já jsem mám tuhle, my máme takhle v chodbě zrcadlo, který nebylo kam dát, ale proč tam je, pak nikdo na něj nekouká, ale mě tak tuhle přišlo kouknout. A v té chodbě, a jdu proti tam, a už jsem chtěla, ahoj Filinku, já to byla já. To je podoba, to je hrůza. Já kdybych trošku ty vlasy schodila, tak je zle.
0: Já vám, přátelé, musím říct, my se teď hned...
1: Já bych začala snad i dabovat. A dobře.
0: My se k tomu hned teď dostaneme, k tomu
1: no,
0: tématu.
1: Těžko.
0: My jsme spolu byli ve Švédsku.
1: Ježiš,
0: ale tam se stalo, že já jsem tak šel a díval jsem se na Pavlínu, která byla velmi... My jsme tam nebyli jako permanentně šťastní. Takže jsme brouzdali těma ulicema a já se na ní díval a říkám, Ježíš Pavlíno, víš, že ty jsi podobná tatínkovi. A ta se otočila ty oči, tak říká, nech si toho, prosím tě. A já jsem viděl, že jsem se jí dotknul, ale proč tatínek byl roztomilý člověk, ty jsi roztomilý člověk a ty jsi krásný člověk furt. Co tady říkáš?
1: Víte, jak je rozpačit, jak je lže, tak on dostane takový výraz bezradnosti. To maj s bratrem společný. Oni jsou všelijaký, ale lhát neumějí. Ne, ale proč jsme byli takový v tom Švédsku permanentně upřímní a proč nám tam i bylo chvílema dobře? To nám zařídila Johana. Protože Ondru vybavila. Dala mu zaprvé, protože tušila, že to nebude nějaký moc, že nějaký přepich, že to ty mramorové koupelny nebudou. Což já jsem čekala, ale on byl z domova už tak jako celkem vybavený. Na to, že nebudou, nebyli. Tak on měl sebou takový ty baby ubrousky. On se nebyl, jenom se utíral. Takže permanentně voněl jako miminko.
0: Byl jsem dobrý společník.
1: A jak takhle byl vyvoněnej a celý utřenej, tak zaťukal na ten můj budoár, který jsem měla speciální, a přines další výbavu nezbytnou, voňavou, léčivou, takovouhle petlahev plnou senzační slivovici. Takže přátelé, do Švédska. Zásadně tyhle ubrousky, utírat a slivovice.
0: Slivovice. A my jsme seděli... A
1: nádhera potom.
0: My jsme seděli na námě, my jsme furt nosili takový kalíšky a nosili jsme si to sebou, takže jsme furt někde si...
1: On měl nádobí sebou.
0: Nádobíčko, to Johana vybavila, to ona ví, co potřebujeme.
1: Ubrouská. No.
0: A to vám bylo roztomilý, seděli jsme taky na jedné takové kamenné lavičce a tam ono už, to bylo zvláštní počasí, poněvadž tam bylo třeba kupa sněhu a přitom pražilo slunce, jo, takže tam děti si hráli a jeden malý Švéd, takový malinkatej.
1: No ten loudil, Pacholek.
0: On přišel k nám.
1: Byl, jaký chtěl.
0: A ta, jak byla naštvaná, když jsme drželi ty frťany, tam nikdo. Mazej odsaď. Jdeš ty. Hele, podívej se, jak na nás kouká. ještě by loudil prej. No, takže děťátko odprejsklo, protože vidělo, že v intonaci máme nepřátelský tón. Já jsem se přidal, jsem říkal, vypadně. Ale byly to krásné zážitky nakonec, ven koncem.
1: Ale jo, takhle, když se člověk jako otáčí zpět, tak vždycky to vypadá hezčí, ale byl to zážitek, pochopitelně. A navíc krom té slivovice, těch kalíšků, těch ubrousků, aby jsme byli čistí a voňaví, tak jsme měli taky rady, protože tvůj pan bratr a Jitka Molavcová nás vybavili taky duchovně a řekli nám, no, Stockholm, Vasa.
0: Já chtěl říct Vanessa, já už zapomínám. Vasa, přátelé, to je loď. No, krásná loď.
1: No, my jsme tam šli s nedůvěrou, ale protože jsme si říkali, jak jsme byli po té slivovici a voněli jsme, tak jsme říkali, někam přece jít
0: to
1: musíme.
0: Dá rozum, musíme.
1: A protože ta naše paní Bytná byla učitelka, my jsme si říkali, když se věříme učitelce, tak toho uvidíme tolik, že zblbneme absolutně a netrefíme už nikdy domů do Prahy. Tak jsme řekli, ne, my se sami a tak. A ona tak na nás koukala, pač tam neplatí žádná řeč, že jo?
0: Nějaká.
1: A všechno je napsané, takže se to čte úplně jinak, tak se nemůžete doptat. My jsme měli napsaný, viď, kde vlastně to bydlíme a ono se to říkalo úplně jináč. No to nevadí. No ale prostě tak jsme z toho zoufalství a taky odvahy a jak jsme byli takový podpálený a voňavý, tak jsme se vypravili do Stockholmu my dva sami. Teď my jsme bydleli poměrně tak, jako kdybyste si představili, dejme tomu, v Dobřichovicích a jeli jsme na Václavák, jakoby, že jo. Ovšem díky tomu jsme měli ty zážitky, viděli jsme Národní divadlo, všecko. A tak jsme cílili k té Vase. A říkali jsme si, to ale bude blbost, že jo. Co my půjdeme do baráku, kde stojí loď? máme mi to zapotřebí. Tak jsme zakotvili na té lavičce, urazili jsme toho chlapečka, dva frťany a říkali jsme si, a co? Jdeme co se to. Nám dvěma ještě může stát? Jdeme na Vasu. Ale, teď bude poezie. Nebude? No. Tak já to řeknu sama. Je to skutečně zážitek, přátelé. Ono se to na první takhle poslech zdá, že to je blbost, aby si někdo zastřešil loď. A takhle si ji vystavil. Ale je to něco nádherného.
0: Z kterého století to je, viď?
1: Bojím, já to mám doma.
0: Já to mám taky doma. Ale může to být možná 17.
1: Tak nějak to.
0: Tam jsme trávili celý půl dne, poněvadž jsme od zhora té lodě až teda okolo té lodě chodili a tam byly lavičky, takže jsme si zase sedli a říkali jsme si, no to je zážitek, musíme se hned jako ťuknout.
1: No, a že ta loď měla pár pater, rozumíte? To byl kapitánský, pak to kajuty, pak bylo pro horší kajuty, pak bylo podpalubí, pak byly takový ty, co tam vezli jenom na práci. Veď? Všecko jsme to hezky zapili a všechno jsme to viděli. A skutečně ale zážitek to byl, to zas musím říct, že kdyby pro nic jiného. No, tak.
0: Pavlínko.
1: No ale počkej. Ondro, ještě my musíme udělat úvod k tomu cestování.
0: Já chci udělat.
1: No tak ho udělej, no.
0: Chceš, máš nápad?
1: No nebude to ono, ale.
0: Je, tak udělej. Udělej.
1: Ježišme. Já jsem se uvedla jako zaprášená na duchu i na těle. A já jsem se odprášila, aniž bych chtěla. To dělají šamánovice, prostě to. Totiž my jsme takový dva cestovatelé, my jsme chtiví zážitku, hlavně jezdit porád z domova, viď? No. Takže Johana kejvá souhlasně, ta ví, co si o tom myslet. A jednou se ozval takhle telefon a něžný hlásek. Nazdar, Pavlušo, tady Ondřej. Já jsem říkala, takhle něžný hlásek má jenom Ondřej Suchý, nikdo jiný, mazlivej.
0: Lepší úvod bych nevymyslel teda. Povídej dál.
1: Já jsem ti to říkala hned. Pavluško, hele, nejela by si se mnou na 6 neděl do Kanady? Pauza. A říká, ne. Pauza. Ježíš, to se mi ulevilo. Já jsem se tak bál, že řekneš, že jo. Víš, oni by se tam o nás starali teda, jo, všechno. Prej, autem by nás vozili, ale že nechceš, víš. Já vám ne, jo, to já, to vůbec to pust z hlavy. Už to pouštím, už to pouštím. A co s Johanou, ta je bude zklamaná. To bylo takhle nějak na jaře. Říkám, ona se tak těší, že by ten květen měla v raji, ona by tohle. A já vám, Ondro, to je jedno. Řekni, že klidně můžeš těch 6 neděl u mě bydlet, bude tě mít. Jako opatřenýho, že jsme jako v Kanadě, jen pro živýho boha nikam nejezdit. Takže takovýhle my jsme cestovatele. Zdráž.
0: A hned se ten telefonát zvrhnul, víte, jako taky na zahrádce, no jo, no. Ne, že bych já pracoval na zahrádce, to Pavlínka zahradničí a se svým lubínkem se radujou z té zahrádky. My se radujeme, já pouze jaksi teoreticky pozoruju tu zahradnickou práci, mě to velice zajímá, odebíráme zahrádkáře, rád si ho přečtu a pak si tam jdu sednout a pozoruju svoji ženu, která se stará o zahrádku.
1: A no, taky vám posílají takový ty letáky, když jste ty zahrádkáři, že kupte si u nás a takový velký květy nikdy v životě a teď to nafotěj, já si to objednám a za 5 neděl přijde tabák. Já jsem, takhle jsem si koupila největší pelargonie neboli muškáty na světě, prostě neuvěřitelných barev, směs, to asi za 1200 a přišel opravdu do fajfky tabáku. Bylo to krásně zabalený, ale jako už když to přivezli, tak to chrastilo. Já si vám neznám, ale
0: to
1: pelargonie.
0: To
1: no nejmín, ale pěšky. Tak, takhle.
0: No, přátelé, my se tady furt motáme úplně na začátku. Já si myslím, že je mojí povinností předeslat, že může se stát, a to musíme právě vysvětlit, může se stát, že nám ujede některému z nás přezdívka toho druhého. Totiž já Pavlínce říkávám trolíku a ona mi říká tatečku. Nic v tom nehledejte.
1: Ale hledejte, já vám řeknu, co v tom najdete.
0: Ty si řekneš to. Hele, ten trolík, já toho vysvětlím trolíka.
1: Přátel, a já si vemu tatečka na starost.
0: Dobře. Trolík, troll švédsky. Tak abych se nedotkl Pavlinky, tak dlouho jsem přemýšlel, jak vysvětlit toto slovo, už to mám. Troll švédsky znamená nadpřirozená bytost.
1: Je to skřet prostě, co si vem. Strašej tím děti ve Švédsku. Já udělám toho chlapečka a chtěl pana Katro. Ten pane letěl, no. Abyste pro představu, no.
0: On je pozitivní.
1: No je legrační, ale hrozný. Bošklivý.
0: Tady se ozvalo z publika, že je to pozitivní skřet. Bereš to, Pavlinko?
1: Ano, samozřejmě.
0: Trolíku? No a teď si vysvětli toho tatečka.
1: Koukám do toho zrcadla, já to beru. No a teď já mám tatečka na starost. Tak já jsem do toho Švédska, my jsme odletěli, to máme tak ještě letadlo probrat, musíme. Kloboučky.
0: Je to blok hezký.
1: No, vidíš. Tak my jsme odletěli do Švédska a holčičky, abych nebyla trapná nějaká, jsem měla takovej docela hezký přehledný mobil, na který jsem viděla bez brejlí, který jsem už věděla, jak poslat zprávu, jak si ji taky vybrat, jak se dovolat tam či onam, jak si vyndat z toho číslo, který zrovna potřebuju. Ne, vybavili mě, abych nebyla v tom světě trapná, pokud malým, rozkošným, jo, ale který jsem vůbec já neuměla ovládat. Ten předmět je celý stříbrný, malinkatej takovej, ale je to tak potěuchlej. Potěuchlej, neuvěřitelná věc, která byla proti mě úplně zapšklá. A jak při prvním použití jsem zjistila, že jsme v tom Švédsku my dva společně zbytečně. Do toho přišel Ondřej s tou flaškou, takže sympatický antre, a povídal: Pavluško, já musím té Johaně o sobě dát vědět. Já pám, a proč to říkáš mě? A pám, no protože ty máš ten mobil, ty máš ten roaming, to se naučil schválně cizet. Já pám, to, že já bych měla sebou, teď to ne... No, mě to nikdo nedával takovou věc. No prostě, pošleme jí textovku. Já vám, no a kolik, že má číslo teda? A ty, no, nastala hrozná komikera i kolem toho předmětu nepřátelskýho. To bylo dlouhý, to nebudu povídat. Ale já jsem zjistila, že to dělá tak malý písmena, že vůbec nepadá v úvahu, abych na ně viděla. Navíc to dělalo kdykoliv cokoliv, co já jsem nechtěla. A když on mě vysvětlil, že nesmím napsat číslo Johanino páči, její mobil tady nemá žádný signál, že musím to vlastně poslat sousedovi, to jste vy, takže to nesmí být sprostý, poněvadž jsou to slušní lidi, nesmí tam být dvojsmysl a takový jako to, protože ten zlatý pan soused s touhletou stříbrnou zprávou půjde za tou milovanou Johanou a bude jí to z paměti recitovat, jo. A teď my jsme vyráběli třeba hodinu u té slivovice tu zprávu. A já bych teď byla strašně ráda, kdybyste vy, zlatý sousedi, nebo ty, nádherná manželko, já vám řekl, kolik jich došlo vůbec.
2: Já mám pocit, že jsem opravdu to s tou slivovicí přehnala, protože jste hodně násobili, jo, teďka ve vašich
0: Ježiš,
2: jako,
0: jako
2: myšlenkách.
0: Blázen.
2: Asi ale... třikrát si něco, jste něco sesmolili.
0: Pozor.
2: Jo, nebo čtyřikrát. Lečkovi jsi mi to teda opravdu jako přenesli.
0: Kdo se podepisoval?
1: No, ano, no tak já se k tomu dopracuju. Aha. No. A říkal, já nevím, ono to je takový, je to takový intimní, no ale to jsou kamarádi, to jsou dobrý sousedi, ale zase se nemůžu, že jo, takový nějaký, já mám, no to žádný intimity tady, to ani neumím vyťukat, tyhle, co to, a pa, víš co, tak aby věděla, že jí miluju, že na ní myslím, podepiš mě, tvůj tateček.
0: To jsem si zavařil, od té doby jsem pro Pavlinu tateček.
1: Takovou věc jsem nepsala v životě. Ale od té doby už furt. Je to pro mě tateček. To je tak krásný. No. A to je lásky plný, že jo?
0: A já vám řeknu, tateček, to oslovení je z operety Polská krev. Takže probrali jsme Švédsko, teda samozřejmě...
1: Letadlo! Letadlo! Teda já se lítat nebojím, jak jsem zjistila, Ondrovi je to taky úplně jedno, protože my jsme cestovatelé, jak už jsem předeslala, takovýho druhu, že nám je to jedno, kam nás pošlou, tam vlezem, prostě jdem. Když už se jednou rozhodneme, že se někam dopravíme, tak to je jedno. Čím a jak, viď? Furt jsme jenom hlídali, aby jsme to nezmeškali a Ondra koukal, jaké barvy pleti jsou spolu cestující. Tom byl no. Dojemný, protože on každý, kdo byl trošičku jenom tmavší než my, tak už mu přišel divný a pál, ten jde do našeho letadla. Ten tam.
0: No byli jsme trošku nervózní, teda, nebo já jsem byl nervózní.
1: Jedna byla docela i v šátku, ale ta pak nenastoupila. No tak. A teď do toho letadla tak jsme šli odhodlaný, jak si užijem tu cestu a Já mám po mamince, že mám takový dojem, abych vždycky hned každému dala najevo, že jsem dobrá holka a že to s nima myslím dobře, že se na ně těším a to. A oni na to nejsou moc jako zavedený. Oni, ty aerolinky se tak tvářejí, víte, ty bílé rukavičky, takhle dělají, aby se si neuhodili hlavou. To oni možná věděli, že ta slivovice je sebou, tak už nám dělali, aby jsme se ty palice neurazili hned u vchodu. A byli tam takový dvě fešní a já pám, Ježiši, vy máte ale krás. Kloboučky, holky, ježiš, to fasujete tohle. A to oni neznají, to neslyšej, hlavně česky to neslyšej nikdy. Takže jsme zarazili tu frontu za náma, chvíli ty nevěděli, co se děje a já jsem jim chválila kloboučky. Přátelé, to se tak zúročilo. Vy si nedovedete představit ten tanec kolem nás. Posadili nás jak krále, na všecky kolem se vykašlali a už hned se nám věnovali, nabízeli, co my si dáme. Mapička, jestli by já pan mapička, to je zbytečný, my víme, kam letíme, za jak dlouho tam budeme, měla jsem nějaký světácký keci. A oni říkali, to a takhle to bude připoutat, to se ještě ho připoutali, ty v těch kloboučkách.
0: Inu letušky, ty viděli hezký člověk.
1: Pošimrali, připoutali. A než jsme se odlepili, tak jeli s vozejčkem. Tam ty obyčejný míjeli tak kafe, kávu, ano. Nám přivezli flašku šampaňskýho. Celou. To letadlo koukalo. Ježiši Maria, to je vládní let, nebo co? My jsme si, viď? Tatečku řekni.
0: Tateček. No, ten let nám vyhovoval, protože ta lahvička mohla jaksi být v pohodě vypita.
1: Ano, ano, ano.
0: A teď nevím, jestli to máš pointovaný letem nazpět?
1: Já nemám pointy, já mám jenom začátky, na pointy mám tady tebe.
0: Ta pointy jsem tady já, no, přátelé.
1: Dělej tečky.
0: Odletávali jsme ze Švédska a Pavlína říká, tatečku, to už jsme se takhle důvěrně, tatečku, teď je to na tobě, jestli tu flašku, jak si dostaneme, okouzlí je. Tak já jsem lezl to a já jsem říkal, můžu použít...
1: Povídám mu, pochval kloboučky. To už jsem vymyslel.
0: Já jsem tam lez, zase hlavu, abych se nebacil, že jo, vlez jsem tam a říkám, vy máte ale krásný klobouček a podíval jsem, ona byla prostovlasá. Tak jsem hned bral mladou frontu, že si budu číst. Ale představte si, přece jenom to trošku zafungovalo, poněvadž, jestli si to ty holky řekly, pojede no. Filipovská, ta vždycky je na šampaňský, nebo...
1: Ne, oni to vzali jako for, a už ty odbory se teďko právě, už se hádají o kloboučky. Že pan Suchý nastoupil a postradal klobouček, víš? Takhle to vzali, možná, no.
3: Blim blam, blim blam, halo, halo, zde hlavní hlasatel Jiří Šlitr.
4: To všechno odnes, čas!
5: No moment, no, to snad není možný.
6: Právě jsme prošli dveřmi do místnosti, které, jak víte, říkáme semaforek. I tentokrát sem vcházíme proto, abychom si zde v poklidu přehráli něco, co by vás mohlo v souvislosti s mým dnešním hostem, Pavlínou Filipovskou, zaujmout i pobavit. Vybral jsem 3 archivní písničky, které jsme u příležitosti našeho společného vystoupení ve Švédsku našim krajanům zahráli. Ovšemže až po

0: Lidské vinárny Viola.
1: Nevím, co to je, nemám pokoje, koupil jsem si bič a pojedu pryč. Možná, že budu nemocen, zdá se mi denně divný sen. Nevím, co to je, nemám pokoje, budete se smát, že nemohu spát, nemohu si však pomoci.

nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynálezy.

0: Místo jeskyně teď lidi mají dům.
1: Vynález kola hnali ad absurdum.
0: Zapomněli, že kola patří k vozům.
1: Všude jsou kolečka a nikde rozum.

Já, ač nespěvák, ocitl jsem se před mikrofonem za účelem jakéhosi pěveckého výkonu jen párkrát v životě. Proto jsem pyšný na to, že to před 2 lety byla opět právě Pavlína, se kterou jsme si mohli nostalgicky zavzpomínat na dávné společné účinkování ve viole při nahrávání z Brusunové písničky. Jmenuje se Nevěrní cyklisté, napsal a složil ji někdejší zakladatel divadelka Inklemo Václav Bárta a doprovázela nás dechová kapela Rustikána. Také tahle písnička ve Stockholmu zazněla, to když nás krajané ujistili, že jsou i na ní zvědaví, inu slušní lidé.

0: Doznělo pár písniček, při nich jsem se mohl v minulosti setkat u mikrofonu s Pavlínou Filipovskou. No a vy už se můžete konečně vrátit zase zpátky do sálku. Já to tu jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, jehož hostem je zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská.
1: Já jsem si myslel, že vzhledem tomu, že jsem viděl několik knížek Pavlíny Filipovské a všechny se točily kolem stravování a jídel, tak jsem si myslel, že by nebyla špatná otázka, vzhledem k tomu, že Pavlína v Šimánovicích je již po čtvrté, jsem to počítal, že jo, že by nebyla špatná otázka zeptat se na ty knížky a na ty kuchařky a vůbec na to kulinářské tvé umění.
2: Ty chceš, abych se veřejně omluvila?
1: Ne, aby se veřejně chlubila.
2: Ne, to je právě takovej omyl, který zapříčinil, že mě k tomu donutili, k těm knížkám vůbec, abych to měla možnost vysvětlit, tak jsem je napsala. Já totiž mám k jídlu a k hospodám a tak vůbec velice vřelej vztah. Já jsem ideální konzument. Já jsem milovník hospodského prostředí. Já ráda dobře jim. Já jsem v takový požitkářský rodině taky vyrostla. Ale já nevím, kde to vzniklo. Asi to je tím, že byl takovej jeden čas, to byl takovej záchvat, že co herečka, to hospodyňka, kuchařka, nadšená, a pak ona v kuchyni teprve rozkvete. Já ne. Mě to v podstatě nebaví, protože to je řehole, ta plotna. A u toho se motá, teček furt ochutnává to. Za chvíli už neví, co uvařil, pak oni to snědi a už jen myjete nádobí a nic. Zatímco není na to přijít k hotovým. A celá ta první knížka, která je naditá receptama, který všechny jsem ukradla, to jsou rodinný takový, teda pravda, 9/10 jsem jich taky uvařila, ale to není ono. Ty recepty, když byly z maminčiny, tetiny, ruky, teď jsem měla ještě spousty tchýní za celý svou dlouhý život, tak ty taky... Ty taky dobře vařili, jo. A tak to jsem všecko takhle pozbírala, ale všem jsem na začátku upřímně v té knížce vyložila, že nerada vařím, nebaví mě plotna, ale žel bohu, někdy člověk, když se chce najíst, tak musí. V nejhorším případě. To byla ta první knížka. No a ta druhá vznikla z té lásky k hospodám. Zvláště pak pražským, protože jak miluju hospody, tak miluju ještě víc Prahu. A já jsem si říkala, to by bylo krásný, že bychom vyloudili z takových těch oblíbených hospůdek nějaký bezvadný recepty. A já bych, a to jsem už zapojila do svého týmu, jsem zapojila i mýho muže Luboše. On z nich má měl ty recepty, já jsem si dávala do nosu a už jsem vymýšlela, co o té lokalitě a co tam, kde ta hospoda vůbec je a proč tam je a od kdy tam je a tak. Takže já si to vymyslím pěkně, napíšu, se píšu. A tak vznikla ta druhá knížka. Ale já jsem Ondrovi, když on mě napsal takovej mailík, tateček, abych něco napsala o těch knížkách a tohleto, tak jsem tam doložila, že pro mě jako neautora a absolutního amatéra v téhle činnosti je to taková fuška, to sepsat. Teď ještě já píšu jak Jirásek tuškou na papír.
1: Ne, povědně. Do počítače to boucháš, ne?
2: Nevytahuj se, ale. Já se vsadím, že má doma blok a tušku taky. Že jo, no, to je to, co budeme povědět. Ale prostě je to děsná fuška, je to zodpovědnost. A já jsem šťastná teda, že ty knížky už mají desky, obaly a že už teda jsou hotový, ale hned tak se do něčeho takového pouštět nebudu. Není to tak úplně moje parketa.
1: A co píšeš nového?
2: Píšu ti maily. Tatečku. Statečně.
1: Věrné naše
2: Ježíš,
1: mailování.
2: Maily, to je taky ale dobrý téma.
1: Jo?
2: Jo, protože já a počítač, to je téma nad jiný. Kdyby nám pak zbylo... Můžu?
1: No, pověz.
2: Já totiž, víte, jsem zjistila, asi tak je to 5 let, že jsem neplnohodnotný člověk. Že je spousta lidí kolem, který si s tím počítačem tykají. Třeba Ivuška Janžurová by bez toho nemohla žít. Já mám takový pocit, že dřív dá doma pusu počítači než Remundovi, když přijde. A já jako pořád blbeček, tak jsem si říkala, ne, s tím se musí něco dělat. Tak jsem tak s kamarádama konzultovala, oni říkají, hele, tak na mě tak koukali a říkali, tobě by stačilo, a teď říkali, řekli nějaký číslo takový a to, říkali si, baba stejně to nepustí nikdy. Měli pravdu, já jsem si to koupila, ale vrchol toho, jak jsem komunikovala s tím počítačem, že jsem na něm občas utřela prach a hned jsem běžela pryč, aby náhodou nechtěl po mně nějakou komunikaci, no, nepřístojnou. Takhle jsem přežila ten první model. Takovej ten problbý, který možná ani nefungoval, jen jsem to zaplatila, ale máš počítač, že jo, mám. No tak já ti to neposílej, hele, to si brnknem radši, jako takový. Ale stál tam, už tam nestojí, stojí tam jenej. Proč? Protože mám neposedný dítě. Jedno mám slušný, to sedí na zadku doma jako my, třeba tatečku. Ale Pavlínka je cestovací. A já jsem zjistila, že když se chystala na tu pro mě neuvěřitelně dlouhodobou výpravu za moře, teda za oceán přímo, abych byla přesná, že to prostě bez té komunikace já jako matka slepice nepřežiju. A tak jsem byla postavená před to rozhodnutí, že to budu muset zvládnout. Přátelé, já jsem začala z té hrůzy a stesku mailovat. Víte, co ta mateřská láska dovede? Já jsem zjistila, že třeba to je to samé, co zažije ta slepice, když kouká na ty kachničky na tom rybníku. Ona si je vysedí, jo, a teď to... A to bylo přesně ta bezmoc, ale já jsem do toho těla po svým a od té doby mailuju. Tak ale
1: to,
2: nic víc.
1: To nebylo kvůli mně.
2: Ne, tatečku. To bylo ze stejskání.
1: Tak jo, no. Přátelé, dneska už Pavlínka mailuje velice dobře, dokonce se dívá i do pošty. A...
2: Já se dívám do pošty, protože Ondra mi slibuje neustále hojnou poštu a furt tam nic není. A já už i poznám, když ten můj počítač, teď už malinko zpřátelený, dělá žádné nové zprávy. Tak to jsem poznáš? tatečku, on tam na mě napíše česky.
1: Tak to budu muset psát, poněvadž já jsem myslel, že to ještě nepoznáš, že to oznamuje.
2: Třeba tohleto, a to jsem si sama i vytiskla, to jsem vám zapomněla, to je pravda. Ještě jsem lepší v odstupě, už mám tiskárnu, ale ona zase je taková pilná a třeba já jí tak udám takový, natiskni to a ona to tiskne třeba furt. Takže... Já, tatečku, od tebe dostanu jeden mail jednou za uherský rok, ale mám ho tisíckrát. Dokud nedojde papír a voda. A furt jede, já mám teď ti to už, ale opravdu málo. Jeden balík, víc ne, to stačilo. Tohle mám asi 20krát. No. Ale já teďko už, on ten papír je drahý, já to vyndám ze zase.
1: Vyrvi to z něj.
2: Vyrvu to, no.
1: Z potvory jedný tak, velký.
2: No.
1: Tak,
2: to hele, bychom měli.
1: To bychom měli, počítač bychom měli.
2: Kde jsme tatečku, asi tak?
1: Dostáváme se k tvému tatečkovi. To je furt, víte, taky v tom Švédsku, Lubínek sem, Lubínek tam. Já musím Lubínkovi a tohle.
2: A to já mám vždycky, když někam odjede on nebo já.
1: To jsem měl velkou radost, že jsem věděl o Lubínkovi, o každém jeho kroku, ale to byly informace k nezaplacení pro mě. Ale já si myslím, Pavlíno, že je na čase, poněvadž kdekoliv tě vidím, kdekoliv tě slyším, tak no Lubínek, to je poklad, ten všechno ten vaří a stará se o zvířata, já nevím co všechno. A ty o tom Lubínkovi si neřekla křivého slova. Máš dneska příležitost. Je to zábavný pořad.
2: Já bych byla hloupá, kdybych ale o něm mluvila špatně, já, že jo.
1: Ale podívej se.
2: Ale když potkám spřízněnou duši, což v tomto případě to nejsi ty, tatečku. Když potkám nějakou rozumnou ženskou, která ví, o co jde, tak potom popustím uzdu a potom si popovídám o Lubínkovi opravdu z gruntu, že? Protože to je asi rok, co jsme se potkali na natáčení s Květuškou Fialovou. A, no jo, a Květa jen tak bez pozdravu ty očička, ty studánky vypraštila na mě a říkala, tak co, máš toho hajnýho? Pam, mám ještě. A zabiješ ho. okno. A tak jsme s tou květou setrvali, ale to byl dlouhý rozhovor. I pár chlapů kolem stálo, protože říkali, to je bude sranda, to oni si to... Ale pak bledli a šli pryč radši. Protože my jsme s tou květou potom už se dostali do těch problémů. Já jsem říkala, Květo, ale ono to není jen tak. Se toho chlapa zbavit, rozumíš? Některý jsou takový, že jako ho naštveš, on ti něco odnese z domova, nebo víš, ubližujou taky některý, to nejsou dobrý povahy. A má to máš pravdu. A ten můj práší. A já jsem říkala, vidíš to. My se jich musíme zbavit tak, aby nás nezavřeli, aby nám nestačili nic ukrást, aby jsme z toho vyšli vlastně jako velevážený vdovy ještě, politování hodný a důstojný. A tak jsme vymysleli, že chlapa je potřeba utrápit. Samou láskou a starostí o jeho zdraví. Promiňte, přítomní pánové, ale tudy vede tutová cesta. Protože stačí poukázat na jeden pupínek, zatržený fous. Nebo říká, nejsi nějaký bledej, ty se nějak mohl. Konec. Utrápit, starostlivost. Ježišima, ty napadáš na nohu. Ty, já jsem četla minule, naší rodině to by mohlo být artróza. Ty, ukaž, natáhni tu nohu. No, viď, a už ji nenatáhne. Tu ránu už se bojí. A tak jsme to vymysleli, že je utrápíme. No. Ale teď jsme se dlouho neviděli, nevím, jak je na tom Květa, ale musím vám říct, že převčírem Luboš kulhal.
1: No tak to bylo krásný, vidíš to.
2: Vidíš.
1: Přitom se ho vůbec nedotkla.
2: Ne, Lubinka. Vůbec. No, já to dělám šikovně, no, já se ho nedotýkám vůbec. S Květou vraždíme čistě. Humáně. Oni se o ně postarají lékaři. V čele s naším ministerstvem.
1: Tak, Pavlínko, půjdeme do tvé minulosti dávné, nebo nedávno, dávnější,
2: a to, a
1: řekněme.
2: A teď to bude smutný.
1: Teď to bude... Ne, ale tak já jsem přemýšlel o tom, jaké otázky nebo jaký okruh otázek jsem ti zde zatím nepoložil. A
2: zjistil jsi je všechny už.
1: Zjistil jsem například, že tady to mám v poznámce, když jsi bývala pro děti Dádou Patrasovou, co ti psali dětičky do televize, co jsi zažila ve vztahu k ním. Ty jsi dělala i se Zdeňkem Svěrákem v Albatrosu představení pro děti. Vystupovala jsi hodně pro děti. Co jsi zažila s dětma?
2: Tak zaprvé tak daleko jsem nezašla, abych byla Dádou Patrasovou.
1: Tak dobře, tak Štěpánka jsi byla.
2: Ano. No. Ano, můj vzor a prapůvodní jako učitelkou byla Štěpánka Haničincová, ale ona to vzala jako z gruntu, ze života, protože ona otěhotněla. A díky tomu, že Štěpánka si pořídila Honzíčka, to už je dneska starý chlap, skoro jako ty, a... tak já jsem vlastně dostala za ní tu skulinku v televizi ve vysílání pro děti a mládež. A bylo mi 17. A ono to je velice zvláštní, když v podstatě takovýhle nezralý člověk začne vysílat pro děti, protože jak je o mladých všeobecně známo, až na některé výjimky, ale neznám takovou z vlastní zkušenosti, tyhle mladí lidi nemají k dětem moc vztah. Já se pamatuju, že docela mě se jako mladý holce i miminka hnusili malinko. A když jsem se o nich dověděla takovou ošklivou zprávu, že se jí pokakají a smrděj, tak jsem to měla takovou, ježiši, dejte to dítě někam. A teď si představte, že jsem se ocitla v televizi, která pro tyhle ty děti, které se občas ještě i počúrali radostí,
1: že nás viděli,
2: jsem vysílala. Ale bylo to krásné, protože ta televize, zvlášť teda ta dětská redakce, fungovala na takovým tom vzájemným kamarádství. My jsme na ty děti, no oťaku, ty jsi Pepíček, a pojďem. Ne, my jsme prostě byli normální, protože zaplať pámbu jsme měli takovej zdravej nemateřský vztah a ty děti to ohromně brali. A to mám vyzkoušený, že děti skutečně mají nejradši, když se s nima zachází jako s partnerama. Protože to dítě akorát kouká jako víc od podlahy, že jo? Ale jináč vidí to, co mi uvažuje, rozumně. A když ta teta na něm, no tak to tak si říká, to je blázen, ta baba, co to na mě seslali, proč to sem chodí, nebo jak se těžko snaží, ty jsi vyrostla, no ty už jsi slečna, no to je hnusný, že jo. A tohleto my jsme se vystříhali a já si myslím, že v tom byl trošičku, to bylo v tom to tajemství, takový docela, bych řekla, i popularity, protože vím, že kdykoliv jsme, a že to je pravda, ano, správně, že kdykoliv jsme někam se Štěpkou přišli, tak ty děti skutečně na ní byly úplně ušitý, že jo, protože ona ještě teda už byla taková ta mateřská, no a se mnou jednal jako s kamarádem. A i ty dopisy byly takový, jako radili se strašně důležitě, taky se jeden chlapeček ptal, jestli Kačenka teda opravdu tak zlobí, nebo jenom v té televizi tak děláme, jo, protože jsem měla takovou maňáska vedle sebe a tak. Takže oni nás prostě brali jako bytosti spřátelený, nikoli takový ty potrhlý tety šišlavý. No. A bylo to moc krásný, já na to dodnes ráda vzpomínám. A naštěstí jsem měla příležitost v té práci pro děti dlouho pokračovat v televizi a posléze i jsem byla přizvána Zdeněk Svěrák s Jardou Uhlířem. Napsali moc krásný představení pro děti, jmenovalo se to Všechno máme schovaný. Byly tam rozkošné písničky a krásný spojovák, který ten Zdeněk jako učitel dovedl prodat do posledního detailu, protože on právě tím, že je učitel, tak taky má takovej ten normální vztah a jedná s nima, s těma dětma, ať je jim 4 nebo 15, jako prostě s partnerama, jako s obecenstvem a tak. Takže to představení bylo velice krásný v tom, že jsme si nakonec všichni vyhověli jeden druhýmu. Oni měli radost z každý písničky, jednu dokonce si i mohli složit během toho představení, zrýmovat a s pomocí Jardy Uhlíře nakonec jsme si ji všichni zaspívali. To bylo co představení, to jedna premiéra světová. A to bylo vám tak krásný a já jsem si říkala, že ten z naší branže, kdo nepředstoupí nikdy před dětský publikum, tak neví, co to je opravdu zodpovědná práce. Víte, dospělí jsou už svázaný určitýma taková, ten je vychovaný, to zase je nádherně oblečená, ta tohle, to a tak. A prostě my dospělí už nejsme bezprostřední. My nikdy v životě nejsme schopni takového úplně nezaujatého úsudku a přístupu k tomu, na co se přijdem podívat. Je to tak. Ale ty děti, ty to nemají zapotřebí něco přestírat. Ty musíte buď zaujmout, nebo se na vás vykašlou. A to je největší, nejtěžší, ale taky nejprospěšnější škola pro každého. A proto vždycky, když narazím na kolegu nebo kolegyni, kteří si tak trošičku dělají z toho, no jo, pro děti a to, no pro ty, a to, a tak různě to malinko zlehčujou, tak jako zaprvé si u mě hodně pošramotěj pověst a za druhý si říkám, ty blbečku. Měl bys to zkusit, to bys koukal. Takže chvála dětskému publiku.

Dámy a pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 165. nostalgické muzeum zábavy, které hostilo Pavlínu Filipovskou. A mě už zbývá, než vám v tuto chvíli popřát dobrou noc, popřípadě dobrý den, a ujistit vás, že až přijde náš čas, takže se budu opět s vámi se všemi těšit. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, přeji vám příjemné chvilky při poslechu půl hodinky pod světly ramp. Od mikrofonu vás vítá její autor Jiří Kasal. Divácky dlouhodobě velice oblíbený český televizní seriál Hříšní lidé města Pražského ozdobili kromě hereckých výkonů Jaroslava Maravana, Františka Filipovského, Josefa Vinkláře a dalších i písničky Zdeňka Lišky a Vladimíra Síse, které účinně navozovaly atmosféru doby a hlavně specifického staropražského prostředí. Jejich interpretkou byla zlínská rodačka Věra Nerušilová, členka Inkognito kvarteta, majitelka nejhlubšího kontraaltu v republice. Ta bude hlavní aktérkou pořadu, který právě začíná.

Hlic. Já jsem ho doběhla, tak jsem ho doběhla, kočka ze záběhlic. On porád doufal, že přijdu k rozumu, on porád doufal a já nic. On porád doufal, že přijdu k rozumu, on porád doufal a já nic. Jsem kočka zaběhlic, ric, pic.

0: V rámci našich medailonů zpravidla vedeme vzpomínání od začátku a nejinak tomu bude i tentokrát. Proto jsem v úvodu paní Věře Nerušilové položil obligátní otázku, jaké byly její první kontakty s písničkami a zpěvem vůbec.
1: Za prvé jsem z hudební rodiny, protože starší sestra hrála na piano, brácha měl kapelu v Třebíči, můj mladší brácha, který teď žije v Americe, ten hrál na trubku na housle, maminka hrála na housle. A my, když jsme se sešli, tak celá rodina byla schopna zpívat i trojhlasně, což byla obrovská výhoda. A o Vánocích třeba rodina zpívala koledy asi hodinu a všechno to bylo hudebně tak nějak zaměřené. Tak zaprvé ve škole se zpívalo. A potom, když mě bylo 12 let, tak moji starší sestři rodiče koupili kytaru. No a tím to začalo, protože já vždycky jsem přišla ze školy, popadla jsem tu kytaru, šla na půdu, jeden spolužák mě napsal takové ty asi 3 kytarové značky, no a tam jsem začala hrát na tu kytaru a zpívat si k tomu. Když jsem byla na ekonomické škole, na obchodní škole, tak jsem založila takovou skupinu 10 dívek, taková desítka. No a já si vzpomínám, že takovou tu melodii těch 60. let, tenkrát jsem na to napsala nějaký text o té škole a pan ředitel byl úplně nadšen, že my vlastně chodíme reprezentovat tu školu. Já mám dojem, že to bylo pa pa de ta ta ta te da da. Na toto jsem napsala ten text a dokonce jsem donutila jednu dívku z bohaté rodiny, která hrála na klavír, tak rodiče jí koupili harmoniku, aby s námi mohla také v té desítce být. Takže jsme takhle reprezentovali školu. To mě bylo těch, já nevím, 16, ale už ve 12 letech jsem účinkovala veřejně, protože moje starší sestra byla krásný sopránek, tmavě zabarvený, takže my dvě sestry jsme zpívali. To byly takové akce na náměstí a před nějakými schůzemi, nic jiného, nikde se jinde nedalo účinkovat. A potom, když dorostla další sestra, tak dokonce jsme zpívali jako trio, to vím, že jsme jeli někam do lázní. Dneska ta moje nejmladší sestra, tak ta je ředitelkou Beltramky, Vlastička. No, takže ta v té muzice pořád taky pokračuje, i když neaktivně. Ale jeden čas s námi zpívala v Inkognitu, protože tam se vystřídalo 11 zpěvaček. Tak od 15 let já jsem byla tedy dost divoké dítě a já jsem milovala jsem jazz a v Třebíči byl orchestr pana Váni, on tam hrál ve Minárně a já vím, že jsem řekla našim, že jdu do kina a já jsem si tam odskočila a od té doby vždycky, když se potkám s nějakou kapelou, se kterou se neznám, tak si zaspívám Summertime a Oh, When the Saints Go Marching In. Jo, takže to už umím od 15 let, tak to byla taková moje první veřejná vystoupení.

Mami, nespí. Už bude brzo konec.

0: Nedlouho po absolvování nižší ekonomické školy v Třebíči Věra Nerušilová zamířila přes Jihlavu do Prahy, kde se stala členkou Československého státního souboru písní a tanců. Ale o tom podrobněji vám bude vyprávět sama.
1: No potom jsem odešla do Prahy, vlastně už za tím zpíváním, a stalo se to tím, že jsem byla zaměstnaná potom v Jihlavě, což je blízko Třebíče, a já jsem tam zpívala na náměstí, nějak to bylo v rámci chmelu nebo něčeho takového, nějaké slavnosti tam byly. A nějaký pán za mnou přišel a říká, ale to je hrozná škoda, vy byste se tomu měla věnovat. Já tam vyřvávala s kytarou, svým mohutným hlasem. A tak když potom mě řekli, že bych mohla jít, to byla ta společnost pro šíření znalostí, tak já jsem přišla do Ústředí, ale tam jsem nastoupila v září a hned jsem šla dělat konkurs do souboru písně a tanců, který tenkrát byl vypsaný. A oni mě okamžitě přijali, takže já jsem přišla do Prahy v září a už jsem od 1. ledna vlastně dalšího roku už jsem byla v tom souboru písně a tanců. Já, když jsem tam na ten konkurs, na ty Vinohrady, to bylo v tom domě železničářů na Mírovém náměstí, když jsem tam přišla a teď na ty chodbě se tam rozespívávali ti operní zpěváci, opravdu to byli školení zpěváci, tak jsem se sebrala a šla jsem ven, říkám, no tak to vůbec nemá smysl. A tenkrát v Praze jsem potkala kamaráda nového, no a ten mě hnal zpátky, říká okamžitě zpátky, zkusit to musí, všecko se musí v životě zkusit a jemu vděčím za to, že jsem ty schody znovu vyšlapala. A zaspívala jsem, no a když jsem tam zaspívala ty tři oktávy, každá oktáva tedy neurovnaná, ale hlavně, že já jsem zpívala tím naturhlasem. A oni v tom souboru měli tam právě takový harekačkový kvartet a nebo trio a do toho těžko se scháněli hlasy, protože to se rve tady úplně ze srdce. Znáte tento typ zpívání? Když dáte ten mikrofon kousek dál, tak já to, aby vám to neurvalo, tak já kousek zaspívám. Hrabaj děvčo, hrabaj, to zeleno se no, no a tak dále, no.

0: Jednou cikánskou písničkou v podání Věry Nerušilové za doprovodu cymbalové muziky jsme hudebně doprovodili zpěvačino ohlížení se za časy ve Státním souboru písní a tanců. V oblasti populární hudby na sebe tato velice talentovaná zpěvačka bez pochyby nejvíce upozornila výrazným působením v pozoruhodné vokální sestavy Incognito Quartet. Jeho repertoár představoval dosti široké spektrum od swingu přes spirituály a tramské písničky až k lidovkám. Jedna raná skladbička Incognito kvarteta, nazvaná Na Vlachovce, dala název později populárnímu pořadu. Složení tohoto souboru se měnilo. Vystřídali se v něm například Jana Koubková i životní partnerka Josefa Škvoreckého Zdena Salivarová. Nejstabilnější oporou Incognito kvarteta byla právě Věra Nerušilová, která je tak nejvíce oprávněna hovořit o jeho historii od počátku.
1: A my jsme byli takových pět kamarádek, jsme byli v tom souboru písně a tanců, kde se jezdilo na takové dlouhé zájezdy po republice a jezdilo se i po cizině. Můj první zájezd byl Čína, Mongolsko, Korea, potom to byla Paříž měsíc. No, to bylo fantastické v době, kdy se nikam nedalo vjet. I když tedy jsme byli trochu jak v polepšovně, nás šíleně nás hlídali a opravdu to byl spíš samý zákaz, než samé povolení. Ale to právě jsem byla tedy já, Věra Nerušilová, Marie Pokšteflová, to byl první alt, já druhý, a druhý soprán, tam se postupně vystřídal mnoho zpěvaček, ale první v tom byla Olga Stanadová a vždycky soprán byla Jindra Stříteská. A ten druhý soprán, to právě, jak jsem říkala, ta Olga Menšíková, později, když jsme přecházeli do paravánu, už tam s námi nešla, protože my jsme jí vlastně tu Olinku na jednom zájezdu, v Košicích vím, že to bylo, tak jsme ji seznámili s Laudio Menšíkem, my už jsme se s ním znali a on právě se ptá, kdo to je, a ona se mu moc líbila. No tak nějak se dali dohromady a potom se vzali a v momentě, kdy my jsme přecházeli do toho divadla Paravan jako profesionálky, to byl rok 63, tak ona už s náma nemohla jít, protože musela tam dokončit tu mateřskou. No a za ní nastoupila další naše kamarádka Zdena Salivarová, zase budoucí Škvorecká. No a když ta Škvorecká zkrátka odjela s manželem, s Pepíkem odjeli do té Kanady, tak za ní potom nastoupila tady právě na tom CDčku Věra Nerušilová a Incognito Quartet, takže tam potom byla moje sestřička Vlasta, dneska Cibulová, která vlastně ukončila vysokou školu filologii v Brně a poslali ji učit někam do pohraničí a bylo to tam úplně strašný, tak utekla do Prahy, začala studovat další školu, jinak tenkrát, kdo nepracoval, tak vlastně by mohl být i zavřený. No tak bydlela tady se mnou v tom internátu, já tenkrát jsem měla manžela v Americe, co by tanečníka, no a zpívala s námi dva roky. No a potom za ní nastoupila Jana Koubková, která v té době vlastně ještě tomu jazzu se tak nevěnovala. Ta s námi byla pouze rok a na tom CDčku je zajímavé, to právě se pro ní velice hodilo. Tady to dám rádám a tak ta má, Janička ta má solo. No a potom jsme vlastně museli vypsat konkurs, protože ono to není tak jen vzít čtyři zpěvačky, aby jim to šlo dohromady a my už jsme byli sespívané. Já vždycky tedy jsem se musela hlídat, abych se stáhla. To už, když jsme natáčeli, tak vždycky já jsem byla o ten krok kousek, musela jsem být od mikrofonu.

0: Zatím jsme se s Věrou Nerušilovou dotýkali personálního složení Incognito kvarteta, které v lecčems navazovalo na úspěch sester Alanových a bylo jakousi českou odpovědí na druhou vlnu úspěchu zámořských dívčích vokálních sestav Maguire Sisters nebo Clark Sisters. V závěru vám jejím prostřednictvím prozradíme, jak vlastně vznikl název Incognito kvartet.
1: My jsme začali dělat ty veřejné rozhlasové nahrávky, no a tam tehdy bylo spoustu těch komiků té doby, byl tam třeba také ten Jarda Štercl. A on říkal, no holky, nějak se musíte jmenovat. A my jsme nějak snad zrovna měli tam pralinky. On říká, se budete má pralinky. A takže já mám vím, že to první rozhlasové vystoupení ohlásili kvartet, jakože jsme pralinky. No a to se nám teda opravdu nezdálo. No a protože ono to vyplynulo logicky, to Incognito. My jsme museli na každé, potom už se nám ta vystoupení hrnula, už všude nás chtěli, v té době žádný kvartet nebyl, sestry Alanovy už dávno skončily, a tak my jsme vlastně museli na každé to vystoupení na vedení žádat povolenku. No bylo to hrozný, jo. A že jsme si vydělali, my jsme nějak měli 180 korun se měli za vystoupení každá, ale stejně to pro nás tehdy byly peníze, když tam platy byly, když jsem odcházela z toho souboru, jsem měla 1400 korun jako solistka, takže ty peníze se nám hodily, ale najednou nás to teda chytlo. Takže tím, že jsme museli žádat o to povolení, tak jsme také někdy nežádali, no a tak jsme vlastně tam měli Incognito. Takže to úplně vyplynulo. Kdo první nás takhle ohlásil, to už tedy nevím, ale mělo to tu svoji logiku, že to vyústilo v to Incognito. No.

Zvolna končí dnešní setkání s Věrou Nerušilovou a některými klasickými nahrávkami Inkognito kvarteta. To druhé na vás čeká přesně za týden a Věra Nerušilová vám bude vyprávět třeba o působení v divadelku Paraván, ale také o tom, jak vznikl jeden z velkých hitů 60. let ze soboty na neděli. Nyní už se s vámi, milí přátelé, loučí autor Světel Ramp Jiří Kasal s poděkováním za poslech a přáním jenom toho dobrého. Ať se vám nic zlého nestane.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Diabas.
1: Četba na pokračování.
2: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
1: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
2: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovů pár zlatých, takový schody do

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na dnešní 281. schůzce vás vítají tito průvodci.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Tento seriál připravujeme na motivy stejnojmenné knížky Petra Hory Hořejše a v Českém rozhlase Brno jej režíruje
4: Jaromír Ostrý.
5: Ve Vídni se Beatrice nad vychládající mrtvolou Matyáše Korvína teatrálně objala s Jánošem Korvínem. 18letý levoboček zesnulého krále byl ochoten převzít moc spolu s královnou vdovou a uznal se slzami v očích za přítomnosti členů královské rady její nástupnická práva. Vídní sice obíhaly pověsti, že Beatrice podala svému manželovi italský lék, to jest jed. Avšak tyto dohady byly stejně nepravdivé jako fáma, že svého vladaře dal zavraždit čelný představitel uherské stavovské obce, hrabě Štěpán Zápolský, královský místodržitel v Rakousích a velitel vídeňské posádky. Ani podezření, že Korvínova smrt nastala z návodu římského krále, nemělo žádné opodstatnění. Naznačovalo však už v zárodku, jaké boje o uherskou korunu lze očekávat.
1: Tolik historik, který se jagellonské době u nás věnoval opravdu důkladně, doktor Josef Macek.
3: Královna vdova Beatrice byla po Matyášově smrti nejmocnější uchazečkou o nástupnictví na trůně.
0: Díky svým stykům s italskými bankéři a hornickými podnikateli z Horních Uher,
1: tedy z dnešního Slovenska,
0: vlastnila dostatek hotových peněz, takže mohla někdejší Matyášovi armádě zaplatit žolt.
1: Vdova Beatrice se tedy na oko smířila s mladým Korvínem,
0: aby ho vyřadila dočasně ze hry.
3: Zdálo se, že se zemský sněm vysloví jednoznačně pro ni.
0: Po dohodě s budínskými rádci dala převést manželovo tělo do Budína a organizovala slavnostní pohřeb do tradiční hrobky uherských králů ve stoličném Bělehradě.
1: Průběh královského pohřbu jako obvykle?
3: Jako obvykle. Dosavadní královské pečetě nad Matyášovou mrtvolou zlomeny.
0: A na listinách vydávaných královskou kanceláří se objevily nové pečetě. Královny vdovy a jejího nevlastního syna Jana Korvína.
1: Takže všecko bylo v nejlepším pořádku.
0: Nebylo.
1: Jak to?
0: Královna vdova na pohřeb nepřijela.
1: To je divné.
0: Velice. Její neúčast ve stoličném Bělehradě naznačila zasvěcené veřejnosti, že mezi ní a Janem Korvínem je konec smíru.
3: Začátkem května se začali ti dva proklínat.
0: A chystali se na válečné střetnutí. Vstávám na úsvitě a prvou část dne zasvěcuji bohoslužbě. Snažím se neodvracet svou mysl od zbožnosti a pilně plním své církevní povinnosti. Poté přicházejí ke mně učitelé, kteří mne a mé bratry vzdělávají v různých naukách. Rozprava s nimi pomáhá rozvíjet mého ducha. V doprovodu učitelů navštěvujeme potom dílny tkalců a barvířů sukna.
1: To jsme se ocitli v přítomnosti, minulosti nebo budoucnosti?
3: V minulosti.
1: Ale v té vězíme pořád.
3: Z hlediska našeho příběhu v minulosti, protože teď jsme se ponořili do ještě větší hloubky. Jsme v Neapoli a pozorujeme, která se chová a učí a projevuje budoucí uherská a česká královna.
0: Beatrice Aragonská, které se podle místa jejího narození
3: Castel Nuovo v Neapoli
0: říkalo taky neapolská.
1: Dle líčení z pera samotné Beatrice to bylo idylické dětství.
3: Leč pouze do 6 let jejího věku.
0: Tehdy její otec zasnoubil s 5letým synem svého švagra, přičemž svatba se konala ještě téhož roku.
3: Dlouho si to děvčátko manželského štěstí však neužilo.
0: Tatík totiž hrad svého 5letého zetě přepadl. dcerku transportoval zpátky domů a své novopečené příbuzné nechal schnít v okovech.
1: Pozoruhodné způsoby politického boje.
0: Nikoli ojedinělé.
1: Těch dětí se nikdo na nic neptal, že?
0: Ty děti byly těmi úplně nejmenšími figurkami na šachovnici, které ani trochu nerozuměly.
3: Děvčátko Beatrice vyrůstalo dál v paláci, v jehož sklepeních umíral tchán a taky manžel chlapec.
1: Přemýšlela o tom? Věděla o tom?
0: Jsme bezmocní, hledajíce odpovědi na tyto a další otázky.
3: A tím naléhavěji si uvědomujeme, jak málo stále ještě rozumíme středověkým lidem. Jejich mentalitě, jejich duchovnímu a citovému světu, který asi i pro ně samé byl tajemným bludištěm.
0: Co však přece jen vytušit můžeme, že totiž Beatrice Aragonská nebyla nějakou křehkou bytostí, hluboce citově naladěnou.
3: Nýbrž chladnou, velice realisticky uvažující ženou, nepodléhající tlaku citů a morálky.
1: Vzdělání, jak už jsme se letmo dozvěděli, měla docela na výši.
0: Opravdu měla.
3: Učila se rétorice, dramatice, historii a filozofii.
0: Její učitelé byli obdivovateli římské antiky.
3: Už v 10 letech četla s učiteli Ciceronův spis o stáří.
1: Ano, to je velice vhodná dětská četba.
3: A v její knihovničce bylo už několik rukopisů antických autorů.
0: Prvou knihu vydanou tiskem dostala do rukou jako 15letá.
1: Zase Cicero?
0: Zase. O povinnostech se to dílko jmenovalo.
3: Rozumí se o povinnostech vladařů.
1: Zdá se, že dívenka byla od toho nejútlejšího mládí připravována na politickou dráhu.
3: Ano, počítalo se s tím, že za několik let stane se svým manželem v čele monarchie.
0: Její výchova byla cílevědomě zaměřena k všestranné přípravě budoucí vladařky.
3: Utužovala si i tělesnou zdatnost.
0: Především na lovech.
3: A vyspívala v mladou ženu.
0: Klenotníci pro ní upravili zlatý náhrdelník, dědictví po zesnulé matce.
3: Krejčí přešívali pro mladou princeznu královnina roucha.
1: Co pak se Beatrice musela šatit v second handu?
3: I v těch nejbohatších královských rodinách byly hedvábné a brokátové látky vzácným pokladem, který se dědil po několik pokolení.
0: Barevné, fialové sukno a zlatem vyšívaný brokát zdobili kdysi babičku a matku a nyní obepínali postavu Beatricinu, když vstupovala poprvé na veřejnost.
3: To jí bylo právě 16.
5: Po celé Neapoli počínali se hlásit první zájemci o princeznu, jež slibovala být bohatou nevěstou.
1: Spravuje nás historik doktor Josef Macek.
5: Jako první nápadník objevil se savojský princ Filibert. Sňatek 7letého knížete se 16letou královskou dcerou se však jejímu otci zdál přece jen nesmyslným, zejména když uvážil, že mu z dalekého Savojska nemůže kynout žádný prospěch.
1: Což byl pochopitelně argument mnohem pádnější než ženichův velice nezralý věk.
5: Větší zájem vyvolal pokus francouzského krále Ludvíka XI. Získat aragonskou princeznu pro následníka trůnu prince Karla.
1: Ten Karel byl aspoň trochu odrostlý?
0: Nikoli. Sotva se postavil na vlastní nohy a přestal se počurávat. Měl 3 roky.
5: A kromě toho nebylo jasné, zda přelétavý a nevypočitatelný Ludvík opravdu Karlovi francouzský trůn odkáže.
1: Takže z francouzských námluv sešlo.
3: Beatrice, ta si zatím žila.
1: Jak si žila?
3: Nad poměry. Tatínek jí dával ze svého rozpočtu 1000 dukátů ročně.
0: To byla obrovská částka, o které si ku příkladu český Vladislav mohl nechat leda zdát.
3: Na Beatricině dvoře žili její učitelé, vychovatelé.
0: Lékař, profesor z Neapolské univerzity.
3: Osobní sekretáři, účetní.
0: Sluhové, nákupčí.
3: Komorníci, šéfkuchař a kuchaři.
0: Pekaři, podkoní.
3: Vrátní, pradleny a celá kupa služebných děvčat.
0: Princezně však ani tyto peníze nestačily. Rozhazovala je plnými hrstmi. Připravovala hody, lovy, organizovala slavnosti a tance, nakupovala šperky a skvosty.
1: A byla v dluzích.
0: To byla. Až po krk.
3: A to tu ještě nepadlo slovo o honbě a lovu.
0: V jízdě na koni se jí málo kdo vyrovnal.
3: Beatrice si nechala ušít pro lov zvláštní šaty barvy mandlového květu, tvarem připomínající bájné amazonky.
0: Oblíbila si hlavně lov ptáků pomocí cvičených sokolů.
3: Nejušlechtilejší opeření dravci museli být importováni ze Sicílie.
5: Beatrice si oblíbila přímo vášnivě i novou módní hru. Hru v karty.
1: Ano, karetní hry právě tehdy začaly přicházet na trh, a to z italských tiskáren.
5: Vášeň pro lov a karetní hru upozorňuje, že asi měli pravdu ti soudobí informátoři, kteří o Beatrici mluvili i jako o vášnivé milence, která si sama od 16 let vybírala z rytířů své partnery.
1: To jsou věci.
5: Vyprávělo se, že se dokonce zamilovala do jednoho mladičkého pážete a že s ním byla přistižena v choulostivé situaci.
1: Stihl jí za to nějaký trest?
5: Zanedlouho na to byla v koutě nádvoří nalezena mrtvola.
1: Čí?
5: Toho pážete, pochopitelně.
3: Přitom se dá říct, že Beatrice nějakou zvláštní krásou nevynikala.
0: Byla sice příjemného vzezření.
3: Ale postavy takové poněkud statnější.
0: Za každou cenu se chtěla líbit.
3: A taky se dala zvěčňovat.
1: Jak?
3: Objednala si řadu svých byst.
0: Celkem jich bylo 13.
5: Na jaře 1474. roku se na královském dvoře v Neapoli objevili dva uherští magnáti, páni Banfi a Hando, a požádali krále o ruku dcery Beatrice pro svého pána, krále Matyáše. Už před 9 lety nabízel neapolský král prostřednictvím Benátčanů jednu ze svých dcer. Snad to byla Eleonora, protože 8letá Beatrice tehdy ještě nebyla vdovou. Jednání o uzavření sňatku však ztroskotalo i v roce 1468, kdy už bylo manželství Beatricino papežem zrušeno. Manžel, chlapec, tak jako tak zahynul ve vězení. Teprve do třetice všeho dobrého začaly mít uherské námluvy v Neapoli naději na úspěch.
1: Takže uherský a pokud se titulu týká taky český král Matyáš se rozhodl skoncovat se svým vdovstvím?
3: On už o to usiloval delší dobu, vlastně celých 10 let, které uplynuly od smrti manželky Kateřiny z Poděbrad.
1: Žádná se mu nelíbila?
3: Spíše se žádné nelíbil on.
0: Lépe řečeno, nezamlouval se rodičům.
3: Odmítl ho saský vévoda.
0: Svou dceru nedal Matyášovi do manželství ani císař Fridrich.
3: S výsměchem ho odbyl i polský král Kazimír.
1: Proč? Nebyl jim dost dobrý?
3: Inu, nebyl. Pro všecky ty starobylé panovnické rody znamenal Matyáš jenom ubohého povýšence, vetřelce bezřádného urozeného rodokmenu.
0: S nadšením o to větším přivítal Korvín možnost, že si vezme za ženu aragonskou princeznu.
3: Ta zpráva?
0: Totiž, že jeho vyjednávači v Neapoli uspěli a že mají pro něj nevěstu.
3: Ta zpráva ho zastihla ve Vratislavi.
0: Samou radostí dal zapálit ohně na oslavu zásnub, zvony vyzváněly a při hostinách teklo víno proudem.
3: Zanedlouho uzavřel v Neapoli sňatek.
1: Osobně?
3: To ne. V zastoupení, na dálku.
0: Aragonská princezna se stala legitimní Matyášovou manželkou a začala si říkat uherská královna.
5: Ten sňatek vzbudil v Evropě velikou pozornost a někteří škodolibí kronikáři poznamenali, že si bastard vzal za ženu bastardku. Matyáš Korvín stále totiž platil za vladaře bez urozených předků a Beatrice byla dcerou nemanželského syna neapolského krále.
1: Měli pravdu ty zlovolné jazyky?
0: Svým způsobem ano.
3: Jenomže Beatrice patřila v tehdejší Evropě mezi nejbohatší nevěsty.
0: A uherský a český král Matyáš mezi nejmocnější evropské panovníky.
5: V září 1476. roku opouštělo tisícihlavé císařské vojsko Neapol. Princezna směřovala k pobřeží, kde se nalodila a plula po moři až k ústí řeky Pádu. V Benátkách odpověděla představitelům republiky latinsky s patra předneseným projevem, který udivil posluchače uhlazeností a vtipem. pak vedla cesta po pevnině přes Trevízo do Uherského království. Dvojí nepřítel tu hrozil neapolské princezně. Turci a studené vichry. Proto byly zesíleny hlídky a pro choulostivou jižní nevěstu nechal poslat manžel nádherný pozlacený vůz. Až dosud jela na koni, teprve na uherské hranici se ukryla do vozu. Přijela v něm Matyášova matka Alžběta, která ji přivítala na půdě Uher. Kdo znal povahy obou královen, nezapochyboval na okamžik, že nebudou žít spolu ve shodě a že se i na uherském královském dvoře potvrdí, jak obtížné je smířit tchyni se snachou.
1: Slavnostní přivítání se konalo na Budině?
3: Ne, ve stoličném Bělehradě.
0: Básníci při něm opěvovali Beatricinu nebeskou krásu. Přirovnávali ji k Venuši i k Dianě.
3: A podle jednoho lichometníka byla prý nová uherská královna tak rozkošná, že by rozpálila k obdivu a lásce i srdce filozofa starce Sokrata.
1: A co ženich?
3: Zahořel prudkou láskou ke své nevěstě a prokazoval jí úctu všemi prostředky, které měl k dispozici.
0: Svatební hostinu?
3: Ta se už konala v Budíně.
0: Tu dal připravit celkem o 24 chodech.
3: Kníže Hynek z Poděbrad a další přední šlechtici rozdělovali noži maso na obrovských mísách a kladli je do středu stolu, odkud si hodovníci rukama vybírali nejsvůdnější sousta.
0: Pak si král s novou královnou smočili prsty v nádobce s vodou a zahájili tanec.
3: Svatební veselí trvalo v Budíně celý měsíc.
0: Padl však na něj jeden malý stín.
1: Jaký?
0: Že se mezi svadebčany neobjevil ani jeden z králů. Nemluvě o císaři, ač byli pozváni.
5: Jak trávili novomanželé líbánky, nevíme. Ze zpráv benátských diplomatů a domácích kronikářů můžeme usuzovat, že se v milostném obětí ocitl vášnivý milenec a dychtivá milenka.
1: Ano, netřeba snad ani připomínat, jakou pověst měla Beatrice na aragonském dvoře. Tam se mluvilo bez rozpaků o jejich četných a intenzivních milostných dobrodružstvích.
5: Obdobně o Matyášovi slyšíme, že od mládí pilně navštěvoval nevěstince a že zejména ve městech nebyla žádná dívka a paní před mocným svůdcem v bezpečí. Vypravuje se dokonce, že měl ve zvláštní oblibě pany a že pak nutil své kazatele, aby prohlašovali, že pohlavní styk pany s králem nikterak neporušuje její panenskou čistotu a nevinnost.
1: Což je opravdu pozoruhodný biologický fakt.
5: Jistá Barbora, měštka z dolnorakouského Štajnu, porodila svému královskému milenci chlapce Jánoše. A nikdo netušil, že tento nemanželský syn bude hrát v budoucnu tak výraznou úlohu v bojích o uherskou korunu.
1: Co pak na to Beatrice?
0: Ta byla se svým prudkým, divokým chodem spokojena.
3: Odpouštila mu všechny výlevy vzteku, pokud se týkali podřízených služebníků.
0: Na něco podobného si ostatně pamatovala už z domu.
3: Matyáš dovedl pozorně naslouchat lyrickým písním a básním, s potěšením prodléval v tichu knihovny, debatoval s učenci a pěl chválu na krásu sochy, obrazu, architektury.
0: Takřka současně však vybuchl v lítém hněvu a skrvavil každého, kdo mu odporoval nebo snad vzdoroval.
5: Chtěl hrůzou světa se zdáti.
1: Říká o něm český humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a český kronikář Bartoš Písař k tomu podotýká.
5: Byl to člověk vzrůstu nevelikého, za to však naplněný velkými tužbami a divokostí. Uherský král byl člověk smyslný a zuřivý.
1: A benátský vyslanec píše domů.
5: Vládne zemi železnou metlou.
0: Doplatil na to jeho oddaný stoupenec, vůdce České panské jednoty Bohuslav ze Švamberka.
1: Proč?
0: Protože hledal cesty k příměří a míru po dlouholetých válkách.
5: Pan Bohuslav byl rodu Švamberského.
1: Dozvídáme se od jistého současníka, kronikáře Františkána.
5: Muž slušné výšky, všecek hanátovitý a v ramenou a plecích rozšířený. Prsou vysazených a silných, v obličeji přísný a ve svém vzezření hrozný. Vlasů šedivých, v řeči skrovný, avšak pravdomluvný, v slibu věrný a zdrženlivý. Dobrým byl milostiv, ale zlým hrozný a mstitelný. Veliká opravdovost a neoblomná přímost jeho mravní povahy nehodila se příliš králi Matyášovi, který sám neznaje mravních rozpaků, podobně povolné chtěl mít také služebníky svoje. Usiloval zmocniti se hradů některých v zemi české a šel i na Bohuslava Švamberka rozličnými chytrostmi a podvody, aby k té zradě povolil a některého zámku postoupil jemu. K takové službě by se ani pan Zdeněk ze Šternberka nepropůjčil, tím méně mravně přísný pan Bohuslav. Aby zbavil se nepohodlného služebníka, vypravil k němu Matyáš mladého pána Jaroslava z Boskovic a kázal zmocniti se osoby jeho i uvésti jej v moc královu.
0: Dopadlo to tak, že pan ze Švamberka skončil v žaláři.
3: A na popravišti se posléze skutálí i hlava Korvínova ministra, kancléře Jaroslava z Boskovic.
1: Těžká služba pod takovým pánem.
0: Jeho otcovský přítel a učitel, ostřihomský arcibiskup Jan Vitéz, se jednou odvážil před Matyášem vyslovit námitku proti vojenskému vpádu do Čech.
3: Král se v divém vzteku na starce vrhl a před veřejností mu vrazil facku.
0: Jako násilník se projevoval i vůči magnátům a prelátům.
3: O to zběsileji byl své poddané a sluhy.
0: Krejčímu, který se dopustil chyby, dal uříznout nos.
1: No, to si tedy Beatrice vzala surovce a násilníka.
3: Vůči ní se Matyáš předháněl ve dvornosti.
0: A Beatrici ta milencová divokost nikterak neznepokojovala.
3: Ba dá se říct, že v ní nalézala jisté uspokojení.
0: V uhrách jí vadily úplně jiné věci.
1: Co pak to bylo?
0: Především počasí. Přijela do Budína ze země, kde neznají tuhé mrazy, kde nezuří celé týdny vánice, kde na podzim a na jaře v jednom kuse neprší, kde nejsou louže na každém kroku.
5: Uhry asi leží blízko severního pólu,
1: vyjádřil se věhlasný italský básník Lodovico Ariosto.
5: Ledový dech Karpat tam ničí lidské plíce.
0: Beatrice dávala italskému mistrovi za pravdu a tuhé zimy se bála.
3: Za víc než 20 let svého pobytu v Uhrách se ani jednou nerozjela do jejich východních provincií.
0: Poměry se jí tam zdály ještě barbarštější a surovější než v Budíně.
3: Dávala přednost pobytu na západě, zajížděla do Prešpurku,
1: tedy do Bratislavy,
3: a po dobytí Rakous se na dlouhý čas ubytovala ve Vídni.
0: Mrazivý dech Karpat a velké uherské nížiny jí děsil a nepochybně přispěl i k jejímu trvalému onemocnění. Trpěla kloubovým revmatismem.
5: Zhýčkaná a zmlsaná Beatrice postrádala záhy v Budíně to, co bylo v Neapoli běžně k dostání. Nemohla nikde nakoupit drahé barevné látky, marně scháněla schopné krejčí a švadleny, na královské tabuli postrádala kvalitní potraviny, hlavně lahůdky.
3: Král sledoval zpočátku Beatriciny záliby jako roztomilé libůstky.
0: Brzy jim však i on přišel na chuť.
5: Tak ku příkladu v úpravě vlasů a vousů se podřídil italskému vkusu a začal si vousy upravovat a holit bradu. Až dosud bylo totiž v Uhřích pravidlem pyšnit se dlouhým, bujným vousem. Věřilo se, že vousem porostlá brada je odznakem síly a statné mužnosti. Nyní se král, jeho okolí i další aristokraté přizpůsobili pokynům královny, která si přece vzala to bojovné uherské plémě zušlechtit.
1: Což bylo ovšem náramně obtížné.
3: To tedy bylo.
0: Tak třeba bytová kultura.
3: V celých Uhrách se nesetkala ani s jedním komínem.
0: Česká obydlí Hlavně ta měšťanská a také obytné prostory na hradech byla už od poloviny 15. století vybavena nepřímým vytápěním.
3: Buď se nad střechy zdvíhaly komíny, které sály do sebe kouř z krbů a kamen,
0: anebo se topilo v obytné místnosti zvenčí, ze síně, a jizba byla vyhřívána teplem z pece.
3: Z jizby se tak stávala místnost bez kouře.
0: Světlá místnost.
3: Neboli světnice.
1: Tohleto slovo světnice se objevuje v češtině právě v polovině 15. století.
0: V úhrách tehdy topili pořád krbem nebo pecí a kouř unikal ven dýmníky, otvory ve stropě.
5: Za blištivou fasádou budínského dvora počínaly se rozvíjet trhliny. Prvý a trvalý impuls k manželským neschodám vzešel z míst, kde by jej Beatrice vůbec neočekávala. Z manželského lože.
3: Zasvěcení lékaři podávají zprávu, že prý královna je
5: amoris impotens.
1: Doslova přeloženo neschopná lásky.
0: Což možná trochu překvapí, protože víme o jejich četných milostných dobrodružstvích z Neapole.
3: A kromě toho Korvína poutal k manželce silný milostný cit.
0: Jenomže on lékař měl na mysli něco jiného.
1: Co pak to bylo?
0: Beatrice nebyla schopna otěhotnět.
5: Královská láska měla v očích lékařů ve středověku své opodstatnění jen tehdy, vyústila-li ve zrození dítěte, dědice či dědičky státu. Zejména korvínovská dynastie, která teprve zamýšlela vstoupit mezi evropské vladařské rody, nezbytně potřebovala děťátko, od kterého by se odvíjely další články dynastického řetězce. Od uherské královny očekávali Korvín, jeho dvůr a političtí činitelé nejenom vášnivé projevy lásky a rafinované milostné hry, ale především zrod potomka, korvínovského dědice.
1: Čehož Beatrice zřejmě schopna nebyla.
0: A nepodařilo se jí to ani do jejich 32 let, kdy její manžel ve Vídni, sotva 50letý, umírá.
3: Beatrice se stala královnou vdovou.
0: Ale nikoli nadlouho.

nábřeží. Z modravého dýmu chrám nebo město bez věží.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Jsem rád, že vás zájem o Tandem neutuchá a i dnes mám pro vás připravenou výraznou osobnost hereckého světa. Už na gymnáziu získala základy hereckého vzdělání pod vedením Ivana Vyskočila, následně vystudovala herectví na DAMU, v poměrně krátkém sledu pak strávila dvě angažmá v činoherním studiu v Ústí nad Labem a Národním divadle v Brně. V 89. roce pak na delší dobu zakotvila v divadle Pod Palmovkou, pohostinsky hrála ovšem i na dalších pražských scénách, například Semaforu, Viole nebo divadle Bez zábradlí. Řadu výrazných příležitostí nabídlo i divadlo Březnické. Dnes si její herecké umění můžete vychutnat třeba v divadle Na Jezerce. Hostem Tandemu je herečka Jitka Sedláčková. Já tě vítám.
3: Děkuji za přivítání. Ani nevím, že už tolik práce mám za sebou.
2: No, vidíš, to jsem ti tady projel. Tvoje kurikulum víte, takhle v rychlosti, víš? No.
3: Ano.
2: Tak zase po delším čase se setkáváme u mikrofonu, tak už asi tušíš, že se budu ptát hlavně na to, co jsi dělala a jak jsi se měla. No a našim posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jitka Sedláčková je dnes hostem Tandemu. Byla u nás v Tandemu už tuším
2: byla
1: dvakrát.
2: Byla jsem dvakrát, se domnívám, no. A klidně přijdu hned další den.
1: Já vůbec nepochybuju.
2: Ne, já sem chodím k tobě ráda, protože jak jsem teď opět zjistila, ty jsi vždycky skvěle připravený. A tak dobře se posloucháš i tady, že je to moc příjemný si s tebou povídat. Takže jsem tady ráda.
1: Ty mi děláš samozřejmě radost, ale jak si dělat radost dneska především tobě.
2: Tak děkuju.
1: Protože u tebe se pořád něco děje, tak si myslím, že ta častější návštěva by byla záhodná.
2: Proč ne?
1: Například v současné době hraješ několik výrazných představení.
2: Ano.
1: Já jsem na obou byl, takže viděl jsem jak mužem i s mužem, tak i je Uchvatná. A byl jsem z toho uchvácen. Tak prosím tě, vynechal jsem něco zásadního, co teď zrovna ještě děláš?
2: Tak mou vlajkovou lodí v současné době je opravdu hra je Uchvatná autora Kiltra v divadle Na Jezerce. Je to hra o nejhorší zpěvačce na světě, Florence Jenkins Foster. Inscenaci režíroval Jan Hřebejk. Lidé chodí, lidé fandí a já falešně zpívám o 106. Je pravdou, že je to probířský kámen, protože naučit se zpívat nejdřív dobře, potom špatně a ještě navíc to skloubit s autentickým herectvím, to je to, co po mně Jan Hřebejk chtěl, protože až do premiéry a opravdu až do premiéry za mnou chodil a říkal, prosím tě, nehraj, já mám strach, že se urveš a budeš hrát a jakmile ty začneš hrát, tak je to prostě v háji, nehraj. Takže já jsem si říkala, tak já jsem 30 let se něco učila, co bylo úplně špatně, učila jsem se hrát. No a teď tedy nehraju a vlastně a nespívám.
1: No prosím tě, to je právě zásadní, že ty nemůžeš v podstatě zpívat pořád špatně. Ty musíš občas jak si nasadit, což ty děláš, samozřejmě proto to říkám, občas nasadit naprosto správný tón a pak najednou sklouznout do toho falešna, což je v podstatě komika, i když je to vlastně i smutný.
2: Je.
1: To představení je takový tragikomický.
2: Já jsem ráda, že to Jan Hřebejk takhle pojmul, že vlastně to není ta postava, není karikatura. Já jsem pochopitelně na začátku nastoupila s takovým hrubým pilníkem, že jsem si říkala, no tak jdeme na tu komiku, pojďte. A teď on byl úplně zděšený na prvních zkouškách a řekl, no tak to mě teda nebaví tohle. A musíme rozlousknout oříšek tak, aby to zůstal člověk, aby to byl člověk, protože ta paní opravdu byla naživu, žila. To je skutečná postava. Tak jsme hledali její srdce, její duši. Hledali jsme člověka za tím nepravděpodobným. A opravdu mi to teda dlouho nešlo. Musím říct, že nespívat mě šlo rychlejc, než nehrát. A nespívat mě naučila Irena Pluháčková, to znamená, že jsme se naučili všechny árie dobře, pak jsme se je učili špatně a na tom představení už bylo několik významných zpěváků a chodí se mě ptát pro radu, jak to je, že zaprvé střídám rejstříky takovým způsobem, který je nevídaný. Potom, že tam hodím úplně jinou tóninu, pak že jdu o půl tón najednou. Jestli to mám takhle naučený a já totiž se musím přiznat, že já vůbec nevím, jak to vzniká, protože já neumím ani noty, nemám žádnou pěveckou průpravu a o to jsem svobodnější. Takže v podstatě ten hlas vnímám jako, já tomu říkám takový výtah ve mně, a já tím výtahem jezdím chvilku nahoru, chvilku do prvního patra, chvilku se to zastaví, pak najednou ten výtah jako zaškobrtne, pak dojede až nahoru. No, tak...
1: A můžu vám říct, vážení posluchači, že Jitka je vážně úžasná. Tolik tedy o tomto představení divadla Na Jezerce, a to jsem si chtěl ještě teď povídat o představení Můžeme i s mužem, tak to až za chviličku.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Poslechli jsme si písničku, jinak kdyby Jitka tady předvedla něco ze svého představení Je uchvatná, tak to by asi nešlo, jak no, si dát tam celou
2: to by nešlo a já to vlastně trošku z pověrčivosti nedělám,
1: to
2: protože chtěl to po mně i pan Šíp v jeho pořadu televizním a já jsem si říkala, že ne, že toho divadelního pána Boha nenaštvu, to prostě patří na jeviště.
1: To je naprosto správný, jasně. No, já jsem slíbil posluchačům, že si popovídáme o tvém dalším úžasném představení, tedy tvém. Představení, ve kterém ty hraješ spolu s dalšími třemi kolegyněmi, úžasnými kolegyněmi.
2: Ano, úžasnými.
1: A bavíte publikum tak, že pláče smíchy. Můžu to potvrdit, byl jsem na vás v semaforu a plakal jsem. Mužem i s mužem se to jmenuje.
2: Mužem.
1: Ten název je symbolický nebo je úplně...
2: Ten název byl inspirován, teď se mě ozvala autorka Sara Bidermanová z Paříže a říkala, ty jsi mě vyfoukla název a já jsem říkala, no tak to snad ne. A ona říkala, že jsme si o tom kdysi povídali, že mužem i s mužem, tak asi jsem se možná tenkrát nechala inspirovat, nevím vůbec, jak to vzniklo ten název. Ale je to samozřejmě příznačné, protože je to celý představení, ve kterém účinkuje, nevím, jak to říct, protože on to takový performance, Vanda Hübnerová, Kateřina Kajra-Hrachovcová, Dáša Zázvůrková a já. To jsme si sami napsali. Řada těch historek bohužel je pravdivých a ze života opravdu se staly.
1: Proč bohužel?
2: No tak oni jsou některý, no moje historka, teda moje historka z vířivé vany v hotelu, teda mě moc teda jako vtipná nepřijde, jako ze života. V představení možná ano. A stává se mi, já jsem nejstarší z té čtyřky a stává se mi, protože tam mám svůj autorský text 55+, to je pěkný hnus, bejvala jsem kus, zdobí mě korunka zubní a tak dále. Takže mě píšou ženy na Facebook, že má třeba dotyčná 55. narozeniny a že si chce nechat vytisknout pozvánku a jestli by se to tam mohla ten text dát. Takže tento můj text se stal citací
1: stala
2: na pozvánky. No to snad ještě ne. Na narozeninové oslavy. Tak se mi to líbí. No baví nás to a dáli pán Bůh, tak chystáme dvojku. Ale dvojka by měla být lepší než jednička, to bude těžký, protože na nás opravdu chodí zástupy lidí. My už jsme hráli i pro 700 lidí.
1: 700
2: už jsme měli 700
1: lidí. Kde to
2: lidí
1: bylo, prosím tě? Ježiš, sportovní hale?
2: Ne, no tak to jsou ty velikánský sály na Ostravsku. Mm. A to musím říct, že zatím se nám jako daří, jezdíme po republice, opravdu pracujeme hodně, protože ten zájem je veliký a my chceme vlastně uspokojit zájem, chodí na to hlavně ženy, to se přiznám. Hmm. Ale není to feministické ale, představení.
1: Ale baví se i můžu tomu potvrdit. Ano, je
2: no
1: to
2: tak to jsem určitě ráda. No.
1: Prosím tě, abychom nezůstali jenom u těchto dvou představení, tak se chci zmínit taky, že my dva jsme si spolu zahráli vlastně v takovém představení, které se tak hezky rozjelo a nějak tak trošičku usnulo.
2: Dokodrcalo.
1: Ano, dokodrcalo. Tři oříšky pro popelku.
2: Mě to teda moc bavilo. Já jsem tam chodila velice ráda. A ty jsi hrál pana krále, já jsem hrála macechu a to byla velice výpravná show, rodina. Myslím, že to představení Filip Renč udělal krásně a všechno se to zdálo být zalité sluncem. Diváci chodili, ale my jsme nevěděli jednu věc.
1: Když říkáš diváci chodili, tak je třeba říct, že chodili v podstatě v počtu třeba 2000 také, že zaplnili.
2: Když bylo kultury plno, tak to jsem byla překvapená, jak je Palác kultury. Za nás se to říkalo, teď už to není Palác kultury.
1: No, to je kongresové centrum.
2: No tak to je jedno, pakul, prostě, viď? Pakul jsme pakul, tomu říkali. No, blbý je, že prostě produkčně to selhalo a že jsme dopadli jak sedláci u Chlumce.
1: Ano, my jsme si před chvilkou o tom Sítku vyprávěli a tak jsme si říkali, že jsme začali v podstatě hrát za peníze a zjistili jsme, že hrajeme brigádu.
2: Ano, ano, že jsme to věnovali na oltář,
1: ano,
2: nevím
1: ano,
2: komu.
1: No. Ale zahráli jsme si bezvadně.
2: Zahráli jsme si krásně a mě to teda bavilo, no, mně se to moc líbilo a mrzí mě, že to nebude pokračovat.
1: A tam jsi si taky úžasně zaspívala.
2: No tak tam to teda byla velice těžká písnička. A to musím říct, že jsem potom ke konci jsem si říkala, že nevím, jak to zvládnu, protože přece jenom jsme byli tři alternace a nakonec to nějak dobře dopadlo a moc mě pomohla Jana Švandová, kterou považuji za jednu z nejlepších kolegyň, se kterou jsem se setkala u divadla, která vždycky, když měla zkoušku, tak mě to natočila, že jo, pak mě pomohla, byla mě fandit na premiéře, takový kolegyně mám ráda, no. Bylo to fajn.
1: Já mám stejnou vzpomínku na Oldu Kříže.
2: Ano,
1: taky mě takhle skvěle pomáhá.
2: No, tak skvělý.
1: Hlavně dobří kolegové jsou k nezaplacení.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jitka Sedláčková, kromě toho, že hraje v divadle, tak si občas střihne něco v televizi, v seriálu, anebo ve filmu. Dotočila si teď Špindl 2, jestli se nepletu?
2: No, před nedávnem jsem dotočila Špindl 2 a teď vlastně točíme pokračování Poldi 3.
1: No, já už se v tom trošičku nevyznám v těch číslech, ale každopádně důležité je, že Špindl se odehrává opravdu ve Špindlu a i na lyžích. A ty jsi tam střihla přímo, ale právě. Reálnou jízdu, žádný double.
2: Ne, začali jsme točit 18. března, to já mám narozeniny a rozhodla jsem se, že teďka už budu navždycky 55+, že už vlastně nebudu sdělovat další čísla, prostě 55+, jsem už navždy.
1: Hele, po 70 se tě to pustí a začneš si přidávat.
2: Dobře, OK. Tak zatím jsem 55+ a takže jsme točili, byl nádherný den a bylo ve scénáři, že účastnice ženského kurzu, což jsme byli teda v tom Špindlu, sjedou sjezdovku Medvědín ve Špindlu a já jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost, to jsem si říkala, to tady píšou prostě v tom scénáři, tak něco. No a pak jsem zjistila, že všechny mladé kolegyně oznámily produkci, že chtějí dabla, mě se nikdo neptal. A já jsem říkala, no tak já jsem tady nejstarší, tak já to asi nejedu a jedou to ty mladí a řeknou, že já jsem tam někde vzadu to. A teďka vidím, že ty herečky, se kterými jsem tam byla, si slíkají ty kombinézy a dávají nějakým jiným slečnám, zhruba 20-letým, a ke mně nikdo nechodil. Já jsem vůbec nevěděla, co se děje. A načež zavelili a řekli, vyvezte je nahoru skutrama a jede se. A já jsem, mně došlo v tu chvíli, že já jedu tu sjezdovku jako jediná z těch hereček bez dabla. A takže mě teda vyvezl krásný horský muž na skútru nahoru. Stoupla jsem si nahoru v lyžích, které nebyly ani moje, v botech, které nebyly moje, čili jsem nevěděla ani, jak je to seřízený. A řekla jsem si tak, že milá Jitko, dneska máš narozeniny 55+, a ty to sjedeš a tím ty narozeniny oslavíš. A musím říct, že jsem teda poprosila ty mladé dívky za mnou, ty dubly, aby nejeli rychle, že pojedu pomalu, aby se mi něco nestalo. Takže jsem jim frnkla, prostě nemohli mě, vůbec mě nestíhali a já jsem prostě to sjela, jela jsem nádhernou sportovní jízdu.
1: No, říká se, že jsi to vyšila úplně.
2: Vyšila jsem to, byla jsem pochválena a tak jsem oslavila ty svoje narozeniny, hned jsem si otevřela šampáňo a byl to krásný den.
1: Sedláčko, když se prej teď říká Šifrinová, prej.
2: No ale pozor, teď mě říkal režisér v Poldovi, asi se to rozkřiklo, já asi budu kaskadérka na starý kolena, protože mi říkal, jezdíš na kole, ne? A já jsem říkal, jak na kole? No, sjedeš nějaký takový terén na kole. A já jsem říkal, Ježišmarja, jo, jezdím na kole. No, takže teď mě čeká další heroický výkon.
1: Počkej, a v Poldovi, prosím tě, ale hraješ policajtku nebo hraješ
2: objekt? Ne, v Poldovi hraju barmanku. Seriál Polda je v hlavní roli David Matásek, milovaný, protože vypadá tam opravdu senzačně. A David je skvělý kolega a já tam hraju ve všech těch dílech, zatím ve všech těch seriích jsem byla jeho taková letitá kamarádka, barmanka, ke který on se chodí svěřovat do hospody.
1: Barmanka, co jezdí na kole?
2: Ta pojede za ním na kole. A jmenuje se Vanda a musím říct, že ta role se tak jako rozvíjela a najednou je z ní nádherná role z té barmanky. Má jedinou nevýhodu, že je pořád v hospodě, takže mám málo natáčecích dnů. To bych prosila, abych jich měla víc. Načež mě režisér volá, že v té třetí sérii konečně vyjdu z hospody, pojedu na kole a dokonce se snad stanu účastníkem nějaký zápletky. Ale na Poldu se moc těším, protože se těším na režiséra Fujta a těším se na Matáska a na celý ten kolektiv, protože tam je to opravdu fajn.
1: Tak my se těšíme na tebe v Poldovi, jasně.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ani dneska, to znamená v tandemu s Jitkou Sedláčkovou, nepřijdete o písničku na přání, tedy Jitka o ní nepřijde, to znamená, může si přát něco, co ráda poslouchá, nebo někoho, koho ráda poslouchá. A já už to vím, kdo to bude.
2: No, to je jasný. No, já vlastně...
1: Naše kamarádka společně.
2: Ano, je to naše kamarádka, hlavně já tu osobu mám velmi ráda a velice si ji vážím. Je to zpěvačka, herečka, tvůrkyně a veslařka Dáša Zázvůrková a já bych teda si moc přála, jestli byste mohli pustit její autorskou písničku. To jsou opravdu její začátky, která se jmenuje Spověď. A pozor, Dáše, vychází 9.9. druhá deska a ta deska, teda musím říct, co jsem slyšela, je teda fantastická.
1: No, ona byla úžasná i jako moje manželka.
2: Ano, to je
1: my
2: pravda.
1: My jsme si právě v Oříšcích pro Popelku zahráli královský pár.
2: To je pravda.
1: A byla úžasná. Šli jsme k sobě i vejškou.
2: Ano, ale i krásou a hlasem a prostě byli jste úžasný pár. A já jsem tam, jak jsem byla ta macecha, tak jsem přece si potom vymyslela, že z vaší krásy omdlím. Takže jsem tam omdlela, akorát jsem si neřekla, aby mě někdo chytil. Takže tak jako tam se děly různý věci.
1: Drobná nehoda. No, dobře, tak teď dáme Dáše slovo a bude v hlavní roli.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: V Tandemu je dnes hostem Jitka Sedláčková. Už jsme si popovídali, respektive ona nám popovídala o tom, jak ráda hraje na Jezerce. Já si myslím, že by bylo docela dobře a že si to zaslouží, aby si teď trošičku o divadle na Jezerce popovídala, protože myslím si, že Honza Hrušinský tam udělal opravdu úžasný kus práce a dělá ho pořád.
2: Ano.
1: Vznikla tam taková velice zvláštní, příjemná atmosféra, která uchvátí i diváky, kteří přicházejí. Berete to i jako herci takhle?
2: Určitě je to divadlo rodinného typu, ono to místo je krásný. Ono prostě takovýhle bílý divadýlko v parku, vynikající restaurace, opravdu teda doporučuju všem, ať si tam zajdou i třeba mimo divadelní představení. Jan Hrušinský, přestože to je soukromé divadlo, drží poměrně vysokou laťku toho divadla. To je fakt, je tam řada vynikajících inscenací, Shylock, už je tady zas teďka novinka Pánský klub. Já hraju Saturninovi tetu Kateřinu a ve velice oblíbené aristokratce Ožralou kuchařku, kde mám natrénováno, ne vařením, ale já jsem milovnice vína. Já miluju víno a koukám na tebe tak jako významně, protože ti tím chci říct, aby si mě pozval k vám na festival vína.
1: Už jsi pozvaná, samozřejmě, to je hotová věc.
2: No, tak já tak na té Jezerce to mám ráda právě pro tu rodinnou atmosféru, protože ty inscenace jsou komornějšího typu, jezdíme na zájezdy a já si vážím toho, že jsem dostala tu ohromnou šanci si zahrát Florence Jenkins Foster, protože to bylo riziko od vedení divadla, ale i od režiséra, protože tam nevíš nikdy, jak tohle to dopadne a taky se to mohlo výrazně pokazit.
1: Hmm.
2: To teda je fakt.
1: To je představení, kde samozřejmě jak si máš kolegy, i když to stojí to na tobě, stojí to na postavě Florence. Ale ty jsi velice jaksi silná i v představeních, který v podstatě ani nepotřebují kolegy. Já se pamatuju na Uvaděčku, kterou si hrála i u nás
2: Vyletářku. Já jsem Vyletářku. Já ne, že bych vyhledávala monodramata, protože já mám ráda právě si s někým povídat v divadelní šatně a pít s ním víno. Ale hrála jsem vlastně monodramata, k tomu mě inspirovala Gábina Vilhelmová, která už teda bohužel nežije a se kterou jsem měla tu čest sehrát XX představení, Kdo se bojí Virginie Woolfové, v Řeznické, Jiří Bartoška, David Matásek, já a Gábina právě. A ona mě inspirovala k monodramatům. Takže já jsem dělala Biletářku Arnošta Goldflama, pak jsem dělala Tonku Šibenici dělám, ale v Tonce hraju, což je monodrama, to režíroval Jarda Dušek s Ivetou Duškovou, to hrajeme moc let a stále úspěšně a pustila jsem se do jednoho z nejtěžších monodramat a to je Jean Cocteau, Lidský hlas.
1: Jsme hráli
2: 3 roky velice úspěšně, no, to režíroval Boris Hübner, ale vypršili nám autorská práva, tam jsem právě přizvala ke spolupráci Dášu Zázburkovou.
1: No ty v podstatě, jak si hraješ ráda monodramata, i když

0: jsi vlastně velice družná a
1: jsem spíš kamarádský člověk, ale já vyhledávám témata, já vyhledávám role. Já prostě, se mnou to je těžký, jo? Jak se říká, není malých rolí a já tvrdím, že to jsou těšínský jablíčka, že prostě herec, takový ten, který to fakt miluje, tak si chce užít tu velkou roli. Já tam prostě vidím tu škálu, ty možnosti, já to prožívám, já se stanu tou postavou skutečně, já tomu fakt věřím, že jsem Florence Jenkins Foster na ty 2 hodiny. Já nepředstírám nebo nepředvádím, jak Jitka Sedláčková hraje roli. Já se nebo cítím se být tou postavou skutečně.
0: Tak ale k tomu si se musela propracovat, to je jasný. Ale myslím si, že se ti to povedlo. Moc.
2: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
3: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
2: Čerstvé zprávy.
3: Předpověď počasí od známých meteorologů.
2: Bylinková lékárna. Či zajímavosti z domova.
3: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
2: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
3: Nalaďte se s námi na nový den.
2: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Mimochodem, když jsme tady mluvili s Jitkou Sedláčkovou o hře Mužem i s mužem, tak myslím si, že nejsem jediný, koho napadlo, že to je představení, které je jako stvořený pro televizi. Nejednali jste náhodou s nějakou televizí?
2: Podívej se, je to otázka teďka jednání. On ten materiál sám osobně by se musel velice zpracovat. Není to pro to divadlo, je to dostatečné. Pro televizi by to musel někdo uchopit a zpracovat to ještě jinak. Ale je pravda, že tady takový určitý nabídky jsou a uvidíme, jestli to klapne, protože těch nabídek je víc na to zpracování televizní. Je to hodně práce a musí se najít jaksi dobrý autor a člověk, který by do toho jaksi se ponořil, protože napsat si to, my si to umíme napsat takhle pro divadlo. Nám to vydrží přesně na ty 2 hodiny, ale teďka to chce rozpracovat ty linky a tak dále, ale je tady taková nabídka, je to pravda.
1: Ty chceš říct, že to je jaksi pevný scénář? Já jsem měl za to, že tam je ale opravdu minimálně 50% improvizace.
2: Ne, 50% tam teda není v žádném případě. Jestli tam je improvizace, tak procent 10.
1: Tak to tak ale dobře vypadá. Jako
2: no tak je to takový autentický, protože jsou to naše opravdu příběhy, které jsme si napsali, ale samozřejmě jsou tam určitý odchylky, ale má to pevný řád. Víme přesně, co jde po sobě, co máme udělat. Má to, jako udělat to představení bylo hodně těžké, protože pořád jsme neměli žádný materiál a nevěděli jsme, jak na to. A vlastně jsme byli v šoku, jak nás diváci přijali. Vůbec jsme nečekali tu odezvu, která přišla a pravděpodobně jsme zaplnili díru na trhu.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Docela by mě zajímalo, Jitko, jak ty se, jak si udržuješ fit a čím se bavíš, když nehraješ divadlo. Mám takový pocit, že dost asi čteš, protože jak jsi říkala, že vyhledáváš dost často nějaké nové texty.
2: No, ke mně ty nápady chodí tak nějak z hůry. Já vždycky někde na něco narazím a to prostě já řeknu si, já to udělám a udělám to. Ale když mám teda volno, teď jsem si dala za úkol, že začnu trošku žít, protože já vlastně žiju, ale neužívám si. Protože hodně pracuju. Protože mám za sebou období, kdy jsem tu práci neměla.
1: Takže si toho
2: vážím. Takže si to strašně vážím a vlastně si to děsně užívám, že pracuju. Ale když mám volno, tak já to volno trávím venku. Mně je strašně dobře venku.
1: Co myslíš venku?
2: No, venku
1: jako
2: je
1: v přírodě.
2: V přírodě, venku je v lese, venku
1: ne
2: je v zahradě.
1: Teda.
2: Ne, venku je prostě vůbec na vzduchu. Nebýt jako uzavřená v místnosti, ať je to moje chalupa v Želivu na Vysočině nebo můj byt v Pražský. Já prostě mám kvalitní běžecký boty, starý tepláky s gumou dole, děravý tričko a mažu prostě. A to já opravdu v tom Želivu denně dám těch 10 kiláků, že opravdu já se zruším, úplně zrubu. Výběhy do kopce, do schodů a pokouším pořád tu fyzis, co vydrží. Ale já to nedělám pro krásu postavy nebo pro svalovinu, já to dělám pro to vyčištění si hlavy a protože mám tu energii a já tak prověřuju to zdraví. Prověřuju ho sama na sobě. To znamená, že mě nejvíc baví, když opravdu si můžu vzít tyhle ty boty a mazat. Jsem ráda s přáteli, ráda, když jsem na chalupě, si povídám. Jsem poměrně dost sama. Ono se to o mně moc neví, tohle. Protože nemám rodinu žádnou, mám syna, jediného milovaného, skvělého Filipa, který už má zase svůj život, má svou úžasnou partnerku, takže za to jsem šťastná.
1: Co dělá Filip?
2: Můj syn pracuje v televizi jako asistent režie, pohlíží, víš, chtěl by být pomocným režisérem, takže má výborného učitele, pracuje na seriálech a je nesmírně šťastný a jeho přítelkyně Karolína je maskérka a já je oba dva mám moc ráda, ta jako dvojice se mi velice líbí a myslím, že prostě mám z toho prostě ohromnou radost. A přeju si, aby jim to vydrželo, protože jsem svého milovaného syna odevzdala do dobrých rukou. No a já vlastně ten svůj čas trávím rozjímáním, ochutnáváním dobrého vína, běháním, pak jsem s přáteli a někdy jsem i s nějakými muži.
1: A výborně, ano. Nebudu pátrat v této oblasti, protože nerad se ptám na takovéhle věci, nejsem žádný bulvár samozřejmě,
2: ano.
1: Ale moc ti přeju, Jitko, to, co jsi tady v podstatě zmínila, aby jsi byla šťastná, aby ti život přinášel štěstí, krásné role, radost ze syna, z jeho rodiny a tvých přátel. No a tenhle ten rozhovor, který teď už pomalu končí, bude navazovat, ale to už jenom separátně, intimně mezi námi na našem festivalu vína, no kde si nalejeme dobré červené.
2: A to se moc těším, protože já si dám jak bílé, tak červené, ono je potom z toho ve finále růžové, ale musí být hlavně dobré. A já všem přeju hlavně, aby byli zdraví.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Polka Dva šátečky autorů Vladimíra Fuky a Míly Cinka nás přivítala k poslechu dnešního pořadu Ta naše písnička. 23. května mají svátek Vladimírové a jejich jména najdeme mezi úspěšnými autory písniček české a moravské lidovky a dechovky. Jistě neuděláme chybu, když si některé z nich dnes připomeneme. Vladimír Fuka s textařem Sváťou Radešínským napsal Slavonickou polku. Zpívá a hraje Strahovanka. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

Vladimír Adamský byl vedoucím kapely Švitorka a jako autor a upravovatel je podepsán pod celou řadou písniček. Vokální soubor Lubomíra Pánka a Česká muzika teď nabídnou jeho skladbu Mělnické víno.

tvorby textaře Vladimíra Sýkory dnes vybíráme tango 100 rudých růží, které napsal se skladatelem Slávou Tkačukem. Zpívá Jan Ježek a hraje studiový orchestr Eduarda Kudeláska.

Textař, skladatel a moderátor Vladimír Salčák měl podle hlasování posluchačů dechovkové hitparády nejméně dvakrát velký úspěch. Písnička Boršický kostelíček bodovala už v 90. letech minulého století v podání Karla Hegnera a Vojtěcha Račického s pražskou kapelou Petra Finka. A vítězná písnička sezóny 2005-2006, kterou napsal s Josefem Vejvodou, hrála žatečanka Jaroslava Filipka pod názvem Pivem nebo vínečkem.

kapelou Žatečanka zpívali solisté z Čech a Moravy. Olga Filipková, Ivana Brožová, Alena Rapáčová, Martin Nuhlíček, Jan Hrdlička, Milan Černohous a Jindra Kotek. Před námi jsou dvě písničky, jejichž autorem je Vladimír Pfeffer. Polku Tichou strání zpívá a hraje Valaška a Valčík Tichý večer přidají Vracovjáci. Na závěr zazní orchestrálka Vladimíra Studničky Sluné ráno, kterou s ostravským rozhlasovým orchestrem hraje trumpetista Luděk Emanovský. Hezký poslech přeje a s úctou od mikrofonu se loučí Vláďa Brandt.

0: nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Zpíval, hrál na klavír a komponoval hudbu, hlavně pro brněnské Divadlo Na provázku, ale současně také pro film anebo pro televizi. Pocházel ze severu Čech, ale většinu svého krátkého života prožil na Moravě. Přestože neskládal hity, jeho písničky a nevšední texty v sobě mají cosi nezapomenutelného. Nabízíme životní příběh skladatele a divadelníka Jiřího Bulise. Pěkný poslech.
3: Jiří Bulis, poprvé.

0: Krátka hudebník Jiří Bulis. Jak vlastně rozmotat klubko jeho životního osudu? Možná, že by to chtělo pamětníka. Někoho z oné fronty na lístky, která tehdy stávala před pokladnou divadla na provázku, tedy nejprve to byla Husa na provázku, pak musela Husa pryč a dnes už je tam díky bohu zase. Ale to jsem jaksi odbočila. Důležitý je ten pamětník.
1: Asi bych se měl představit. Jmenuji se František, nebo radši Olda. Tak třeba Olda. Tedy ve skutečnosti vlastně bezejmenný člověk, něco na způsob neznámého vojína, náležející oné generaci, která prožívala své mládí v časech velké naděje, zklamání a dusné, nekonečné dočasnosti. Tím intenzivněji jsme si tehdy užívali večery, třeba v Brněnském domě umění, kde padala předem definovaná schémata a my, herci i diváci, jsme prožívali vzácné okamžiky svobody. Že to zní pateticky? Možná, ale já to jinak říct nemůžu.

Jedním z těch, kteří dávali o něm představením hudební tvář, byl Jiří Bulis. Vždycky jsem si myslel, že o něm po letech budu vyprávět třeba nějaké samozřejmě krásné a mladé dívce. Jenže teď se bojím, že by se mne zeptala, který je jeho největší hit a kolik CD mu vyšlo. A já bych v tu chvíli musel říct, že hit se nekonal ani jeden a že za autorova života nevyšla na gramofonové desce ani na CD jediná nahrávka. A přece to všechno stálo a dodnes stojí za to.

Ony nahrávky, které ke vzpomínkám patří, vyšly jako alba v roce 1998 a 2005. Mnohé z nich strávily předtím dlouhá desetiletí na nejrůznějších magnetofonových páscích, třeba i v dost nevyhovujících podmínkách. A je to na některých z nich znát. Ale i to je dnes možná poněkud nechtěnou součástí jejich půvabu.

0: Vždycky jsem si myslel, že Jiří Bulis byl od narození Brňan. Ba ne. Na svět přišel v severních Čechách. Narodil se 3. října 1946 v Chomutově. Tam také v roce 1964 maturoval. Ale v té době už vlastně byl divadelník. Jako student v roce 1961 totiž založil v Chomutově divadlo v Podloubí. Pochopitelně skládal pro ně hudbu. Nejúspěšnějším kusem byl kabaret Růže a dvě kosti stehení z roku 1963. Měl tehdy úspěch na přehlídce Volkrův Prostějov, tleskali mu návštěvníci stálé ochotnické scény v Bratislavě a velkým svátkem bylo jeho uvedení ve slavné pražské poetické kavárně Viola.
1: Život nejsou žádný čáry, není třeba přemýšlet. Stačí koupit noviny a ty v kruhu rodinném prostudovat. A hned víme, co se stalo, bavíme, co se tuší. To, že je život nápadně podobný novinám, dokládám takto. Každej na mě zírá, kde kdo otevírá, kde kdo si mě kupuje a ve mně si škrtá. Kde kdo mě obrací, každej ve mně asi něco hledá a je pak zklamanej.
0: Bulis byl poněkud neposedný duch. Jeho jméno se záhy objevilo v souvislosti s malými scénami v Domě osvěty v Mostě a v litvínovském docela malém divadle. Hned po maturitě přichází Jiří Bulis do Brna studovat hudební výchovu na pedagogické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, dnešní Masarykovy univerzity. Mezi léty 1966 až 71 studuje skladbu na Janáčkově akademii muzických umění u Miloslava Ištvána.
2: Tak to o tom čase skladatelových brněnských začátků vypráví jiný skvělý muzikant, Miloš Štědroň.
3: Jiří Bulis přišel do Brna, samozřejmě všichni jsme to zaregistrovali a samozřejmě se dostal nějak do okruhu, my jsme byli všichni spojeni ideou nové hudby a vůbec novými kompozičními technikami, jak se tomu tehdy říkalo. A to už bylo vlastně od poloviny 60. let, daleko dřív, dokonce naši učitelé, to znamená Ištván, Píňos, Kohoutek, Jan Kapr, který dojížděl z Prahy, tak ti byli už od přelomu 50. a 60. let zasaženi tady tímto děním, že a tím průlomem po pádu stalinismu, který proběhl tak jaksi nějak nepozorovaně, tak od roku 56, tak do roku 60, tak vlastně tohle to všechno tady nazrávalo. A Bulis přišel už do té atmosféry, která panovala na škole, to znamená, ta škola byla velmi progresivní, daleko progresivnější než v Praze, proto třeba spousta předních pražských skladatelů posílalo své syny, pokud to podědili po otcích a oni studovali tady. No a teď k Bulisovi. Tak Jiří byl samozřejmě nepřehlednutelný už svou postavou, dvoumetrovou skoro, že? Takže já jsem s ním přišel do styku jednak prizmatem Janáčkovy akademie muzických umění, kde on s námi vystupoval jako famulus. Potkali jsme se na dějinách hudebního experimentu, tak se to přesně jmenovalo, v Praze a na Moravě. To bylo dílo, které vytvořili Josef Berg a Alois Píňos, a fámulové byli Arnošt Pársch, Moje maličkost a Jiří Bulis. Jiří Bulis hlavně z toho důvodu, že prostě byl velice vysoký a vždycky, když nějakou rekvizitu ukázal, tak to bylo velice dobře vidět. Režíroval to dokonce sám Evžen Sokolovský a bylo to v roce 68, to si pamatuju naprosto přesně.
0: Zájem o moderní klasickou hudbu pak vedl Jiřího Bulise do Německa. V Darmstadtu navštěvoval kurzy pro novou hudbu. Následně se v něm přece jen ozval muzikant kantor. Dost možná, že to souviselo i s existenční prózou života. Od roku 1972 vyučoval klavírní improvizaci na konzervatoři v Kroměříži.

0: Já to tedy nemohu dost dobře posoudit, ale dívky v té době oceňovaly Bulisovu zajímavou, velmi štíhlou tvář, nahoře zakončenou bujarou kšticí, česanou na pěšinku a dole na bradě pěstěným špičatým plnovousem. To bylo v době, kdy se Jiří vrátil z Kroměříže do Brna. S konečnou platností ho totiž upoutala skladba. Hudba pro divadlo, později také třeba pro film. Vy teď určitě čekáte na velkou éru divadla na provázku. Já bych si ji však rád nechal až na zítřek.
1: Jak celý můj život uplynul, chci ti říct,

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Jiří Bulis, podruhé.

0: Procházkova síň Brněnského domu umění se stala divadelním sálem. No, sálem. Prostor hlediště vymezen černou hadrou, tedy, pardon, draperií, sedělo se různě a střední plocha prvorepublikových parket byla scénou. Děli se na ní pozoruhodné, pro nás tehdy nevídané věci, vonící svobodou duše. Je pochopitelné, že Jiří Bulis u něčeho takového nemohl chybět. Psal se rok 1973, ale víc než já vám poví Miloš Štědroň.
1: Samozřejmě na provázek Bulis přišel tak, že ho tam zaměstnal víceméně Polívka a Polívka byl takovou volnou součástí provázku. On byl člen uměleckého souboru. Zpočátku se dá říct, že hrál v inscenacích, to znamená, že například byl součástí inscenací Evy Thalské, abych připomněl aspoň takové ty jeho největší výkony, tak hrál v Máji, potom hrál v Alence, tam měl nezapomenutelnou roli Bílého jezdce, kde jezdil dokola neustále na tom kole, které vlastně představovalo nějakého koně nebo něco takového. Už velice dobře byl znám z Pospišilovy inscenace Dona Kichota. No a potom, když začal pomýšlet na začátku 70. let na samostatné věci, tak to byla Strašidýlka především a potom to byl PP, byla to Am a Ea a tam vlastně poprvé v Amovi a E se objevil Jiří Bulis jako skladatel s tou krásnou swingovou melodií svojí a tím se stal vlastně dalším skladatelem provázku.
0: Osobnost Jiřího Bulise byla pro divadlo na provázku jako stvořená. Skladatel s mimořádnou invencí, který měl nevšední cit pro text i situaci, výtečný klavírista se vzácným darem improvizace i příležitostně upotřebitelný herec. Teď nevím, jak bych se přesně vyjádřil. Možná, že bych měl říct, že nebyl povrchní. Spíš by se hodilo trochu staromódní slovo – hloubavý. Když se lidé z provázku sešli, třeba po premiéře, a halasili jeden přes druhého, jak už to při hereckých sešlostech bývá, Jiřího hlas jste v tom mumraji zaslechli zřídka. Dokázal však sedět u klavíru a hrát do bílého dne.

0: Skladba Jiřího Bulise byla součástí zážitku z představení Am a Ea, Peca versus Čorba, Seance, Trosečník, ale především pocitově, ne, chtěl jsem říct, spíš citově exponované inscenace Poslední leč. Pak přišel slavný kus Šašek a královna.
1: Zdá se, že život Jiřího Bulise se odehrával snad jenom u klavíru. Mám nicméně zcela dámskou otázku. A co láska?
0: Jmenovala se Nina. Byla vysoká, štíhlá, se světlými vlasy vyčesanými vysoko do uzlu. Řekl bych, že maličko zádumčivá, což se ostatně Kýrkovi naprosto hodilo. Víte, to nebyla žádná oslnivá kráska typu modelky, třeba že postavu na to vlastně měla, ale působila neobyčejně přívětivě a mile. Možná se dá říct, že poněkud plaše. Stala se Jiřího ženou.

0: Vilince.
1: Za krátký čas byl Bulis v divadle Na provázku nepostradatelný, nejen jako muzikant, ale byl pověřován i jinými, s nadsázkou řečeno, závažnými uměleckými úkoly.
0: No a Jiří Bulis samozřejmě byl využíván nejenom hudebně, ale také jako herec pro jeho vysokou figuru, tak například hrál krásnou roli Alenčiny nohy. Protože byl tak veliký, tak bral vlastně na ramena Alenku, což byla Milada Janderová, a dohromady měli asi 3,5 metru, nebo já nevím kolik, no prostě byli až skoro do stropu a to byl úžasný efekt a to se dokonce objevilo i v televizi, protože jsme tehdy jako perspektivní experimentální mladé divadlo se dostali do takzvaného televizního klubu mladých. To si pamatuju jako dnes. No a tady bych měl říct příhodu, to se dá zase přesně datovat, protože když jsme jeli na ten televizní klub mladých, tak jsme jeli jako chudé divadlo, ještě jsme jezdili vlakem, neměli jsme vlastní autobus nebo nějakou prostě autobusovou dopravu. A tak jsme jeli všichni z Brna. A jako dnes si pamatuju, že jsme seděli s Jiřím Bulisem a s Polívkou v jídelním vagóně, jak jinak, a tam neustále opakoval Polívka, protože Jiřímu se právě narodila dcera a jmenovala se Lucie a to je známá dramaturžka dnes, která působila u divadla a nevím, jestli ještě pořád někde působí, protože jsem ji dlouho neviděl, ale znal jsem ji dobře velice a Polívka neustále opakoval, protože on je takový muž ritornelu, on má rád vždycky nějakou floskuli, kterou opakuje a tak pořád říká, že to je krásné jméno Lucie, to bude znít báječně, to bude v italštině Lucia Bullis, že a pořád to opakoval, jako dnes to slyším v tom jídelním voze. Takže jsme oslavovali a zapíjeli jsme tu Lucii, když jsme jeli na ten televizní klub mladých, kde Jiří hrál ty nohy Alenčiny.
1: Říká Miloš Štědroň. Divadlo Na provázku nebylo pak od konce 70. let jedinou scénou, na níž zněla Bulisova hudba. Jezdil spolupracovat do divadla pracujících, dnes Městského divadla Zlín, píše pro pražské Davidské divadlo, má veliký úspěch v inscenacích Ivo Krobota v Činoherním klubu. Pamětníci, jako jsem já, si jistě vzpomenou na vynikající sezóny loutkového divadla Drak v Hradci Králové. Ani jejich pimperlata se bez Jirkovy vtipné muziky neobešla. Já jsem Jiřího Bulise vždycky vnímal jako dvorního skladatele brněnských avantgardních autorských divadel. Až nedávno jsem se dozvěděl, že jeho aktivita patřila třeba taky televizi. Složil totiž hudbu pro více jak 30 televizních filmů a inscenací. Faust, Hedvika, Jan Houslista, Zjasněná noc, Komtesa Mary a taky pro tehdy populární seriál Bakaláři. Teď si určitě říkáte, že jsem při své skoro už stařecké hlavě zapomněl na kapitolu jednoho kouzelného prostějovsko-brněnského, vlastně původně oficiálně Hanáckého divadla, tedy pak Hadivadla, aby to nebylo tak jednoduché. Ba ne, to jsem si schválně nechal na zítra, abychom se měli na co těšit.

0: Už jim neuvěří, že jsou to amatéři.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Jiří Bulis, po třetí.

0: Vítám vás dnes už po třetí v putování labyrintem života a především tvorby skladatele, klavíristy, ba i autora textů a příležitostného herce Jiřího Bulise.
1: Včera jste slíbil, milý Oldo, další znamenitou scénu, která by bez Jiřího Bulise nebyla tím, čím byla. Možná se dá říct, čím je.
0: Hadivadlo, tedy původně Hanácké divadlo v Prostějově. Vzpomínám rád na hry, bylo jich 5,5, Guma, Návrat ztraceného syna, Panoptikum, Pouť k milosrdným, nebo taky inscenaci s názvem Písek, s neuvěřitelně vroucným tématem maminky. Ten večer ve mně zanechal stopu, která nikdy nevymizí.

0: Hadivadlo mám spiato s osobností Arnošta Goldflama. Jeho poetika je neopakovatelná. Stejně jako následující vzpomínka. Vrací se hodně zpátky. Vlastně až před divadlo na provázku.
1: No já jsem se s Jirkou Burisem seznámil vlastně za kuriózních okolností, protože tehdy v 60. letech v Brně se dělali takový hudební happeningy, to dělali pedagogové jamu se svými posluchači, často se to odehrávalo v domě pánu z Kunštátu a tam přišli vždycky v závěsu skladatelé, teda Berg, Piňos, Štědroň, Bulis, Emrt a tak dále a hráli novou hudbu. To byl velký boom toho umění progresivnějšího, novýho, tak to bylo i vždycky plno. Já nevím, tam byly taky třeba takové akce, že třeba trumpetista se ozval ze stromu nebo tak, což byl začátek takové té nové vlny v umění, toho živého umění aktivního a moderního. No a jak oni tak chodili v tom zákrytu, tak z toho čouhala postava Jirky Burise jako takového podivného pavouka, který tak mává těma rukama a kráčí a tak mě zaujal. No a potom, když jsem sám šel studovat, tak jsem hrával malé role na provázku a v inscenaci Evy Tálské Alenka v říši divů nebo Alenka za zrcadlem jsem se s Jirkou Burisem setkal, protože jsem tam hrál malinkou roli a on taky a bojovali jsme spolu, já je nevím, jako krab s někým, tak on dlouhý a já malinký, že nebo malej proti němu, kulatej, bylo to jak Don Quixote a Sancho Panza. No a tam jsme si začali pak vykládat, potom, když dělal Bolek Polívka a má Ea, tak on k tomu dělal nádhernou hudbu, která mě velmi hned zaujala samozřejmě a já jsem chodil se dívat na zkoušky a tak dále, takže tam jsme se skamarádili. No a když jsem potom začal sám režírovat, tak samozřejmě okamžitě mě napadlo, že musím oslovit jeho. A to jsem taky udělal na škole ještě tady v brněnském slavným tehdy amatérském divadle v té X-ce, potom v Hadivadle hned do prvního kusu, který jsem tam inscenoval do Ondráše, no a potom jsem s ním vlastně celou dobu až na jednu snad nebo dvě inscenace jsem spolupracoval vždycky s ním a musím říct, že vždycky on udělal takovou hudbu, tak vlastně opravdu divadelní, pro to divadlo ideální, nebo takový krásný písně, že vždycky to přesáhlo moje očekávání.

0: Jedenkrát vyhraješ, sadíš si zás.
1: Jiří Bulis tehdy rád chodil do kavárny, vlastně cukrárny, Kolbaba. Byla na Kounicově, tehdy Leninově ulici, a já jsem ji znal ještě z dob předbulisovských, neboť jsem bydlel v sousedství. Šlo se po schodech do suterénu. Zlatým hřebem funkcionalistického interiéru obloženého hladkým mramorem byl kruhový bazének v podlaze, v němž plavaly červení karasy. Ty tam už Bulis zřejmě nezažil. Tohoto místa se dotýká

Rád bych vás teď pozval do kina. Ony první filmy s Bulisovou hudbou vyrůstaly ze zvláště zdařilých polívkových inscenací Na provázku. Poslední Leč v roce 1981 v režii Vladimíra Sýse, o 6 let později Šašek a královna s režisérkou Věrou Chytilovou. Následovala spolupráce s Miloslavem Luterem na filmech Štěk, Chodník cez Dunaj a Svědek umírajícího času. Bulis se také setkal s Ferofeničem, a to na filmu Zvláštní bytosti. Psal se rok 1990.

Nelze se o těch filmech nezmínit, to račte uznat. Na druhé straně je mi v tomto okamžiku líto, že tak neobyčejné snímky se nám teď jaksi zcvrkly ve výčet titulů. Nic naplat, z rozhlasu biograf neučiním, byť bychom se snažili sebe víc. Já vím, vytratil se nám pan režisér Juraj Jakubisko a jeho filmy Sedím na konáři a je mi dobré a lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. A pak tu zřejmě opět hrál šťastnou roli tandem Polívka Chytilová. Mám na mysli Dědictví a neb kurva Hoši Guttenták. Vždycky, když se na ně dívám, tak si znovu představuji, jak se asi při jeho natáčení všichni skvostně bavili. Kdo ví, možná, že vůbec ne, že je to jen iluze laika.

Já jsem teď málem zapomněl na vavříny. Za film Šašek a královna dostal Jiří Bulis cenu za nejlepší filmovou hudbu. Jak vlastně ale v oněch letech Jiří Bulis žil? Vím, že život s hudbou, a v Jiřího případě to není fráze, on hudbou skutečně žil, znamenal cesty. Mimochodem, právě jeho scénická hudba byla oceněna také v Maďarsku, Finsku, Polsku, Německu a ve Francii. Tam se zvlášť líbila muzika ke klauniádě Peca versus Čorba. Putoval však zejména po Čechách a Moravě. Jak to k živobytí komedianta přece patří.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jiří Bulis, po čtvrté.

0: schůzka.
1: No právě, jak si mám pocit, že mi čas ubíhá mezi prsty a že v onom bludišti života Jiřího Bulise ani nedokážu všechno zachytit. Tak například jsem se od profesora Miloše Štědroně dověděl o skladatelově vážné hudbě a musíme se navíc trochu vrátit i v čase.
2: Jiří nemá mnoho skladeb symfonických, ale jsou nesmírně zajímavé. On se zajímal o Sternenhocha od Ladislava Klímy a napsal takovou orchestrální, v podstatě by se dalo říct, skladbu, která je tím inspirovaná. Nevím, jak bych to nazval, asi bych řekl, že to je nějaká imáž nebo něco takového. A kromě toho psal spoustu věcí komorního charakteru a takové věci, které byly na pomezí happeningu, a vystupoval s námi na expozici experimentální hudby. To byla báječná věc, která vlastně se nějak rozvinula od roku 1968, leč měla krátké trvání, protože byla potom zardoušena nově nastupující normalizací, takže se odvinuli vlastně dva ročníky a ten třetí už pak zanikal.
1: Vlastně tento klasický, tedy vážný žánr, nebyl v Bulisově tvorbě nijak okrajový. Svědčí o tom například skutečnost, že jeho kompozice pro sólový trombón, nazvaná Soukromé poselstvo, byla vybrána jako povinná skladba pro účastníky mezinárodní soutěže Pražské jaro 1978. Já jsem se však dnes těšil na písně a šanzony Jiřího Bulise. Psal je na texty svých přátel, velkých světových básníků i na slova svoje. Zpívali je třeba Hana Hegerová, Marta Kubišová, Marie Rotrová, Slávek Janoušek. Neopakovatelně je však podával především autor sám, hlasem zcela neškoleným, za to plným citu a prožitku.

0: Už dlouho myslím na to, jak to vlastně říct. Je to těžké vyslovit, ale když bylo Jiřímu 33 let, potkala ho velká osobní tragédie. V tu chvíli prý už svítalo. Jeho žena Nina šla možná z nějakého večírku. Chtěla k rodičům do Tišnova? Namířila si to po železniční trati, po kolejích. A pak jel vlak. Třeba, že Jiří se svou paní tehdy nežil, událost ho zcela zdrtila. Potřeboval dokonce lékařskou pomoc. A zpíval od té chvíle ještě teskněji než dřív.
1: Stůj při mě, když tě poprosím.

0: Šanzony Jiřího Bulise, jak už zaznělo v prvním díle skladatelova životopisu, se nikdy, naštěstí, nestaly hity. Jejich literární a hudební hodnota je však možná, nebo spíše právě proto, nesmírná.
1: Ke stylu Jirky Bulise a k jeho literárním zájmům, tak říkajíc, a vůbec k jakési šanzonové linii u něho, tak co je asi největší dílo, které zanechal, tak to jsou šanzony, písničky, které samozřejmě registrují odborníci na to. Největším odborníkem na Bulise je Jan Beránek, který se nyní jmenuje Dalecký. Pokud vím, tak soustředil veškeré jeho nahrávky. Na základě jeho snahy vlastně vznikla celá bulisovská diskografie. Jiří měl velkou lásku a tou láskou byl vlastně ruský romans. V době, kdy se moc ruské umění nenosilo, no tak samozřejmě byla taková reakce, že po roce 68 se šmahem všecko ruské odmítalo a vylívalo se dítě s vaničkou, jako vždycky, že prostě nedokázali jsme nějak pochopit, že je v ruské kultuře spousta obrovských věcí, které stojí za to zachovat. A Jirka vždycky to tady pěstoval, to znamená, když byly večírky, tak hrával jednak věci, které dělal na Jesenina, jednak měl sám velice pěkné texty, kde prostě nějakým způsobem se vcítil tady do té nostalgie a do té melancholie ruské, která mu velice vyhovovala. Dokonce mám některé rukopisy Jiřího, mám třeba sbor, jeden, který je na biblický text, na evangelium, a který ani nevím, jestli se provozoval, ale spíš si myslím, že ne. Potom Jiří psal také pro Jana Beránka a to byla velice pěkná věc komorní, která je natočená a která vyšla i tiskem.
0: Herec František Derfler zakládá roku 1988 v Brně nové divadlo. Divadlo U stolu. Narodila se aktivita, která se chce podílet na návratu svobody české kultury. Šlo vlastně o společenství přátel, kteří chtěli scénicky číst nebo inscenovat texty autorů, jejichž jména byla vymazávána z české literární scény. Na zrodu divadla se podílejí filozof Josef Šafařík, spisovatelé Antonín Přidal a Milan Uhde a výtvarník Rostislav Pospíšil. V této společnosti nemohl chybět nezávislý muzikant.

0: Psal se 17. listopad 1988. Zvláštní datum. Večer v sále na brněnské Šelepově ulici, tedy na Šelepce, má v podání Hadivadla premiéru slavný Büchnerův Vojcek v překladu Ludvíka Kundery a v režii Ivo Krobota. Vedle velkého Albana Berga se na hudební tváři inscenace podílí také Jiří Bulis. Jeho popularitě napomáhá i recitál pro Českou televizi Ostrava. Píše hudbu pro film Fera Feniče Zvláštní bytosti a taky se vrací ke starým přátelům textařům, k Janu Vodňanskému a Zdeňku Šlajsovi. Začínají se otevírat nové obzory.
1: To zázračně čilé a vždy pohotové svítání připravujeme.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jiří Bulis, popáté a naposled.

0: Naše vzpomínky na osobitého hudebního skladatele, klavíristu, autora textů a trochu i herce Jiřího Bulise jdou do finále. Život se sice ubíral ve starých stopách, ale přece se něco změnilo. Jiří spolupracuje s televizí, filmem, jezdí z místa na místo. To podstatné však zůstalo. Některé jistoty pevné jako kotva z dřívějška a hlavně přátelé. Mezi nimi opět Miloš Štědroň.
1: Jiří prostě byl stálou součástí divadla a patřil k tomu polívkovskému vlastně jakémusi týmu, takže jsme se potkávali v divadle pořád, no a kromě toho Jiří byl velice společenský člověk, takže když ho chtěl někdo najít, tak ho našel u očku vedle televize, kde prostě seděl a popíjel jeho oblíbený vaječný koňak a jedl jakési trubičky, to já nevím, protože já jsem tam vždycky jenom prošel velice rychle a nebyl jsem v té době ještě stálý návštěvníkem kaváren, to až v pozdním věku.
0: Když se v Brně otvíral kabinet Můz, Jiří Bulis přinesl zajímavý dárek. Vydal soukromým nákladem kazetu svých songů ve vlastní interpretaci.

0: pak sobota, neděle a žádnej svátek.
1: 12. května roku 1993 je Jiří Bulis opět na cestě z Brna do Ostravy.
2: Na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí nezvládl řízení a v troskách svého auta umírá. Bylo mu 47 let. Poslední rozloučení se skladatelem se pak uskutečnilo v Prostějově. Jedna pozoruhodná kapitola moderní české hudby se předčasně uzavřela.

0: teď si uvědomuji, že jsem s tou uzavřenou kapitolou vlastně neměl tak úplně pravdu. Neboť Borisova hudba žije snad víc, než je obvyklé u jiných autorů, na českých jevištích v různých podobách dál. V Hadivadle se v roce 1997 narodilo představení nazvané Proklatec a ne Psoaré s písněmi Jiřího Bulise ve zmizelé kavárně Kolbaba. O níž jsme se už zmínili v jednom z předešlých dílů. Večer získal dokonce cenu Alfréda Radoka za hudbu. O dva roky později se na scéně Klicperova divadla v Hradci Králové objevuje v režii Vladimíra Morávka inscenace Mariša, popravdě však Mařka, čili Tomáš za to bestio. Opět s Bulisovou hudbou a následně opět s cenou Alfréda Radoka. Skladatelovi šanzony se objevují jako dominanta večera nazvaného Kabaret Prévert Bulis, který uvedl režisér Jan Borna spolu s Jaroslavem Duškem v roce 2005 na scéně Pražského divadla v Dlouhé. Na stole přede mnou stojí sklenička s vaječným likérem. Trochu ze sentimentu, na památku. Bulisovy oblíbené trubičky tu ale nemám. Za to znovu a znovu poslouchám jeho hudbu. Vyšla na CD s názvy Tiché písně a Works, věci. Z archivu a pozůstalosti je dali dohromady Jiřího staří přátelé, mezi nimi Jan Beránek a Břetislav Rychlík. Něco takového jsem ještě neslyšel. Kroutil prý hlavou zvukový mistr, když ony staré nahrávky čistil. Já se teď necítím povolaný cyklus o Jiřím Bulisovi ukončit. To prostě nejde. Vždyť jsem jen o ním bezejmenným pamětníkem, kterého tlačila tvrdá židle v hledišti provázku poté, co si vystál frontu na lístky. Někdy jsem ho slyšel hrát v klubu na klavír. Měl na sobě svůj oblíbený takový kropenatý černobílý svetr. Nebo se tomu říká norský vzor? Poslední slovo, tedy spíš vzpomínky, budou patřit pánům Štědroňovi a Goldflamovi. Ostatně bez jejich osobního a osobitého svědectví by se tento pořad vlastně ani nenarodil.
1: Když Jiří zahynul nečekaně, tak si pamatuju, že jsme právě slavili přechod provázku z toho starého prostoru, to znamená z Domu umění, do toho nového, do CEDu, čili do Fanalova paláce na Zeleném trhu. No a tehdy vím, že Bolek Polívka byl naprosto z toho zničen, plakal a říkal, že z hodou okolností se to spojilo se smrtí Zdenka Pospíšila. Že? Takže měli jsme celý ten přechod nějak poznamenaný tady tímto a vůbec jsme neměli radost z toho přechodu na to nové působiště, které bylo velkolepé po všech stránkách technicky, prostorově a bylo to poznamenáno tady touhletou tragickou atmosférou, která nějak vyplývala z té smrti dvou lidí, kteří byli neodmyslitelně spjati s provázkem a kteří vlastně vytvořili jeho design.

0: třeba jsme si dali schůzku, že mě to přehraje ty písně nebo ty melodie, a vždycky to bylo lepší, než jsem si vůbec mohl pomyslet. Takže jsem s ním mnohá léta spolupracoval a mnohá léta jsme si vyprávěli od věcí soukromých, rodinných, problémech a tak dále, až po ty umělecké historky, a prožili jsme spolu, abych tak řekl, bouřlivé večery, ať už tady v klubu brněnského městského divadla, tehdy Mrštíku, kde jsme hulákali ty Bulisovy písně, a byli jsme takhle tak kamarádi, že když se pak tragicky zabil v tom autě, mluvil jsem na jeho pohřbu, když jsem ho viděl v té rakvi, nechtěl jsem se jít podívat, pak jsem šel přece jenom, a když jsem ho viděl, tak jsem se úplně takovým vzlikavým pláčem rozbrečel, jak když umře někdo strašně blízký, no a on teda taky mě strašně blízký byl.
1: Nekonečný valčík, nekonečné nebe.

0: cyklu Životopisy jsme se dnes podívali na osudy hudebníka a divadelníka Jiřího Bulise. Pořad připravila Zuzana Ledererová, v režii Lukáše Kopeckého četl Vladimír Hauser, zvuk hlídal Josef Daněk.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Kde je Pohoda?
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Karel V. roznáší guláš. Mexický, o korunu dražší. Pro mne, za mne i indický. Knedlíky jsou oschlé. Maso pravděpodobně z Bernardína. Chcíplého, na záškrt. Mně na tom teta nesejde. Já jsem se s panem Pickem nedohodl. A to mě tíží. To mě křeše. Ježíš Maria Josef. Já jsem se tady na Balkáně totiž pozdržel. Předevčírem týden. V pátek. Pan Picek nevidoucím zrakem mhoural na televizi a přemítal. Při mém třetím rumu na mne koutkem oka zašilhal a objednal si také druhý. Zazdil ho do piva. Co by pan Picek oslavoval, podivil jsem se. A proč by konec konců neoslavoval? Radosti stáří jsou rozličné. Vypadl mu ledvinový kamínek, dočetl se, že život na Marsu je možný, nebo podobně. Bylo před 10:00, zbyli jsme tu sami. Každý na svém vysezeném místě, Karel V. na nás káravě zahlížel, štamgasty roztrpčuje, když se na ně před zavírací hodinou káravě zahlíží. Poručili jsme si rum, já čtvrtý, Picek třetí. Šoustli jsme ho do sebe, zaplatili jsme. Okrášlil jsem se čepicí a odcupitel jsem na pisoár. Picek taktéž. Mlčíce, vymočili jsme se. Vyšel jsem z domovské restaurace a stanul jsem uprostřed vozovky na dešti hvězd. Paráda, prosím, nedozírno, věčnost. Otočím se a pan Picek stojí vedle mne. Ne v povzdálečí, přímo vedle. Slyšel jsem jeho dech, to bylo naprosto neobvyklé, ba k nevíře, porušení všech vžitých obyčejů. Přistihnout nás takto kdokoliv ze stálých hostí anebo z personálu úžasem by skoprněl. Pan Picek, kam lidská paměť sahá, se při odchodu z restaurace nikdy s nikým nezdružoval. Odcházel sól. Vyčíhal si příhodný okamžik a nespatřen se vytrácel. Prchal jako zajíc. Zavalitý a nemotorný zajíc s velkým čenichem. Proto jsme ani nevěděli, kterým směrem bydlí. Jistě, že v Rychnově nad Kněžnou jsme se mimo děk zblížili, ale to byl chvilkový rozmar v mimořádné situaci. Pak se to vypařilo. Náš vztah se znovu přizpůsobil vžitému obyčej. Za ten rychnovský poklesek jsme se v skrytu drobítek styděli. Zdravili jsme se, zahřívali jsme svoje vysezené místo, jak se patří spolu nepromluvili, dojedli, dopili, zaplatili. A mezi tím, co jsem dokuřoval, či zdobil se čepicí, pan Picek se vytratil. Je opilý? Nebyl opilý. Stál uprostřed vozovky, čímž se hrubě prohřešoval proti dopravním předpisům a slyšitelně dýchal. Astma. Diagnostikoval jsem. Hvězdy sešely. Je jich tam na nebi jako štěnic, povídám co nejledabilej, abych té krom obyčejnosti srazil tipec. Nezbožňuju dojímavé scény u hospodských vrat. Doprovodím vás, řekl pan Picek. Skoprnil jsem úžasem. Loudali jsme se směrem severozápadním k Příčné ulici. Je to 2620 kroků, mám je odpočítané. Pan Picek kráčel s nosem svěšeným k městskému dláždění. Snad počítal dlažební kostky. Ludvík Jagiellonský, povídám na zdař Bůh, utonul v močále i s koněm. Drzost, řekl si pro sebe pan Picek. Neposlouchal mě. Nám jednou zapad do bahniska kanónek, dál bodře rozprávím, v Haliči. Uvázeli jsme na něj lano, zapřáhli tank a kanónek jsme vysvobodili. Byl od bláta, že by ho vlastní máma nepoznala. A vlezlost, řekl si pro sebe pan Picek. S medvědem po telefonu se dohovoří snadněji. Za Jagiellonců halt nebyly tanky, v tom je ten vtip. Neumdléval jsem. Jaká drzost, že jdu s vámi, řekl asi po 100 krocích pan Picek a nepatrně ke mně zvedl svůj chobot. Vy máte rád štěnice? Tím mínil sebe. Nebyl v nejlepším rozpoložení. Moc ne,
Jenomže vy mě štěnici nepřipomínáte, spíš toho koně. Konverzoval jsem o stopér, francouzský destriér. Byli to těžcí koně, jezdilo se na nich do války. Do války. Přemítavě pokýval pan Picek čichovým orgánem. To jo, opět jsme ušli cirka 100 kroků. Víte, já jedu pořád, stále ještě kýval, ustavičně. Teď už to se ví pospátku, jinu jsem kůň. A nahrbil se a nemotorně imitoval koně, jenž nese skvostného a vítězného rytíře. Ten kůň byl velice těžký, ten kůň klopítal únavou a kopyty se bořil do země. Rytíř ho švihal skvostným bičíkem a zatínal mu skvostné šporny do slabin. Ale ne, pan Picek na mou duši nebyl opilý.

0: Pan Picek na neštěstí nebyl opilý. Dneska si to vyčítám, že jsem načal řeč o válce, jenže on na ní bez toho myslel ustavičně. Pan Picek ji měl v sobě zarostlou, jako trn v patě. Ne v patě, ne, v srdci. A já? Vyhrál jste v matesu? Odskočil jsem za zhonem do humoru. Humor je moje hlubina bezpečnosti. Častokrát se do ní vnořím až na samé dno. Tudíž až po kolena. Nehluboká hlubina. V čem? Nespolupracoval pan Picek. Dosud stále byl kůň. Koně nesázejí do lotinky. Zdá se, že něco oslavujete, naléhal jsem. Nikterak se mi ovšem nezdálo, že by pan Picek pěnil povznesenou náladou, ale někam odvést řeč jsem musel. Není zdrávo drásat si nitroválečnými zážitky. To jo, konečně přisvědčil. Jmeniny? Příchod jara? Vskutku osobitý humor. Bylo 29. září. Výročí, suše odpověděl pan Picek. Nezdíleje se mnou moje bujné veselí. Narozeniny Evžena Savojského? Rozlaholil jsem se jak trhovec. Za mlada na koleji, aby byl důvod k napití, jsme slavívali kde jaké výročí. V září to bylo, pamatuju, mimo jiné úmrtí Jaroslava Vrchlického, narození Albrechta z Valdštejna, bitva u Lučence, bitva u Borodina a bitva na Marni. Já jsem studoval dějepis na data, já mám pamatováka. Byli jsme všelijaké driáky, chemici na ně v cimře sestrojili celou fabriku. Pálili samohonku, bůh ví z čeho všeho, hádám, že i z komářího sádla. Sichr v tom byl metylalkohol, ale co jeden nevydrží, když je mu 28 a je po válce. Jaké je s dovolením vaše výročí? 40. zkrátka odpověděl pan Picek. Nějaká rodinná událost? Jo, zkrátka odpověděl. Kdybych si to byl trouba aspoň odečetl. 1984 minus 40, ale kdež pak já. Žertoval a žertoval. Pradědův sňatek? Koupě panství? Ne. Cesta, jízda. Pořád tam jedu i teď. Na koni? Vlakem. A kam? Kéž by mi býval jazyk zdřevěněl. Z Terezína do Auschwitzu vyhověl mé zvídavosti pan Picek. A bylo jasno jako po dešti. A bylo po humoru. Ušli jsme dalších 200 kroků. Pan Picek se zastavil a utkvěl na mě přemítavým pohledem. Vypadalo to, že nyní on si žádá odpovědi. 4 miliony, řekl. Mrtvých, řekl. Mimo jiné můj otec, řekl. Moje matka, strýc David, sestra Judita. Jí bylo 12. Sestra Verunka, bylo jí 6. Mně bylo 18. Já jsem byl práce schopný. Bohužel. Proto jste přežil, tiše jsem namítl. Ano, řekl pan Picek a bylo znát, jak se nutí k rozvaze a umírněnosti. Ani on jistě nezbožňoval dojímavé scény. Pracoval jsem v zelinářské zahradě, pak ve skladu. Třídili jsme kabáty, kufry, papuče, spodní prádlo. V pololedna začala evakuace, zmatek. Zavrtali jsme se do těch roztříděných hromad. Já byl v pánských kloboucích. Kránu jsme vylézeli a šmejdili jsme po lágru kvůli potravě. Nakonec bylo všude pusto, prázdno. Leželi jsme v magazínu na podlaze, nebyli jsme v stavu sehnout. Z hladu. 27. ledna nás zachránili vojáci. Byla sobota, vojska 1. ukrajinského frontu. Vy jste byl voják? Přikývl jsem. Urazili jsme posledních 100 kroků, příčná 12. Tu i onde se v oknech svítilo. Odkud si zněla sladká hudba? Lidé. Přežili jsme, konstatoval pan Picek. A to je štěstí, na to já. A v tom ta lampa pukla, skleněná ze vzácného skla, rubínového. broušeného. Rozprskla se na kvadrilion střípků ta lampa. Ta usmíkaná lampa v dutině hrudní, za 6. až 9. žebrem, páně Pickovým. Chňapl mě za klopy, jeho rozvaha ztratila balanc a spadla, jako by snajper se střelil. Rozčílil se, rozlítil se, byl menší nežli já a prskal mi do obličeje.
1: Seru vám na to štěstí. Zvysoka. Oni jsou tam, v Auschwitzu. Je z nich popel, je z nich bláto na poli. A já žiju, žiju a žiju do zblbnutí, žiju. Svinstvo, člověče.
0: Život není svinstvo. Zařval jsem na něho, seč jsem byl. Umlkl, pustil moje klopy, svěsil nos. Jak chcete, ale mě to netěší. A odcházel. Vzdaloval se, zašel do tmy.

Panu Pickovi jsme dali vytisknout parte, složili jsme se na ně. Já se sumíroval text, konzultoval jsem ho s přítomnými štamgasty i s Karlem V. a s oběma kuchařkami. Dejdar s Pouchem obstarali výrobu a distribuci a zkontrolovali, jeli i s pohřbem všechno v pořádku. Bylo to celkem v pořádku, pohřební služba u nás funguje spolehlivě. Nezbytné údaje, zejména o stránce finanční, jí už poskytl zeťák Pickovi Bytné. Dejdar při té příležitosti objednal za nás kytici, i na ní jsme se dodatečně složili, nebyla drahá. Parte je vylepené všude po městě, leckde i v krámech, na dveřích nebo ve výkladní skříni, i tady na Balkáně, na stěně za výčepem, aby si lidé povšimli. Jsme na to parte hrdí. Nebýt nás, sešel by pan Picek ze světa a nedochovalo by se o tom žádného oznámení. Vytratil by se a záhy by chyběl rozhodný důkaz, že tady byl. Nalepím ti sem to parte, Františku. Text je stručný. Ba chudý, připouštím. My jsme to však o panu Pickovi víc nezjistili. VČT jsou nejspíš východočeské tiskárny. Citát je z Platóna, Apologia, obrana Sokratova. Ne, nečetl jsem ji. Kdysi jsem si ty věty odkud si opsal do notýsku. Představoval jsem si, jak jinak nežli s humorem, že se mi mohou hodit na parte. Přepustil jsem je panu Pickovi. Ale už je čas, abychom se rozešli, já na smrt, vy k životu. Kdo však z nás jde k lepšímu údělu, není známo nikomu, leda Bohu. Právě jsme povečeřeli, vrátili jsme se z Pardubic, z kremace. Vlak přijíždí v 18.02, jednou se přesedá. Bylo nás z Balkánu na kremaci 5. Ostatní čekali návštěvu, bolili je zuby a tak podobně. Nás 5 a dvoučlenná delegace závodní organizace ROH z OPBH, 7 lidí. Všechno bylo celkem v pořádku, obřad kraťonký, hudební doprovod jsem sám osobně vybral. Hráli z Amplionu, zasvítí mi ty slunko zlaté, spektrální třída G, tak to jde furt. Hlad mám jako vlk, přiznal se pan Pouch, když jsme v chocni přestupovali do motoráku. Napadlo mě, co bude s popelem. Zpráva krematoria sdělí písemně termín, kdy lze vyzvednout schránku s popelem zesnulého. Komu sdělí? Motoráček sebou cukl, vyjížděli jsme z chocně. V chocni nejsou příliš významné historické památky. Renesanční zámeček, barokní kostel s roztomilou baňatou zvonicí. Věži ze sklonku 12. století se to arci nevyrovná. Svojšín je starší než Choceň. Jakasi žije cůně. Už je jí 24 pryč. Třeba se rozvedla, je v Plzni, v Mariánských lázních, přechodné ubytování, v podkroví hotelu. Blížencům bylo v září 3,5. A kdo je po večerech ohlídá? Z nádraží jsme namířili rovnou na Balkán. Měli jsme všichni hlad jak vlci. Kuchařky pro nás rezervovali vydatnou večeři, svíčková na smetaně, masa 150 gramů. Pan Pouch snědl 8 knedlíků. A u Pickova stolu někdo seděl, jako by nic. Loupnu okem po Karlu V. a ten jenom krčí rameny. Na věky stůl být neobsazený nemůže. Zákon ekonomiky. No ano, pochopitelně. Mladík, přeměřil jsem si ve Třelce ke 30 v tmavomodré kombinéze, bavčí a pietonik, šofér, ocajchoval jsem si ho přes polní. Vzal ho nešť. Karel V. mi servíruje lžíci, abych vyjedl omáčku. Dopil tonik, zamáčkl cigaretu, pozbíral si své krámy, krabičku spart, sirky, klíčky, šofér, toulavé plemeno. Před Balkánem stojí zaprášený nákladák s vlekem. No, buď si šofér od nákladáku. Vyjedl jsem omáčku. A teď turečka, bendil jsem si, po turečkovi čtvrt decák rumu nebo slivovice. Až podle okolností není vyloučeno, že se sednem.
Čeština má i svá úskalí, Františku. Například nesnese se sestrou. Pohřební parta. Přitrousí se kuchařky, otřou si ruce o zástěru a budou se vyptávat. Slušnej pohřeb, chudák, pan Picek, tak už to má odbitý. Jsou v Pardubicích banány? Šklebí se na mne hleci svého cizinče. Připomíná mi někoho maturitní ročník 1975-1977 jako Cůňa. Absolvoval vysokou pedagogickou a nad první učitelskou gáži se mu rozbřesklo, že šofér od nákladňáku bere i dvakrát tolik, vzal ho děs. Ale co si společného s Cůňou, jako by tu bylo, nebo je to má obsese? Kdyby nebyl nakrátko sestříhaný, kdyby se mu nartu vlnil hebký knírek, kdyby se pod montérkami zastříbřila vestička, panenko svatokupecka, Viktor Marš, ty jsi mě tu scházel, nádhero. A zrovna dnes přistoupil k mému stolu, hyena obchází naše stoly, až umřem, bude u nich sedat se svými kumpány, střídání generací. Pěkně děkuju. Teď mě pozdraví bonjour, nebo úctivý hlubosklon, pane profesor, přivolá si Karla, osloví ho garçon, s nosovkou a s přízvukem na druhé slabice a pozeptá se, jaký zde v této tratorii vedou koněk. Martel, Hennessy, padej nádhero, odprejskni emaile. Koš.

Dobrý den, řekl docela obyčejně. Bonjour, zaskočen jsem zakoktal. A zmaten jsem neovládl svou pohostinnou pravici, jež ho zvala, aby si přisedl. A on si přisedl. Nový job, schopil jsem se a vyzývám ho na souboj, poukázav na jeho modráky, on se však neurazil. Co je se Zuzkou? Zeptal se trochu provinile a zcela míru milovně. Není mi známo, odsekl jsem. Na dobro se odstěhovala, vdala a odstěhovala, loni. Svojšin jsem zatím zapřel, ať se fešák namáhá. On ale podumal, kousl se do palce, palec byl od čmíru a potom ten začernalý palec obrátil dolů k zemi. Prastaré gesto. Poražený gladiátor prosí schromážděný lid římský o holé bytí. Lid římský nespokojen si o produkcí obrací palce dolů k zemi. Rozsudek smrti. Kruci, povídá, ulomil filtr a znovu zapálil. Neobtěžuju. A proč by odprejskával? Vyslechnu si, jak se tuží můj bývalý žák, svižný a pružný dědic této země. Můj kardinální pedagogický neúspěch zmužněl milovníček a nechová se jak onuce. Otrnulo mu ve zevnák laďáku pašované hodinky. Židle byla volná, řekl jsem rezervovaně a usrkl. Jsem si turečka hustého protekčního pro členy funebrální expedice. To venku je váš nákladák? Můj, přisvědčil. Soukromý? Pravím výsměšně. Nahmatal jsem jádro pudla. Byl jsem na stopě, černá jízda. Ne zrovna nutně pašované hodinky s vodotryskem, skutečnost bývá méně dobrodružná. Veze soukromému zákazníkovi soukromou fůru písku, cementu, střešní krytiny, státním, respektive družstevním vozidlem. Meloušek za stovečku, není-li ten cement i odcizený, denně stovečku, měsíčně 3 tisícovečky. Pružný šofér od nákladňáku bere sumárum 3x tolik, co učitel, i 4x. A už se sesedli. A kuchařky se přitrousily s voučníkem, švestkový koláč. A já tu mařím čas s recidivním švencířem, hoštaplírkem, nedávno z basy vylezlým. ČSAD, odvětil, jako by se nechumelilo, kurážný mladý muž. Povedli se nám, dědicové. Budu o něm vyprávět panu Pickovi na onom světě, na Marzu. Sedí, víte, pingl a šofíruje nákladák. To je co, už od jara. Změna je život, pane profesor. Točit pivo a čumět na náves, i hrobník si vás zhnusí, že jste basista. Špatenka a kámoši jsou svině. A Zuzka je pro mě zabitá i s klukama definitivně. Já to vím. A po druhé si sbírá svoje sparty a sirky. Pojedu, povídá. Po půlnoci jsem v Plzni. V Plzni? Nechápu. Co zas lže o Plzni? Říkal jsem, ne, ČSAD Plzeň, moje mateřská základna. Vy žijete v Plzni? Tu je to jadýrko. Dolízá za cůňou od města k městu, šmejt. Cůňere z práce, on na ní čeká na schodech. Se většině divíte. Ukážu vám občanku, je tam i adresa. Přes den ale většinou nejsem doma, jezdívám tuhle štreku do Ostravy, do Bruntálu, do Olomouce, ráno tam, k večeru zpátky. V pondělí náhradní volno. Mně je jedno kriminálu dost. Touhle dobou už bývám mezi Prahou a Berounem, jenže mě vylítla trubka ke vstřiku, vypadla matice na čerpadle, víme. Zali to myšlí. Hrabal jsem se v tom 2 hodiny. Jedu s Opavy. Znělo to věrohodně. Já ale nejsem dnešní příteli. Políčíme si na Ouhoře. Je servírko? Vypálil jsem zde nadání od boku. Však on se podřekne. Kdo? Cůňa, totiž Zilvarová. Hledí na mne jako na pomatence. Zuzka, a kde je servírkou? No v Plzni, hulákal jsem na něho. V Mariánských lázních nebo kde? Já nemám potuchy kde. Proč jste se nakvartíroval do Plzně?
Karel V. si opodál decentně odkašlal. Zde v této restauraci se nehuláká, notabene po pohřbu Štamgasta. Mareš se lehince podmračil, pak ale zřejmě usoudil, že proti věku není léku a že ve mně hlodá skleróza. Abych byl co nejdál, povídá schovývavě, když už to potřebujete vědět a nekřičte na mě. Ne v Mariánkách, já byl v té ulici, Příčná 26, asi tak před měsícem. Jel jsem ze Svitav, vezl jsem soustruh a obrážečku a nedalo mě to, a že se podívám na kluky, jestli budu mít štígro, půjdou ze školky. A nešli. Vartuju před domem, nejdou a nejdou. Číhnu na zvonek, ne, zazvonit jsem se nechystal, to by nemělo cenu, jenom jsem zavadil očima, bylo tam cizí jméno, Pacák Jindřich. Může bejt, vdala se, mutíroval jsem, ale pak mi to připadlo srandovní, že by byla Pacáková. Kluci, že by byli Pacáci, tak ona se přece vdala. A nikam jinam. Alimenty jí posílám sem? Zbytečně si je postrkujou z pošty na poštu. Ona se vdala do Mariánek? Znělo to věrohodně a bylo to věrohodné. Odpust, šofére, od ČSAD, Mareši Viktore, Kajuse, přeju ti všecko nejlepší, vydrž. Tohle je slibná štreka, ale svojšin ti, nehněvej se, zatajím. Nevedlo by to nikam. Blíženci nemůžou mít dva otce. Jejich otcem je Josef Švarc. Josef Švarc není srandovní. Cuňa se nerozvedla a není v Plzni, není v Mariánkách. To jsou zas moje iluze. Josef Švarc je ajzmboňák a o blížence se postará. Neodpovídal jsem mu a on pochopil. Zvedl se, podali jsme si ruce. Máte recht, řekl. K čemu bych jí byl? Výborně, Mareši, ta písnička se nespívá o nás. Ta písnička se zpívá o cůně. Šťastnou cestu, povídám já. Normálka, povídá on. V noci se dobře jede. Zbyl na mne růžek koláče. Venku naskočil motor. Trambus, křáb do muzea, odborně se zaposlouchal pan Dejdar. To byl příbuzný? Ne, odbil jsem stroze jeho všetečnost. No, že jste na sebe ňafali. I neňafali. Trambus. Být to Fiat Ritmo, vyjadřoval by se uctivěji. No, ať si. Normálka. Zapili jsme pana Picka slivovicí, přetáhli jsme zavírací hodinu, očka se mi klížila, putoval jsem domů, u Pacáků se svítilo Příčná 26, čtvrté patro, levé krajní okno. Ulicí odcházel pan Picek, klopítal únavou, vzdaloval se. Byl to Perny.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, přeji vám příjemné chvilky při poslechu půl hodinky pod světly ramp. Od mikrofonu vás vítá její autor Jiří Kasal. Divácky dlouhodobě velice oblíbený český televizní seriál Hříšní lidé města Pražského ozdobili kromě hereckých výkonů Jaroslava Maravana, Františka Filipovského, Josefa Vinkláře a dalších i písničky Zdeňka Lišky a Vladimíra Síse, které účinně navozovaly atmosféru doby a hlavně specifického staropražského prostředí. Jejich interpretkou byla zlínská rodačka Věra Nerušilová, členka Inkognito kvarteta, majitelka nejhlubšího kontraaltu v republice. Ta bude hlavní aktérkou pořadu, který právě začíná.

a já nic. On porád doufal, že přijdu k rozumu. On porád doufal, a já nic. Jsem kočka zaběhlic, jsem kočka zaběhla, ric, pic.

0: zaběhlic, kočku zaběhlic.
1: V rámci našich medailonů zpravidla vedeme vzpomínání od začátku a nejinak tomu bude i tentokrát. Proto jsem v úvodu paní Věře Nerušilové položil obligátní otázku, jaké byly její první kontakty s písničkami a zpěvem vůbec.
2: Zaprvé jsem z hudební rodiny, protože starší sestra hrála na piano, brácha měl kapelu v Třebíči, můj mladší brácha, který teď žije v Americe, ten hrál na trubku na housle, maminka hrála na housle. A my, když jsme se sešli, tak celá rodina byla schopna zpívat i trojhlasně, což byla obrovská výhoda. A o Vánocích třeba rodina zpívala koledy asi hodinu a všechno to bylo hudebně tak nějak zaměřené. Tak zaprvé ve škole se zpívalo. A potom, když mě bylo 12 let, tak moji starší sestři rodiče koupili kytaru. No a tím to začalo, protože já vždycky jsem přišla ze školy, popadla jsem tu kytaru, šla na půdu, jeden spolužák mě napsal takové ty asi 3 kytarové značky, no a tam jsem začala hrát na tu kytaru a zpívat si k tomu. Když jsem byla na ekonomické škole, na obchodní škole, tak jsem založila takovou skupinu 10 dívek, taková desítka. No a já si vzpomínám, že takovou tu melodii těch 60. let, tenkrát jsem na to napsala nějaký text o té škole a pan ředitel byl úplně nadšen, že my vlastně chodíme reprezentovat tu školu. Já mám dojem, že to bylo na to toho jsem napsala ten text a dokonce jsem donutila jednu dívku z bohaté rodiny, která hrála na klavír, tak rodiče jí koupili harmoniku, aby s námi mohla také v té desítce být. Takže jsme takhle reprezentovali školu. To mě bylo těch, já nevím, 16, ale už ve 12 letech jsem účinkovala veřejně, protože moje starší sestra byla krásný sopránek, tmavě zabarvený, takže my dvě sestry jsme zpívali. To byly takové akce na náměstí a před nějakými schůzemi, nic jiného, nikde se jinde nedalo účinkovat. A potom, když dorostla další sestra, tak dokonce jsme zpívali jako trio, to vím, že jsme jeli někam do lázní. Dneska ta moje nejmladší sestra, tak ta je ředitelkou Bertramky, Vlastička. No, takže ta v té muzice pořád také pokračuje, i když neaktivně. Ale jeden čas s námi zpívala v Inkognitu, protože tam se vystřídalo 11 zpěvaček. Tak od 15 let já jsem byla tedy dost divoké dítě a já jsem milovala jsem jazz a v Třebíči byl orchestr pana Váni, on tam hrál ve Minárně a já vím, že jsem řekla našim, že jdu do kina a já jsem si tam odskočila a od té doby vždycky, když se potkám s nějakou kapelou, se kterou se neznám, tak si zaspívám Summertime a Oh, When the Saints Go Marching In. Jo, takže to už umím od 15 let, tak to byla taková moje první veřejná vystoupení.

0: Nedlouho po absolvování nižší ekonomické školy v Třebíči Věra Nerušilová zamířila přes Jihlavu do Prahy, kde se stala členkou Československého státního souboru písní a tanců. Ale o tom podrobněji vám bude vyprávět sama.
1: No potom jsem odešla do Prahy, vlastně už za tím zpíváním, a stalo se to tím, že jsem byla zaměstnaná potom v Jihlavě, což je blízko Třebíče, a já jsem tam zpívala na náměstí, nějak to bylo v rámci chmelu nebo něčeho takového, nějaké slavnosti tam byly, a nějaký pán za mnou přišel a říká, ale to je hrozná škoda, vy byste se tomu měla věnovat. Já tam vyřvávala s kytarou, svým mohutným hlasem. A tak když potom mě řekli, že bych mohla jít, to byla ta společnost pro šíření znalostí, tak já jsem přišla do Ústředí, ale tam jsem nastoupila v září a hned jsem šla dělat konkurs do souboru písně a tanců, který tenkrát byl vypsaný. A oni mě okamžitě přijali, takže já jsem přišla do Prahy v září a už jsem od 1. ledna vlastně dalšího roku už jsem byla v tom souboru písně a tanců. Já, když jsem tam na ten konkurs, na ty Vinohrady, to bylo v tom domě železničářů na Mírovém náměstí, když jsem tam přišla a teď na té chodbě se tam rozespívávali ti operní zpěváci, opravdu to byli školení zpěváci, tak jsem se sebrala a šla jsem ven, říkám, no tak to vůbec nemá smysl. A tenkrát v Praze jsem potkala kamaráda nového, no a ten mě hnal zpátky, říká okamžitě zpátky, zkusit to musí, všecko se musí v životě zkusit a jemu vděčím za to, že jsem ty schody znovu vyšlapala a zaspívala jsem, no a když jsem tam zaspívala ty tři oktávy, každá oktáva tedy neurovnaná, ale hlavně, že já jsem zpívala tím naturhlasem. A oni v tom souboru měli tam právě takový harekačkový kvartet a nebo trio a do toho těžko se scháněli hlasy, protože to se rve tady úplně ze srdce. Znáte tento typ zpívání? Když dáte ten mikrofon kousek dál, tak já to, aby vám to neurvalo, tak já kousek zaspívám. Hrabaj děvčo, hrabaj, to zeleno se no, no a tak dále, no.

0: Jednou cikánskou písničkou v podání Věry Nerušilové za doprovodu cymbalové muziky jsme hudebně doprovodili zpěvačino ohlížení se za časy ve Státním souboru písní a tanců. V oblasti populární hudby na sebe tato velice talentovaná zpěvačka bez pochyby nejvíce upozornila výrazným působením v pozoruhodné vokální sestavy Incognito Quartet. Jeho repertoár představoval dosti široké spektrum od swingu přes spirituály a tramské písničky až k lidovkám. Jedna raná skladbička Incognito kvarteta, nazvaná Na Vlachovce, dala název později populárnímu pořadu. Složení tohoto souboru se měnilo. Vystřídali se v něm například Jana Koubková i životní partnerka Josefa Škvoreckého Zdena Salivarová. Nejstabilnější oporou Incognito kvarteta byla právě Věra Nerušilová, která je tak nejvíce oprávněna hovořit o jeho historii od počátků.
1: A my jsme byli takových 5 kamarádek, jsme byli v tom souboru písně a tanců, kde se jezdilo na takové dlouhé zájezdy po republice a jezdilo se i po cizině. Můj první zájezd byl Čína, Mongolsko, Korea, potom to byla Paříž, měsíc. No, to bylo fantastické v době, kdy se nikam nedalo vjet. I když tedy jsme byli trochu jak v polepšovně, nás šíleně nás hlídali a opravdu to byl spíš samý zákaz než samé povolení. Ale to právě jsem byla tedy já, Věra Nerušilová, Marie Pokšteflová, to byl první alt, já druhý, a druhý soprán, tam se postupně vystřídal mnoho zpěvaček, ale první v tom byla Olga Stanadová a vždycky soprán byla Jindra Stříteská. A ten druhý soprán, to právě, jak jsem říkala, ta Olga Menšíková, později, když jsme přecházeli do paravánu, už tam s námi nešla, protože my jsme vlastně tu Olinku na jednom zájezdu, v Košicích vím, že to bylo, tak jsme ji seznámili s Laudio Menšíkem, my už jsme se s ním znali a on právě se ptá, kdo to je, a ona se mu moc líbila. No tak nějak se dali dohromady a potom se vzali a v momentě, kdy my jsme přecházeli do toho divadla Paravan jako profesionálky, to byl rok 63, tak ona už s náma nemohla jít, protože musela tam dokončit tu mateřskou. No a za ní nastoupila další naše kamarádka Zdena Salivarová, zase budoucí Škvorecká. No a když ta Škvorecká zkrátka odjela s manželem, s Pepíkem odjeli do ty Kanady, tak za ní potom nastoupila tady právě na tom CDčku Věra Nerušilová a Incognito Quarte, takže tam potom byla moje sestřička Vlasta, dneska Cibulová, která vlastně ukončila vysokou školu filologii v Brně a poslali ji učit někam do pohraničí a bylo to tam úplně strašný, tak utekla do Prahy, začala studovat další školu, jinak tenkrát, kdo nepracoval, tak vlastně by mohl být i zavřený. No tak bydlela tady se mnou v tom internátu, já tenkrát jsem měla manžela v Americe, co by tanečníka, no a zpívala s námi 2 roky. No a potom za ní nastoupila Jana Koubková, která v té době vlastně ještě tomu jazzu se tak nevěnovala. Ta s námi byla pouze rok a na tom CDčku je zajímavé, to právě se pro ní velice hodilo. Tady to dám, rádám a tak ta má, Janička ta má solo. No a potom jsme vlastně museli vypsat konkurs, protože ono to není tak jen vzít 4 zpěvačky, aby jim to šlo dohromady a my už jsme byli sespívané, já vždycky tedy jsem se musela hlídat, abych se stáhla, to už když jsme natáčeli, tak vždycky já jsem byla o ten krok kousek, musela jsem být od mikrofonu.

0: Zatím jsme se s Věrou Nerušilovou dotýkali personálního složení Incognito kvarteta, které v lecčems navazovalo na úspěch sester Alanových a bylo jakousi českou odpovědí na druhou vlnu úspěchu zámořských dívčích vokálních sestav Maguire Sisters nebo Clark Sisters. V závěru vám jejím prostřednictvím prozradíme, jak vlastně vznikl název Incognito kvartet.
1: My jsme začali dělat ty veřejné rozhlasové nahrávky, no a tam tehdy bylo spoustu těch komiků té doby, byl tam třeba také ten Jarda Štercl. A on říkal, no holky, nějak se musíte jmenovat. A my jsme nějak snad zrovna měli tam pralinky. On říká, se budete má pralinky. A takže já mám vím, že to první rozhlasové vystoupení ohlásili kvartet, jakože jsme pralinky. No a to se nám teda opravdu nezdálo. No a protože ono to vyplynulo logicky, to Incognito. My jsme museli na každé, potom už se nám ta vystoupení hrnula, už u nás chtěli, v té době žádný kvartet nebyl, sestry Alanovy už dávno skončily, a tak my jsme vlastně museli na každé to vystoupení na vedení žádat povolenku. No bylo to hrozný, jo. A že jsme si vydělali, my jsme nějak měli 180 korun se měli za vystoupení každá, ale stejně to pro nás tehdy byly peníze, když tam platy byly, když jsem odcházela z toho souboru, jsem měla 1400 korun jako solistka, takže ty peníze se nám hodily, ale najednou nás to teda chytlo. Takže tím, že jsme museli žádat o to povolení, tak jsme také někdy nežádali. No a tak jsme vlastně tam měli Incognito. Takže to úplně vyplynulo. Kdo první nás takhle ohlásil, to už tedy nevím, ale mělo to tu svoji logiku, že to vyústilo v to Incognito.

Zvolna končí dnešní setkání s Věrou Nerušilovou a některými klasickými nahrávkami Inkognito kvarteta. To druhé na vás čeká přesně za týden a Věra Nerušilová vám bude vyprávět třeba o působení v divadelku Paraván, ale také o tom, jak vznikl jeden z velkých hitů 60. let ze soboty na neděli. Nyní už se s vámi, milí přátelé, loučí autor Světel Ramp Jiří Kasal s poděkováním za poslech a přáním jenom toho dobrého. Ať se vám nic zlého nestane.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Haló?
1: Haló? Haló, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seul. Et alors, je veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlepte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám? Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: tak ještě jednou zavolala. Co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Alo, c'est moi.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia. 731 800 900 je telefon. Nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k té mostu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala. To je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, nerad mě, u té práce potřebuji přemýšlet. On je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je? A nebo kdybyste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak mm-hmm. A právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhému už moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem u mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba
1: opravdu nedokáže asi,
0: poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale už se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne. Ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco spravovali s chlapomu. No a teď někdo prostě furt mě do toho mluvil a někdy jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo z rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí, jako.
0: Uhum. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prýma holka, mám mu moc rád, protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodně, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš míč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mm-hmm. mě, já jí a spokojenost na obou stranách. No.
0: No. Říci se o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatický, takové malé vždycky zavolo v Prahy.
0: Dobře, teď myslím, že David.
1: Davida.
0: Tak
1: všechny pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Takže slušnost je poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes si v noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa. Nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek. Už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnosti a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala v koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já teda takhle. Já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy by to přijde, že má na mě stek, že mě bude. Že mě jako pomáhá.
0: Občas musí pomoci. Víčte,
1: Jo, a zase ty pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytknou, že máme svínky na kuchyňské lince, no takhle, já nemůžu třeba najít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k tomu, k té lince a najít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě doma bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: Já bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, ty už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala v 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako přízeň za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
1: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhá, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala stek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, nechce, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako příštilovou zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léčebně v České Kamenici, 3 měsíce jsem jenom léčila, pak jsem byla 3 měsíce v Rýci, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kice dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím, no.
0: Mm-hmm. Tak jste si to potom nosila v sobě, no. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezažila. Já jsem to, že jako nevěsta to byla jako samozřejmost, jo. Já jsem měl tři děti, 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala na vařinu a to. Ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala syna, je ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili sobota neděle a přivezli nám to, jo. No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně tím mezilidským vztahům někdy trošku nenahrává, ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: no,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji chodit
1: jako
0: navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom, že mi jako oblíká, slíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někdy pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince. Krásný

0: Víte na pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někdy stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. Mm-hmm. Rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiziště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roku už není. A já jsem měl s ní slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme si rekrovat, až to vybuduje. No. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a já jsem ujedný s ním, že budu mi od té chaty klíč. No a představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče, pořádky, jestli bych jim jiná ani nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolá. A tak se říká za robotu na životu.
0: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím, to je silný příběh, člověk do něčeho vloží roky to práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila, vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere, no.
0: Tak to je opravdu nečekaná ztráta, nedořešená.
1: Tak se dopadne křidla kuklu.
0: Tomu rozumím.

0: Mím ale ten dobrý pocit, že jste pomohl kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil, co jste měl. Ještě jednou, kdybyste to zopakoval Oldřichu?
1: Beze mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno za dost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Emoční linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok. Mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčný za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem, tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: to jsem si na ně... To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle, já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to neto. Majitel se se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 tisíc a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalový rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě po prázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on je vymkl byt, takže prostě jsem se mu neozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle jako jo. Tak jsem jako dělal machra a tak, že 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčný a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, si říct o pomoc nebo ji přijmout. Ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve 3 mě to nevyšlo a ve 4, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, co jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl být člověk, jo.
0: Milane, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mi tam řeknou, ta organizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
0: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochlupte, prostě, komu pomáháte, Milane.
1: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo, jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali, aby ho to jako prostě, najednou my tam prostě my se známe, jo, spolupracovali, jo.
0: Děkujeme, Milane, že jste zavolal a sdílel to. To byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
1: Děkuju, hezký den, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme to pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože my, já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu do stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme, my jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře, takže Jarko, tak zpátky pomáháme k tématu. Pomáháte si tedy jako rodina a pomohl vám někdy cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, jsi jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavebnin. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už jsme, jako už jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No a tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásná písnička od Damian's Mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi. Krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů, dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, tak šel nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal, samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc, já povídám podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se, já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku, a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici a řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále, takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skodů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní a já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový.
0: Marie,
1: to
0: je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
1: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, tak, takže všem děkuju, on to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak stávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
0: Děkuju, že jste zavolala a podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnoha posluchače.
1: Přeju, ať se vám hezky ušne a ať se vám něco hezkýho zdá.
0: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartušové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuju za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: A
1: děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela pár doby a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšim, aniž by se zeptali, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jít topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postele vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když to v takové situaci nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam vlezl ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Vzujte si boty. A on říká, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se zduval hned před dveřma. Protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě, jo. A to jsem mu poděkovala, že je mu to hodnej, že si ty boty zůl. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že mě vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsat řediteli a pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatej na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nějak, on jako pozdravil, já odpověděla a měla, nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já si nám to schválně vypl. No a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tu se nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převychovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převychoval.
0: No, no Zuzanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak tu praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc

0: ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila a říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes a proto má diabetický palec. Což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i něco, kdo potřebuje takhle. Tak mě jedno za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo? Nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaký ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že tím staříčkým ženám, chlapům, ona může být nadvýši.
1: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci. A těším se, že budeme v povídání pokračovat někdy příště. Ano.
0: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řovat, slzy pekly, sopely tekl. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože
1: Zuzanko, já
0: se
1: moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme si to příště. Ano?
0: Ne, prosím.
1: Tak to dokončete v jedné větě.
0: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá a pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
1: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobné případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete, zrovna když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se Panitko, lidi ostatní dozvěděli teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano, to já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma?
1: Zažívám. Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže, a budete to také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte,
0: jo.
1: Dobře, jak kdyby to bylo dobře, víte co? Tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře, paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost, noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně. A pojďme se podívat třeba na web noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon. Rozhlas, ano. Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc. Vysíte.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, kdy jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. A vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večer, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný, vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zase do učení. A takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky. A takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včil, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se z nejlepší advokáty Sokola si berou, aby vysoudili pro své bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask, A tak našli se takový lidi, co šli, a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky. A tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch
0: za
3: lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal,
0: stěžoval.
3: Že mě přepadli a zmlátili. Aha. No prostě to bylo neuvěřitelné. A je to, jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie. A já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje. Já jsem na to hleděl. A to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořad, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi, díky, že vás posloucháte, že jste se zapojil. No teď kapela Činasky.

0: dnešní téma nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci, pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou, spíš duševní záležitost, že mi dneska, nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích, odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve zpovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekordér a pán, a nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekordér v Hamburku, mě dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se ho bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byla takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, že taky chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbít na Mercedesovi, boční sklo se jim podařili rozbít. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by nikdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu. Tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepu ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co jsou, že mám počkat v čekárně a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být a někdy toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: Tak samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné brzké.
1: Ale takový trémista, podle vás jste to poznala, že no, mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, a zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat, ale jsem řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás, naslyšenou.
1: Jediný, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych měl komentáře. Dobře.
0: Témata jsou rozmanitá,
1: Přeji
0: ať se vám
1: pěkné
0: daří.
1: ráno a klidný spánek. A říká to plný emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné sny přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na dnešní 281. schůzce vás vítají tito průvodci.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Tento seriál připravujeme na motivy stejnojmenné knížky Petra Hory Hořejše a v Českém rozhlase Brno jej režíruje
4: Jaromír Ostrý.
5: Ve Vídni se Beatrice nad vychládající mrtvolou Matyáše Korvína teatrálně objala s Jánošem Korvínem. 18letý levoboček zesnulého krále byl ochoten převzít moc spolu s královnou vdovou a uznal se slzami v očích za přítomnosti členů královské rady její nástupnická práva. Vídní sice obíhaly pověsti, že Beatrice podala svému manželovi italský lék, to jest jed. Avšak tyto dohady byly stejně nepravdivé jako fáma, že svého vladaře dal zavraždit čelný představitel uherské stavovské obce, hrabě Štěpán Zápolský, královský místodržitel v Rakousích a velitel vídeňské posádky. Ani podezření, že Korvínova smrt nastala z návodu římského krále, nemělo žádné opodstatnění. Naznačovalo však už v zárodku, jaké boje o uherskou korunu lze očekávat.
1: Tolik historik, který se jagellonské době u nás věnoval opravdu důkladně, doktor Josef Macek.
3: Královna vdova Beatrice byla po Matyášově smrti nejmocnější uchazečkou o nástupnictví na trůně.
0: Díky svým stykům s italskými bankéři a hornickými podnikateli z Horních Uher,
1: tedy z dnešního Slovenska,
0: vlastnila dostatek hotových peněz, takže mohla někdejší Matyášovi armádě zaplatit žolt.
1: Vdova Beatrice se tedy na oko smířila s mladým Korvínem,
0: aby ho vyřadila dočasně ze hry.
3: Zdálo se, že se zemský sněm vysloví jednoznačně pro ni.
0: Po dohodě s budínskými rádci dala převést manželovo tělo do Budína a organizovala slavnostní pohřeb do tradiční hrobky uherských králů ve stoličném Bělehradě.
1: Průběh královského pohřbu jako obvykle?
3: Jako obvykle. Dosavadní královské pečetě nad Matyášovou mrtvolou zlomeny.
0: A na listinách vydávaných královskou kanceláří se objevily nové pečetě. Královny vdovy a jejího nevlastního syna Jana Korvína.
1: Takže všecko bylo v nejlepším pořádku.
0: Nebylo.
1: Jak to?
0: Královna vdova na pohřeb nepřijela.
1: To je divné.
0: Velice. Její neúčast ve stoličném Bělehradě naznačila zasvěcené veřejnosti, že mezi ní a Janem Korvínem je konec smíru.
3: Začátkem května se začali ti dva proklínat.
0: A chystali se na válečné střetnutí. Vstávám na úsvitě a prvou část dne zasvěcují bohoslužbě. Snažím se neodvracet svou mysl od zbožnosti a pilně plním své církevní povinnosti. Poté přicházejí ke mně učitelé, kteří mne a mé bratry vzdělávají v různých naukách. Rozprava s nimi pomáhá rozvíjet mého ducha. V doprovodu učitelů navštěvujeme potom dílny tkalců a barvířů sukna.
1: To jsme se ocitli v přítomnosti, minulosti nebo budoucnosti?
3: V minulosti.
1: Ale v té vězíme pořád.
3: Z hlediska našeho příběhu v minulosti, protože teď jsme se ponořili do ještě větší hloubky. Jsme v Neapoli a pozorujeme, která se chová a učí a projevuje budoucí uherská a česká královna.
0: Beatrice Aragonská, které se podle místa jejího narození
3: Castel Nuovo v Neapoli
0: říkalo taky Neapolská.
1: Dle líčení z pera samotné Beatrice to bylo idylické dětství.
3: Leč pouze do 6 let jejího věku.
0: Tehdy jí otec zasnoubil s 5letým synem svého švagra, přičemž svatba se konala ještě téhož roku.
3: Dlouho si to děvčátko manželského štěstí však neužilo.
0: Tatík totiž hrad svého 5letého zetě přepadl. Dcerku transportoval zpátky domů a své novopečené příbuzné nechal schnít v okovech.
1: Pozoruhodné způsoby politického boje.
0: Nikoli ojedinělé.
1: Těch dětí se nikdo na nic neptal, že?
0: Ty děti byly těmi úplně nejmenšími figurkami na šachovnici, které ani trochu nerozuměly.
3: Děvčátko Beatrice vyrůstalo dál v paláci, v jehož sklepeních umíral tchán a taky manžel chlapec.
1: Přemýšlela o tom? Věděla o tom?
0: Jsme bezmocní, hledající odpovědi na tyto a další otázky.
3: A tím naléhavěji si uvědomujeme, jak málo stále ještě rozumíme středověkým lidem. Jejich mentalitě, jejich duchovnímu a citovému světu, který asi i pro ně samé byl tajemným bludištěm.
0: Co však přece jen vytušit můžeme, že totiž Beatrice Aragonská nebyla nějakou křehkou bytostí, hluboce citově naladěnou.
1: Nýbrž
3: chladnou, velice realisticky uvažující ženou, nepodléhající tlaku citů a morálky.
1: Vzdělání, jak už jsme se letmo dozvěděli, měla docela na výši.
0: Opravdu měla.
3: Učila se rétorice, dramatice, historii a filozofii.
0: Její učitelé byli obdivovateli římské antiky.
3: Už v 10 letech četla s učiteli Ciceronův spis o stáří.
1: Ano, to je velice vhodná dětská četba.
3: A v její knihovničce bylo už několik rukopisů antických autorů.
0: Prvou knihu vydanou tiskem dostala do rukou jako 15letá.
1: Zase Cicero?
0: Zase. O povinnostech se to dílko jmenovalo.
3: Rozumí se o povinnostech vladařů.
1: Zdá se, že dívenka byla od toho nejútlejšího mládí připravována na politickou dráhu.
3: Ano, počítalo se s tím, že za několik let stane se svým manželem v čele monarchie.
0: Její výchova byla cílevědomě zaměřena k všestranné přípravě budoucí vladařky.
3: Utužovala si i tělesnou zdatnost.
0: Především na lovech.
3: A vyspívala v mladou ženu.
0: Klenotníci pro ní upravili zlatý náhrdelník, dědictví po zesnulé matce.
3: Krejčí přešívali pro mladou princeznu královnina roucha.
1: Co pak se Beatrice musela šatit v second handu?
3: I v těch nejbohatších královských rodinách byly hedvábné a brokátové látky vzácným pokladem, který se dědil po několik pokolení.
0: Barevné, fialové sukno a zlatem vyšívaný brokát zdobili kdysi babičku a matku a nyní obepínali postavu Beatricinu, když vstupovala poprvé na veřejnost.
3: To jí bylo právě 16.
5: Po celé Neapoli počínali se hlásit první zájemci o princeznu, jež slibovala být bohatou nevěstou.
1: Spravuje nás historik doktor Josef Macek.
5: Jako první nápadník objevil se savojský princ Filibert. Sňatek 7letého knížete se 16letou královskou dcerou se však jejímu otci zdál přece jen nesmyslným, zejména když uvážil, že mu z dalekého Savojska nemůže kynout žádný prospěch.
1: Což byl pochopitelně argument mnohem pádnější než ženichův velice nezralý věk.
5: Větší zájem vyvolal pokus francouzského krále Ludvíka XI. Získat aragonskou princeznu pro následníka trůnu prince Karla.
1: Ten Karel byl aspoň trochu odrostlý?
0: Nikoli. Sotva se postavil na vlastní nohy a přestal se počurávat. Měl 3 roky.
5: A kromě toho nebylo jasné, zda přelétavý a nevypočitatelný Ludvík opravdu Karlovi francouzský trůn odkáže.
1: Takže z francouzských námluv sešlo.
3: Beatrice, ta si zatím žila.
1: Jak si žila?
3: Nad poměry. Tatínek jí dával ze svého rozpočtu 1000 dukátů ročně.
0: To byla obrovská částka, o které si ku příkladu český Vladislav mohl nechat leda zdát.
3: Na Beatricině dvoře žili její učitelé, vychovatelé.
0: Lékař, profesor z Neapolské univerzity.
3: Osobní sekretáři, účetní.
0: Sluhové, nákupčí.
3: Komorníci, šéfkuchař a kuchaři.
0: Pekaři, podkoní.
3: Vrátní, pradleny a celá kupa služebných děvčat.
0: Princezně však ani tyto peníze nestačily. Rozhazovala je plnými hrstmi. Připravovala hody, lovy, organizovala slavnosti a tance, nakupovala šperky a skvosty.
1: A byla v dluzích.
0: To byla. Až po krk.
3: A to tu ještě nepadlo slovo o honbě a lovu.
0: V jízdě na koni se jí málo kdo vyrovnal.
3: Beatrice si nechala ušít pro lov zvláštní šaty barvy mandlového květu, tvarem připomínající bájné amazonky.
0: Oblíbila si hlavně lov ptáků pomocí cvičených sokolů.
3: Nejušlechtilejší opeření dravci museli být importováni ze Sicílie.
5: Beatrice si oblíbila přímo vášnivě i novou módní hru. Hru v karty.
1: Ano, karetní hry právě tehdy začaly přicházet na trh, a to z italských tiskáren.
5: Vášeň pro lov a karetní hru upozorňuje, že asi měli pravdu ti soudobí informátoři, kteří o Beatrici mluvili i jako o vášnivé milence, která si sama od 16 let vybírala z rytířů své partnery.
1: To jsou věci.
5: Vyprávělo se, že se dokonce zamilovala do jednoho mladičkého pážete a že s ním byla přistižena v choulostivé situaci.
1: Stihl jí za to nějaký trest?
5: Zanedlouho na to byla v koutě nádvoří nalezena mrtvola.
1: Čí?
5: Toho pážete, pochopitelně.
3: Přitom se dá říct, že Beatrice nějakou zvláštní krásou nevynikala.
0: Byla sice příjemného vzezření.
3: Ale postavy takové poněkud statnější.
0: Za každou cenu se chtěla líbit.
3: A taky se dala zvěčňovat.
1: Jak?
3: Objednala si řadu svých byst.
0: Celkem jich bylo 13.
5: Na jaře 1474. roku se na královském dvoře v Neapoli objevili dva uherští magnáti, páni Banfi a Handel, a požádali krále o ruku dcery Beatrice pro svého pána, krále Matyáše. Už před 9 lety nabízel neapolský král prostřednictvím Benátčanů jednu ze svých dcer. Snad to byla Eleonora, protože 8letá Beatrice tehdy ještě nebyla vdovou. Jednání o uzavření sňatku však ztroskotalo i v roce 1468, kdy už bylo manželství Beatricino papežem zrušeno. Manžel, chlapec, tak jako tak zahynul ve vězení. Teprve do třetice všeho dobrého začaly mít uherské námluvy v Neapoli naději na úspěch.
1: Takže uherský a pokud se titulu týká taky český král Matyáš se rozhodl skoncovat se svým vdovstvím?
3: On už o to usiloval delší dobu, vlastně celých 10 let, které uplynuly od smrti manželky Kateřiny z Poděbrad.
1: Žádná se mu nelíbila?
3: Spíše se žádné nelíbil on.
0: Lépe řečeno, nezamlouval se rodičům.
3: Odmítl ho saský vévoda.
0: Svou dceru nedal Matyášovi do manželství ani císař Fridrich.
3: S výsměchem ho odbyl i polský král Kazimír.
1: Proč? Nebyl jim dost dobrý?
3: Inu, nebyl. Pro všecky ty starobylé panovnické rody znamenal Matyáš jenom ubohého povýšence, vetřelce bezřádného urozeného rodokmenu.
0: S nadšením o to větším přivítal Korvín možnost, že si vezme za ženu aragonskou princeznu.
3: Ta zpráva?
0: Totiž, že jeho vyjednávači v Neapoli uspěli a že mají pro něj nevěstu.
3: Ta zpráva ho zastihla ve Vratislavi.
0: Samou radostí dal zapálit ohně na oslavu zásnub, zvony vyzváněly a při hostinách teklo víno proudem.
3: Zanedlouho uzavřel v Neapoli sňatek.
1: Osobně?
3: To ne. V zastoupení, na dálku.
0: Aragonská princezna se stala legitimní Matyášovou manželkou a začala si říkat Uherská královna.
5: Ten sňatek vzbudil v Evropě velikou pozornost a někteří škodoliví kronikáři poznamenali, že si bastard vzal za ženu bastardku. Matyáš Korvín stále totiž platil za vladaře bez urozených předků a Beatrice byla dcerou nemanželského syna neapolského krále.
1: Měli pravdu ty zlovolné jazyky?
0: Svým způsobem ano.
3: Jenomže Beatrice patřila v tehdejší Evropě mezi nejbohatší nevěsty.
0: A uherský a český král Matyáš mezi nejmocnější evropské panovníky.
5: V září 1476. roku opouštělo tisícihlavé císařské vojsko Neapol. Princezna směřovala k pobřeží, kde se nalodila a plula po moři až k ústí řeky Pádu. V Benátkách odpověděla představitelům republiky latinsky s patra předneseným projevem, který udivil posluchače uhlazeností a vtipem. Pak vedla cesta po pevnině přes Trevízo do Uherského království. Dvojí nepřítel tu hrozil neapolské princezně. Turci a studené vichry. Proto byly zesíleny hlídky a pro choulostivou jižní nevěstu nechal poslat manžel nádherný pozlacený vůz. Až dosud jela na koni, teprve na uherské hranici se ukryla do vozu. Přijela v něm Matyášova matka Alžběta, která ji přivítala na půdě Uher. Kdo znal povahy obou královen, nezapochyboval na okamžik, že nebudou žít spolu ve shodě a že se i na uherském královském dvoře potvrdí, jak obtížné je smířit tchyni se snachou.
1: Slavnostní přivítání se konalo na Budině?
3: Ne, ve stoličném Bělehradě.
0: Básníci při něm opěvovali Beatricinu nebeskou krásu. Přirovnávali ji k Venuši i k Dianě.
3: A podle jednoho lichometníka byla prý nová uherská královna tak rozkošná, že by rozpálila k obdivu a lásce i srdce filozofa starce Sokrata.
1: A co ženich?
3: Zahořel prudkou láskou ke své nevěstě a prokazoval jí úctu všemi prostředky, které měl k dispozici.
0: Svatební hostinu?
3: Ta se už konala v Budíně.
0: Tu dal připravit celkem o 24 chodech.
3: Kníže Hynek z Poděbrad a další přední šlechtici rozdělovali noži maso na obrovských mísách a kladli je do středu stolu, odkud si hodovníci rukama vybírali nejsvůdnější sousta.
0: Pak si král s novou královnou smočili prsty v nádobce s vodou a zahájili tanec.
3: Svatební veselí trvalo v Budíně celý měsíc.
0: Padl však na něj jeden malý stín.
1: Jaký?
0: Že se mezi svadebčany neobjevil ani jeden z králů. Nemluvě o císaři, ač byli pozváni.
5: Jak trávili novomanželé líbánky, nevíme. Ze zpráv benátských diplomatů a domácích kronikářů můžeme usuzovat, že se v milostném obětí ocitl vášnivý milenec a dychtivá milenka.
1: Ano, netřeba snad ani připomínat, jakou pověst měla Beatrice na aragonském dvoře. Tam se mluvilo bez rozpaků o jejich četných a intenzivních milostných dobrodružstvích.
5: Obdobně o Matyášovi slyšíme, že od mládí pilně navštěvoval nevěstince a že zejména ve městech nebyla žádná dívka a paní před mocným svůdcem v bezpečí. Vypravuje se dokonce, že měl ve zvláštní oblibě pany a že pak nutil své kazatele, aby prohlašovali, že pohlavní styk pany s králem nikterak neporušuje její panenskou čistotu a nevinnost.
1: Což je opravdu pozoruhodný biologický fakt.
5: Jistá Barbora, měštka z dolnorakouského Štajnu, porodila svému královskému milenci chlapce Jánoše. A nikdo netušil, že tento nemanželský syn bude hrát v budoucnu tak výraznou úlohu v bojích o uherskou korunu.
1: Co pak na to Beatrice?
0: Ta byla se svým prudkým, divokým chotěm spokojena.
3: Odpouštila mu všechny výlevy vzteku, pokud se týkali podřízených služebníků.
0: Na něco podobného si ostatně pamatovala už z domu.
3: Matyáš dovedl pozorně naslouchat lyrickým písním a básním, s potěšením prodléval v tichu knihovny, debatoval s učenci a pěl chválu na krásu sochy, obrazu, architektury.
0: Takřka současně však vybuchl v lítém hněvu a skrvavil každého, kdo mu odporoval nebo snad vzdoroval.
5: Chtěl hrůzou světa se zdáti.
1: Říká o něm český humanista Bohuslav Hasištejnský Zlobkovic a český kronikář Bartoš Písař k tomu podotýká.
5: Byl to člověk vzrůstu nevelikého, za to však naplněný velkými tužbami a divokostí. Uherský král byl člověk smyslný a zuřivý.
1: A benátský vyslanec píše domů.
5: Vládne zemi železnou metlou.
0: Doplatil na to jeho oddaný stoupenec, vůdce České panské jednoty Bohuslav ze Švamberka.
1: Proč?
0: Protože hledal cesty k příměří a míru po dlouholetých válkách.
5: Pan Bohuslav byl rodu Švamberského.
1: Dozvídáme se od jistého současníka, kronikáře Františkána.
5: Muž slušné výšky, všecek hnátovitý a v ramenou a plecích rozšířený. Prsou vysazených a silných, v obličeji přísný a ve svém vzezření hrozný. vlasů šedivých, v řeči skrovný, avšak pravdomluvný, v slibu věrný a zdrženlivý. Dobrým byl milostiv, ale zlým, hrozný a mstitelný. Veliká opravdovost a neoblomná přímost jeho mravní povahy nehodila se příliš králi Matyášovi, který sám neznaje mravních rozpaků, podobně povolné chtěl mít také služebníky svoje. Usiloval zmocniti se hradů některých v zemi české a šel i na Bohuslava Švamberka rozličnými chytrostmi a podvody, aby k té zradě povolil a některého zámku postoupil jemu. K takové službě by se ani pan Zdeněk ze Šternberka nepropůjčil, tím méně mravně přísný pan Bohuslav. Aby zbavil se nepohodlného služebníka, vypravil k němu Matyáš mladého pána Jaroslava z Boskovic a kázal zmocniti se osoby jeho i uvésti jej v moc královu.
0: Dopadlo to tak, že pan ze Švamberka skončil v žaláři.
3: A na popravišti se posléze skutálí i hlava Korvínova ministra, kancléře Jaroslava z Boskovic.
4: Těžká služba pod takovým pánem.
0: Jeho otcovský přítel a učitel, ostřihomský arcibiskup Jan Vitéz, se jednou odvážil před Matyášem vyslovit námitku proti vojenskému vpádu do Čech.
3: Král se v divém vzteku na starce vrhl a před veřejností mu vrazil facku.
0: Jako násilník se projevoval i vůči magnátům a prelátům.
3: O to zběsileji byl své poddané a sluhy.
0: Krejčímu, který se dopustil chyby, dal uříznout nos.
4: No, to si tedy Beatrice vzala surovce a násilníka.
3: Vůči ní se Matyáš předháněl ve dvornosti.
0: A Beatrici ta milencová divokost nikterak neznepokojovala.
3: Ba dá se říct, že v ní nalézala jisté uspokojení.
0: V uhrách jí vadily úplně jiné věci.
4: Co pak to bylo?
0: Především počasí. Přijela do Budína ze země, kde neznají tuhé mrazy, kde nezuří celé týdny vánice, kde na podzim a na jaře v jednom kuse neprší, kde nejsou louže na každém kroku.
5: Uhry asi leží blízko severního pólu,
4: vyjádřil se věhlasný italský básník Lodovico Ariosto.
5: Ledový dech Karpat tam ničí lidské plíce.
0: Beatrice dávala italskému mistrovi za pravdu a tuhé zimy se bála.
3: Za víc než 20 let svého pobytu v Uhrách se ani jednou nerozjela do jejich východních provincií.
0: Poměry se jí tam zdály ještě barbarštější a surovější než v Budíně.
3: Dávala přednost pobytu na západě, zajížděla do Prešpurku,
4: tedy do Bratislavy,
3: a po dobytí Rakous se na dlouhý čas ubytovala ve Vídni.
0: Mrazivý dech Karpat a velké uherské nížiny jí děsil a nepochybně přispěl i k jejímu trvalému onemocnění. Trpěla kloubovým revmatismem.
5: Zhýčkaná a zmlsaná Beatrice postrádala záhy v Budíně to, co bylo v Neapoli běžně k dostání. Nemohla nikde nakoupit drahé barevné látky, marně scháněla schopné krejčí a švadleny, na královské tabuli postrádala kvalitní potraviny, hlavně lahůdky.
3: Král sledoval zpočátku Beatriciny záliby jako roztomilé líbůstky.
0: Brzy jim však i on přišel na chuť.
5: Tak ku příkladu v úpravě vlasů a vousů se podřídil italskému vkusu a začal si vousy upravovat a holit bradu. Až dosud bylo totiž v Uhřích pravidlem pyšnit se dlouhým, bujným vousem. Věřilo se, že vousem porostlá brada je odznakem síly a statné mužnosti. Nyní se král, jeho okolí i další aristokraté přizpůsobili pokynům královny, která si přece vzala to bojovné uherské plémě zušlechtit.
4: Což bylo ovšem náramně obtížné.
3: To tedy bylo.
0: Tak třeba bytová kultura.
3: V celých Uhrách se nesetkala ani s jedním komínem.
0: Česká obydlí, hlavně ta měšťanská a také obytné prostory na hradech, byla už od poloviny 15. století vybavena nepřímým vytápěním.
3: Buď se nad střechy zdvíhaly komíny, které sály do sebe kouř z krbů a kamen,
0: anebo se topilo v obytné místnosti zvenčí, ze síně, a jizba byla vyhřívána teplem z pece.
3: Z jizby se tak stávala místnost bez kouře.
0: Světlá místnost.
3: Neboli světnice.
4: Tohleto slovo světnice se objevuje v češtině právě v polovině 15. století.
0: V úhrách tehdy topili pořád krbem nebo pecí a kouř unikal ven dýmníky, otvory ve stropě.
5: Za blištivou fasádou budínského dvora počínaly se rozvíjet trhliny. Prvý a trvalý impuls k manželským neschodám vzešel z míst, kde by jej Beatrice vůbec neočekávala. Z manželského lože.
3: Zasvěcení lékaři podávají zprávu, že prý královna je...
5: Amoris impotens.
4: Doslova přeloženo neschopná lásky.
0: Což možná trochu překvapí, protože víme o jejich četných milostných dobrodružstvích z Neapole.
3: A kromě toho Corvina poutal k manželce silný milostný cit.
0: Jenomže on lékař měl na mysli něco jiného.
4: Co pak to bylo?
0: Beatrice nebyla schopna otěhotnět.
5: Královská láska měla v očích lékařů ve středověku své opodstatnění jen tehdy, vyústila-li ve zrození dítěte, dědice či dědičky státu. Zejména korvínovská dynastie, která teprve zamýšlela vstoupit mezi evropské vladařské rody, nezbytně potřebovala děťátko, od kterého by se odvíjely další články dynastického řetězce. Od uherské královny očekávali Korvín, jeho dvůr a političtí činitelé nejenom vášnivé projevy lásky a rafinované milostné hry, ale především zrod potomka, korvínovského dědice.
4: Čehož Beatrice zřejmě schopna nebyla.
0: A nepodařilo se jí to ani do jejich 32 let, kdy její manžel ve Vídni, sotva 50letý, umírá.
3: Beatrice se stala... královnou vdovou.
0: Ale nikoli nadlouho.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Měl ho prý každý rád a byl dáván za příklad.

slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se straň.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

že ta babeta je pofleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nespuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

světu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů svět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Naladili jste Český rozhlas. Pěknou neděli, od mikrofonu přeje Alena Zárybnická. Říká se, že sokolnictví by mělo být povýšeno na umění, protože je to jediný oduševnělý způsob lovu, který svou povahou patří ke skutečnému umění. A právě o sokolnictví bude dneska v Záletech řeč. Povídat si budu se Stanislavem Menclíkem, profesionálním chovatelem dravců. Vystřídal hned několik profesí, dnes se ale věnuje právě chovu dravých ptáků.
3: Na podzim jsme oslavili 50. výročí založení Československého sokolnického klubu. U nás tady blízko, tady od Pardubic v Opočně, kde klub vznikl před 50 lety.
2: Ptát se budu nejenom na chov, ale taky na výcvik. A mluvit budeme i o výbavě, kterou musí mít jak sokolník, tak o té, kterou mají jeho svěřenci. O tom všem bude dneska v Záletech řeč. Jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety Aleny Zárybnické.